demokratické společnosti a v právním státě. Váženému panu Hájkovi to jistě nemusím vysvětlovat, ale pro jistotu, kdyby to náhodou někdo nepochopil, tak to myslím ironicky. Já myslím, že to, Jirko, pochopili všichni. Jenom k tomu Petru Pavlovi, ještě tam mám k tomu tam jeden dopis. Ono je to trošku tak, že on vlastně nemá ten svátek jako Petr Pavel, protože on má to Pavel jako příjmení. Jo? Takže jeho se týká vlastně jen ta jedna část toho svátku, protože tak, kdyby ho křtili, což určitě se nestalo, byl křtěn jako Petrem. Ale to je jenom technická poznámečka. Modrý varan. Přeji příjemný podvečer, přátelé pravdy. Pojďme podpořit pana Petra, pravidelného poutníka proti proudu, při prolamování propagandy, pro posílení paměti, pevných postojů a poctivosti. Moc děkuji. Varane, pořádná pravda porce přichází. Já myslím, že to děláme všichni, ale děkuji za to. Opravdu tohle je pro mě důležité slyšet. Vojta Mára, mír a klid všem, pane Hájku, ta komedie, co tu je se summitem, na to je divadlo pro ovce, ale obávám se, že to slouží na zakrytí něčeho daleko horšího. Každopádně bychom měli hlavně řešit odchod z NATO. Já s tím naprosto souhlasím. Do jaké míry to slouží k zakrytí čeho, to ještě asi uvidíme. Určitě to samozřejmě vede k jediné věci, k oslabení institucí, na které spolehá vláda, a posílení institucí, které chce mít pod sebou šéf opozice Pávek 107 a jeho tým. Ale myslím si, že ta výzva nebo ten povzdech, že bychom každopádně měli především usilovat o odchod z NATO, je jednoznačný. Obávám se však, že ani tato vláda na něco takového nemá. Na to by měl samozřejmě, kdybychom tady měli premiér za SPD, tak možná, ale to v tomto případě je nereálné. Ale snažit se a usilovat o to rozhodně máme. Všem Petrům a Pavlům na chatu přejeme hodně zdraví, říká František Toula. Jsem rád, že František Toula se tu objevil. Pokud je pravda, že pan Okamura bude končit a hlasy půjdou k pro, tak je to problém. Nechtějí totiž výstup z NATO a VHO. Lepší by bylo dát hlasy straně Jasan, tedy skutečným vlastencům, na rozdíl od pro. Já jsem, Vojto, sice zaslechl něco takového taky, ale mluvil jsem s panem Okamurou a mohu ubezpečit, že nic takového ani nenaznačoval. Já se raději napiju, horko opravdu jisté je. Uvažoval jsem o tom, jestli si mám sundat sako, ale protože se nemůžu, teda můžu se zeptat dám, zda by jim to nevadilo, mohu se zeptat, ale odpověď dostanu maximálně v chatu a to už nestihnu. A ne od všech také, tak si se konechám, jsme konzervy. Tady už se jenom zdravíte, takže dobře, já myslím, že je čas, abychom se vrhli na ty dopisy. Jdeme na to.

Tak pojďme na to. Já teda chci hlavně na začátek popřát, teda poděkovat za opravdu značnou dávku blahopřání k tomu svátku Petra a Pavla. Mně se to opravdu týká, jeden dopis to říká pak hezky. Je to blahopřání ovšem nikoli mně, ale mým patronům vlastně, že Petru a Pavlovi. Ale moc za to děkuji, je to skvělé. Vážený a milý pane Hájku, vy to už asi víte, tak jen pro jistotu přidávám do dnešní porady slova premiéra Babiše po zasedání vlády. A teď je tady citace. Pan ministr Macinka v pátek na základě rozhodnutí soudu doplnil seznam delegace prezidenta Pavla a jeho doprovod. Zcela jsme vyhověli tomu pro mě nepochopitelnému a neobvyklému rozhodnutí ústavního soudu, říká Andrej Babiš. Vláda potvrdila, že v čele delegace bude premiér, jak už bylo rozhodnuto dříve na základě usnesení vlády. Jsme přesvědčeni o tom, že pan prezident by mohl přehodnotit svoji účast a mohl by prokázat velkorysost a netrvat na své účasti. Je v zájmu České republiky, aby tento nesmyslný spor, který nás poškozuje a je zbytečný, nepokračoval, přispěl by to k uklidnění ve společnosti a nejlepší by bylo, kdyby pan prezident netrval na své účasti. Konec citací, já bych možná přidal ještě jedno, já dočtu dopis, tak zaplať pán Bůh, že se nepoto, ale zůstali na svém. Určitě k tomu dneska přidáte nějaký komentář. Mě by ale zajímal váš odhad, jak to celé může pokračovat. A neměl by Babiš udělat víc, než je, a neměl Babiš udělat víc, než jenom sklopit uši před těmi grázly z Brna? Ptá se Libor C. z Prahy 3. Já bych jenom k tomu snad přidal, že ono tam ještě padlo na té tiskovce vládní víc slov. A jedna taková pro mě nepochopitelná, tohle je samozřejmě bezva, že zůstalo, že neměnili žádné své rozhodnutí, bylo by to také naprosto smrtící, kdyby měli podlehnout čemu. Ale tam na konci zazněla taková věta, kdy Andrej Babiš říká, že jakoby smířlivě, že teď je to důležité, teď se bude rozhodovat o těch 70 miliardách eur nebo kolik. A takže tam musí být on jak na té večeři, tak na tom jednání, ale že uvažují o tom, že by příští rok pan prezident jel na ten další summit NATO. Vůbec nechápu, proč tohle tam přidával. Dávat jakýsi biankošek dopředu té hradní skupině je nepochopitelné pro mě, protože zaprvé jednak tím trochu potvrzují, že tedy je tady jakýmsi zvykem, aby jezdil na to prezident, což je nesmysl, vždycky to musí schválit vláda. Žádný zvyk to není a nebyl. Ale za druhé, přece vůbec nemohou tušit, co se stane, já nevím, za 14 dní, natož za rok. A budou ho potom jak z toho dostávat? Jako předpokládají už teď, že ústavní soud nebo ten gang 15, nebo spíš 13, dva zůstali stranou z Brna, jakože změní něco v tom svém vyhodnocení, někdy na podzim nezmění. Ten postoj je jasný, oni jdou proti vládě, jak ústavní soud, tak hradní strana. A je úplně podle mého soudu zbytečné jim dopředu dávat nějaký biankošek. Je to takové jakoby gesto, které chce naznačit, my neválčíme s Hradem, no ale válčí. Válčí se s Hradem naprosto na tvrdo a má se válčit. Kdybychom se nad tím ještě hlouběji zamysleli, tak na otázku, jak to celé může pokračovat, no tak hlavně to mělo dle mého soudu, ale
říkám, je to jenom názor pozorovatele, i když řekl bych trošku zasvěceného, že byla například možnost okamžitě po tom předběžném rozhodnutí podat žalobu na toto předběžné rozhodnutí k témuž soudu a požadovat předběžným opatřením zrušit předběžné opatření. Že by to neudělal ten ústavní soud? Neudělal, ale musel by se tím zabývat a ukázalo by se v plné nahotě, že žádné předběžné opatření na tento případ neexistuje. Je to naprostá svévole ústavního soudu. Je to prostě jenom to, že oni vědí, že mohou udělat cokoliv. Oni nejmenovaní prezidentem, nevolení, mohou udělat cokoliv, protože už nad nimi tady nic není. Takže to asi, řekl bych, byla jedna z věcí, které už mohli udělat. Jak to bude pokračovat? No, buď jako úplná komedie, že tam ten Pávek přiletí v tom jiném letadle se svým mohutným doprovodem, oni je někde ubytují a teď on, já nevím, jestli se tam bude snažit, jestli s sebou poveze hradní stráž, aby tam vtrhla a vybojovala mu nějaké místo u jednoho stolu. Je to neuvěřitelné, jakým způsobem chce poškozovat Českou republiku tenhle ten člověk. On to dělá od začátku, ale teď po nástupu nové vlády extrémně a tam se můžeme dočkat skoro čehokoliv, protože ten bezcharakterní, nemravný rozvědčík, který kdykoliv změní cokoliv ve své a jeho poker face to vydrží, je to prostě laminát, po kterém všechno sklouzne, ten udělá cokoliv, co mu řeknou. Já se obávám, že ještě mohou být jako dramatické okamžiky i tam. Všechno nás to opravdu poškozuje. Jsme směšní, budeme ještě o to víc. Co si podobného se dělo před lety v Polsku, také tento spor. Všichni se tomu tehdy chechtali a to bylo Polsko. Čtyřikrát víc občanů než my. Pojďme dál. Tady mám dopis Zory D., která nám píše často. Já z něj vemu jenom něco, protože už vlastně on přišel někdy v týdnu a už se něco vyvinulo, tak já ty věci, které se posunuly, nechám stranou. Domnívám se, že jde o předem domluvenou pracovní schůzku prezidenta jako v té Ankaře ze zbrojaři face to face s cílem splatit dluh těm, kteří ho instalovali na hrad a k řešení zbrojařských kšeftů. Lobbysté už jsou natěšeni, každopádně v Ankaře se budou řešit velké peníze, které hodlají vysát z podřízených zemí, které by nás ještě více zadlužily a ekonomicky poslali ke dnu. Dokonce je možné, že Pávek zase něco slíbí, jako například ukrajinské bitevníky, nebo Českou republiku k něčemu zaváže, co zkomplikuje život nejen vládě, a tak dále. Ano, já myslím, že Zoro tamto někudy vede, že tamto chtěli něco takového udělat. Myslím, že jak se Andrej Babiš snaží hodně o to, aby to všechno vypadalo dál nekonfliktně. On tedy, že není ten konflikt, že vyvolává Pávek, ono mu to nepomůže Andrej Babišovi a celé vládě, protože oni mají zprivatizovaná ta veřejná média, nebo takzvané veřejné média, veřejné služby, nevíme, co to je, prostě ČT, ČRO, a k tomu mají celý ten kolos korporátních médií, Seznam a všechny ty. Trošku se z toho vymyká v poslední době, se zájmem pozoruje i dnes a trochu Lidovky, které přeci jenom sem tam mají trošku nezávislejší názory. Myslím, že to je proto, že jim ještě trochu záleží na tom,
na těch čtenářích. Zatímco seznám se svým miliardářským pantátou v záloze, kterému je úplně jedno, kolik vydává za tu jejich absurdní televizi a podobně, tak tomu je to jedno. Tak ti jedou prostě jenom čistou tu politickou linku. Kdežto i dnes se mi zdá, že se trošku v některých okamžicích začíná tvářit zajímavěji. Jenom snad ještě k tomu dopisu. Snad vláda v pondělí zabrání tomu, aby mnohočetnou ekipu prezidenta tvořili desítky jeho poradců se dvěma koláři, novináři, fotografy, členy Pávkovy ochrany a tak dále. S její manželkou, jejími vizážisty a garderobiéry, jak původně zamýšleli. Údajně už od dubna mají zarezervované letadlo a ubytování v Ankaře. To složit to, aby se asi nešlo. Oni bylo teď řečeno, že dostanou jeden speciál, vláda druhý speciál. Což mimochodem je povinnost, protože to je bezpečnostní opatření. Víme, co se stalo Polákům, když tam letěli jediným letadlem a vlastně celá ta vládní, parlamentní a další elita, včetně prezidenta, zahynuli. A to je právě to bezpečnostní opatření. Vždycky musí, když cestují nejvyšší ústavní činitelé, musí být dvě letadla. Četla jsem, že se na summitu bude rozhodovat o revolvingovém programu za 70 miliard eur každý rok na zbrojení Ukrajiny. Můžete si k tomu pak na poradě nějak vyjádřit, se srdečným pozdravem a díky, Zora D. Ano, Zoro, je to tak a všichni ostatní, už to ostatně řekla i vláda, předtím to říkal premiér Fico, už to ale řekla i naše vláda, neskutečná věc, 70 miliard euro budou chtít opět vytáhnout ze členských zemí na přípravu přepadení Ruska, takzvaně na podporu válčení na Ukrajině. Ke všem těm 90 miliardám eur, které už si jim schválila Evropská unie, k těm asi 150 miliardám, které teď chce začíná vydávat Německo na opětovnou militarizaci. No co to je? Je to samozřejmě příprava útoku na Rusko. Ten záměr už z toho čouhá jak opravdu sláma z bot. Myslím, že jestli mám já něco trošku predikovat, co si myslím, že bude, že se prostě Spojené státy z tohohle stahnou, nechají to na těchhle umírajících elitách politických, které v útoku ve válce vidí jedinou možnost své záchrany, protože když třeba vyhlásí výjimečný stav a tak dále, zruší volby a všechno možné, klidně ve Francii by se něco takového mohlo příští rok stát, protože to je velmi pravděpodobné, že tam vyhraje strana paní Le Penové, ovšem i kdyby jí zakázali kandidovat, tak je tam ten pan Bardella, je tam prostě našlápnuto, to též se teď děje v Německu, kde v těch jednotlivých zemích té federace toho spolkového uspořádání budovat si troje volby v Sasku-Anhaltsku, možná AFD zvítězí nadpoloviční většinou. To jsou fantastické věci a oni se toho právem smrtelně bojí. Ono je nic jinak nezachrání před tím narůstajícím hněvem lidí. U nás to trošku upustil ten papiňák tím, že nastoupila aspoň nová vláda. Takže v tomto slova smyslu, kdyby měl někdo rušit volby, tak tam zůstává tahle, to oni si nedovolí. Ale Andrej Babiš už dopředu řekl, že z těch 70 miliard, že se toho účastnit nebudeme. Budeme na to zvědaví. V každém případě je to pravděpodobně jeden z motivů, kdy měl Pávek
souhlasit na některé z těch dvou míst, buď na té večeři, nebo na tom jednání, s tím, že by nás víceméně zavázal a zavázal vládu, protože představme si, že potom vláda řekne ne a budeme vypadat jako už úplní blázni. Takže je velmi pravděpodobné, že tohle byl jeden z motivů. Já bych jenom dopředu řekl a upozornil, oni se jen tak nevzdají. Oni vědí, že mají za sebou všechny ty mocenské instituce nacpané, nalezlé tím deep statem, tím hlubokým státem, těmi lidmi, které si tam usadili za dobu těch katastrofálních 4 roků, čili bude to ještě dramatický mít vývoj. Možná, že se nám podaří ve středu mít tady před kamerami jednoho, já radši nebudu říkat jméno, ale je to významný ústavní právník, kterého znám roky, nemyslím tím pana Koudelku, významný ústavní právník, nesmírně zajímavý, vy ho také jistě jste už mnohde viděli, četli, slyšeli. Kdyby se to podařilo, tak jemu položíme ty nejzákladnější otázky, jaké to má ústavní a možné konotace celý ten vývoj toho, této zdánlivé absurdity, která ani absurditou vlastně moc není. Ve skutečnosti je to jenom probíhající příprava na spuštění horké fáze občanské války, abych tak řekl. Nedej pánbu, aby k ní došlo. Pojďme dál. Stanislav G., který často také nám píše, klade, nebo já to přečtu, je to krátké. Dobrý den, ctihodný pane Petře Hajku a tvůrčí redakce. Přeji vám z celého srdce vše nejlepších svátků, moc děkuji. Vy jste naproti proudu před poradou nepodvolených napsal výjimečně dva články, ano. Musel jsem reagovat sám na tu neuvěřitelnost s tím ústavním soudem, jeden 24.6. a druhý včera. Můj mail bude ve tvaru otázek a odpovědí. Za prvé, je spouštěčem války vlády České republiky motoristů s Hradem a nejmenování pápkem Filipa Turka ministrem zahraničí? Nemyslím si, jenom to využili k tomu. Kdyby to nebylo, našli si něco jiného. Oni potřebovali okamžitě vyvolat po volbách začátek něčeho, co se blíží té občanské válce, to znamená totální rozzvýšení těch příkopů už dost tak vysokých mezi tou mlčící většinou, které se podařilo tu vládu zvolit, přestože ještě třetina lidí zůstala doma a to byli nepochybně všichni, kteří by nevolili ty pražské a brněnské kavárny. A přesto se to podařilo zvolit a tou menšinou pražsko-brněnskou navázanou na Brusel tou pátou kolonou, která pod sebou má několik set tisíc nepochybně, možná něco přes milion lidí, navázaných opět na všechny ty zahraniční instituce, zdroje, všechny ty neziskovky a tak dále, k tomu ty jejich rodiny, všichni, kdo jsou součástí toho Deep State a sedějí ještě tam na těch ministerstvech a různých institucích a teď se třesou o ta svá křesla, tak ti jsou mezi těmi, na které oni míří. Čili něco by se našlo, v každém případě by se něco našli. Nemyslím si, že ten spor o Filipa Turka byl nějak fatální, jen to použili. Mimochodem, bylo to absolutně neústavní. Ale je to jedno, protože oni mají ústavní soud, který bude říkat, co je ústavně neústavní. To je ústavní soud, který nerespektuje ústavu. A nic se neděje, protože není, kdo by to řekl. To by bylo na celou přednášku o tom, jak to celé vznikalo. Proč Pávek tlačí na summit, se tlačí na summit NATO do Ankary, to jsme si řekli.
Uvažuje vláda o zahájení kroků k odvolání Pápka z důvodu ohrožení ústavních principů dělby moci a jiné, jako je velezrada? Ptá se Stanislav G. Určitě neuvažuje, kdyby to o tom uvažovala, byla by dala by najevo, že je naivka, protože to ani nejde. Tady u nás podává takovou žalobu, tam musí vlastně vzejít z parlamentu v Senát. Senát vlastně rozhoduje o podání takové žaloby, Senát, kde má většinu ta Pávkova opozice.

ne celý život, ale pěkných pár let. Je pravda, že extrémní výkyvy nejsou vzácné, ale jde o to, že trvají zpravidla jeden, případně dva až tři dny, víc ne. Tento rok je absolutně jiný a zcela proti zákonům přírody. Prakticky začíná letní počasí, vhodné na opalování a kvůli už v půli dubna. Letošní jaro bylo mimořádně chladné, Mirku. Ale já to dočtu, já rozumím, vím, kam míříte. Kam chodí stejní lidé z blízkých sídlišť. Zpravidla se tam poprvé sejdeme v druhé půlce dubna. Letos začalo letní počasí až 23. května a do poloviny června bylo letní počasí stále nejisté. Za druhé, pokud jsou extrémní teploty provázené suchem, trvají zpravidla maximálně 3 až 4 dny a pak je silná bouřka, často i s chrupobytím. Tentokrát bylo extrémní vedro 9 až 10 dní podle oblastí v republice. Teprve po této dlouhé době začínají bouřky. Před 5 roky byly záplavy na Moravě, které nevznikly náhodou, ale aktivací harpu. Totéž se děje letos, protože oba dříve zmíněné body, o kterých píšu, nejsou přirozené. Počasí v Evropě je záměrně takto řízené, aby vznikla neúroda a hladomor, i proto jsou vymyšlené neexistující nemoci u zvířat, aby se mohla masově vybíjet. V Holandsku se proto vykupuje půda všem zemědělcům, jde o šílené plány globalistů na vylidnění. Tolik, pokud jde opravdu o počasí. Ještě maličkost. Katastrofa ve Venezuele rovněž není náhoda. Qui bono, v čí prospěch. No tak, krátce k tomu, je to možné. Ty manipulace s počasím jsou nepochybné, dějí se na různých částech světa, není to už dávno žádná konspirační teorie, jenom je to utajeno, protože před veřejností se o tom nemluví. Ten korporát, ta fašistická struktura mediální, korporát, to tají, to stlumí, nenapíše o tom nic. My budeme mít mimochodem zítra dopoledne článek také k tomuhle, protože ono se vynořilo něco ještě podstatně zajímavějšího, protože teď jde o to, jestli náhodou se to celé nezvrtne v tom, že začne zamrzat Evropa. Ale to si přečtete až zítra. Já si nemyslím, že tentokrát to nutně bylo, řízeně spuštěno, ale že to je možná následek jiných pokusů s tím harpem a s dalšími, on už to dneska ani nejsou harpy, oni jsou to daleko sofistikovanější zařízení, prostě zařízení na energetické manipulování počasím, protože už i ty rozprašování, která pořád pokračují, vlastně se netýkají počasí, ty už se týkají v podstatě jenom toho, abychom byli nemocnější. Ale ty pokusy s tím opravdu manipulováním počasí, ty jsou dělány jinak. A já si nemyslím, že nutně to tentokrát muselo být takto, ale že jde o důsledek těch pokusů na jiné části, v jiných částech planety, možná, že s tím opravdu ta venezuelské zemětřesení souvisí, protože tam ty desky, tam obvykle to nezačíná. Začíná to spíš nahoře, jako u Kalifornie, a nasune se to dolů. Je to zvláštní. Ale je to možné. Ale já bych to přesto trval na jedné věci. Ta výchylka, kterou byla ta poklice, co se udělala tou tlakovou výší a držela to horko dole a furt ho zvyšovala, pumpovala, zas tak neobvyklá není. My, kteří jsme starší, si pamatujeme v 84. roce, někdy v 60. letech bylo jedno takové léto. 46. 7. rok, ta katastrofální neúroda, kdy nekápla ani kapka od dubna až do konce léta, jen horko. A Sovětský svaz sem pak dovážel pšenici. To ještě na to ty techniky neměli.

0: a ono se to opakovalo. Jak říkám, manipulují s počasím nepochybně. Ale jestli to tentokrát byla ta manipulace, to si úplně nejsem jist, protože ty pokusy, které s tím dělají, vedou k něčemu daleko hrůzostrašnějšímu, ale o tom v zítřejším protiproudu. Tak pojďte, jo, ještě možná. Bylo by dobré, kdybyste pozval... Ne, to už jsme odpovídali. Vláda není schopná vyvolat odvolání prezidenta, prostě, abych to dokončil s pozdravem Mirek z Brna. Mirku, snad jsem se k tomu vyjádřil dost. Pojďme dál. Teď jsme mluvili o vodě a jejím nedostatku. My jsme přišlo ohromně zajímavých x dotazů na ten můj rozhovor s panem Fialou a panem doktorem Čikem ze Slovenska o té živé vodě. Kdo jste to neviděl, moc to doporučuji. Dobrý den, jen k vaší debatě o živé vodě. Dotaz, jak skladovat, pokojová teplota nebo lednice. Přeji, aby nám všem ten objev pomáhal, píše Honza P. A mnoho podobných dotazů. Stručně řečeno, nemusí to být v lednici právě, to je další zvláštnost docela. Normálně se to používá, dáte si z té malé skleničky podle té odměrky, která tam je, do toho půl litru vody si dáte na ten den, popijete to kdykoliv během dne a ty věci se postupně v tom těle energeticky dějí. Nebudu to tady složitěji vysvětlovat, jenom že přišla řada dotazů tohoto typu. Já jsem šťastný, že jsme byli první, kdo s tím přišli. Já už jsem teď viděl i nějaké reklamy na to, co Supramedex dává jinam. Všichni, kdo je uvidíte a koupíte si to přes protiproud, nám pomáháte. To je pořád stejná hra. My z toho nějakou částečku z té provize Supramedexu dostáváme a moc nám to pomáhá. Ale to není ten důvod, proč to. Velmi doporučuji se na to podívat a vyzkoušet to, protože tohle je také věc, kterou já se zabývám poměrně hodně let. Dokonce jsem si nechal ze Spojených států před roky přivést jeden takový generátor, který udělal jeden slavný muž jménem Yang, který zemřel asi ve 94 před dvěma lety, který se o to pokusil na nějaké jiné bázi. Já jsem to používal, velmi mě to pomáhalo. Je to takový ten lovec těch volných radikálů, které nám mohou způsobit katastrofy. Ale tohle je daleko ještě důslednější. No, podívejte se na to. Dobrý den, pane Hájku. Dobré ráno, pane Hájku. Jo, je to k jinému tématu, nevadí. Poslouchal jsem vás a pana Svatoše a tam padla i věta odlet do Argentiny. Pane Hájku, četl jsem, že bude dalších 12 měsíců kritických. Co myslíte, může to dojít až sem do Česka? Mám dvě děti a říkám si, jestli nebude lepší odletět hned do Argentiny, dokud létají letadla, než tam bude velký přísun Evropanů. Děkuji a krásný... A přeji krásný horký den, Libor Č. Brno. Libore, je pravda, že tam, já si na to vzpomínám v tom rozhovoru s panem Svatošem, v závěru on říká, že je pak, že když se to rozjede, bude na čase se odtud zdekovat a přeletět třeba do té Argentiny, byl to spíš bonmot. Já jsem se ptal pana Svatoše, to poznám tady, že už je ouvej, když zjistím, že jste odletěl, ale já vám řeknu jednu věc, jo. Já si myslím, berte to jako bonmot, já si myslím, že není úniku, že je zbytečné na něco takového myslet. Možná, že někteří tu superboháči mají ty své kryty někde pod zemí a tak také si nepomohou. Pokud by vznikla jaderná válka, tak možná budou ti, kteří přežijí, závidět těm, kteří nepřežili. Vůbec to nechci přivolávat ani tím, že to vyslovuji, ale prostě ten dotaz tu je. Je to jediná cesta. Například pro mě je jedinou cestou zůstat tady, protože se ničemu nevyhnem a je to v rukou páně. A odejít z této země, prchat předtím, neutečete. Ostatně o tom tématu zůstat nebo odejít budou ještě tady další dva dopisy zajímavé. Pojďme na ně. Já jsem tady minule trošku protestoval proti dopisu jistého pana S, mu říkejme, jestli se nepletu. Z Irska, který tak trošku nám spílal a říkal, že se nás tak trošku, že emigroval do Irska a že prostě se nemůže koukat na to, co to tady zůstalo za lidi. Promiňte. Vážený pane, já jsem to tady řekl a on se ozval. Ozvalo se řada lidí, ale vážený pane Hájku, předně díky za přečtení mýho dopisu, jen bych chtěl reagovat na vaše slova, že nemám právo z Irska drsně hodnotit stav naší země a že to není ode mě fér. Chtěl bych jen vysvětlit, že jsem do 27 let žil v ČR, byl jsem i na vojně, pracoval jsem ve Škodovce, pak jako řidič kamionu, takže jsem platil daně, žil jsem si hodně dobře, tak mě dost urazilo vaše přirovnání mě k ekonomickým migrantům, ať už těm před převratem nebo těm z Afriky. Nikdy jsem nedostal nic zadarmo, ani v ČR, ani v Irsku a ani bych si to nevzal. Z ČR jsem neodcházel z ekonomických důvodů, ale ze znechucení nad politickým a společenským stavem v zemi. A koukám, že ani po 20 letech se to nezlepšilo, spíš se to zhoršuje. Navíc jsem v ČR kvůli mamce minimálně jednou až dvakrát za rok a věřte mi, že toho ovlivňuju víc, než si myslíte. I díky mně moje maminka začala chodit k volbám, dokonce jsem z Irska přemluvil pár lidí z rodiny, který na politiku úplně kašlali, aby šli volit, tak teď chodí s mamkou. A jo, Irsko není dokonalý, aby taky bylo, když je členem EU, ale pořád má ta země víc odvahy než ČR. PS, jasně, že odpadla povinnost platit poplatky firmám a lidem, že to změna je k lepšímu, ale pořád myslí se ty televizní. Ale pořád stát a tím pádem lidi budou na tu hydru platit dál, takže za mě to žádná změna prostě není a zrušit by to šlo, jenže v zemi politického alibismu, korupce a zbabilosti těžko. Přeju pevný zdraví, ať se daří. Já bych jenom poznamenal, že v Irsku je taky, myslím, veřejnoprávní televize placená z daní. Ještě krátký dodatek ke včerejšímu e-mailu. Říkáte, že velká spousta lidí zůstala včera se svýma lidma v dobrým a zlým, tak proč žehráte na EU? Vždyť i EU občani jsou přes 20 let naši lidi. Není teda třeba vůbec z EU odcházet. Je třeba v EU zůstat v dobrým i zlým. To je zjevná ironie. Stejně jako jsme zjistili, že členství v EU České republice škodí, i já zjistil, že pobyt včera mi škodí. Nic míň. A lidi, kteří včera zůstávají, i když pořád jenom remcají a nadávají a nedělají nic, aby to změnili, jsou pro mě hlupáci. Z. Píše Z. Já to čtu pro jednak spravedlnost, ten dopis, respektuji to, a já jsem vám nijak nevytýkal a nikomu, že opustil zemi. Já říkám, že já bych to nemohl udělat, ale jako jsem to nemohl udělat ani v tom předcházejícím režimu, ale každý máme jiné podmínky, každý z něčeho jiného vycházíme, každý máme jiné zkušenosti, jiné zázemí a tak dále. Vůbec nikoho neodsuzuji. Já pouze protestuji trochu proti tomu, aby, když už zmizím, tak abych z pozabuku radil. Ale já jsem vám odpověděl, Z, já jsem vám napsal, samozřejmě vám rozumím, ale přesto na svém postoji trvám. Ostatně, když už jste to zmínil, emigrovat z České republiky a zůstat v některé zemi EU, to mi trochu nedává smysl. Myslíte, že někde ta šílenství Bruselu neplatí? A vy jste mi odpověděl, před 20 rokama to tu bylo úplně jiný, vlastně ještě do covidu to tu bylo jiný. Ale pořád tu je aspoň svoboda nejen projevu, ale i po projevu. Vážený příteli, na to, že žijete v té zemi, nevíte, že tam právě z náboženských důvodů a kolem potratových a takových věcí chodí lidé před soudy, no tak chodí. Stejně jako v Anglii, stejně jako ve Skotsku. Stejně jako v České republice. Ani můj postoj se nezmění, čili je pořád už od mýho odjezdu jen skorumpovaná žumpa plná slabochů a hlupáků, jak krásně dokazuje i kauza Pávek v Ankaře. No, na to už jsem vám neodpovídal, protože mě mezi tím přišel, na to ozvalo se řada lidí ze zahraničí, ale přišel jeden ze Spojených států, který si myslím, že stojí za to přečíst. Milý pan Hájku, vaše vysílání je velmi dobré a poučné. Moc se mi líbil váš názor na pána z Irska, který byl rád mluvil Čechům do jejich business. Můj názor je ten, kdo emigroval a nechce se vrátit, ten nemá ani radit, ani volit v České republice. Já tu jsem již 40 let, několikrát jsem byla v Praze navštívit mé příbuzné, ale už mi všichni odešli do toho lepšího světa. Nikdy jsem nechtěla dvojí občanství, nárok volit, nebo tam u vás někomu radit. Vždyť tam nežiji, tak nemohu přesně posuzovat. Má rodina má dlouhé kořeny v Praze, já Prahu miluji, celé Česko je krásné. Jenom mě mrzí, že jsem se narodila v Československu v roce 50, máme stejný rok narození, a teď už je to jenom Česká republika. Stejně jsem na svůj původ velmi hrdá a držím vám všem palce, ať to dobře dopadne pro dobré a upřímné lidi, jako jste vy, pane Hájku, a mnoho ostatních z těch, ke kterým hovoříte. Poslal jsem malý příspěvek, velmi děkujem, snad trochu pomůže, pomáhá opravdu každý příspěvek. Děkuji vám všem za váš čas a perfektní práci, Jarmila F. Spojené státy americké. Víte co, já k tomu nebudu nic říkat. Pojďme dál. Tady je, když se tak bavíme o těch věcech mezinárodních, národních, státních, národní, tady je velmi časté, že, no já tak přečtu aspoň kousek. Dobrý den, při včerejším poslechu vašeho média na pracovišti mě mile překvapilo toto slovní spojení, které jsem slyšel z reproduktorů. Cituji, Českomoravsko-Slezská kotlina, jelikož nebývá obvyklé, aby takhle někdo notabene ze sdělovacího prostředku s adresou na území hlavního města Prahy korektně respektoval zemské složení republiky, většinou je přitom geomorfologickém úhlu pohledu pouze chybně slyšet hrubě nepřesné označení Česká kotlina. Proto vám chci prostřednictvím této otevřené zprávy vyjádřit poděkování a pochvalu, píše Aleš Michal Macek z Moravské trikolory, který nám píše často a je velmi aktivní. Reaguje tak na vysílání stanice Hvězda. Jsem rád, že to má stále větší ohlas. Doufám, že to tak bude pokračovat. Mimochodem, když jsme ještě u Hvězdy. Teď ještě budou dva dny v tom čtení na pokračování v 21 hodin Hoši od Bobří řeky končit. Nádhera. A hned potom do konce týdne půjde celá Ta knížečka ve třech pokračováních Vančurova rozmarného léta. Protože jako počasí teď rozmarné není, ale politicky rozmarné to léto je určitě. Takže vám přeju, aby se vám to líbilo. Zatím máme na tu četbu skvělé ohlasy a potom, hned potom, od příštího týdne, půjde jedna opravdu zřejmě jedna tvrdá pecka, ale to si necháme až na příští poradu. Ano, a teďkon, abych pokračoval k tomu moravsko-českému česko-moravsko-slezskému problému. Protože ten problém je, oni ho na Moravě mnozí velmi intenzivně cítí, čili je. A je pravda, že to státoprávní uspořádání není zemské, je zmršené, je uděláno na ty kraje místo, aby tady byly tři země. Logické by to bylo. Nicméně ten některý ten vypjatý moravismus mně přijde někdy, ale že jo, koukám na něj z Prahy. A znáte ten vtip o Pražácích a Brňácích? Co si myslí Brňáci o Pražácích? No, že jsou pěkní, řekněme, potvory. A co si myslí Pražáci o Brňácích? Nic. A takže ono to možná je tento zkreslený můj pohled, ale já bych varoval před něčím dalším, než jako snahu o to zemské uspořádání, které je logické, má hluboké zakotvení v historii a bylo by i spravedlivější. Ale když tam pak pokračuje pan Macek, tak píše básník doktor Jiří Kuběna, se vyjádřil takto. Vždycky jsem cítil ponížení, že musím do nějakých obskurních rubrik psát národnost česká, když jsem Moravan, ne Čech. Moje vlast je Morava a žádné Čechy a už vůbec ne. Infámní, hrůzné, bohorouhecké Česko, ten obludný výplod našeho zdivočelého, prohnilého, nekonečně skorumpovaného, nestoudného, každou sebemenší hodnotu okamžitě špinícího, rozkládajícího, relativizujícího liberalismu. A je to z vyznání moravského, střední Evropa z roku 88. Vyšlo sami z datu. Já to čtu proto, že básník byl nepochybně člověk věřící. Nepochybně katolík, jak soudím i z té doby. Překvapuje mě ta exprese vůči české, jako vůči Čechům. Ta vášeň, ten opravdu nekompromisní odsudek, ono přece ta naše kamarádka z Ameriky tam psala, že se narodila v Československu a že jí líto, že to není. Víte, já nemyslím, že hrozí rozpad tohoto státu, i když by si to Brusel velmi přál, protože bude jenom o ty regiony zničit státní útvary. Ale myslím si, že když se příliš intenzivně prosazuje snaha o nějaké další dělení, že to neslouží nikomu než Bruselu, nikomu jinému. Opakuji, chápu nároky Moravanů, rozumím jim, rozumím touze po tom zemském uspořádání, ale ta vášeň. No nevím, pojďme dál. Já musím vynechat jeden dopis, protože bychom se nedostali k jednomu, který je absolutně důležitý, tak jenom poznamenám, že lovci jelenů, který po delší době napsal do naší porady, že ho přečtu příští týden. Vážený pane Hájku, v pátek tento týden bude opět to neblahé výročí kolaborantského shromáždění na Václavském náměstí v Praze konaného 3.7.1942. Minulý rok se nás sešlo 20, abychom si tuto ostudnou záležitost na Václavském náměstí připomenuli. Nedávná účast Čechů na akci sudeto německého Landsmannschaftu v Brně ukazuje, že syndrom kolaborace v tomto národě stále žije. Možná v pátek vezmu ten svůj minuloroční transparent a půjdu na Václavské náměstí toto výročí připomenout. Píše nepochybně už, kdo se zúčastňujete našich porad, budete vědět. Ano, pan Miroslav Kellner. Já v tomto případě s ním trošku budu polemizovat. Já jsem se tím docela hodně zabýval, tím shromážděním Čechů za říši v roce 1942 po Heydrichiádě. Buďme trochu opatrní i v těch historických soudech, protože nemáme ponětí, čím tehdy lidé žili pod těmi Němci, ne nacisty, pod těmi Němci, kteří to tu vraždili naprosto. Po stovkách, po tisících. Co mě tam přišlo trošku obludné a tam bych řekl, je ten apel na místě, že tam byly taková řada těch slavných umělců té tehdejší kavárny, abych tak řekl, která je vždycky tam, kde je moc. A teď je v Bruselu, tak jsou napojeni na Brusel. Tam bych řekl, že jo, ale jinak, pane Kellnere, opatrně s tím, nemyslím si, že tady Češi byli převážně kolaboranti. Tady byli převážně lidé, kteří bojovali v nejrůznějších podzemních organizacích. Jejich životy, stovky, tisíce, se už dneska ani nevzpomínají. Opatrně s tím, abychom to nepřehodili jen ty kolaboranty, jenom pojďme dál. Milý a vážený pane Hájku, jak vždycky říkáte, že nic není náhoda, tak ani to, že dnešní porada nepodvolených je právě na svátek svatého Petra a Pavla. Ano, nic není náhoda. Vím, že jste přijal ke křestnímu jméno Petr, jméno svého patrona Pavla. To víte dost. Je to třeba osobní, ale mohli byste nám k tomu třeba říct pár slov, proč právě jeho? Nejsilnější figura, jakou jsem přitom, když se rozsvítilo, viděl. Něco, jako se stalo Pavlovi cestou do Damašku. Cítil jsem i spojitost s tím osudem, abych tak řekl v tom, že zatímco Petr byl ten pravý, kterého Kristus určil jako svého nástupce, tak toho Pavla k němu vlastně přisadil, aby ten intelektuální rozměr té vznikající církvi dal a dal jí pravidla a on je učinil. A bylo mi tam i blízké, to jak ten Pavel říká, že pořád bojuje s nějakým ostnem v sobě, přestože byl vyvolený naprosto. A když mu ten Pán Bůh říká, dal jsem ti svou milost, ale s tímhle si budeš muset trochu poradit sám. Já myslím, že tyhle různé podobnosti mě k tomu vedly, ale spousta jiných. A jak se díváte na nenáhodu, že rozvědčík na Hradě má jméno Petr Pavel, když mu ho dávali jeho rodiče za přísáhlí komunisté, jejichže vliv cituje ve svém prohlášení, proč vstupuje do KSČ a chce bojovat proti imperialismu. Já myslím, že tady projevil Pán Bůh smysl pro trpkou ironii. Možná se to nehodí ptát se vás na takovou věc zrovna na svátek vašich patronů, ale vy jste tak vzácně otevřený člověk, že jsem si to dovolila. Kdyby nebylo toho, jak také často opakujete, že všechno nakonec dobře dopadne, asi bych se propadala do beznaděje, jenže spolu s vámi vím, že je to všechno ještě jinak. Jen o tom hodně našich spoluobčanů už ke své škodě neví. A přitom by stačilo vidět třeba nějaký váš rozhovor třeba s panem doktorem Malým z Brna, který je opravdu svatý muž, a pochopili by. Ale oni nechtějí, protože nevědí a jsou si naprosto sebou jistí. Je to začarovaný kruh? Moc se mi ve vašem včerejším článku líbily výroky pana Chestertona, který si také musel projít ke katolicismu cestou podobnou té svatého Pavla, ale pak už byl stejně pevný a odhodlaný, jako myslím jste vy. Děkuji vám za to, za sebe, za celou naši rodinu čtenářů Proti proudu a posluchačů stanice Hvězda. Žehnej vám Pán, jakož i všem vašim vzácným a statečným redaktorům a spolupracovníkům, Marie K. z Tábora. Jednak zdravím do Tábora, už jsem tam za dlouho nebyl. No, ale Marie, to je úžasný dopis, já někdy vždycky váhám, jestli vůbec mám právo ho přečíst, ale je jasně určen ke čtení. No, nevím, jestli je to začarovaný kruh. Já myslím, že to je jedna, to, že někteří prostě mají takovou jistotu, že vlastně ten ateismus je jediná správná cesta, že ten rozum. A to, nevím, jestli je to začarovaný kruh, je to spíš, jsou to blny. Ono, až zase něco přijde, tak všichni se pokolenou pohrabou k Pánu Bohu, co zbydou, a dojde jim to. Já bych možná... Ne, on se blíží Hajaja, tak já řeknu něco jiného. Vy říkáte, že se vám líbí ten Chestertona. Já ho miluji, Chestertona, opravdu. A tak jsem si připravil ještě jednu jeho větu. K tomu, jak říkáte, ale oni nechtějí, protože nevědí a jsou si naprosto sebou jistí. A Chesterton říká, materialisté a šílenci nemývají pochybnosti. Tak se na vás budu těšit na příští týden, pokud svět ještě bude, a přát si i za ty, kteří nepochybují, ale nevědí, aby spolu s námi je ochránil i naši zemi všemohoucí Bůh.
1: Když na svůj dom miliony, všichni proti větru.

Vítejte u zpráv Veroxu. Je pondělí 29. června. Dnešní zprávy mají jedno společné slovo. Pravomoc. Kdo má pravomoc rozhodovat o české zahraniční politice? Kdo má pravomoc posílat zemi k dražší válce? Kdo má pravomoc umlčovat nepohodlný dokument? A kdo má pravomoc říkat občanům, že svoboda slova je vlastně jen administrativní problém? Začněme sporem o cestu prezidenta Petra Pavla na summit NATO do Ankary. Jindřich Reichl pro Parlamentní listy upozornil, že rozhodnutí ústavního soudu není jen o tom, zda prezident seděl v letadle. Podstatná jsou podle něj slova prezident a jeho doprovod. Reichl tvrdí, že právě o doprovod šlo od začátku. Podle něj se tím otevřely dveře nejen Petru Pavlovi, ale i lidem navázaným na jeho okolí, kteří mají zájem být u jednání NATO. Reichl označil postup ústavního soudu za brutální faul na ústavu. Připomněl, že předběžné opatření má být výjimečný nástroj. Pro situace, kdy hrozí zásadní újma. A položil otázku, jaká zásadní újma by České republice vznikla, kdyby Petr Pavel nejel do Ankary. Podle Reichla soud předběžným opatřením fakticky rozhodl celou věc ještě před samotným nálezem. I kdyby později rozhodl jinak, cesta už proběhla a rozhodnutí už bylo spotřebováno. V rozhovoru také uvedl, že ústava podle něj jasně svěřuje zahraniční a obranou politiku vládě. Prezident má v těchto otázkách jednat se souhlasem vlády, nikoli proti ní. Reichl se odvolal i na výklad profesora Aleše Gerlocha, podle něhož nelze ústavní zvyklostí obejít jasný text ústavy. Zároveň ale Reichl řekl, že vláda podle něj nemohla rozhodnutí ústavního soudu ignorovat. Odmítnutí by podle něj znamenalo právní anarchii. Vláda tedy ustoupila, ale podle Reichla tím vznikl nebezpečný precedens. A právě tady je politické jádro sporu. Nejde jen o Ankaru. Jde o to, zda se Česká republika neposouvá od parlamentního systému k prezidentskému. Reichl tvrdí, že Petr Pavel okamžitě využil rozhodnutí soudu k tomu, aby se prohlásil za vedoucího delegace a určoval si, co bude na summitu dělat. Na cestu do Ankary se mezitím připravuje i předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura. Ten zastupuje Českou republiku spolu s Milošem Vystrčilem. A jejich postoje se liší zásadně. Vystrčil před odletem řekl, že Evropa musí převzít větší díl odpovědnosti za svou obranu a že chce být aktivní v otázce podpory Ukrajiny. Okamura naopak uvedl, že podpora Ukrajině by měla skončit. Zároveň připomněl vládní mandát o 2% HDP na obranu. Zdůraznil, že předchozí Fialova vláda tento požadavek nesplnila a že se na to zahraniční partneři ptají. Česká delegace má v Turecku navštívit také společnost Bayraktar, známou výrobou vojenských dronů. A symbolika je zřejmá. Summit NATO se odehrává v době, kdy se Evropa znovu učí mluvit jazykem zbrojení, dronů, raket, obranných rozpočtů a průmyslových kapacit. Do této atmosféry zapadá i bezpečnostní debata na Veroxu. Scott Ritter tvrdil, že NATO prohrává svou zástupnou válku proti Rusku na Ukrajině. Podle něj nevyšla strategie vyčerpat Rusko sankcemi, vojenskou podporou Ukrajiny a destabilizací ruské společnosti. Ritter říká, že ruská ekonomika se přizpůsobila, Rusko vojensky sílí a Evropa naopak doplácí na energetickou krizi a ztrátu průmyslové síly. Bezpečnostní expert Jaroslav Štefec pak varoval, že útoky do hloubky ruského území mění charakter konfliktu. Podle něj se tím speciální vojenská operace může posunout do otevřené války. Zmínil střely Storm Shadow a riziko stírání hranic. A zatímco se v Evropě mluví o válce, Václav Klaus v Berlíně vystoupil na konferenci AFD s projevem o svobodě slova. Klaus řekl, že Evropská unie je hrozbou pro svobodu projevu, ale zároveň zdůraznil, že nejde jen o svobodu slova. Podle něj se v dnešní Evropě člověk musí obávat i o kariéru, majetek, zdraví a budoucnost svých dětí. Mluvil o monoideologické éře, intelektuální konformitě a o tom, že se Evropa odklonila od klasického liberalismu směrem k progresivismu. Klaus také řekl, že Evropská unie nespadla z nebe. Je výsledkem vývoje Západu, který opustil svobodu jednotlivce a nahradil ji politickou unifikací kontinentu. Podle Klause demokracie potřebuje demos, tedy lid, a ten může existovat jen v národním státě. V nadnárodní unii neexistuje. Kritizoval také roli nevládních organizací, masovou migraci a zelenou ideologii, kterou označil za oficiální ideologii Německa i Evropské unie. Na podobné téma navázal komentář deníku TO o klimatickém hnutí. Adam Čalout upozornil na paradox kritiky EU ze strany organizací. Nestačí Green Deal, nestačí zákaz spalovacích motorů od roku 2035. Pro část klimatického hnutí je problémem samotný ekonomický růst. Čalout ironicky popsal svět, v němž je prosperita podezřelá, výroba je problém a stagnace se vydává za ctnost. Do evropské politiky vstupuje i Visegrádská skupina. Ivan Hofman komentoval, že V4 se po nástupu Petra Maďára znovu sjednocuje proti Bruselu. Hofman označil Brusel za arrogantní centrum moci a řekl, že státy mohou bránit tomu, aby se z nich stal objekt cizích rozhodnutí.
Ze Slovenska zazněl i další signál. Josef Banáš označil návštěvu indického premiéra na Slovensku za jednu z největších událostí. Podle něj může návštěva znamenat posun ve vědecké, technologické a ekonomické spolupráci s Indií. A teď domácí bezpečnost. Ve Svobodném rádiu vystoupil bývalý policista s 20letou praxí. Popsal policii jako nemocný systém. Mluvil o šikaně, bossingu, zbytečné administrativě a honbě za čísly. Kontrolní mechanismy fungují hlavně směrem dolů. Řekl, že mladí policisté přicházejí se snahou pomáhat, ale systém je postupně semele. Přibývá managementu, hlídkám chybějí prostředky. Analytik Jan Skalický pak kritizoval zákaz vysílání dokumentu o střelbě na Filozofické fakultě obvodním soudem pro Prahu 1. Podle něj zákaz dokumentu nechrání veřejný zájem, ale odpovědnost policejních špiček. Skalický tvrdí, že dokument měl otevřít debatu o selháních. A na Slovensku přichází praktické bezpečnostní téma – nepojištěná vozidla. Na Slovensku je více než 600 000 vozidel bez pojištění. Nový zákon Lex PZP má nejprve vyčistit databázy a upozornit majitele vozidel. Od října mají následovat automatické pokuty. Závěr dnešních zpráv patří médiím, paměti a manipulaci. V pořadu Protiproud zazněla kritika České televize a velkých korporací. Jde prý o politického Alzheimera, o stav, kdy veřejnost ztrácí paměť a schopnost porovnávat dnešní tvrzení s tím, co se říkalo včera. A právě to je možná společná linka dneška. Když se zapomene, co říká ústava, může se pravomoc změnit v osobní nárok. Když se zapomene, co znamená svoboda slova, může se cenzura tvářit jako ochrana společnosti. Když se zapomene, co způsobily ideologie 20. století, může se nová ideologie vydávat za jedinou pravdu. A když se zapomene, komu má sloužit stát, pak se občan stává divákem cizí hry. To byly zprávy Veroxu. Děkujeme za pozornost. A pokud chcete vidět více, sledujte verox.cz. Bez reklam. A zcela zdarma.

0: krásný, příjemný, dobrý pondělní večer, vážení přátelé, vám všem, kteří jste dorazili na dnešní povídání s panem profesorem Staňkem, který vždycky to pondělí tak nějak ozvláštní a vylepší a dodá tomu ten správný říz. Krásný večer, pane profesore, díky, že jste s náma.
1: Dobrý večer, pane Burešky, dobrý večer všem lidem dobré vůle.
0: Přátelé, dneska to bude jízda, protože jak ten název už napovídá, tak máme se na co těšit. Každopádně lež jako věž. No, počasí se nám tady mění teď momentálně. Já se schválně vás, vážení přátelé, tady spustím takovou anketu, že mi to zajímá, kde už pršelo a kde ne. Tak, aby jsme taky měli čerstvé informace o tom, jak se šíří studená fronta. Ono totiž, až se zima zeptá, tak máte připravený mikiny a zimní bundy a lopatu na odklízení sněhu, po případě krup? Jak jste na to, pane profesore? Jak u vás? Teplo nebo zima?

0: a vůbec cítíme to napětí před tím studeným frontem, který má dorazit ve středu nebo ve čtvrtek. Takže z tohoto hlediska je to přímo skvělá ilustrace současné situace v globálním světě.
1: Ano, příroda vlastně tak nějak jako reflektuje vůbec tu celkovou náladu. Tak pojďme to probrat, pane profesore, protože těch témat je celá řada a já si myslím, že diváci už jsou celý nažavení.
0: Dobře. Takže jelikož jsme to nazvali lež jako věž, tak si musíme uvědomit, že i samotná lež má mnoho podob. Prezident Trump prohlásí, že úplně do zbytku zničil iránskou armádu, porazil Irán, ovládl Blízký východ a tak dále. No, jenomže ty výsledky jednání iránských revolučních gard, jednání mezi představiteli Spojených států Iránu i další věci svědčí o něčem jiném. Pak tady máme s velkou pompou uzavřené memorandum o příštím memorandu a společném míru, které je podepsáno na 60 dní, ale v rámci míru, jak pravil prezident Trump, se střílí pouze méně. Ovšem, nezapomnělo se střílet. To země proto, aby vojáci nezapomněli přesně mířit. No, pak tady máme další paradox. Prezident Putin pronese zásadní projev na kongresu strany Naše Rusko. No, jenom s drobnou poznámkou. Na úvod uvede, že současná vojenská situace je mimořádně složitá a jedná se o bezprecedentní pokus zničit Ruskou federaci, ale hlavní část projevu je věnována opatřením v oblasti demografické politiky, budování bytů, reformy vědeckého výzkumu, výučby na univerzitách a podobně. Což nevyhnutně vytváří takový zvláštní dojem. No, pak tady máme samozřejmě zprávy z Veliké Ukrajiny, že Ukrajina vítězí, téměř stojí před branami Moskvy. No a pak se dozvíte všechno to, co se děje na takzvané linii kontaktu, kdy vidíte ty desítky a tisíce mrtvých v průběhu krátké doby. Teď poslední zprávy. Za poslední týden Ukrajina ztratila 10 050 mrtvých. No, možná to byly jenom odepsatelné ztráty, já nevím. No a pak tady máte další krásné lži. NATO prohlásí, že se musíme vyzbrojit, abychom odrazili agresi Ruska. Ruský prezident Putin prohlásí, že nikdy by neměl zámysl útočit na evropské země a na NATO, což celkem logicky chápeme vzhledem na ten bordel, který vládne v jednotlivých zemích Evropské unie a v členských zemích NATO. No a kdo by taky chtěl tyhle ty zadlužené země zmítané migračnou krizí, rozpadem sociálního modelu, absolutní nekompetentností Bruselu a všemi těmi příkazy a pokyny, které bruselská centrála chrlí pro jednotlivé členské země. No a k tomu přistupuje několik dalších zajímavých skutečností. Venezuela je postižena katastrofálním zemětřesením, ale je to sice katastrofální zemětřesení, ale původně bylo pouze 32 obětí, teď je to již 1500 obětí, ale jestliže to bylo katastrofální zemětřesení stupně 7,6 a 7,8, no tak pak nevyhnutně vzniká otázka, kurňa, kde ty oběti jsou. No a k tomu přistupuje několik dalších zvláštností, kdy Spojené státy prohlásily, že po ukončení studené války odešli z Grónska a všechno uklidili. No a teď najednou představitelé dánské vlády prohlásí, že jsou tam miliony litrů kontaminované radioaktivní vody z reaktorů, které tam byly postaveny. A pak tady máte obrovské množství ropných produktů, které zůstaly neuklizeny v podzemí ledovců v Grónsku a tak dále. A dneska dánská vláda prohlašuje, že hrozí obrovská ekologická katastrofa. Tak kdo lhal? Američané, když odtud odešli, nebo teď lže dánská vláda? No a pak tady máte další otázky. Je vlastně otevřený ten Hormuzský průliv, nebo je zavřený? Některé lodě proplují a některé lodě neproplují a některé lodě jsou potopeny. No ale pořád jedna strana tvrdí, že Hormuzský průliv je otevřený, a druhá strana tvrdí, že Hormuzský průliv je uzavřený. No a aby to bylo úplně dokonalé, na jednu stranu Ruská federace oznámí, že právě otestovali skvělé protidronové zařízení, které likviduje desítky dronů v průběhu několika desítek vteřin. No a pak se dozvíte o situaci na Krymu,

kde hlavní dopravní trasy jsou ničeny ukrajinskými drony, které dokonce vytváří tzv. Silnice smrti, kdy podle prohlášení ruských představitelů, aby řidiči byli ochotní jít po téhleté cestě smrti, tak dostanou odměnu 500 000 rublů za tu jednu cestu. No ale prý se nic neděje, prý je všechno v pořádku, prý je všechno super, hlavně, že tam je přídělový systém na pohonné hmoty, na všelico z jiného. No a aby to bylo přímo dokonalé, tak se dozvíte, že svět směřuje k totální válce, ale nemusíte mít žádné obavy, protože přece bojujeme za mír a mírové hodnoty. No tak já se ptám, kurňa, tak kde je pak ten mír a mírové hodnoty? Nebo někdo je klasicky vzdělán a zná klasiku, když chceš mír, připravují válku. No možná to svědčí o tom, že některé elity mají skutečně klasické vzdělání, jenomže vnáší to jisté pochybnosti do současného stavu světa. No a teď si k tomu přidejte nádherný obraz. Evropská unie a Evropské NATO prohlásí, že má biliony euro na to, aby vyzbrojilo evropskou armádu, vytvořilo dronovou zeď, zrekonstruovalo infrastrukturu pro vojenské účely, zreformovalo zdravotnictví v Německu, Francii, aby přijímali 100 000 raněných vojáků a podobně. No a vy se zeptáte takovou nepříjemnou otázku, kurňa, jestliže tohleto je pravda, tak kde máte ty biliony euro uloženy? Máte je ve Strožoku, nebo je máte v pokladničce, nebo je máte ve švýcarských bankách, protože jedna věc je prohlásit, že potřebujete 800 miliard na obnovu vojensko-průmyslového komplexu a pak tady je druhá otázka, odkud máte těch 800 miliard. A pak přijde Brusel a prohlásí, že příští fiskální období 28-34 bude potřebovat 2 biliony euro federálního rozpočtu. No a kde vzít a nekrást? No tak přece nemusíte se, vážení občané, obávat. Vememe to z příjmu státního rozpočtu jednotlivých zemí, například část vybraných cel, nebo část vybrané daně z alkoholu, tabakových výrobků a podobně. No a jako kdybychom zapomněli, že když řekneme A, musíme říct taky B, protože tyhle ty výpadky, které půjdou v prospěch federálního rozpočtu, budou chybět v národních rozpočtech. Takže pak máme se připravit na konsolidaci A, konsolidaci B, konsolidaci C, zadřelo si B do lavice D. A tohle to všechno vytváří takový zvláštní svět. Na jednu stranu elity, které prohlašují, že všechno je skvělé, je pod kontrolou, připraveno, logicky řízeno. A na druhou stranu má občan, běžný občan, jiné starosti a vidí úplně jiný svět. No a samozřejmě k tomu pak přistupují některé otázky, kdy například memorandum Palantýru prohlásí, že technofašismus je jediná cesta k příští budoucnosti lidstva, ale prý to bude jenom pro vaše dobrovážení občané. Nemusíte být žádné obavy, protože ty technofašistické firmy využívající umělou inteligenci budou přece myslet na blaho váš všech. No a konec konců máte tady krásnou další lež. Umělá inteligence bude do několika let inteligentnější než většina lidstva. Možná četli tu zprávu o tom, že poprvé v historii se průměrná inteligence kvocientně zmenšila o 7 bodů. No, potom by tedy při tomhletom poklesu skutečně i ta blbá umělá inteligence byla inteligentnější člověk. A vy se najednou dozvíte, že vlastně ta umělá inteligence, ona je to jenom svým způsobem chatbot, nějaký takový jazykový model nebo něco podobného. Ale pro jistotu vám prohlásí, nemusíte ničeho obávat. Ale zároveň dáte umělé inteligenci právo, aby řídila vojenské operace, řídila jednotlivé druhy zbraňových systémů, abyste propojili systémy Thalasa pomocí MITu do jediného komplexního řízení válečných operací Pentagonu, ale nemusíte se obávat. A prý všechno je pro vaše dobro a pro vaše hodnoty, kvalitu vašeho života. No a tohleto všechno pak vytváří otázku, je tedy pravda, že ta umělá inteligence vyřeší nemoci, války, chudobu, životní prostředí a všechno ostatní, nebo je to pouze další PR lež? No a pak, když mluvíte s tvůrci umělé inteligence, tak najednou zjistíte, že oni tak v koutku své ještě, řekněme, lidské duše konstatují, ale promiňte, to žádná umělá inteligence lidského typu není. Jenom bohužel je tam nainvestováno 48 bilionů dolarů,

0: A kdo by přiznal, že tyhle ty investice jsou pouze blufem? No a v konečném důsledku najednou zjistíte, jo, ty teploty jsou strašné. V teple Evropské unii a nad Evropou je tepelná kopule. Nikdy to tady nebylo. Prý. Tak pak dáte takovou drobnou doušku podobu měření. No a pro jistotu neuvedete, jak dlouho měříte tyhle ty teploty. No a je to katastrofa, je to důkaz globálního oteplování, je to důkaz toho, že s prominutím prdíme a krgáme, takže dochází k nárůstu CO2 v atmosféře. No a vy se dozvíte, že vlastně Green Deal je skvělý program pro omezení katastrofálních přírodních událostí a je to jedna z největších lží, kterými vás krmí a které mají vést pouze k jedinému důsledku. Abyste nic nevlastnili a byli šťastní a spokojení z toho, že nic nevlastníte. No, vážení občané, kdybyste vlastnili v akcích desítky milionů, ne českých korun, ale dolarů nebo euro, a pak jste se třásli, co s těmi investicemi se stane, tak bych to chápal. Ale jelikož drtivá většina z vás nevlastní tyhle ty milionové majetky, tak nemusíte se obávat, že přijdete o tu poslední skivu chleba. Tu už vám totiž dávno vzali. No a aby to bylo přímo dokonalé, tak uvedeme dva příklady geniální lži bruselské administrativy, které ovšem vzhledem na svoji obsahovou stránku daleko troufnou Hurvinka a jeho spejbla. No, poprvé, zavádíme, aby se lidé neobávali vysokých cen energie, navrhneme dynamické ceny. Dynamické ceny energie znamenají, že byste měli sledovat ceny po dobu odběrového diagramu a nejlépe by bylo prát a podobně v noci, ve 2-3 hodiny. Nebudu mluvit o zvukových efektech. No ale tohle je návrh, abyste snížili výdavky domácností na energie. No a pak přijde další geniální návrh, který vypracovala Evropská komise. Jelikož není dostatek elektřiny pro cloudová úložiště dat, tak se navrhne, aby se v noci elektřina pro obyvatelstvo vypínala. Je to přímo geniální ukázka strategického myšlení nebo nevědomé lži. A pak je tady druhá věc. Najednou zjišťujeme, že umělých hnojiv je málo, nejenom kvůli Hormuzu a tomu, že se omezil vývoz močoviny více jak 20%, ale nemůžeme přece zrušit sankce vůči Bělorusku a Rusku. No takže vymyslíme další geniální řešení bruselského mozku. No, jelikož nejsou umělá hnojiva a ty, co jsou, jsou hodně drahá, tak se doporučí zemědělcům, aby hnojili kravským hnojem. Jak si jsme poněkud zapomněli, že jsme pro jistotu předtím zdecimovali stáda krav. No a jelikož je známo, že v Číně staletí používají na hnojení lidské exkrementy a moč, tak Evropská unie doporučí, aby jsme taky v Evropské unii nezaostali za čínskými poznatky a začali hnojit lidskými exkrementy a močem. Možná se dočkáme situace, kterou nám osladí další lží a týdně pojede přes sídliště nákladák a vy odevzdáte patřičný obolus jaksi lidských exkrementů a dodáte demižon moči, abyste dostali nárok na potraviny. Nemluvě o tom, že pro jistotu, aby ty zemědělci nepřežili, tak uzavřete smlouvu s Mercosurem, které není vázána žádná ekologická, green dealová jiná kritéria, takže jejich produkce potravin je velice levná. A pro jistotu zničíte evropské zemědělství, možná proto, abyste nepotřebovali ten moč a ty exkrementy, protože ta pozadí toho plánu je velice prosté. Jelikož z pravidelného 7letého plánu společná zemědělská politika tvoří více jak 42%, je to obrovská suma výdavků, no tak když nebudete mít zemědělce, no tak ušetříte výdavky na společnou zemědělskou politiku, můžete přesměrovat na zbrojení a najednou jste objevili obrovské kouzlo lži i pravdy zároveň, protože najednou máte peníze na zbrojení a zbrojní výrobu. Poslední paradox, budu vás přesvědčovat, že zbrojení je přece skvělé, zvýší HDP v paritě kupné síly většiny zemí. Bude to super. HDP vám bude růst, jenom jak si na té životní úrovni obyvatel se to neprojeví. No a v konečném důsledku, jelikož ten známý německý Mittelstand je závislej na nákupu tovaru a služeb obyvateľi na 65 let, tedy dôchodci, tak pro istotu skrouhneme výdavky na dôchody a pak sa budeme strašne diviť, že vnitrostátní spotřebitelský trh se začne propadat děsivou rychlostí. No a pak tady budeme mít velice zajímavý důsledek na německé Mittelstand, ale taky na malé a střední firmy v regionálním průřezu v celých evropských zemích. No ale aby to bylo přímo vrcholně dokonale, pak prohlásíme, že příroda se naštvala na člověka, a konec konců tyhle ty teplotní kopule jsou právě důsledkem naštvanosti přírody. No a ten lež je perfektní právě v tom, že budeme tvrdit, že člověk způsobil tyhle ty extrémní teploty a vůbec si neuvědomíme, že většina přírodních procesů probíhá v časových cyklech a v některých obdobích všechny cykly dosahují vrcholu a dochází k terraformaci přírodního prostředí na planetě Země. Ale proč bychom mluvili o terraformaci, když máme o mnoho výhodnější lež o tom, že naše produkce emisí CO2 způsobuje tyhle ty atmosférické a přírodní výkyvy a můžeme v konečném důsledku prohlásit, že člověk je strůjce i té tepelné kupoly nad Evropou a v konečném důsledku pak je přímo zodpovědný za všechny katastrofické důsledky, které tohleto má. No ale vy si pak položíte otázku, co je pravda a co je lež. No a zatím to vypadá tak, že ta kriteriální dělící funkce je pouze mainstream a takzvaný konspirátoři, protože mainstream hlásá lež, konspirátoři hlásají pravdu s časovým posunem a to, co prohlásí konspirátoři, se za půl roku stane pravdou. No ale to už bychom pak mohli obrat o práci všechny ty lovce dezinformací a všechny ty bdělé strážce nesprávných informací a znalostí. No a co bychom pak dělali s takovým štítem demokracie, který schválil bruselský parlament a komise, a taky s těmi systémy dobrovolných oznamovatelů lží a konspirací. No a závěrečná poznámka. Je konspirace lež nebo pouze pravda s časovým posunem? No a když vezmete poslední rok a rok a půl, tak najednou zjistíte, podivné je i bez výzkumu a grantů. Skutečně velká část dezinformací je pouze pravda s časovým předstihem. Nenechte se zmást, vážený občané. Blbost kvitne na všech rovinách a jak prohlásil nejmenovaný doktor Strossmayer, kdyby blbost nadnášela, tak by se naše elity vznášely jako balónky na obloze. Děkuji pěkně.
1: To by byl krásný pohled na ty balónky. Já tady děkuju Bestmasterovi, chci poděkovat taky Oldovi Maršíčkovi, Pavlovi Sichrovi za vaše příspěvky. Pane profesore, já bych teďka zase úplně změnil téma, protože Beastmaster tady přišel se úplně jinou tezí, ale by o tom rádi mluvíme taky. Mimochodem už tady byly otázky i na UFO a tak, ale to všechno k tomu se dostaneme. Ale tady, protože nám poslal superchat, tak ho vezmu přednostně. Zdravím, pane profesore, co si myslíte o vizualizaci? Opravdu vizualizace pomáhá v dosahování vizualizovaných cílů? Jo, je to vlastně ta technika, že jo? Tak jaké jsou vaše zkušenosti, nebo jestli, co vy tomu říkáte, já pak řeknu svůj příběh, ten se vám bude líbit.
0: No, vizualizace je zajímavá věc a já si vzpomenu na jeden nejmenovaný seriál Mentalista, kde vyšetřovali jednu sektu, která se nazývala vizualizace. Byl to skvělý biznis podnik, tvrdili, že otevřou vaše schopnosti, něco podobného jako u scientologie. Máte obrovské schopnosti, potřebujete jenom otevřít svou mysl, abyste ty schopnosti realizoval. A vizualizace, no řeknu vám to takhle. jestliže chcete otevřít své skutečné schopnosti v oblasti paměti, v oblasti samopravných mechanismů vašeho těla, obrovských poznatků v rámci paměti a podobně, nepotřebujete na to žádnou vizualizaci. Spíše se zamyslete nad tím, jestli vizualizace není dalším business projektem pro to, aby hloupí lidé zaplatili za něco, co mají dávno ve své hlavě a ve svých možnostech, jenomže sami se to bojí aktivovat. A v tomhletom ohledu vám řeknu otevřeně, vizualizaci považuji za něco podobného jako scientologie se všemi důsledky, které z toho vyplývají. Některé státy označují scientologii za nebezpečnou sektu, jiné se tváří například ve Spojených státech jako, že no, je to osobnostní rozvoj. Když vezmete všechny věci, které se týkaly Hubbardových knih, tvůrce scientologie a podobně, tak máte svou vlastní představu. Ale řeknu vám to takhle. Proč potřebujete vizualizaci, když stačí pochopit dvě základní věci? Podle jaké architektury souvislosti funguje dnešní svět, abyste nalezli řád v chaosu? A po druhé, zkuste se podívat na ten svět v komplexu. Má odpověď zní takhle. Nejdříve ustupte od jednotlivosti k pochopení celku. A pak, až uděláte warpovej skok poznání, pak se vrátíte od celku k jednotlivostem. Ale k tomu nepotřebujete žádnou vizualizaci ani žádné podobné způsoby změny myšlení.
1: Děkuju. A já k tomu dodám, já třeba tu techniku vizualizace si představuju a plánuju, co se má stát a stane, tak používám od té doby, co jsem si to vyzkoušel nechtíc po jednom filmu, který jsem viděl v televizi a je tomu no, už určitě 10 let, ne díl. A tenkrát skončil ten film a já jsem říkal, Hergot, tohle musí vidět můj kamarád Bohouš. A druhej nutkání, který jsem měl, tak bylo, že mám chuť na bramborák. Jo. A tak jsem, a šel jsem do sprchy a jako ve filmu, prostě v době, když máte namočenou hlavu a ten šampon na hlavě, tak zvonek u dveří. Tak jsem teda vylez, samozřejmě naštvaný, a tam stál ten můj kamarád Bohouš a držel v ruce bramborák. A takže jsem si ho takhle přitáhl i s tím bramborákem a ještě mi říká takovou story, říká, nebudeš tomu věřit. Ale já jdu po ulici a Karel Hekrle, náš kamarád společnej, na mě volá, ty jdeš určitě k Petrovi a on by si určitě dal bramborák. Tak počkej, já ti ho přinesu, dělám je čerstvý. Takže tohle to je třeba taky jedna z těch, jak to může dopadnout. A myslím, že celku pozitivně a všechno
0: dobře. Bramboráky mám rád.
1: Takže záleží, není vizualizace jako vizualizace a záleží všechno jako vůbec ty, jak ty techniky vlastně používáme. Buď je to ku prospěchu něčeho, anebo no. A nebo ne. Pane profesore, důležitá otázka, ale dneska je Petra a Pavla, údajně. Mám tu čest vám blahopřát?
0: Jo. Není to údajně. Já jsem měl vždycky veliký problém, protože, jak se říká, znáte to úsloví, říč Pavlova, no ale díky jistým historickým okolnostem můžeme taky říct říč Petrova. Takže v tomhletom ohledu jsme se posunuli, skutečně je ten svátek Petra a Pavla dnes. No a proto gratuluji všem Petrům a Pavlům a přeji jim dvě věci. Ať jim slunce svítí a kolem nich je pouze kvítí, a ať se jim splní bez vizualizace to, na čem jim záleží. A tohle to přeji všem Petrům a Pavlům v Čechách i na Slovensku.
1: Tak pane profesore, já za všechny tisíce našich gratulantů tady přečtu Mária. Píše, krásný meninový večer, jako vždy moudré slova, pravdivé, děkujem. Těch přání tady je opravdu hromada. Takže to se děkujeme moc všem, kteří jste si vzpomněli. A jdeme dál, pane profesore, a tady Jaromír, má pobyt u moře, zejména na pláži, stejné blahodárné účinky na zdraví jako pobyt v lese? Bydlím u moře, ale v okolí žádné lesy nejsou. Děkuji za vaši odpověď. Tak čím je prospěšná vlastně ta pláž a ty pobyty u moře takhle?
0: No tak poprvé vidíte neomezený prostor moře, bezhraničný, což je nesmírně potěšitelné. Pak pro mužskou část publikace tedy vidíte množství nádherných mladých anebo postarších dam, které chodí v bikinách, které jsou stále takzvané mikrobikiny. Takže je to přímo vzrušující zážitek, který zvýší metabolismus vašeho těla. Po třetí, musíme otevřeně říct, že moře má jiné účinky. Tam je to především účinky, které se týkají právě kombinace mořských solí, mořského vzduchu a podobně. Takže řekněme, že to je 10%. Ale když jste v lese, vzhledem na charakter druhové různorodosti stromů, keřů, informací, které vysílají jednotlivé druhy rostlin, tak je to neporovnatelně větší impact než ta procházka po mořském břehu, která spíše stimuluje vaše pocity nervového vněmu. Ale co se týká zdraví, je to nesrovnatelné s účinky lesa. A právě proto i ty Japonci, kteří skutečně testovali a rozvíjejí tu lesní medicínu, konstatují, že účinky lesa na aktivaci vašeho imunitního systému, obnovu samoopravných mechanismů a ostatní věci jsou obrovské. Účinky procházky na mořském břehu jsou spíše, řekněme, myšlení nebo uklidnění myšlení nebo takové dosažení takové vyrovnanosti psychické, ale z hlediska metaboliky je to nesrovnatelné s účinky lesa. Kromě jiného, víte, taková je jedna zvláštnost. Jelikož my v čase prenatálního vývoje jsme v plodové vodě a máme tedy blízký vztah k vodě, tak dokonce existovaly výzkumy v Německu, které konstatovaly, že 80% obyvatel Německa dovolenou musí trávit u vody. Buď u jezera, nebo u moře a podobně. Nevěděli to vysvětlit, ale až pak pochopili, proč je tam ta vázanost na vodu v našem životě. Po druhé, uvědomme si, že ta voda samotná o sobě obsahuje množství informací, které náš organismus vnímá i při tom pohybu ve vodě a tak dále. A pak je tady třetí věc. Skutečně jsme bytosti a entity, které jsou bezprostředně spojeny s vodou. Proto všichni máme zvláštní pocit, když se koupeme v jezeře nebo v moři, proč máme potřebu se koupat. Ne proto, že se chceme ochladit, protože je teplo. Ale ve skutečnosti existují hluboké, nazvíme to, informační engramy, které nás vážou k vodnímu prostředí. No a nejlépe to vidíte, když ponoříte malé děti do vody a oni se neutopí, nezadusí se, nic, dokážou plavat, správně regulovat dýchání v té vodě. A v tomto ohledu skutečně ta voda poskytuje množství zdravotních efektů. Ale když to srovnáte s důsledky lesné medicíny, tak je to neporovnatelně širší. A právě proto to japonské zaměření na lesní medicínu i při chápání všech efektů moře je plně pochopitelné a právě proto, že je to multidimenzionální působení, tak doporučuji tu procházku po lese, ale to nebrání tomu, abyste jeli na dovolenou a procházeli se podél moře. Jenom prosím vás, nejezděte na all inclusive a pak se cpete celý den, protože je to zdarma. A pak se divíte, že ten pozitivní účinek moře se nedostaví, protože jste totálně přežraní a máte spíše zdravotní problémy. Tak v tomhletom ohledu tedy to moře je bezmocné, ale myslím si, že v tomhletom ohledu by bylo bezmocné i ten les, protože to je projev totální hlouposti, tak jak si to představujeme. Ale kdybych si měl zvolit, tak jsem měsíce v lese, ale to nebrání, abych na 2 týdny jel k moři a dýchal slaný, nádherný mořský vzduch. Ta kombinace je ideální. No a právě proto například i v tom Řecku nebo na těch jižních obmodrých ostrovech, tak máte kombinaci moře, speciálního stylu života ale taky vazbu na stromy, na ty olivovníky, na všechno ostatní, co tam roste. Čili ta vazba na les a moře je u těch středomořských národů ideální. No a taky ty výzkumy profesora Olšimu nebo Jisíkavu ukázaly, že i na té Okinavě právě kombinace lesa, přírody a moře vytváří ty základy pro to, abyste žil dlouhý a zdravý život. Jenomže, jak je známo, člověk je tvor blbej, takže si zvolí pak takovej způsob života, který vyeliminuje i pozitivní efekty moře, i toho lesa, a pak se nemůžete divit na ten explozivní nárast civilizačních nemocí.
1: Děkuju, pane profesore. Další, pojďme zase trošku do té geopolitiky a všeho, protože Theodor si všimnul a říká, všimli jste si také, že Macinka řekl, že se chystá 3měsíční povinný vojenský výcvik. Tohle to je zajímavý balónek, který vypustil pan ministr Macinka z motoristů. Co to znamená vůbec jako v celkovém tom horizontu? Samozřejmě asi nic proti branné výchově nebo nějakému 3měsíčnímu výcviku, ale zrovna v dnešní době, kdy na Ukrajině dochází živá síla, a kdy Evropa teda se chystá tady rekordně zbrojit a Bůh ví, co bude v tom, na tom summitu taky. No, pojďme to nějak propojit, na co se máme připravit?
0: No, poprvé většina zemí v Evropské unii se rozhoduje mezi takzvanou povinnou vojenskou službou. Vedou se spory, jestli ta povinná vojenská služba má se týkat všech mužů mladých nad 18 let. Dokonce na Ukrajině to vyřešili prostě tak, že vemou tam i křivé, sprosté, chromé, nemocné a tak dále, i nad 60 let, protože potřebují živou sílu, kterou velice rychle promění v mrtvou sílu, o čem svědčí ty obrovské hřbitovy. No ale v evropských zemích vznikla představa, že bychom měli minimálně jisté mladé věkové skupiny mužů a podrobit 3, 5 nebo 8měsíčnímu vojenskému výcviku. Ale otázka zní, promiňte za takový cynický výraz. Teda chcete mít z nich takzvané bugoše, tedy ty pěšáky, který s lopatkou a samopalem vystoupí z obrněného transportéru, pak se zakopají a pak vedou poziční boje? A nebo chcete mít válečníky, který ovládají super zložité technologické vojenské zařízení a kteří jsou schopni ovládat i rakety dlouhého doletu, křižující rakety, kteří jsou schopni ovládat složité komunikace mezi satelity a armádními počítači a kteří jsou schopni ovládat taková zařízení, jako je Sarmat, mezikontinentální balistické rakety, kdy konec konců i výcvik posádky pro německý tank Leopard trvá s prominutím 18 měsíců. Takže vy chcete mít to povinnou vojenskou službou, jak se říká, kanonenfutter, který pak naženete jako ukrajinské jednotky jenom proto, aby měli protivníci do čeho střílet, kulomety a jinými věcmi. A nebo chcete vytvořit armádu, která bude mít dostatečné vojenské zálohy a bude schopna zvládnout složitou vojenskou techniku. Ta klíčová otázka dneska nezní tak, jestli absolvujete způsob pochodu nebo z rozborku a zborku zbraně, vytváření okopu a pak si myslíte, že jste vytvořili zálohu pro válečné operace. Jo, Klausewitz prohlásil, že území dobijete až tehdy, až tam vstoupí noha pěšáka. No, možná Klausewitz nevěděl o dronech, nevěděl o mezikontinentálních balistických raketách, nevěděl o hypersonickém systému a nevěděl o počítačovém propojení satelitních snímků, modelových zařízení modelujících objekty na povrchu planety, informace předávané dělostřeleckým a raketovým jednotkám, kdy základní formou přežití se stává mobilita. To znamená, ten raketomet vypálí svou salvu na protivníka a do 10 minut je na úplně jiném místě. Ale tohleto země zvládne obyčejné 18-letý mladí, který se naučí, jak vykopat okop a zložit rozborku a zborku zbraně, případně se alespoň trefit do protivníka a ne na spolubojovníka. No a tohleto všechno pak klade základní otázku. Jestliže si pamatujete dvouletou vojenskou službu, kdy platila známá vojenská teze, kolik profesí ovládáš, tolikrát si člověkem. Ale výcvik těch lidí vyžadoval mi měsíce. a ne nějaké 3 týdny nebo 2 měsíce. A to znamená, co chtějí tyhle ty evropské země. Například minister obrany Pistorius německý prohlásil, že potřebují vycvičit zhruba 300 tisíc záložníků. A já se ptám, vycvičit v čem? V řízení obrněného transportéru Marder, v řízení tanku Leopard 4M, v řízení stíhacího letadla Tornado, nebo v tom, abyste odpaloval Atacams nebo křídlaté rakety? A nikdo si neuvědomuje to, co se velice dobře uvědomila americká armáda. Problém není v počtu odvedenců, ale v tom, jakou profesní strukturu jste udělal u výcviku, přičemž výcvik při dnešních moderních technologií trvá minimálně 18 až 24 měsíců. Takže pak tady bude profesionální armáda, která je vycvičena tímhle tím způsobem, a pak tady bude kanonenfutr, který bude posílán na frontovou linii přesně tak, jako ukrajinské velení posílá všechny ty násilně odvedené vojáky, kterých životnost je 4 hodiny. To má být řešení povinné vojenské služby. A další charakter. Jak se změnila válečná situace v současnosti? Prosím vás, uvědomte si základní věc ukrajinského válčiště. Americké satelity proletávají 15krát nad jistým územím denně. Tyhle ty informace jsou přes Starlink přesouvány do výpočtových center armády. Ty vyhodnotí druh objektů. Pak poskytnou informace dělostřeleckým a raketovým jednotkám. Ty zaměří a odpálí rakety, ale protože zároveň protivník sleduje je samé, musí do 10-15 minut změnit svou geolokaci. A tohle to chcete udělat s vojáky, který podstoupí 2měsíční nějaký kurz? No promiňte, jak se říká, blbost sice kvete, ale rozhodně tyhle ty záhony bychom v takovém množství asi nepotřebovali. A žijí vojenští experti.
1: No, pane profesore, já vám rozumím, já totiž ku příkladu jsem vycvičen jako vojín pátrač a mým úkolem je, já se nasadím na začátek minového pole a pomocí lopatky zjišťuji, kde jsou ty miny. Moje život...
0: No ne, pomocí lopatky. Musíte mít ten speciální minérský drát a napichováním půdy před váma identifikujete tu minu, aby nebouchla, a u minérů platí ten jeden známý příklad. Pouze jednou se zmýlíte. A pak více ne.
1: Ano.
0: No samozřejmě můžete použít ukrajinskou metodu, kdy naženu na minové pole odvedence, které jsou vojensky neschopní a ti vyčistí minový prostor svým obětováním. No, ale já zase můžu říct takhle. Jelikož jsem byl nesmírně opakované množství cvičení po 76 dní, tak, jak se říká, získal jsem několik odborností, takže můžu být velitelem zásobování tankového pluku, a pak můžu být velitelem významných jednotek v oblasti civilní obrany, pak se můžu stát ještě dalším vyšším velitelem, ale mně to stálo 4 cvičení po 76 dní, vážení. A to jsem ještě absolvoval speciální vojenskou katedru a ještě jsem absolvoval základní vojenskou službu v délce 12 měsíců. No a zřejmě asi předpokládáme, že umělá inteligence bude učit tyhle ty mladé odvedence, aby za 2 měsíce zvládli všechno, co se týká válečné techniky. No, myslím si, že ten efekt bude velice správný. Jelikož tak, jak na Ukrajině, většina padlých vojáků je označena jako nezvěstní, aby nemuselo ukrajinské vedení platit pozostalým, tak myslím si, že tyhle ty tvořivé skutečnosti budou velice dobře rozvinuty i pro to odvedence, které tak budeme pohřbívat v masových hrobech. Ať žije válka, jak pravil nejmenovaný odborník.
1: Pane profesore, zpátky k počasí. Budou se takovýhle vedra v budoucnosti opakovat? Máme si na to zvykat?
0: Odpověď je prostá. Dneska největší poznatek meteorologů, přiznám si, že jsem se mýlil v povolání, protože kdybych byl meteorolog, tak se nikdy nezmýlím, jelikož změna počasí je tak dynamická, že mám vždycky buď pravdu, nebo jsem se pouze objektivně zmýlil. Takže, jelikož v současnosti je Tichý Indický oceán extrémně teplý a fenomén El Niño nastoupil bez mezipauzy mezi La Niñou a El Niñem, A jelikož frekvence El Niña a La Niña se výrazným způsobem zvyšují, není tam to období 5 až 7 letého prostoru a pak 2-letého medzifázy, tak můžeme očekávat s tím, že tyhle ty fenomény asi zblbly tak, jak planeta celá, čili budou se vyskytovat velice intenzivně a velice rychle. No a teď vemte k tomu tu zvláštnost. Středozemní moře je nesmírně teplé. Nemyslíme tím teplé, které se pohybují na pobřeží. No, v důsledku toho například pásmo od Sicílie po Gibraltarský průliv je dnes o 7 stupňů teplejší, než bývá obvykle. Otázka zní, proč? No, problém současných meteorologů je v tom, že se málo ptají, proč. Protože například máte dva zajímavé výzkumy. První, hlubokomořské řeky, které tečou pod dně oceánu a přemístňují buď masy studené nebo teplé vody pod dně oceánu, až narazí na kontinentální šelf a vystoupí v povrchu. Nejnovější objev meteorologie. Existují atmosférické řeky, které přemístňují množství vodní páry kolem země koule. Mluví se o přesunech ve výši 15 až 30 kilometrů. Jelikož, jakož je známo, kromě klimatických idiotů, že hlavním skleníkovým plynem je vodní pára. Přemístňování vodní páry v těchto výškách znamená změnu distribuce energie od rovníku k pólům. Zároveň to souvisí s přehříváním vodních mas a skutečností, že se snižuje promíchávání vodních mas, například u pobřeží Jižní Ameriky, kdy studené vody vystupují na povrch, nahrazují teplé vody, dochází ke změně výskytu planktonu a v důsledku toho pak rybáři nemějí co lovit. No, tyhle ty procesy probíhají velice intenzivně. A musíme otevřeně říct, že vodní cykly ve vazbě na Ringwoody a skutečnost, že Ringwoody funguje v 12 tisíciletých cyklech, tak pravděpodobně to, co vidíme teď, se asi bude pravidelně opakovat k všeobecné radosti dovolenkářů, protože pak mají teplo, i když je teď hodně extrémní teplo, jenomže musíme počítat jednou zásadní věcí. Tohle to se děje v létě, ale zároveň takzvané cirkumpolární proudění, které udržuje chladný atmosférický arktický vzduch v bazénu nad severním pólem, dostává stále výraznější trhliny. A pak se děje to, co jste viděli v zimě, kdy vpády arktického vzduchu na severoamerický kontinent nebo na evropský kontinent představují přívaly vysoce chladného vzduchu na jednotlivé kontinenty s tím, že v minulosti, řekněme před 80 lety, tyhle ty vpády existovaly také, ale trvaly několik dní. Nyní tyhle ty vpády arktického vzduchu trvají 2-3 týdny, čili dochází vymrazení vodního substance z povrchu půdy i z atmosféry a to způsobuje ztráty sněhového pokryvu a způsobuje to další klimatické změny. Hlavní problém v současnosti bych neviděl v teplotách, ale v tom, že extrémní teploty zvýšily mohutný odpar vodních ploch a začíná nám hrozit extrémní sucho. Proto vidíte ty mapy Evropy s extrémními výskyty sucha. A nedostatek vody se stane podstatně významnějším civilizačním limitem jako samotná vyšší teplota. Ta vyšší teplota se většinou promítá do vyšší spotřeby elektrické energie na klimatizační zařízení, chladící zařízení a podobně. Ale nedostatek vody zasáhne nejenom zemědělství, ale zasáhne taky například jadernou energetiku, zasáhne tepelné elektrárny, není voda na chlazení, není voda na chlazení reaktorů a podobně. Tak, jako máte teď ve Francii, kde omezují výkon jaderných elektrárny právě proto, že nemají dost chlazení. Samozřejmě můžete říct, že nový čínský vynález, který nepoužívá na chlazení vodu, ale používá jiné substance tekutého typu, takže ten reaktor můžete postavit i na poušti, jsou skvělým vynálezem. Ale já se ptám, jak dalece Číňané dovolí expanzi tohoto typu jaderného reaktoru ve všech zemích. A zatím v Evropě nemáte žádný reaktor tohoto typu. To znamená, že obrovský nárůst teploty, odparování vodních ploch, nedostatečné doplňování hloubkovodných ploch, a pak například podmínka České republiky povede k tomuto radostnému jevu. Želivka, která zásobuje Velikou Prahu, při této situaci do 10 let nebude dostatečná. No a teď si představte ty obrovské aglomerace sídlišť kolem Prahy nebo Bratislavy, s tím, že zavedete regulaci odběru vody. No a jelikož jisté lidské činnosti jsou neregulovatelné, mohlo by vás napadnout, že pak ty exkrementy budete odávat na to hnojení toho zemědělství, takže by to až natolik nevadilo, nemuseli byste je splachovat. Jenomže kdybyste je uskladnili, v lednici asi ne, tak na balkonu asi taky ne.

0: Takže v tomto ohledu se objevují další prostory pro podnikání, pro bohaté podnikatele, aby tedy odvoz a zvoz exkrementů byl takzvaně vědecky korigován. Ovšem z hlediska atmosférického, řeknu to takhle, problém dlouhodobého sucha, přerušovaného přívalovými bouřemi a dešti, nebo taky těmi krupobitími s kroupy velikými 8 cm, to je sice katastrofické, jenomže problém je v tom, že tahle ta přívalová masa vody rychle odteče, protože ta půda se změnila na beton a neabsorbuje tu půdu. No a my jsme udělali jednu katastrofální chybu. My jsme totiž chemizací a dalšími faktory zrušili klasickou podobu mikrobiomu v půdě a tím jsme radikálním způsobem znížili absorpční schopnost půdy na vázání vody. Tím pádem v Čechách z těch 60 miliard kubíků ročních zrážek většina odteče. Nezadrží je půda nebo lesy. A v tomhletom ohledu pak ta voda, jelikož odtekla, posilní sucho. A jelikož ta voda nevsákuje do podzemních hloubkovodních zdrojů a zůstává maximálně doplnění z části povrchových zdrojů, pak jste si zadělali na obrovský problém, protože pak to sucho se stane klíčovým fenoménem. No já si vzpomínám, ještě v 90. letech jedním velikým hitem byla série několika knížek o budoucnosti lidstva, kde jedna z těch knížek popisovala katastrofální sucho. Všude. No, tak možná ten autor byl futurolog a předvídal to, co se stane. Ale vážení, uvědomte si kombinaci. Za A, obrovské sucho. Za B, výrazné snížení hloubkovodních zdrojů vody. Za C, výrazné omezení umělých hnojiv právě v důsledku krize v Hormuzu a jinde. A za D, změna distribuce vodních mas díky atmosférickým řekám v rámci planetárního vývoje. Takže na poušti Atacama, kde původně napršelo ročně 16-18 mm srážek, najednou máte přívalové deště. Ale v Evropě si můžete spokojně chrochtat tím, že tady máte totální sucho. No a tohle to bude jeden z fenoménů, který zásadním způsobem ovlivní fungování evropského zemědělství. A možná to ten Brusel věděl a proto navrhl, aby se zrušilo evropské zemědělství, protože stejně bude sucho a alespoň vyřešíme jeden problém přirozeným způsobem od přirození. A tohle to všechno vyžaduje změnu strategie myšlení. Musíme se ptát ne debilů z Green Dealu, ale musíme se ptát na příčiny změny přírodního prostředí při terraformaci planety Země. No, jenomže na to nedostanete žádný grant z Evropské unie, na to nikdo nebude publikovat vaše závěry v karentovaných studiích, na to vás prohlásí za vědeckého konspirátora a na to vás vyženou i z akademie jako vrcholu akademických cností. No tak který šílenec vědecký kruh by se pouštěl do tohoto výzkumu?
1: No já musím jednou šílence tady pozdravit takhle na dálku. Pan docent Pokorný je jeden z mála lidí, který se do tohohle toho pouště a nebojí se o tom mluvit na rovinu. Bohužel pořád ještě nejsou dostatečně slyšeni, byť už teda že byly různý v poslanecký sněmovně k tomu různý ty konference a tak dál, ale on právě říká taky, že jo, na jednu stranu, že pořád můžeme například vhodným zemědělstvím nebo obnovou lesů, který jsme si zničili díky tomu, že jsme nechali kůrovce řádit a tak dál a tak podobně, a hlavně nezavedení větráků, protože jakmile budeme mít větrníky, nebude se nám tvořit takzvaný rosný bod a nebudeme mít rosu a to nám prostě ty rotující lopatky prostě promíchávají ten vzduch, takže s tím lidi máme problém. Takže těch lze prostě nějakým způsobem na tomhle pracovat a vlastně vrátit například právě že jo, přírodní hnojiva, myšleno tím ty kravský třeba právě do té půdy, protože to vlastně vyzkoumali i v Suchdole, vlastně se dělala že velká studie tenkrát tady na to. A aby mohla půda vázat vodu, tak potřebuje

0: prostě ty mikroorganismy, že jo, aby tam žili a tak dál. Takže informace máme jako lidstvo?
1: Nemáme odvahu použít tyhle ty poznatky, protože hlavní mainstream hlásal nějaké debility. Druhá věc, pak kdybyste obnovil mikrobiom české půdy, pak byste byl schopen vázat 40 miliard kubíků z té napršené vody. Neměl byste problémy ani s hlubokovodními zdroji a podobně. Všechna čest panu doktorovi. A třetí základní věc. Musíte si uvědomit, že ty větráky nejenom ničí mikrobiom do značné vzdálenosti kolem větrníků, ale taky vysoušejí půdu, minimálně do vzdálenosti 10 až 15 kilometrů. I když teď všichni budou řvát přívrženci větrné energie, že to je konspirace a lež, tak ať se podívají kurně na ty japonské studie. A poslední poznámka. Když je ten větrník tak skvělej, tak kurňa, proč největší větrník v Bavorsku teď jdou zbourat na státní náklady? Asi se ty Němci zbláznili. A krach ekonomické největšího větrníkového parku v Norsku a ve Švédsku s dluhem 13,5 miliardy euro je asi taky hoax, vážení. A nebo chcete jenom přednostně vytvořit kromě fotovoltaických baronů taky barony větrníkové? A kdo ví o tom, že ti, kteří pronajmou půdu na výstavbu větrníků, po 20 letech životnosti budou muset na vlastní náklady podle směrnic Evropské unie odstranit ty větrníky včítaně základové desky? Uvědomují si tohleto všichni, nebo vám to jednoduše ti propagátoři větrníků neřeknou na rovinu? A ty desítky studií, které jasně varují před infrazvukem a všetším stroboskopickým efekty a tak dále, to jsou opravdu jenom blázni, kteří nechápou pokrok alternativních energetických zdrojů? A nebo si opravdu myslíte, že když přesunete větrníky na mořské prostředí, že ten infrazvuk nebude mít děsivý účinek na mořskou floru a faunu? Opravdu peníze musí být základem všeho? A nebo skutečně chceme ne kecat, ale opravdu se snažit o zachování přírodního prostředí? Ona, ta příroda, si s námi poradí. Představte si, zlikvidovali jsme mangrové pralesy v jihovýchodní Asii, africkém pobřeží a podobně. A teď k obrovskému překvapení vědců se mangrové pralesy obnovují v původním rozsahu. Nezapomeňte, příroda má gigantickou sílu a ani lidská hloupost ji nedokáže překonat.
0: Máte pravdu, tady Vlasta taky píše, zdravím, je původem z Jižní Moravy. U nás bylo vždy v létě pod pálavou kolem 40 stupňů a šetřilo se s vodou i na zalévání zahrad a žilo se a nikdo to tenkrát nerozebíral jako hrozbu lidstva. Ale teď právě tím, že to máme, ta intenzita a rychlost. No, pane profesore, vy jste teďka říkal, že teda největší skleníkový plyn je ta vodní pára. Neměli bychom na to zavíst nějakou ekodaň?
1: Víte, to by bylo velice dobré. No například, když se potíte, tak produkujete jistou formu vodní páry. Takže já bych navrhoval, abychom zavedli ekologickou daň vypočítanou podle plochy vašeho těla a z toho množství odpařené tekutiny byste zaplatil daň. Myslím si, že tohle by bylo velice spravedlivé. Samozřejmě doplatili by na to vyšší lidé s intenzivnější metabolikou a to by v konečném důsledku způsobilo tedy jaksi snahu zmenšit tělesnou hmotnost a tak dále. Kromě jiného, myslím si, že by to byl skvělý nápad, jelikož například v Americe 70% obyvatelstva je obezních a obezní lidé se potí podstatně více. A produkují tedy podstatně více tělesné vodní páry než ty chudí lidé, no tak mohli bychom zavést daň z tlustoty. A tahle ta ekologická daň by měla zároveň pozitivní zdravotní efekty, protože by nutila většinu lidí, aby zhubli. Tím bychom podpořili i to, co se chystá udělat Evropská unie, kdy většina populace má schudnout A jelikož chudí lidé jedí pouze nekvalitní potraviny a málo, tak zhubnou a tím se sníží náklady na léčení obezity v evropských zemích a ušetřené náklady na zdravotnictví bychom mohli opět věnovat na financování zbrojní výroby nebo případně na financování té povinné vojenské služby, abychom našli dodatečné zdroje. Já bych dokonce povinně zavedl daň z produkované vodní páry člověka převodem na financování zbrojní výroby. Myslím si, že tohle to by schválil i Brusel.
0: Potíš se, kup si tank.
1: Jo, přesně tak.
0: No, no, pane profesore, ale pozor, jako jo, tady přece vy říkáte, tam jsou dost jako úskalí, že u té nekvalitní potravy, hlavně třeba, když si vezmete v USA, já nevím, ty fast foodovou
1: potravu, že jo.
0: Tak naopak ty lidi jsou z toho obézní, protože tam jsou růstový hormony a takovýhle věci, že je tam mega chemikálí a teď tam došla hodinka. Takže já tady moc děkuju Jaromírovi. Jaromíre, díky za tvůj a Lukášovi za váš příspěvek, že jste využili QR kód. A já vytočím pana profesora znovu. Tak,
1: ano,
0: slyšíme
1: už
0: se.
1: Víme, je to přímo skvělé, protože vyděláte dvakrát. Poprvé, když prodáte ty potraviny a ty lidi stloustnou, a po druhé, když je zatížíte ekologickými daněmi z vodní páry, kterou produkují. No to je přímo skvělé. Jeden subjekt dvakrát vyděláte. No nalezte mi něco podobného, to ani umělá inteligence nedokáže vydělat tolik.
0: Trumfni tohle, ale gore. Ty jsi vymyslel ty povolenky na CO2, my jsme o krok dál. No doufejme, že nás neposlouchá nikdo.
1: Z Bruselu?
0: Kdo má tu sílu tohle zavíst do praxe? Tak kdyby snad náhodou, přátelé, během pár let o takovýchto otázkách se začalo mluvit, podobnost je jenom čistě náhodná. My za to nemůžeme, my jsme to nechtěli.
1: Podpisuji to přímo písemně. My s tím nemáme nic společného.
0: Ano. Je to konspirační teorie. No, ale vážně. Já jsem teďka někde vyčet, že máme teda, co se větráků týče, i studie už právě ze severských zemí, kde zjišťovali, že když máte ty větrné parky na moři, tak vlastně tím brzdíte ty oceánské proudění jakoby větru nebo toho vzduchu a vlastně oslabujete právě příval vody nebo deště do vnitrozemí. Že už to nemá takovou sílu, to proudění, a nedoletí to tak daleko, jakoby ten vzduch vlhkej, a nevyprší se tolik, že bohužel prý tohle má taky vliv, no, na takovou. No.
1: Bohužel je to ukázka toho, jako honba za penězi popírá fyzikální zákony a přírodní realitu. Ale tohle to se týká skutečně všech těchto takzvaných projektů, protože pak se můžete dostat do situace jako ve Francii, kdy za prvé Francie má malý podnik obnovitelných zdrojů, takže bude stavět větrníky a soláry. Větrníky a soláry ovšem produkují nepravidelně energii, jelikož někdy nesvítí a nefouká. A právě proto, když náhodou svítí a fouká, je přebytek elektrické energie, musíte postavit maržiče elektrické energie, ale pro jistotu, aby někdo zaplatil cenu těch maržičů, tak nařídíte, aby se náklady na maržiče elektrické energie započítaly do nákladu na jadernou energetiku, abyste potichu vybilancovali výhodnost nákladu na jadernou energetiku oproti alternativním zdrojům. Já prosím vás, nemluvím žádnou konspirací. Tohle to je součástí plánu EDF, abychom byli v obraze. Takže prosím vás, všichni ekologičtí aktivisté, uvědomte si stupiditu maržičů elektrické energie. A tohle to bohužel je ukázka absolutně idiotského přístupu k takzvaným problémům přírodního prostředí. Druhá věc, On si opravdu nikto neuvědomuje, co udělal konflikt na Ukrajině? Že například ty zničené jaderné, ta zničené přehrady, například Kachovská, změnili

0: vyhráli tři soutěžky, změnilo těžiště planety a vedlo k posunu těžiště planety. A jelikož tahle ta přehrada v Tibetě má být 20x větší než tři soutěžky, tak vzniká otázka, jestli skutečně přemýšlíme nad logikou příštího rozvoje. Nebo jsme se již dostali do roviny, kdy vypneme v noci elektřinu pro domácnosti, protože to potřebují cloudová úložiště dat pro umělou inteligenci. A v zimě budete mrznout v noci, protože vám vypnou elektřinu a nebude vám žádné topení. Tohle to chceme skutečně a budeme to nazývat vědecko-technický pokrok a technologie budoucnosti? No, já bych to nazval spíše technologie debilismu. Ale tohle to všechno skutečně se realizuje. Děje se to. To není žádná konspirace ani výmysl, bohužel.
1: No, máme se na co těšit, ale pojďme na další otázku. Pavel, chci se zeptat na freony. Tam se dřív lidstvo i firmy dokázaly dohodnout ohledně ozonové díry a tak dál. No, já jsem slyšel, že to bylo malinko jinak, než že to byla taková ta altruistická tady snaha o to zadělat ozonovou díru a podobně, ale že ten výrobce freonu, že jim končilo patentový období, nahradili to jiným...
0: Ne, to byla náhoda, pane Bureš, to, že jim končili patenty, byla pouze náhoda. Historické nedorozumění.
1: No, ale...
0: No, a musíte říct teda... jednu věc. Ta ozonová díra se vyvíjí nějakým vlastním způsobem. Potvora nějak nečte ty studie o tom, jak jsme omezili freony v chladicích zařízeních a aby se ta kauzální souvislost potvrdila. Ona, ta potvora, jednou roste a jednou se zase zmenšuje a jak si nerespektuje vůbec naše vědecké předpoklady. No a je to prostě příroda, která kašle na naše vědecké závěry. Ona si jde svým vlastním způsobem. No a to máte něco podobného, jako nahradili jste klasické žárovky LEDkami. No skvělý. Ještě ta tepelná ztráta při žárovkách alespoň se nahradila, že jo? Jenom jste se zapomněli, že hmyz je zásadně postižen právě přechodem na LEDky a dochází k výraznému úbytku hmyzu například v Německu, Francii, Španělsku a podobně. No ale někdo by řekl, no víte, to, tak ty brouky a ty mouchy, to jsou stejně takové otravné živočichy. Ale vy jste zapomněli na kauzální souvislosti mezi jednotlivými druhy flóry a fauny, kdy odstranění jednoho článku vytváří drobný kaskadovitý efekt, který dospěje k jedinému rozumnému závěru, musí odstranit lidskou populaci jako hlavní zdroj nestability. A tohleto všechno se děje. Vemte jenom poslední výzkumy o tom, jak došlo k rapidnímu poklesu hmyzu a jeho výskytu v Německé spolkové republice za posledních 10 let o 80%. No, řidiči aut to mají dobré, alespoň žádné mouchy nebo brouky rozstřelené na čelním skle. Jenomže jaký to bude mít efekty, to nikdo nezvažuje. No ale samozřejmě výrobci LEDek si přišli na zhruba 60 miliard euro. No ale kdybychom to nazvali konspirace, tak je to sice pravda, ale je to konspirace. Podobně jako náhrada varných kanvic nebo topinkovačů a podobně, přinesla výrobcům dalších 30 až 35 miliard euro na vyměněných výrobcích, ale opět by to byla zřejmě jenom konspirace. No a v tomhletom ohledu skutečně jako, no, položíte si otázku, jestli tahle ta společnost a její řízení je logické nebo není logické. Odpověď jste naleznou posluchači sami.
1: No, tak samozřejmě těch názorů by byla celá řada. Ale já teďka...
0: Vemte jenom takovou věc, pane Bureš. No. Existují vědecké studie, které dokazují, že kouření zvyšuje kapacitu vaší paměti. Kdybyste náhodou se ptal, kdo financoval ty studie, představte si Philip Morris a jiné firmy, které vyrábějí cigarety, ale je to jaksi jenom konspirační teorie. Pak máte tady další různé produkty, například farmaprůmyslu a podobně, které opět jsou pouze konspirací v tom, že nepřinesou nic, kromě desítek miliard dolarů farmafirmám. Například statiny. No a ta krásná lež, dobrá,

0: cholesterol, špatný cholesterol. Kurňa, jak identifikovali, který cholesterol je špatný a dobrý? A nebo proto, abyste museli brát statiny celý život a podle posledních výzkumů kanadských, japonských a amerických autorů statiny kromě jiného dělají z muže takové bezlibidové entity a u žen snižují tvorbu vajíček ve vaječnících a způsobují, že jim, jak se říká, stárne kůže a vypadávají vlasy. Takže pro jistotu máte další biznis pro to, abyste udělal další krémy a další produkty, které prodáte těm ženám, které jste předtím zničil. A celé se to nazývá technický pokrok. My si totiž musíme otevřít ještě jednu otázku. Všichni se odvolávají na vědu. Jenomže velká část vědy se teď stala ideologickou vědou. Nebo vědou, která slouží pouze k jediné věci, k penězům. A to vezmete metodu CRISPR, genetického sekvenování, vezmete metodu takzvaného kryogenního zmrazování lidí do budoucnosti, vezmete další technologie, jako je například oblast některých druhů léků, které jsou doporučeny pro dosažení dlouhověkosti nebo omezení rizika Alzheimera, Parkinsona a podobně. No, omezují jedinou věc. Omezují vaši schopnost dožít se něčeho. Ale na druhé straně všechno je potvrzováno takzvanými vědeckými odborníky a já se osobně děsím toho, kolik vědeckých expertů najednou máte kolem sebe ve všem. V médiích, printových médiích, v televizi, na internetu a tak dále. A jediná věc, kterou tihleti experti mají, je nepředstavitelná drzost prohlásit se za experty. A tohleto všechno pak vede k zajímavé další otázce. Proč tahle ta společnost zásadně neskoumá příčiny kauzálních jevů? Například, proč nefungují vaše samoopravné mechanismy? Co je vypíná? Proč používáme látky PFAST, o kterých víme, že zkracují metabolické procesy, zkracují váš život, způsobují rakovinu a všechno ostatní. Jenom proto, aby někdo tom vydělal? No a tu jste u té poslední otázky. Co je hlavním protokolem dnešní společnosti? Abych se vrátil k názvu naší relace. Peníze a lež. Nebo lež a peníze. Nebo lží k penězům. A tohle to je hlavní příčina dnešní společnosti. Ještě doplněná o poslední bod triády. Neodpovědnost. A v tomhletom směru pak máte zajímavý obraz současné společnosti. No a když jste začal o těch UFO, tak si položte drobnou otázku. Předcházím otázka. Kdybyste byl velitelem mimozemské flotily a viděl jste debilitu současné společnosti, navázal byste kontakty a s kým byste navázal kontakty? S panem Trumpem nebo prezidentem Xi? Nebo so Zelenským a byl byste uvýtržený nad jeho genialitou, nebo byste to navázal s náboženskými vůdci, ale kterými, aby se nepobili navzájem. Takže z tohoto hlediska, víte, otázka mimozemských civilizací je nesmírně zajímavá. Je zajímavá léta nejenom přes projekt Blue Book profesora Hinka Allena, ale je to stará diskuze, jsme ve vesmíru sami? Byli tady již mimozemšťané nebo nebyli? A jsou tady dnes? A co taká Area 51? A co taky další základny, kde mají být trosky letaří, talířů, mimozemšťanů a podobně? A pak máte opět lež. Víte, že dlouhá léta se tvrdilo, že když vidíte UFO, tak je to promítnutí vaší vnitřní frustrace se sexuálního neuspokojení na oblohu. No skvělé vysvětlení. No jenom pak, jak si nevysvětlíte, proč to snímkuje radar, protože to vaše sexuální neuspokojení asi nemá materiální podstatu nebo prostatu. A tohle to všechno vede k dalšímu závěru. Jestliže desítky let máte zhromažďovány tisíce hlášení o výskytu létajících talířů. A nemluvíme jenom o případě v Redešenském lese ve Velké Británii nebo o zvláštním objektu, který spadl v Pensylvánii v 61. Tak si pak položíte otázku, co může mimozemšťany zajímat na lidské společnosti. No, kdyby byl cynik, tak prohlásil, jedině hloubka hlouposti a debility některých představitelů. Pravděpodobně vzhledem na vesmírné skutečnosti to dosahují nepředstavitelné hloubky. když vezmete dnešní představitele elit, například v Evropské unii, tak jsou to přímo skvělé exempláře důkazu téhleté teoretické konstrukce. Nemluvím jenom o nejmenovaných ministerských předsedech a prezidentech a podobně, abychom nejmenovali danou osobu a nebyli stíháni, tak v tomhle tom ohledu musíme skutečně konstatovat, že klíčová otázka bude znít takhle. Jestliže ty představitelé mimozemské entity jsou na planetě, tak si položí otázku, co je primární protokol téhleté společnosti. A bohužel tam máte tu odpověď. Peníze, lež, neodpovědnost. A z tohoto společnosti myslíte, že chcete navazovat kontakty? Nebo že jich chcete pomoci překonat vlastní stupiditu? No bohužel ne. Musíte počkat, až ta společnost prohlédne sama. Až pochopí, v čem je absurdní. Pak jí můžete pomoci. Ale jinak bude platit ta stará známá teze. Cizí pravdě nikdo neuvěří a budete tady mít množství lidí, kteří budou do roztrání těla bojovat za dnešní svět. No a ti ekologičtí fanatikové, kteří se přilepí na silnici, ale vůbec jim nevadí ekologické důsledky válečných operací ve světě, tak pak musím konstatovat jedno. Bože, chraň nás před hloupostí, i když Bůh pravděpodobně z hlouposti nemá nic společného.
1: Já bych tady připomněl jeden úžasný dokument, myslím, že se to jmenuje Srdečný pozdrav ze země koule. Myslím, že tam Lasica a Satinský.
0: Satinský a Lasica, jo, to hrají. No.
1: Návštěvu z mimozemských civilizací. Myslím si, že to bylo poučné docela. A faktem je, že už tenkrát docela jasně ukázali spoustu zajímavých tam těch pochodů společenských a tu nelogiku. Ale no, uvidíme, jestli se někdy dozvíme, jak to vlastně je nebo není, ale teď mi tady utekla jedna.
0: Nebojte se, neutekla, vy vylovíte a pronesete tu otázku.
1: Tak tady vezmeme to ještě k počasí. Tak zdravím, pane Mureši, pane Staňku. Pršelo i krupobytí bylo i v Itálii. Německo taky, podle mých informací, taky velký krupy jako bejk. Dnes je svátek Říma Petra a Pavla. Čím to je, že vlastně je to takový extrém teďka, že možná buďme rádi, že jsme tady ve středu Evropy a zatím teda jsme ušetření nějakých těle těch extrémů. Je to prostě z té vlny veder, že teďka teda tady lítají takovýhle kroupy a další boží dopuštění?
0: Klasická otázka, proč je to vedro? No, klasická jednoduchá odpověď ekologických fanatiků, protože se děje globální oteplování. Pak se to posunulo vědecky dál, protože máme klimatickou krizi. No, na tohleto je požadována jednoduchá odpověď. Krávy prdí, lidé prdí, taky smrdí, produkují vodní páru a máme to. Jenomže ta příroda funguje v řetězení souvislosti. To znamená, jestliže se vám ohřívá voda v Tichém oceánu, protože se změnilo pH oceánu a změnila se poměr sladké a slané vody, a jestliže dochází k znížení albeda odrazivosti a velká část sluneční energie je pohlcována oceánem, pak dochází ke změnám, ale musíme si uvědomit, že klíčová není otázka povrchu oceánu, ale skutečnosti, že hloubka 3,5 kilometru, čo je proměnění hloubka oceánu, představuje několik vrstev vody s odlišnými fyzikálními vlastnostmi. A hlavní problém je promíchávání těchto vrstev nebo nepromíchávání těchto vrstev. A jelikož když dojde k promíchání těch vrstev a horní svrchní vrstva se prohřeje, pak dochází nejenom k problému v oblasti mořských proudů, protože všimněte si, teplá voda a změna salinity vody vede k tomu, že máte dvě termodynamická čerpadla na planetě, která začínají kolabovat. Je to Golfský proud, který přesouvá obrovské masy teplé vody z Mexického zálivu přes Atlantický oceán a směřuje první pásmo k severní Evropě a druhé pásmo do Guinejského zálivu. A pak máte proud Kurošivo, který přenáší studenou vodu z asijského kontinentu směrem k Jižní Americe. Jestliže tyhle ty termodynamická čerpadla začnou kolabovat, tak se samozřejmě změní i, řekněme, ohřívání vody. Pak dojde k tomu, že tahle ta teplá voda se nepromíchává ze studenou, která by ji ochladila, ale dochází k výraznému navýšení teploty na povrchu oceánu. Když tohle to se zvětší, zvýší se výrazným způsobem odpařivost vody z povrchu oceánu, ta salinita nebude bránit odpařivosti vody a najednou máte obrovské masy vodní páry v atmosféře, které ale obsahují obrovské množství energie. A to obrovské množství energie pak posiluje tvorbu hurikánů, tajfunů, tornád a podobně. A najednou vidíte před sebou obraz obrovských atmosférických cyklických procesů, ale které nejsou ničím jiným než obnovením energetické dynamické rovnováhy mezi jednotlivými částmi povrchu planety. A vy řeknete, ale tohle tady nikdy nebylo, to je katastrofa. Tak si prosím vás vzpomeňte, že před 14,5 tisíci lety hladina oceánu byla níž o 120 metrů. Jak docházelo k promíchávání vod? Končila poslední doba ledová. Většina kontinentu byla pokryta pancířem ledu o tloušťce 1 až 3 kilometry. A uvědomujete si, že jeden ze základních zákonů planety. Množství vody je konečné, ale mění se poměr skupenství vody. Vodní pára, tekutá voda, led. A tohleto konstantní proměňování pak se promítá do distribuce energie tomu, aby například takzvaná oceánská cirkulace změnila svůj charakter brzdění obrovských přesunů teplých vod k jiným částem. Vidíte i vpády z chladného arktického vzduchu do Severní Ameriky, kdy jste viděli v tohletom roce v zimě ty jevy. A na druhé straně evropský kontinent taky mění svou, řekněme, energetickou dynamiku. Haló? Haló?
1: Ano, pane profesore, trošku nám to tady zahaprovalo, ale dobrý, slyšíme to všechno běží,
0: dobře,
1: to skočilo.
0: Dobře, takže dochází k tomu, že si musíme uvědomit jednu základní skutečnost. Před 600 miliony let celá planeta byla kromě úzkého pásu na rovníku pokryta ledem. Před 60 miliony let celá planeta byla v tropické podobě, včetně toho, že v Antarktidě byly tropické pralesy, existovaly tam dinosaury a podobně. Za posledních zhruba 14 milionů let jste měli 4 doby ledové, 4 doby meziledové, 61 dob klimatických změn, kolísání hladiny oceánu o 120 až 160 metrů, zároveň docházelo ke zásadní změně poměru souše a vody, což znamenalo změnu proudění, protože některé části byly nad vodou nebo pod vodou a měnily směřování mořských proudů. A my se chlubíme tím, že posledních 160 let měříme teplotu, posledních 80 let měříme změny energetických potenciálů v atmosféře planety a známe všechno. No kurňa, to je tak, jako kdybyste plivl a řekl podle letu vašich slin, umíte předvídat všechno, co se děje. Tak nezlobte se, tohle to ukazuje velice dobře míru nepoznání. A konec konců, když se bavíte o oceánech, korektní oceánolog vám řekne, že známe fungování svrchních 80 až 100 metrů hladiny oceánu. Co je pod tím, jenom odhadujeme. No a teď položím dvě takové zajímavé otázky. Jestliže dochází nyní, a to je objev oceanologie, k obrovským sesuvům sedimentů na mořském dně, u mořských úbočích hor, a objemy těch sesuvů sedimentů jsou 500 až 700 kilometrů kubických. Myslíte si, že to nemá vliv na promíchávání mořských vod? Nebo další věc. jestliže tající grónské ledovce, kdy teplá voda stéká na dno oceánu, představuje hlubokomořskou řeku, která teče pod dně oceánu, nad ní je studená těžká voda. A za 40 let to dorazí k pobřeží Newfoundlandu a zdvihne to průměrnou teplotu 12 stupňů. To je taky konspirace? A nebo si neumíme představit, co to udělá s klímou? No a víte, že výbuch sopky Pinatubo v 93. změnil energetickou situaci na planetě na 3 roky. Měl jste studená léta. No a teď najednou, kdybychom měli propojit vulkanologii, oceanologii, klimatologii, glaciologii a další vědy o půdě, tak asi bychom viděli jiný obraz. Vemte jenom skutečnost, že mořská voda se prohřívá velice rychle, ale rychle uvolňuje energii. Země se prohřívá pomalu, ale velice pomalu uvolňuje energii. To znamená, jestliže chladne země pomalu, tak taky atmosféra nad touhletou zemí funguje v jiném módu, než atmosféra nad oceánskými prostory. A jelikož oceány tvoří 2/3 povrchu planety, tak musíme asi odhadovat se sakramentsky jiné souvislosti energetických výměnných procesů. A pak to, co vidíte teď, a může se vám zdat děsivou vizí teplotní kopuly nad Evropou, když vezmete glaciologické záznamy, zjistíte, že to není neobvyklý jev. Samozřejmě minulé procesy byly, řekněme, před 6000 lety. No, kdo by si pamatoval 6000 let? Takže prosím vás, krátkozrakost pohledu na klimatické, geologické a oceanologické procesy nás vede k absurdní úvaze, že jelikož se to nestalo posledních 120-140 let, tak to nemůže být. Ne, může to být. Jenom změňte paralaxu pohledu na vývoj planety Země.
1: Tak, pane profesore, další taková souhrnná otázka od Jany. Zdravím, pane profesore, mám otázku. Nemáte pocit, že je to všechno, ty lži a tak dále, jenom paraván, jak s oblibou říkáte, a všechny ty lži, o kterých jste hovořil, mají zakrýt něco zlověstného. Co nám můžou zakrývat tyhle ty veškerý takový ty divadelní hry, které se tady dějou? Je to na vás, pane profesore?
0: No, první otázka. Ano, můžou být paravánem, které mají zakrývat skutečné procesy, které jsou kolem nás v přírodě, ve společnosti a tak dále. Druhá klíčová otázka. Co když mají zakrývat právě to, že i ty elity vědí, že tenhle ten způsob společnosti je dlouhodobě neudržitelný? Že stejně vzhledem na enormní zbrojní výdaje budete mít situaci totálních sociálních nepokojů, že dojde ke kolapsu finančního systému, že dojde k tomu, že budete mít obrovské problémy s potravinami, vodou, s energií, se vším ostatním. A ty elity chtějí zůstat u moci, ale na to, aby to zvládli, potřebují pouze čas se připravit. No takže vytvoří paraván lží, abyste byli klidní, že se o vás starají, předvídají vývoj, snaží se ho upravit tak, abyste byli spokojeni a klidně žili, jenomže ve skutečnosti vědí, k čemu dojde. Nebo si opravdu myslíte, že ta studie, která byla publikována před 2,5 roku, která říká, že do 10 let dojde k terraformaci tak, že 40-41% dnešního vodného prostoru pro život na planetě zmizí, a objeví se 20-21% nových území, které budou hodny pro lidskou civilizaci a život, byla jenom tak publikovaná studie. A já se ptám, kde jsou další pokračování, kde jsou ohlasy na závěry téhleté studie? Nikdo ji nespochybnil jako konspiraci. Jestliže tyhle ty důsledky jsou zřejmé a pravdivé, pak by to znamenalo připravit se na obrovskou změnu podmínek pro život na planetě. A teď si všimněte další věc. My zlikvidujeme mangrové pralesy, pak se zasoluje půda a voda do vzdálenosti 80-100 km od pobřeží. Najednou máme problémy s potravinami a s vodou a vším. Ale příroda najednou udělá to, co udělala, a najednou mangrovy pralesy máte zpátky. Ne proto, aby ochránila člověka, ale aby zabezpečila dynamickou rovnováhu. Tvrdíme, že velký korálový útes se mizí v důsledku globálního oteplování moří a podobně. A najednou výzkumy australských odborníků ukazují, že kurňa na rozdíl oproti vědě těm korálům se daří dobře. A teď si vemte další věc, klasický signál. Dochází k objevování nových druhů například na evropském kontinentě v důsledku změn biologického prostředí. Teď největší problém řeckých rybářů, je tady nový druh dravé ryby, která má, jak se říká, papuli podobnou člověku, no možná je to taková říčka přírody, která je zuřivá, trhá rybářům sítě, vyžírá jim tam ryby a podobně. Nikdy tady

připojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Připojujeme na

Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače.

Vítejte, vážení a milí přátelé proti proudu, proti proudaři. Týden ulétl, svět stále ještě je. Já myslím k naší obapolné nebo všeobecné radosti. Na začátek jenom řeknu, kdybyste slyšeli malilinké šustění dnes ve zvuku, tak je to to, že jsme si přeci jen dovolili tady pustit trošku víc větráky, abych se úplně nezadusil. Já se hned vrhnu na ten chat. Jirka z Ostravy píše, máme tady také nějakýho jeho dopis potom, nebo něco z toho dopisu. Jirka je teď hodně aktivní člověk, já mu moc děkuji, že si tak dopisujem. Pokoj a mír všem lidem dobré vůle a nepodvoleným přeje Jirka z Ostravy. Převzal trošku štafetu. Dnes bych chtěl popřát všechno nejlepší našemu drahému a milovanému panu prezidentovi, který slaví dvojnásobný svátek Petra i Pavla. Stejně tak chci poděkovat našim váženým ústavním soudcům za jejich moudré rozhodnutí. Díky němuž jsem si teď jistý, že opravdu žijeme v demokratické společnosti a v právním státě. Váženému panu Hájkovi to jistě nemusím vysvětlovat, ale pro jistotu, kdyby to náhodou někdo nepochopil, tak to myslím ironicky. Já myslím, že to, Jirko, pochopili všichni. Jenom k tomu Petru Pavlovi, ještě tam mám k tomu tam jeden dopis. Ono je to trošku tak, že on vlastně nemá ten svátek jako Petr Pavel, protože on má to Pavel jako příjmení. Jo, takže jeho se týká vlastně jen ta jedna část toho svátku, protože tak, kdyby ho křtili, což určitě se nestalo, byl křtěn jako Petrem. Ale to je jenom technická poznámečka. Modrý varan. Přeji příjemný podvečer, přátelé pravdy. Pojďme podpořit pana Petra, pravidelného poutníka proti proudu, při prolamování propagandy pro posílení paměti, pevných postojů a poctivosti. Moc děkuji. Varane, pořádná pravda po ruce přichází. Já myslím, že to děláme všichni, ale děkuji za to. Opravdu tohle je pro mě důležité slyšet. Vojtamára, mír a klid všem. Pane Hájku, ta komedie, co tu je se summitem NATO, je divadlo pro ovce, ale obávám se, že to slouží na zakrytí něčeho daleko horšího. Každopádně bychom měli hlavně řešit odchod z NATO. Já s tím naprosto souhlasím. Do jaké míry to slouží k zakrytí čeho, to ještě asi uvidíme. Určitě to samozřejmě vede k jediné věci, k oslabení institucí, na které spolehá vláda, a posílení institucí, které chce mít pod sebou šéf opozice Pávek 107 a jeho tým. Ale myslím si, že ta výzva nebo ten povzdech, že bychom každopádně měli především usilovat o odchod z NATO, je jednoznačný. Obávám se však, že ani tato vláda na něco takového nemá. Na to by měl samozřejmě, kdybychom tady měli premiér za SPD, tak možná, ale to v tomto případě je nereálné. Ale snažit se a usilovat o to rozhodně máme. Všem Petrům a Pavlům na chatu přejeme hodně zdraví, říká František Toula. Jsem rád, že František Toula se tu objevil. Pokud je pravda, že pan Okamura bude končit a hlasy půjdou k pro, tak je to problém. Nechtějí totiž výstup z NATO a WHO. Lepší by bylo dát hlasy straně Jasan, tedy skutečným vlastencům, na rozdíl od pro. Já jsem, Vojto, sice zaslechl něco takového taky, ale mluvil jsem s panem Okamurou a mohu ubezpečit, že nic takového ani nenaznačoval. Já se raději napiju, horko opravdu jisté je. Uvažoval jsem o tom, jestli si mám sundat sako, ale protože se nemůžu, teda můžu se zeptat dám,
zda by jim to nevadilo, mohu se zeptat, ale odpověď dostanu maximálně v chatu a to už nestihnu. A ne od všech také, tak si se konechám, jsme konzervy. Tady už se jenom zdravíte, takže dobře, já myslím, že je čas, abychom se vrhli na ty dopisy. Jdeme na to.

Tak pojďme na to. Já teda chci hlavně na začátek popřát, teda poděkovat za opravdu značnou dávku blahopřání k tomu svátku Petra a Pavla. Mně se to opravdu týká, jeden dopis to říká pak hezky. Je to blahopřání ovšem nikoli mně, ale mým patronům vlastně, že Petru a Pavlovi. Ale moc za to děkuji, je to skvělé. Vážený a milý pane Hájku, vy to už asi víte, tak jen pro jistotu přidávám do dnešní porady slova premiéra Babiše po zasedání vlády. A teď je tady citace. Pan ministr Macinka v pátek na základě rozhodnutí soudu doplnil seznam delegace prezidenta Pavla a jeho doprovod. Zcela jsme vyhověli tomu pro mě nepochopitelnému a neobvyklému rozhodnutí ústavního soudu, říká Andrej Babiš. Vláda potvrdila, že v čele delegace bude premiér, jak už bylo rozhodnuto dříve na základě usnesení vlády. Jsme přesvědčeni o tom, že pan prezident by mohl přehodnotit svoji účast a mohl by prokázat velkorysost a netrvat na své účasti. Je v zájmu České republiky, aby tento nesmyslný spor, který nás poškozuje a je zbytečný, nepokračoval, přispělo by to k uklidnění ve společnosti a nejlepší by bylo, kdyby pan prezident netrval na své účasti. Konec citací, já bych možná přidal ještě jedno, já dočtu dopis, tak zaplať pán Bůh, že se nepoto, ale zůstali na svém. Určitě k tomu dneska přidáte nějaký komentář. Mě by ale zajímal váš odhad, jak to celé může pokračovat. A neměl by Babiš udělat víc, než je, a neměl Babiš udělat víc, než jenom sklopit uši před těmi grázly z Brna? Ptá se Libor C. z Prahy 3. Já bych jenom k tomu snad přidal, že ono tam ještě padlo na té tiskovce vládní víc slov. A jedna taková pro mě nepochopitelná, tohle je samozřejmě bezva, že zůstalo, že neměnili žádné své rozhodnutí, bylo by to také naprosto smrtící, kdyby měli podlehnout čemu. Ale tam na konci zazněla taková věta, kdy Andrej Babiš říká, že jakoby smířlivě, že teď je to důležité, teď se bude rozhodovat o těch 70 miliardách eur nebo kolik. A takže tam musí být on jak na té večeři, tak na tom jednání, ale že uvažují o tom, že by příští rok pan prezident jel na ten další summit NATO. Vůbec nechápu, proč tohle tam přidával. Dávat jakýsi biankošek dopředu té hradní skupině je nepochopitelné pro mě, protože za prvé jednak tím trochu potvrzují, že tedy je tady jakýmsi zvykem, aby jezdil na to prezident, což je nesmysl, vždycky to musí schválit vláda. Žádný zvyk to není a nebyl. Ale za druhé, přece vůbec nemohou tušit, co se stane, já nevím, za 14 dní, natož za rok. A budou ho potom jak z toho dostávat? Jako předpokládají už teď, že ústavní soud nebo ten gang 15, nebo spíš 13, dva zůstali stranou, z Brna, jakože změní něco v tom svém vyhodnocení, někdy na podzim nezmění. Ten postoj je jasný, oni jdou proti vládě, jak ústavní soud, tak hradní strana. A je úplně podle mého soudu zbytečné jim dopředu dávat nějaký biankošek. Je to takové jakoby gesto, které chce naznačit, my neválčíme s Hradem. No ale válčí. Válčí se s Hradem naprosto natvrdo a má se válčit. Kdybychom se nad tím ještě hlouběji zamysleli, tak na otázku, jak to celé může pokračovat, no tak hlavně to mělo dle mého soudu, ale
říkám, je to jenom názor pozorovatele, i když řekl bych trošku zasvěceného, že byla například možnost okamžitě po tom předběžném rozhodnutí podat žalobu na toto předběžné rozhodnutí k témuž soudu a požadovat předběžným opatřením zrušit předběžné opatření. Že by to neudělal ten ústavní soud? Neudělal, ale musel by se tím zabývat a ukázalo by se v plné nahotě, že žádné předběžné opatření na tento případ neexistuje. Je to naprostá svévole ústavního soudu. Je to prostě jenom to, že oni vědí, že mohou udělat cokoliv. Oni nejmenovaní prezidentem, nevolení, mohou udělat cokoliv, protože už nad nimi tady nic není. Takže to asi, řekl bych, byla jedna z věcí, které už mohli udělat. Jak to bude pokračovat? No, buď jako úplná komedie, že tam ten Pávek přiletí v tom jiném letadle se svým mohutným doprovodem, oni je někde ubytují a teď on, já nevím, jestli se tam bude snažit, jestli s sebou poveze hradní stráž, aby tam vtrhla a vybojovala mu nějaké místo u jednoho stolu. Je to neuvěřitelné, jakým způsobem chce poškozovat Českou republiku tenhle ten člověk. On to dělá od začátku, ale teď po nástupu nové vlády extrémně a tam se můžeme dočkat skoro čehokoliv, protože ten bezcharakterní, nemravný rozvědčík, který kdykoliv změní cokoliv ve své a jeho poker face to vydrží, je to prostě laminát, po kterém všechno sklouzne, ten udělá cokoliv, co mu řeknou. Já se obávám, že ještě mohou být jako dramatické okamžiky i tam. Všechno nás to opravdu poškozuje. Jsme směšní, budeme ještě o to víc. Co si podobného se dělo před lety v Polsku, také tento spor. Všichni se tomu tehdy chechtali a to bylo Polsko. Čtyřikrát víc občanů než my. Pojďme dál. Tady mám dopis Zory D., která nám píše často. Já z něj vemu jenom něco, protože už vlastně on přišel někdy v týdnu a už se něco vyvinulo, tak já ty věci, které se posunuly, nechám stranou. Domnívám se, že jde o předem domluvenou pracovní schůzku prezidenta jako v té Ankaře ze zbrojaři face to face s cílem splatit dluh těm, kteří ho instalovali na hrad a k řešení zbrojařských kšeftů. Lobbysté už jsou natěšeni, každopádně v Ankaře se budou řešit velké peníze, které hodlají vysát z podřízených zemí, které by nás ještě více zadlužily a ekonomicky poslali ke dnu. Dokonce je možné, že Pávek zase něco slíbí, jako například ukrajinské bitevníky, nebo Českou republiku k něčemu zaváže, co zkomplikuje život nejen vládě a tak dále. Ano, já myslím, že

tam to někudy vede, že tam to chtěli něco takového udělat. Myslím, že jak se Andrej Babiš snaží hodně, hodně o to, aby to všechno vypadalo dál nekonfliktně, on tedy, že není ten konfliktní konflikt, že vyvolává Pávek, ono mu to nepomůže, Andreji Babišovi a celé vládě, protože oni mají zprivatizovaná ta veřejná média, nebo takzvané veřejné média, veřejné služby, nevíme, co to je, prostě ČT, ČRO, a k tomu mají celý ten kolos korporátních médií, Seznam a všechny ty. Trošku se z toho vymyká v poslední době, se zájmem pozoruje i dnes a trochu Lidovky, které přeci jenom sem tam mají trošku nezávislejší názory. Myslím, že to je proto, že jim ještě trochu záleží na tom, na těch čtenářích. Zatímco Seznam se svým miliardářským pantátou v záloze, kterému je úplně jedno, kolik vydává za tu jejich absurdní televizi a podobně, tak tomu je to jedno. Tak ti jedou prostě jenom čistou tu politickou linku. Kdežto i dnes se mi zdá, že se trošku v některých okamžicích začíná tvářit zajímavěji. Jenom snad ještě k tomu dopisu. Snad vláda v pondělí zabrání tomu, aby mnohočetnou ekipu prezidenta tvořili desítky jeho poradců se dvěma koláři, novináři, fotografy, členy Pávkovy ochrany a tak dále. S její manželkou, jejími vizážisty a garderobiéry, jak původně zamýšleli. Údajně už od dubna mají zarezervované letadlo a ubytování v Ankaře, to složit, to aby si asi nešlo. Oni bylo teď řečeno, že dostanou jeden speciál, vláda druhý speciál. Což mimochodem je povinnost, protože to je bezpečnostní opatření. Víme, co se stalo Polákům, když tam letěli jediným letadlem a vlastně celá ta vládní, parlamentní a další elita, včetně prezidenta, zahynuli. A to je právě to bezpečnostní opatření. Vždycky musí, když cestují nejvyšší ústavní činitelé, musí být dvě letadla. Četla jsem, že se na summitu bude rozhodovat o revolvingovém programu za 70 miliard eur každý rok na zbrojení Ukrajiny. Můžete se k tomu pak na poradě nějak vyjádřit, se srdečným pozdravem a díky, Zora D. Ano, Zoro, je to tak a všichni ostatní, už to ostatně řekla i vláda, předtím to říkal premiér Fico, už to ale řekla i naše vláda, neskutečná věc, 70 miliard euro budou chtít opět vytáhnout ze členských zemí na přípravu přepadení Ruska, takzvaně na podporu válčení na Ukrajině. Ke všem těm 90 miliardám eur, které už si jim schválila Evropská unie, k těm asi 150 miliardám, které teď začíná vydávat Německo na opětovnou militarizaci. No co to je? Je to samozřejmě příprava útoku na Rusko. Ten záměr už z toho čouhá jak opravdu sláma z bot. Myslím, že jestli mám já něco trošku predikovat, co si myslím, že bude, že se prostě Spojené státy z tohohle stahnou, nechají to na těchhle umírajících elitách politických, které v útoku ve válce vidí jedinou možnost své záchrany, protože když třeba vyhlásí výjimečný stav a tak dále, zruší volby a všechno možné, klidně ve Francii by se něco takového mohlo příští rok stát, protože to je velmi pravděpodobné, že tam vyhraje strana paní Le Penové, ovšem i kdyby jí zakázali kandidovat, tak je tam ten pan Bardella, je tam prostě našlápnuto, to též se teď děje
v Německu, kde v těch jednotlivých zemích té federace toho spolkového uspořádání budovat si troje volby v Sasku-Anhaltsku. Možná AfD zvítězí nad poloviční většinou. To jsou fantastické věci a oni se toho právem smrtelně bojí. Ono je nic jinak nezachrání před tím narůstajícím hněvem lidí. U nás to trošku upustil ten Papiňák tím, že nastoupila aspoň nová vláda. Takže v tomto slova smyslu, kdyby měl někdo rušit volby, tak tam zůstává tahle. To oni si nedovolí. Ale Andrej Babiš už dopředu řekl, že z těch 70 miliard, že se toho účastnit nebudeme. Budeme na to zvědaví. V každém případě je to pravděpodobně jeden z motivů, kdy měl Pávek souhlasit na některé z těch dvou míst, buď na té večeři, nebo na tom jednání, s tím, že by nás víceméně zavázal a zavázal vládu, protože představme si, že potom vláda řekne ne a budeme vypadat jako už úplní blázni. Takže je velmi pravděpodobné, že tohle byl jeden z motivů. Já bych jenom dopředu řekl a upozornil, oni se jen tak nevzdají. Oni vědí, že mají za sebou všechny ty mocenské instituce nacpané, nalezlé tím deep statem, tím hlubokým státem, těmi lidmi, které si tam usadili za dobu těch katastrofálních 4 roků, čili bude to ještě dramatický mít vývoj. Možná, že se nám podaří ve středu mít tady před kamerami jednoho, já radši nebudu říkat jméno, ale je to významný ústavní právník, kterého znám roky, nemyslím tím pana Koudelku, významný ústavní právník, nesmírně zajímavý, vy ho také jistě jste už mnohde viděli, četli, slyšeli. Kdyby se to podařilo, tak jemu položíme ty nejzákladnější otázky, jaké to má ústavní a možné konotace celý ten vývoj této zdánlivé absurdity, která ani absurditou vlastně moc není. Ve skutečnosti je to jenom probíhající příprava na spuštění horké fáze občanské války, abych tak řekl. Nedej pánbu, aby k ní došlo. Pojďme dál. Stanislav G., který často také nám píše, klade, nebo já to přečtu, je to krátké. Dobrý den, ctihodný pane Petře Hajku a tvůrčí redakce. Přeji vám z celého srdce vše nejlepší k svátku, moc děkuji. Vy jste naproti proudu před poradou nepodvolených napsal výjimečně 2 články, ano. Musel jsem reagovat sám na tu neuvěřitelnost s tím ústavním soudem, jeden 24.6. a druhý včera. Můj mail bude ve tvaru otázek a odpovědí. Za prvé, je spouštěčem války vlády České republiky motoristů s Hradem a nejmenování Pávkem Filipa Turka ministrem zahraničí? Nemyslím si, jenom to využili k tomu. Kdyby to nebylo, našli si něco jiného. Oni potřebovali okamžitě vyvolat po volbách začátek něčeho, co se blíží té občanské válce, to znamená totální rozzvýšení těch příkopů už dost tak vysokých mezi tou mlčící většinou, které se podařilo tu vládu zvolit, přestože ještě třetina lidí zůstala doma, a to byli nepochybně všichni, kteří by nevolili ty pražské a brněnské kavárny. A přesto se to podařilo zvolit a tou menšinou pražsko-brněnskou navázanou na Brusel tou 5. kolonou, která pod sebou má několik set tisíc nepochybně, možná něco přes 1 000 000 lidí navázaných opět
na všechny ty zahraniční instituce, zdroje, všechny ty neziskovky a tak dále, k tomu ty jejich rodiny, všichni, kdo jsou součástí toho Deep State a sedějí ještě tam na těch ministerstvech a různých institucích a teď se třesou o ta svá křesla, tak ti jsou mezi těmi, kteří, na které oni míří. Čili něco by se našlo, v každém případě by se něco našli. Nemyslím si, že ten spor o Filipa Turka byl nějak fatální, jen to použili. Mimochodem, bylo to absolutně neústavní. Ale je to jedno, protože oni mají ústavní soud, který bude říkat, co je ústavní, neústavní. To je ústavní soud, který nerespektuje ústavu. A nic se neděje, protože není, kdo by to řekl. To by bylo na celou přednášku o tom, jak to celé vznikalo. Proč Pávek tlačí na summit, se tlačí na summit NATO do Ankary, to jsme si řekli. Uvažuje vláda o zahájení kroků k odvolání Pávka z důvodu ohrožení ústavních principů dělby moci a jiné, jako je velezrada. Ptá se Stanislav G. Určitě neuvažuje, kdyby to o tom uvažovala, byla by dala by najevo, že je naivka, protože to ani nejde. Tady u nás podává takovou žalobu, tam musí vlastně vzejít z parlamentu, senát vlastně rozhoduje o podání takové žaloby, senát, kde má většinu ta Pávkova opozice, a pak to musí doputovat k ústavnímu soudu, který rozhodne. Jak by asi rozhodl, co myslíte, Stanislave? To opravdu nepřichází v úvahu, tomu se ani nevěnujme. Pojďme dál. Já myslím, že tady je dobré na chvilinku odbočit a ono to není odbočení. Vážený pane Hájku, reaguji na váš včerejší článek o počasí, v němž máte pravdu jen částečnou. Celý život se zajímám mimo jiné i o počasí. Já ne celý život, ale pěkných pár let. Je pravda, že extrémní výkyvy nejsou vzácné, ale jde o to, že trvají zpravidla jeden, případně dva až tři dny, víc ne. Tento rok je absolutně jiný a zcela proti zákonům přírody. Prakticky začíná letní počasí, vhodné na opalování a kvůli už v půli dubna. Letošní jaro bylo mimořádně chladné, Mirku. Ale já to dočtu, já rozumím, vím, kam míříte. Kam chodí stejní lidé z blízkých sídlišť. Zpravidla se tam poprvé sejdeme v druhé půlce dubna. Letos začalo letní počasí až 23. května a do poloviny června bylo letní počasí stále nejisté. Za druhé, pokud jsou extrémní teploty provázené suchem, trvají zpravidla maximálně 3 až 4 dny a pak je silná bouřka, často i s chrupobytím. Tentokrát bylo extrémní vedro 9 až 10 dní podle oblastí v republice. Teprve po této dlouhé době začínají bouřky. Před 5 roky byly záplavy na Moravě, které nevznikly náhodou, ale aktivací harpu. Totéž se děje letos, protože oba dříve zmíněné body, o kterých píšu, nejsou přirozené. Počasí v Evropě je záměrně takto řízené, aby vznikla neúroda a hladomor, i proto jsou vymyšlené neexistující nemoci u zvířat, aby se mohla masově vybíjet. V Holandsku se proto vykupuje půda všem zemědělcům, jde o šílené plány globalistů na vylidnění. Tolik, pokud je opravdu o počasí. Ještě maličkost. Katastrofa ve Venezuele rovněž není náhoda. Qui bono, v čí prospěch. No tak, krátce k tomu, je to možné. Ty manipulace s počasím jsou nepochybné, dějí se na různých částech světa, není to už dávno žádná konspirační teorie, jenom je to utajeno, protože před veřejností se o tom nemluví. Ten korporát, ta fašistická struktura mediální, korporát, to tají, to stlumí, nenapíše o tom nic. My budeme mít mimochodem zítra dopoledne článek také k tomuhle, protože ono se vynořilo něco ještě
podstatně zajímavějšího, protože teď jde o to, jestli náhodou se to celé nezvrtne v tom, že začne zamrzat Evropa. Ale to si přečtete až zítra. Já si nemyslím, že tentokrát to nutně bylo, řízeně spuštěno, ale že to je možná následek jiných pokusů s tím harpem a s dalšími, on už to dneska ani nejsou harpy, oni jsou to daleko sofistikovanější zařízení, prostě zařízení na energetické manipulování počasím, protože už i ty rozprašování, která pořád pokračují, vlastně se netýkají počasí, ty už se týkají v podstatě jenom toho, abychom byli nemocnější. Ale ty pokusy s tím opravdu manipulovaným počasí, ty jsou dělány jinak. A já si nemyslím, že nutně to tentokrát muselo být takto, ale že jde o důsledek těch pokusů na jiné části, v jiných částech planety, možná, že s tím opravdu ta venezuelské zemětřesení souvisí, protože tam ty desky, tam obvykle to nezačíná. Začíná to spíš nahoře, jako u Kalifornie, a nesune se to dolů. Je to zvláštní. Ale je to možné. Ale přesto trval na jedné věci. Ta výchylka, kterou byla ta poklice, co se udělala tou tlakovou výší a držela to horko dole a furt ho zvyšovala, pumpovala, zas tak neobvyklá není. My, kteří jsme starší, si pamatujeme v 84. roce, někdy v 60. letech bylo jedno takové léto, 46. 7. rok, ta katastrofální neúroda, kdy nekápla ani kapka od dubna až do konce léta, jen horko. A Sovětský svaz sem pak dovážel pšenici. To ještě na to ty techniky neměly a ono se to opakovalo. Jak říkám, manipulují s počasím nepochybně. Ale jestli to tentokrát byla ta manipulace, to si úplně nejsem jist, protože ty pokusy, které s tím dělají, vedou k něčemu daleko hrůzostrašnějšímu, ale o tom zítřejším protiproudu. Tak ještě možná, bylo by dobré, kdybyste pozval, ne, to už jsme odpovídali, vláda není schopná vyvolat odvolání prezidenta, prostě abych to dokončil s pozdravem Mirek z Brna. Mirku, snad jsem se k tomu vyjádřil dost. Pojďme dál. Teď jsme mluvili o vodě a jejím nedostatku. My jsme přišlo ohromně zajímavých x dotazů na ten můj rozhovor s panem Fialou a panem doktorem Čikem ze Slovenska o té živé vodě. Kdo jste to neviděl, moc to doporučuji. Dobrý den, jen k vaší debatě o živé vodě. Dotaz, jak skladovat, pokojová teplota nebo lednice. Přeji, aby nám všem ten objev pomáhal, píše Honza P. A mnoho podobných dotazů. Stručně řečeno, nemusí to být v lednici právě, to je další zvláštnost docela. Normálně se to používá, dáte si z té malé skleničky podle té odměrky, která tam je, do toho půl litru vody si dáte na ten den, popijete to kdykoliv během dne a ty věci se postupně v tom těle energeticky dějí. Nebudu to tady složitě vysvětlovat, jenom že přišla řada dotazů tohoto typu. Já jsem šťasten, že jsme byli první, kdo s tím přišli. Já už jsem teď viděl i nějaké reklamy na to, co Supramedex dává jinam. Všichni, kdo je uvidíte a koupíte si to přes protiproud, nám pomáháte. To je pořád stejná hra.
My z toho nějakou částečku z té provize Supramedexu dostáváme a moc, moc nám to pomáhá.

do Argentiny. Pane Hájku, četl jsem, že bude dalších 12 měsíců kritických. Co myslíte, může to dojít až sem do Česka? Mám dvě děti a říkám si, jestli nebude lepší odletět hned do Argentiny, dokud létají letadla, než tam bude velký přísun Evropanů. Děkuji a krásný a přeji krásný horký den, Libor Č. Brno. Libore, je pravda, že tam, já si na to vzpomínám v tom rozhovoru s panem Svatošem, v závěru on říká, že je pak, že když se to rozjede, bude na čase se odtud zdekovat a přeletět třeba do té Argentiny. Byl to spíš bonmot. Já jsem se ptal pana Svatoše, to poznám tady, že už je ouvej, když zjistím, že jste odletěl, ale já vám řeknu jednu věc, jo. Já si myslím, berte to jako bonmot, já si myslím, že není úniku, že je zbytečné na něco takového myslet. Možná, že někteří tu superboháči mají ty své kryty někde pod zemí a tak také si nepomohou. Pokud by vznikla jaderná válka, tak možná budou ti, kteří přežijí, závidět těm, kteří nepřežili. Vůbec to nechci přivolávat ani tím, že to vyslovuji, ale prostě ten dotaz tu je. Je to jediná cesta. Například pro mě je jedinou cestou zůstat tady, protože se ničemu nevyhnem a je to v rukou páně. A odejít z této země, prchat předtím, neutečete. Ostatně o tom tématu zůstat nebo odejít budou ještě tady další dva dopisy zajímavé. Pojďme na ně. Já jsem tady minule trošku protestoval proti dopisu jistého pana S, mu říkejme, jestli se nepletu, z Irska, který tak trošku nám spílal a říkal, že se nás tak trošku, že emigroval do Irska a že prostě se nemůže koukat na to, co to tady zůstalo za lidi. Promiňte. Vážený pane, já jsem to tady řekl a on se ozval. Ozvalo se řada lidí, ale vážený pane Hájku, předně díky za přečtení mýho dopisu, jen bych chtěl reagovat na vaše slova, že nemám právo z Irska drsně hodnotit stav naší země a že to není ode mě fér. Chtěl bych jen vysvětlit, že se osvětlit, že jsem do 27 let žil v ČR, byl jsem i na vojně, pracoval jsem ve Škodovce, pak jako řidič kamionu, takže jsem platil daně, žil jsem si hodně dobře, tak mě dost urazilo vaše přirovnání mě k ekonomickým migrantům, ať už těm před převratem nebo těm z Afriky. Nikdy jsem nedostal nic zadarmo, ani v ČR, ani v Irsku a ani bych si to nevzal. Z ČR jsem neodcházel z ekonomických důvodů, ale ze znechucení nad politickým a společenským stavem v zemi. A koukám, že ani po 20 letech se to nezlepšilo, spíš se to zhoršuje. Navíc jsem v ČR kvůli mamce minimálně jednou až dvakrát za rok a věřte mi, že toho ovlivňuju víc, než si myslíte. I díky mně moje maminka začala chodit k volbám, dokonce jsem z Irska přemluvil pár lidí z rodiny, který na politiku úplně kašlali, aby šli volit, tak teď chodí s mamkou. A jo, Irsko není dokonalý, aby taky bylo, když je členem EU, ale pořád má ta země víc odvahy než ČR. PS, jasně, že odpadla povinnost platit poplatky firmám a lidem, že to změna je k lepšímu, ale pořád myslí se ty televizní. Ale pořád stát a tím pádem lidi budou na tu hydru platit dál, takže za mě to žádná změna.

Ta prostě není a zrušit by to šlo, jenže v zemi politického alibismu, korupce a zvabilosti těžko. Přeju pevný zdraví, ať se daří. Já bych jenom poznamenal, že v Irsku je taky, myslím, veřejnoprávní televize placena z daní. Ještě krátký dodatek ke včerejšímu e-mailu. Říkáte, že velká spousta lidí zůstala včera se svýma lidma v dobrým a zlým. Tak proč že hráte na EU? Vždyť i EU občani jsou přes 20 let naši lidi. Není teda třeba vůbec z EU odcházet. Je třeba v EU zůstat v dobrým i zlým. To je zjevná ironie. Stejně jako jsme zjistili, že členství v EU České republice škodí, i já zjistil, že pobyt v ČR mi škodí, nic víc, nic míň. A lidi, kteří v ČR zůstávají, i když pořád jenom remcají a nadávají a nedělají nic, aby to změnili, jsou pro mě hlupáci. Z. Píše Z. Já to čtu pro jednak spravedlnost, ten dopis, respektuji to, a já jsem vám nijak nevytýkal a nikomu, že opustil zemi. Já říkám, že já bych to nemohl udělat. Ale jako jsem to nemohl udělat ani v tom předcházejícím režimu, ale každý máme jiné podmínky. Každý z něčeho jiného vycházíme. Každý máme jiné zkušenosti, jiné zázemí a tak dále. Vůbec nikoho neodsuzuji. Já pouze protestuji trochu proti tomu, aby, když už zmizím, tak abych z pozabuku radil, ale já jsem vám odpověděl, Z, já jsem vám napsal, samozřejmě vám rozumím, ale přesto na svém postoji trvám. Ostatně, když už jste to zmínil, emigrovat z České republiky a zůstat v některé zemi EU, to mi trochu nedává smysl. Myslíte, že někde ta šílenství Bruselu neplatí? A vy jste mi odpověděl, před 20 rokama to tu bylo úplně jiný, vlastně ještě do covidu to tu bylo jiný. Ale pořád tu je aspoň svoboda nejen projevu, ale i po projevu. Vážený příteli, na to, že žijete v té zemi, nevíte, že tam právě z náboženských důvodů a kolem potratových a takových věcí chodí lidé před soudy, no tak chodí. Stejně jako v Anglii, stejně jako ve Skotsku. Stejně jako v České republice. Ani můj postoj se nezmění, ČR je pořád už od mýho odjezdu jen zkorumpovaná žumpa plná slabochů a hlupáků, jak krásně dokazuje i kauza Pávek v Ankaře. No, na to už jsem vám neodpovídal, protože mě mezi tím přišel, na to ozvalo se řada lidí ze zahraničí, ale přišel jeden ze Spojených států, který si myslím, že stojí za to přečíst. Milý pane Hájku, vaše vysílání je velmi dobré a poučné. Moc se mi líbil váš názor na pána z Irska, který by rád mluvil Čechům do jejich biznis. Můj názor je ten, kdo emigroval a nechce se vrátit, ten nemá ani radit, ani volit v České republice. Já tu jsem již 40 let, několikrát jsem byla v Praze navštívit mé příbuzné, ale už mi všichni odešli do toho lepšího světa. Nikdy jsem nechtěla dvojí občanství, nárok volit, nebo tam u vás někomu radit. Vždyť tam nežiji, tak nemohu přesně posuzovat. Má rodina má dlouhé kořeny v Praze, já Prahu miluji, celé Česko je krásné. Jenom mě mrzí, že jsem se narodila v Československu v roce 50, máme stejný rok narození, a teď už je to jenom Česká republika. Stejně jsem na svůj původ velmi hrdá a držím vám všem palce, ať to dobře dopadne pro dobré a upřímné lidi, jako jste vy, pane Hájku, a mnoho ostatních z těch, ke kterým hovoříte. Poslal jsem malý příspěvek, velmi děkujem, snad trochu pomůže, pomáhá opravdu každý příspěvek. Děkuji vám všem za váš čas a perfektní práci, Jarmila F. Spojené státy americké. Víte co, já k tomu nebudu nic říkat. Pojďme dál. Tady je, když se tak bavíme o těch věcech mezinárodních, národních, státních, národní,
Tady je velmi časté, že... No já tak přečtu aspoň kousek. Dobrý den, při včerejším poslechu vašeho média na pracovišti mě mile překvapilo toto slovní spojení, které jsem slyšel z reproduktorů. Cituji, Českomoravsko-Slezská kotlina, jelikož nebývá obvyklé, aby takhle někdo notabene ze sdělovacího prostředku s adresou na území hlavního města Prahy korektně respektoval zemské složení republiky, většinou je přitom geomorfologickém úhlu pohledu pouze chybně slyšet hrubě nepřesné označení Česká kotlina. Proto vám chci prostřednictvím této otevřené zprávy vyjádřit poděkování a pochvalu, píše Aleš Michal Macek z Moravské trikolory, který nám píše často a je velmi aktivní. Reaguje tak na vysílání stanice Hvězda. Jsem rád, že to má stále větší ohlas. Doufám, že to tak bude pokračovat. Mimochodem, když jsme ještě u Hvězdy. Teď ještě budou dva dny v tom čtení na pokračování v 21 hodin Hoši od Bobří řeky končit. Nádhera. A hned potom do konce týdne bude celá ta knížečka ve třech pokračováních Vančurova Rozmarného léta. Protože jako počasí teď rozmarné není, ale politicky rozmarné to léto je určitě. Takže vám přeju, aby se vám to líbilo. Zatím máme na tu četbu skvělé ohlasy a potom, hned potom, od příštího týdne, bude jedna opravdu zřejmě jedna tvrdá pecka, ale to si necháme až na příští poradu. Ano, a teďkon, abych pokračoval k tomu moravsko-českému, česko-moravsko-slezskému problému. Protože ten problém je, oni ho na Moravě mnozí velmi intenzivně cítí, čili je. A je pravda, že to státoprávní uspořádání není zemské, je zmršené, je uděláno na ty kraje místo, aby tady byly tři země. Logické by to bylo. Nicméně ten některý ten vypjatý moravismus mně přijde někdy, ale že jo, koukám na něj z Prahy. A znáte ten vtip o Pražácích a Brňácích? Co si myslí Brňáci o Pražácích? No, že jsou pěkní, řekněme, potvory. Co si myslí Pražáci o Brňácích? Nic. A takže ono to možná je tento zkreslený můj pohled, ale já bych varoval před něčím dalším, než jako snahu o to zemské uspořádání, které je logické, má hluboké zakotvení v historii a bylo by i spravedlivější. Ale když tam pak pokračuje pan Macek, tak píše básník doktor Jiří Kuběna, se vyjádřil takto. Vždycky jsem cítil ponížení, že musím do nějakých obskurních rubrik psát národnost česká, když jsem Moravan, ne Čech. Moje vlast je Morava a žádné Čechy a už vůbec ne. Infámní, hrůzné, bohorouhecké Česko, ten obludný výplod našeho zdivočelého, prohnilého, nekonečně skorumpovaného, nestoudného, každou sebemenší hodnotu okamžitě špinícího, rozkládajícího, relativizujícího liberalismu. A je to z vyznání moravského, střední Morava, střední Evropa z roku 88. Vyšlo sami z datu. Já to čtu proto, že básník byl nepochybně člověk věřící. Nepochybně katolík, jak soudím i z té doby. Překvapuje mě ta exprese vůči české, jako vůči Čechům. Ta vášeň, ten opravdu nekompromisní odsudek. Ono přece
Ta naše kamarádka z Ameriky tam psala, že se narodila v Československu a že jí líto, že to není. Víte, já nemyslím, že hrozí rozpad tohoto státu, i když by si to Brusel velmi přál, protože bude jenom o ty regiony zničit státní útvary. Ale myslím si, že když se příliš intenzivně prosazuje snaha o nějaké další dělení, že to neslouží nikomu než Bruselu, nikomu jinému. Opakuji, chápu nároky Moravanů, rozumím jim, rozumím touze po tom zemském uspořádání, ale ta vášeň. No nevím, pojďme dál. Já musím vynechat jeden dopis, protože bychom se nedostali k jednomu, který je absolutně důležitý, tak jenom poznamenám, že lovci jelenů, který po delší době napsal do naší porady, že ho přečtu příští týden. Vážený pane Hájku, v pátek tento týden bude opět to neblahé výročí kolaborantského shromáždění na Václavském náměstí v Praze konaného 3.7.1942. Minulý rok se nás sešlo 20, abychom si tuto ostudnou záležitost na Václavském náměstí připomenuli. Nedávná účast Čechů na akci sudeto německého Landsmannschaftu v Brně ukazuje, že syndrom kolaborace v tomto národě stále žije. Možná v pátek vezmu ten svůj minuloroční transparent a půjdu na Václavské náměstí toto výročí připomenout. Píše nepochybně už, kdo se zúčastňujete našich porad, budete vědět. Ano, pan Miroslav Kellner. Já v tomto případě s ním trošku budu polemizovat. Já jsem se tím docela hodně zabýval, tím shromážděním Čechů za říši v roce 1942 po Heydrichiádě. Buďme trochu opatrní i v těch historických soudech, protože nemáme ponětí, čím tehdy lidé žili pod těmi Němci, ne nacisty, pod těmi Němci, kteří to tu vraždili naprosto. Po stovkách, po tisících. Co mě tam přišlo trošku obludné a tam bych řekl, je ten apel na místě, že tam byly taková řada těch slavných umělců té tehdejší kavárny, abych tak řekl, která je vždycky tam, kde je moc. A teď je v Bruselu, tak jsou napojeni na Brusel. Tam bych řekl, že jo, ale jinak, pane Kellnere, opatrně s tím, nemyslím si, že tady Češi byli převážně kolaboranti. Tady byli převážně lidé, kteří bojovali v nejrůznějších podzemních organizacích. Jejich životy, stovky, tisíce, se už dneska ani nevzpomínají. Opatrně s tím, abychom to nepřehodili jen ty kolaboranty jenom. Pojďme dál. Milý a vážený pane Hájku, jak vždycky říkáte, že nic není náhoda, tak ani to, že dnešní porada nepodvolených je právě na svátek svatého Petra a Pavla. Ano, nic není náhoda. Vím, že jste přijal ke křestnímu jméno Petr, jméno svého patrona Pavla. To víte dost. Je to třeba osobní, ale mohli byste nám k tomu třeba říct pár slov, proč právě jeho? Ani moc, no, v zásadě nejsilnější figura, jakou jsem přitom, když se rozsvítilo, viděl. Něco, jako se stalo Pavlovi cestou do Damašku. Cítil jsem i spojitost s tím osudem, abych tak řekl v tom, že zatímco Petr byl ten pravý, kterého Kristus určil jako svého nástupce, tak toho Pavla k němu vlastně přisadil, aby
ten intelekt, aby ten intelektuální rozměr té vznikající církvi dal a dal jí pravidla, a on je učinil. A bylo mi tam i blízké to, jak ten Pavel říká, že pořád bojuje s nějakým ostnem v sobě, přestože byl vyvolený naprosto. A když mu ten Pán Bůh říká, dal jsem ti svou milost, ale s tímhle si budeš muset hochu poradit sám. Já myslím, že tyhle různé podobnosti mě k tomu vedly, ale spousta jiných. A jak se díváte na nenáhodu, že rozvědčík na Hradě má jméno Petr Pavel, když mu ho dávali jeho rodiče za přísáhlí komunisté, jejichže vliv cituje ve svém prohlášení, proč vstupuje do KSČ a chce bojovat proti imperialismu. Já myslím, že tady projevil Pán Bůh smysl pro trpkou ironii. Možná se to nehodí ptát se vás na takovou věc zrovna na svátek vašich patronů, ale vy jste tak vzácně otevřený člověk, že jsem si to dovolila. Kdyby nebylo toho, jak také často opakujete, že všechno nakonec dobře dopadne, asi bych se propadala do beznaděje, jenže spolu s vámi vím, že je to všechno ještě jinak. Jen o tom hodně našich spoluobčanů už ke své škodě neví. A přitom by stačilo vidět třeba nějaký váš rozhovor třeba s panem doktorem Malým z Brna, který je opravdu svatý muž, a pochopili by. Ale oni nechtějí, protože nevědí a jsou si naprosto sebou jistí. Je to začarovaný kruh? Moc se mi ve vašem včerejším článku líbily výroky pana Chestertona, který si také musel projít ke katolicismu cestou podobnou té svatého Pavla, ale pak už byl stejně pevný a odhodlaný, jako myslím jste vy. Děkuji vám za to, za sebe, za celou naši rodinu čtenářů Proti proudu a posluchačů stanice Hvězda. Žehnej vám Pán, jakož i všem vašim vzácným a statečným redaktorům a spolupracovníkům, Marie K. z Tábora. Jednak zdravím do Tábora, už jsem tam za dlouho nebyl. No, ale Marie, to je úžasný dopis, já někdy vždycky váhám, jestli vůbec mám právo ho přečíst, ale je jasně určen ke čtení. No, nevím, jestli je to začarovaný kruh. Já myslím, že to je jedna, to, že někteří prostě mají takovou jistotu, že vlastně ten ateismus je jediná správná cesta, že ten rozum. A to, nevím, jestli je to začarovaný kruh, je to spíš, jsou to blny. Ono, až zase něco přijde, tak všichni se pokolenou pohrabou k Pánu Bohu, co zbydou, a dojde jim to. Já bych možná... Ne, on se blíží Hajaja, tak já řeknu něco jiného. Vy říkáte, že se vám líbí ten Chesterton. Já ho miluji, Chestertona, opravdu. A tak jsem si připravil ještě jednu jeho větu. K tomu, jak říkáte, ale oni nechtějí, protože nevědí a jsou si naprosto sebou jistí. A Chesterton říká, materialisté a šílenci nemývají pochybnosti. Tak se na vás budu těšit na příští týden, pokud svět ještě bude, a přát si i za ty, kteří nepochybují, ale nevědí, aby spolu s námi je ochránil i naši zemi všemohoucí Bůh.

Vážení posluchači, za okny zní letní bouřka a já vás zvu k poslechu reprízy prvního prázdninového kalendária, ovšem z roku 2024, takže ke každému narozeninovému datu si připočtěte dvojku. Vítejte u první části kalendária číslo 70. Je to první prázdninové u mikrofonu Michal Kyselka a je to 27. týden roku 2024, teďka pondělí.

tedy první výročí patří Valdemaru Matuškovi, jenž by 4. července oslavil 92. narozeniny, anž to se narodil roku 1932 v Košicích. Druhým oslavencem in memoriam je Al Wilson. Tomu by 4. července bylo 81 let. Al Wilson, skladatel, kytarista, harmonikář a zpěvák, byl duší kapely Canned Heat a krom třeskuté a fatální kariéry v této kapele pomohl mnoha starým bluesmenům zpátky na nohy, i když jejich prsty už kolikrát ani neuměli zmáčknout struny. Mezi jeho hity patřila písnička On the Road Again, kterou si poslechneme též v podání Davida Quinmunda a jeho přednesu.

Srdce mi usedá. Už jsem zase bez domova. Už jsem zase na cestě. Už zase skáču přes kaluže. Nemám kam jít. Nemám ani kamarádku, která by mě měla ráda. Když jsem se poprvé ocitl venku, ve sněhu a dešti, ještě jsem ani nevydělával. Moje drahá matka mne opustila, když jsem byl ještě hodně malý. Řekla: Bože, měj soucit s mým nehodným synem. Neplačte, matko, cesta je dlouhá a osamělá a brzy mne pohltí. Ale já nebudu sám, to vím jistě.

0: 3. července 1883 se v Praze narodil Franz Kafka. Co však dodat k tomuto spisovateli, tolik proslulému, s tak bohatou inspirací? S životem protkaným nenaplněnou touhou. Proč nenaplněnou?
1: Na svém vzhledu si zakládá. Tělo si utužuje pravidelným plaváním, veslováním a cyklistikou. Když přijde do společnosti, nerad na sebe upozorňuje, nemá rád výstřelky ani vulgární humor, je spíš mírný, usměvavý a laskavý. A tak není divu, že se během čtení jeho textů do jeho uhrančivých očí a trochu ďábelského vzhledu zahledí nejedna žena. Vztah k ním má ale Franz Kafka snad ještě komplikovanější než k práci. Udržuje ho totiž převážně na platonické bázi, nejraději jen v dopisech. V roce 1912 potkává na čtení u Maxe Broda berlíňanku Felice Bauerovou. Na první pohled z ní unešený není, do svého deníku si dokonce poznamenává. Připadala mi jako služebná. Vůbec mě nezajímalo, co je zač, ale její přítomnost jsem akceptoval. Kostnatá prázdná tvář, která otevřeně svou prázdnotu ukazovala. Ale když jí doprovází do hotelu a ona mu do ucha špitne, přijeď do Berlína, zanech všechno v Praze a přijeď, přeskočí jiskra. Jiskření trvá celých 5 let a výsledkem je 500 dopisů, 17 setkání a 2 France vzrušená zasnoubení. Spekuluje se o tom, že Kafku stresovala tělesná láska, sám se v dopisech Felici přiznal, že ho děsí konvenčnost manželství a bál se také, aby nepřišel o čas a prostor na literární tvorbu. Rozešli se v roce 1917, když Kafka zjistil, že onemocněl tuberkulózou. S nemocí se pral dlouhých 7 let. Léčil se v různých sanatoriích i pobytem na venkově. Ve středočeských Želízech potkal v roce 1919 svou druhou snoubenku Julii Vohryskovou. Opět stejný scénář. Mnoho dopisů a zrušené zásnuby. Intenzivně si psal i s Milenou Jesenskou, českou spisovatelkou a novinářkou žijící ve Vídni. Ta byla tehdy vdaná, to však nebránilo zažehnutí intenzivních citů. Osobně se viděli pouze 2x, vztah opět ukončil on. Právě Milena však přeložila některá Kafkova díla do češtiny. Svou poslední přítelkyni Doru Diamantovou poznal Kafka rok před smrtí a dokonce s ní žil ve společné domácnosti. Dora se o něj starala i na smrtelné posteli. V roce 24 se Kafkův zdravotní stav prudce zhoršil, Franz absolvoval množství pobytů v různých sanatoriích, začal dokonce na radu lékařů jíst maso. Ani to však nepomůže. 3. června 1924 v sanatoriu v Kierlingu v Dolním Rakousku Franz Kafka ve věku pouhých 40 let tuberkulóze podlehne.
0: Července oslavil 79 let basový kytarista Harvey Goldstein Brooks, univerzální hráč doprovázející Boba Dylana, Al Coopera, Richie Havense, ale také Doors, Crosby, Stills, Nash, Johna Sebastiana. Účastnil se s Milesem Davisem nahrávek na Bitches Brew, doprovázel Donalda Fagena. My si poslechneme jeho vlastní skladbu z alba Super Session, které bylo onehdy chloubou milovníků letenské burzy. A skladba se jmenuje jednoduše Harvey Stone.

0: Voda čoma drží nad vodou. Jak básníci čekají na zázrak. Zločin v Polné. Anglické jahody. Návštěva staré dámy. Je třeba zabít sekala. Řecké pašije. Bony a klid. Proč? To jsou některé tituly z filmů, ve kterých hraje Miloslav Mejzlík. Jenž včera 7. července oslavil 73. narozeniny. Seriálový herec filmový, ale též divadelní a dabér onehdy odpověděl na otázku, jak by si představoval svoje divadlo snů.
1: Pojďme si trošku zahrát. Jo. Divadlo snů Miloslava Mejzlíka. Bez ohledu na finance, návštěvnost, dotace, jenom vaše velikost, repertoár, osoby a obsazení.
2: Víte co, mě by hrozně bavilo, a to možná v Praze není, sice by to bylo docela riskantní divadlo, asi typu, já jsem hrál předevčírem v Karlových Varech, to je tak krásné divadlo. Komorní a přitom ložový, vysoký, má to i bydýlko. To, kdyby stálo v Praze, divadlo tohohle typu, protože Vinohradské divadlo už je zase moc velký jako na to, co bych já chtěl, tak bych chtěl divadlo starých herců. Angažovat všechny staré herce. To znamená, že by se nemuseli bát...
1: Že byste měl staré divadlo.
2: Staré divadlo se starými herci. Že by se nemuseli bát odcházet do důchodu, ty mzdové prostředky, ať si nechají ti mladí, ať zůstanou v těch běžných divadel a přešli by všichni ke mně a tam bychom hráli hry. Ale nemuseli bychom hrát hry jenom pro staré. Třeba by si mohli zahrát znovu Romeo a Julii, že jo? Ale akorát jsem říkal, že by tam bylo to riziko toho, že by třeba to někteří až dokonce nedohráli. Ne, já nechci být cynický, ale třeba já věřím na dlouhověkost, to by byl můj sen, divadlo starých herců.
0: Poslední výročí v této první části kalendária číslo 70 patří Jiřímu Brabci, jenž by se 2. července dožil 84 let. Country beat Jiřího Brabce ve své skladbě Express vzdává poctu Jerry Lee Lewisovi a možná i Jaroslavu Ješkovi. My se prozatím loučíme, ale jen do pátku. Do mikrofonu komentoval Michal Kyselka a těším se brzy naslyšenou.

0: Vážení posluchači Svobodného vysílače, vítejte při druhé části kalendáře číslo 70. Dneska máme pátek 11. července roku 2024. Dým, žár plamenů, válka si nevybírá, než větry odvanou, křik a pláč, Kartágo hoří, matčina náruč dítě svírá, Kartágo hoří, řekni mu, světe, proč umírá, zalkneš se hambou. Autorem veršů o hořícím Kartágu, hrozivé paralele i na dnešek, Františkem Ringo Čechem. Bubeníkem, zpěvákem, textařem, hercem, komikem, moderátorem, politikem, publicistou, scénáristou, dramatikem, naivním malířem. Začínáme druhou, páteční část kalendária číslo 70. 9. července oslavil 81 let.
1: Já jsem chtěl být od prvního okamžiku nejlepší bubeník v Československu a všechno jsem proto dělal v době, kdy moji kamarádi se líbali s děvčaty, já jsem se líbal s činelem a s malým bubínkem a chtěl jsem prostě být nej, no tak, ale šanci jsem dostal brzo. Dostal jsem se ke Smetáčkovcům, špičková kapela tradičního jazzu, v ní jsem strávil krásnou dobu se skvělýma lidma. Pak Herbert Ward, vynikající americký basista, který hrával s Edwardem Kitt Ory, hrával s Edmundem Hallem, s těmahle hvězdama tradičního nebe. Jediný Američan, který zdrhnul v obráceným směrem do Čech, ale já jsem si říkal kolikrát, jestli to nebylo jen proto, aby jsme se potkali. Hrál jsem u něj 2 roky a naučil jsem se od něj strašně moc. Musím se pochlubit, že jsem vlastně zakládající člen Olympiku, to už mi nikdo neodpáře. Přivedl mě Mirek Klempíš na tu nádhernou zkoušku, já to vidím jako dneska, tam jsem je všechny viděl. Chrastinu, Jandu, Berku, Růžka, božskýho Mikyho, ten mě imponoval, blondýn, černý brýle, zlatý řetěz. To bylo něco pro 18-letýho konzervatoristu. No a v Olympiku jsem zakotvil a zažil jsem s ním vlastně tu největší počáteční slávu. Schillingrovský období, nejkrásnější, nikdy na to nemůžu zapomenout. Bohužel Jirkova předčasná smrt zcela zbytečná, ale jak víte, miláčkové bohu umírají mladí, no tak odešel a zůstalo po něm veliký prázdno. Já jsem měl takový výčitky, protože kdybych tam byl v té Bratislavě, tak se to nestalo, protože bych Jirkovi v tomhle činu zabránil. Kdy vznikla tvoje přezdívka Ringo a kdo s tím vůbec přišel? Když jsem se vrátil z Ameriky, tak mě vyhledal vynikající člověk a filmový vědec Jan Cyril Sýkora a říká mi, prosím tě, když jsi byl v Americe, tak ty nemůžeš mít teďka 2 jména jako my normální smrtelníci. Podívej se, Lev Nikolájevič Tolstoj měl prostě 3, Janeška Hodinová Vzpurná. Musíme něco vymyslet, a vymyslel Ringo a mě tím strašně zalichotil, protože já jsem se tenkrát v Ringovi viděl. Česal jsem se jako on, házel jsem vlasama jako on, držel jsem paličky jako on, hrál jsem jako on, jen ten frňák, mi chyběly mi 2 čísla, abych byl dokonalý Ringo.
2: A co je podle vás hezký téma k diskuzi dnes?
3: Život, profese, budoucnost.
2: A jaká je budoucnost? Naděje,
3: budoucnost nevypadá dobře.
2: To tak to jsme zase ale zpátky.
3: Ano, ale nejsou to osobní spory. Hlejte všechno. Každý v tomhle národě si myslí něco jiného. Hmm. To se těžko dá dohromady.
2: To je pravda.
3: Národ je rozdělený, ale já si přesto myslím, že je rozdělený, že třeba je dobrá volba prezidenta, že lidi můžou volit svého prezidenta. Myslím, že to je dobře. Hmm. Že jsem v parlamentu byl a vím, jak vypadá volba, když rozhodují poslanci. Hmm. To je normálně trh s hlasama, kupčení s hlasama. Hmm. Když to hledat lidi, ať jsou lidi jakýkoliv, ať se rozhodnou a někoho vyberou. Někdo vyhraje, ten druhý tábor bude nespokojený, budou chodit na žeškapérk, budou prostě protestovat, budou prostě nadávat. To vás čeká, pane redaktore.
2: To nás čeká, to asi ano. To čeká i vás ostatně.
3: No, já už se klidím z cesty, já už jsem, mě je 80 let, až vám bude, jestli se dožijete, tak budete mít na to stejný názor, no.
2: Jakože mi to bude jedno.
3: Tak jste trošku mimo, jak nezapomeňte, že v 80 letech už vás nic nečeká. Nic. Jen si přejete, abyste v klidu a v míru odešel. Nic. Ani krásná ženská, ani velký úspěchy v práci, ani zářná kariéra. Konec. 80, konec. A vy si mě ptáte na takový blbosti, co...
2: Chápu.
3: A vy už... Nemůžete chápat, jste mladý, ne. Krásný, jste plný života, děkuji. Prostě jste úspěšný. Nemůžete vědět, co si myslí 80-letý dědek.
2: Asi ne, ale... Tak možná vás nechápu, ale přinejmenším rozumím vašim slovům v tuhle chvíli.

0: Karel Šiktans by 10. července oslavil 96 let.
1: Básník, autor pohádek pro děti, textař a scénárista, působil také jako novinář a překladatel, autor básně Zaříkávání synů. Psal také písňové texty, které zpíval například Valdemar Matuška.

77 let oslavil 10. července americký trombonista Bruce Fowler, který krom toho, že se svým bratrem mají kapelu, tak hrál na deskách Franka Zappy v jeho středním období, můžeme-li tak říci, uprostřed let 70. například na desce Apostrof, která byla hodně upovídaná a přesto tam dechaři měli své pevné pozice.

Franku Zappovi se ještě budeme vracet jednak s různými hudebníky. Dneska jsme slyšeli trombonistu a konečně i k Franku Zappovi samotnému, neboť jeho význam v hudbě je nepřehlednutelný, nepřeslechnutelný, chcete-li. Dnešním posledním oslavencem je Arlo Guthrie, pátý syn z 8 dětí Woodyho Guthrieho, folkového zpěváka, inspirátora pro Boba Dylana. Stejně jako otec Woody i Arlo, zpívá často protest songy. Arlo Guthrie opět 10. červencem 76. Po tátovi nezapře muzikální talent. Často se ocitne v žánrech archaických, podobně jako třeba Don McLean. My si poslechneme jednu, která připomíná music hall, o půvabné dívce z Havaje, kde národním nástrojem je ukulele. A tím se také rozloučíme s kalendářem číslo 70. V pondělí opět naslyšenou. Od mikrofonu se hlásí Michal Kyselka.

Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?

Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základních poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na Svobodném vysílači.

0: které vám zodpovíme a jsem rád, že v podstatě to je vlastně poslední vysílání, které jsme avizovali před prázdninovou pauzou, tak nakonec se ukázalo, že prázdniny už začaly v pátek, protože ministr ty dva dny zrušil, ale protože jsme slíbili s Išou, že budeme vysílat v podstatě poslední pořad až na konci června, tak jsme to dodrželi a jsme tady. Išo, vítám tě, zdravím tě, ahoj.
1: Ahoj a krásné odpoledne našim posluchačům.
0: To je hezký. Pěkně se přivítala, no a mě teď nezbývá, než se tě poptat, co jsi dělala ten uplynulý týden, neb si se vůbec neválela.
1: No, jak jsem avisovala už, nebo jak jsem o tom mluvila minulé vysílání, tak se mi tady nahromadila práce. Některé věci vyčistím, vyřídím s tím, že jsem tady také říkala, že co není nutné, tak nebudu odepisovat, protože mám k tomu zdravotní důvody. Nejsem schopná odepisovat sáhodlouhými mailíky. Co je potřeba odkonzultovat, tak to jsme odkonzultovali, takže docela jsem měla každý den minimálně 2 až 3 konzultace, protože toho poměrně bylo hodně. Do toho to šílený vedro, to bylo taky takové ubíjející. No a dneska přišlo překvapení. Přišla mi nevyžádaná zásilka, kterou teď řeším, abych to zase zabalila a poslala zpátky, protože si někdo myslí, že asi mám peníze na vyhazování, tak jsem dostala drahý balík. Tak no. Jsem měla dneska celý den co dělat, protože jsem
0: to řešila. No je potřeba říct, počkej, ale aby si někdo nemyslel, že jsi hlubka, která prostě převezme nevyžádaný balík a pak s tím má starosti. To je potřeba říct, že ty jsi si objednala určité zboží a čekala si ho každým dnem, že přijde. A tenhle ten podvržený balíček se přesně do té doby trefil. No. Tak ty v domnění, že si přebíráš to, co jsi objednala, tak jsi se vlastně převzala něco, co jsi neobjednala. A bohužel nejhorší je, že ty firmy jsou jako jedna firma, kde si to objednáš někde na e-shopu nebo tak, tak jiná firma to pro ní zařizuje tu logistiku. Takže jakoby ty nerozpoznáš, že ti to posílá tahle firma nebo tenhle ten e-shop. Většinou to dělá někdo úplně druhý, takže v tom, co ti jakoby přijde, že tvoje objednávka se vyřizuje nebo že byla předaná do přepravy, to je sice hezký, ale když pak přijde to PPLko a ty se ptáš, od koho to je, tak ono ti třeba vyjde, že to je někde z internetu, ale on ti neřekne vlastně od koho, protože ty firmy prostě tak kooperujou, mají to tak udělaný, že tam nikdy není vlastně odesílatelem ten, u koho jsi se objednal. No, to je těžký potom. Tak no, je to jako takové varování, že jo, pro ostatní.
1: Varování pro ostatní, prostě hlídejte si to, protože ač jsem teda si to hlídala, nebo já se to většinou hlídám, protože mám přehled o tom, co si objednávám, ale tentokrát se mi to teda trefilo zrovna do toho, že jsem v domnění, že tedy beru to, co jsem si objednala, tak jsem zjistila, že teda je to plně něco jiného, co je to furu peněz. A do toho tedy nebylo, nebo byl problém to zrušit, protože oni se ohánili tím, že jsem si to objednala. A ve finále se ukázalo, že to byla objednávka z úplně cizího mailu na moji adresu. Jo. Takže to bylo takový komplikovaný na vyřešení. Teď oni pořád nějaký kódy a zásilkovna, přes poštu to nejde a musíte tamhle. Takže já dneska jsem nedělala nic jiného, než jsem celé dopoledne řešila, kam co mám poslat. Budu muset.
0: Mně už takový balíčky přišly dva, hele, mně už takový balíčky přišly dva. A když jsem říkal řidičovi, že jsem si to asi neobjednal, okolo 1000 byly, tak mu říkal, jo, to vlastně to stává často. Takže šmejdi, prostě šmejděj a kopírujou jakoby údaje z nějaký objednávky a rozesílají zboží, který prostě si člověk vůbec neobjednal. Takže je to napováženo a je potřeba opravdu být bdělý a skoro se začíná jakoby vyplácet, když si něco objednám, tak to hned zaplatit. A pak mi přijdou jenom ty balíky, které v podstatě jako mám placený, že jo. Tak když mi přijde balík, který mám zaplatit, tak je mimo zvyklost a už je člověk jakoby opatrnější. No.
1: No, jenom, že když na to vidíš, tak si to ohlídáš. Když na to nevidíš, tak seš teda za dobírku, že?
0: Taky no, bohužel. A to je právě no. To, jak oni cílejí vlastně na ty nejzranitelnější v té společnosti. Nedej bože, když potom v rodině jsou děti, kteří občas kliknou na nějakou reklamu, když něco prostě koukají na internetu, tak to je potom mazec, to je jako, to je neuhlídatelný. Dneska ještě musím říct, že ty reklamy jsou tak drzí, že ty si prostě na něco koukáš, třeba já nevím, chceš si stáhnout nějakou aplikaci, kterou potřebuješ, tak si to odklikneš a ona ti tam vyskočí úplně nějaká reklama. A když se úplně nezakoukáš na to, že to je vlastně jiný název, tak hned by si odklikla úplně něco jiného, hned by ti to někam převedlo. Prostě furt ti tam naskakujou, to nejsou lákadla, ale podvrhy. Vyloženě jakoby do toho prostoru, kde to máš potvrdit, tak najednou tam máš prostě nějakou reklamu, která se ti má otvírat, když na to klikneš a tak dál. Čili ta drzost, jakoby, a ta agresivita, já už to není drzost, jo. Ta agresivita, s jakou se páčejí z lidí peníze, to je neskutečná. Neskutečná. No. Tohle, kdyby viděli marketéři třeba před 30, 40 lety, jo, tak by vstoupili v šoku.
1: Vůbec si by nevěřili. No, ještě ti řeknu perličku k tomu všemu, co jsem dozjistila. To telefonní číslo, na který jsem volala, když jsem to řešila, tak je v podstatě stejný s tím číslem, který mě neustále opakovaně volá, takový ty nabídky, jako kupte si, já máme takový a takový.
0: No,
1: takže to číslo mě vyskakuje jako obtěžující, takže já ho nezvedám.
0: No, když nechceš se bavit, tak ti to poslali rovnou.
1: Nechtěla jsem se s nima dohadovat, ano, přesně tak, protože to vymačkávám. A to číslo volalo třeba i třikrát denně, i o víkendu, jako jo, to si jako nemysli. Protože vždycky, než tam skočí taková ta obtěžující volání, tak mi tam naskočí telefonní číslo. Já si ty čísla pamatuju, protože to zrovna byla pevná linka. Takže mi v podstatě by vyskočilo to, že mi volají, a je to přesně tak, jak jsi říkal ty. Když jsem teda s nima nechtěla mluvit, tak mi teda poslali balík, no.
0: No blin, to víš, jo.
1: No jo. Takže jako, no prostě jako je to neskutečný, no, co se děje. Dneska by se člověk opravdu bál. A to třeba vidíš dobře, jak jsi na počítači zdatný, a to lidi, kteří nejsou zdatní a nevidějí, že jo. A už vůbec ne ty malinkatý písmenka někde na okraji. Tak to je potom kalamita, no, práce s tím.
0: Znovu říkám, no, je to agresivita, velice jako docela drsná agresivita, s jakou oni vykrádají ty peníze těm lidem, jo, protože toto je vykrádání. Toto není jako, to už není jako v souladu s nějakýma, řeknu, pravidlama etiky, zasílat někomu prostě balíky. Oni ti pošlou balík za 2000 a oni ten balík pošlou 100 lidem, no a polovina lidí to převezme, nebo čtvrtina lidí to převezme a zaplatí náklady za to i ostatní a ještě pochopitelně jim to vydělá. A tohle posílí pochopitelně nějaký ležáky, jo, to prostě rozesílají něco, co vůbec nepoužiješ.
1: Přesně tak.
0: Jo, to samý, já jsem si jednou tady objednal nějaký pilule, bylo to docela přírodní a to, tak pilule měly stát 300, jo. A to jsem si objednal ty pilule a oni mi poslali balík asi za 1300, protože no. V tom bylo členství v tom jejich klubu, o čemž tam vůbec nemluvili, a poradenství, jo. Tak to víš, já potřebuji to přírodní poradenství od nich. No tak, no a počkej, ty se směješ. A já jsem vyzobal ty pilule, bylo to dobrý, fungovalo to jako, cítil jsem se jako, že tělo si jako něco dává dokupy.

Tak já vás všechny zdravím, všechny vás vítám. Všem vám přeji dobrý poslech. Jsem rád, že jste nám napsali spoustu otázek, ze kterých budeme čerpat.

0: No jo, a za, mě, za 6 neděl mi přišel balíček, že jo, za další tisícovku.
1: No jasně.
0: No protože jako člen klubu, to tam, to oni nepíšou, jo? Ale jako člen klubu mám nárok, abych dostával ty pilule každých 6 týdnů. No. Teda dostával, abych si je mohl zaplatit každý 6 týdnů.
1: Jo, abys na to, no tak to, tak to já ti povím taky, takovou
0: šmej
1: perličku.
0: Šmejdoviny, ne, prostě.
1: Šmejdoviny, ano. Já jsem od jedné rádoby renomované firmy takhle získala jakoby slevovou kartu, kdy je pravda, když jsem si něco objednala, tak to mělo 30% slevu, jenomže ta karta taky nebyla levná. A jednou mě volala tak, jak volávají, jak jsou ty nabídky, tak paní, že si mám objednat, a jí říkám, já to nepotřebuju. A ona mi to pořád nutila, to zboží, pořád nějaký peřiny a polštáře a takové ty věci. A já jsem mi říkala, že bych spíš potřebovala hrnec určité velikosti s pokličkou. A ona na mě začala křičet do toho telefonu, že nic takového na skladu nemá. A si koukám koupit ty peřiny, ty polštáře, ne? A já jí říkám, ale já od vás chci něco, co potřebuju, ne to, co nepotřebuju. A ona mi začala normálně, začala mi vyhrožovat, že mi okamžitou platností zruší to členství. A ta karta stála kolem 2000, jako jo.
0: Yeah.
1: No, takže tam jsem se dostala s ní do křížku s tím, že teda tak si to zkuste mi to zrušit. No samozřejmě, že mi to zrušila, od té doby mi nikdo nevolal, jo. Ale prostě ta nebetyčná drzost, oni už nejsou ani schopni ti slušně nabídnout, ona prostě musíš si to koupit, protože máš od nás kartu, máš od nás vlastně nějaké členství, tak si to prostě musíš koupit, i když to nepotřebuješ. A to, co potřebuješ, protože na skladě nemáme, já říkám, tak mi to nenabízejte, když jako to ve skladu nemáte, tak mě vůbec nevolejte, já se vám Dívej říkám, se. Co já potřebuju.
0: Koupíš no, si slevovou mě... kartu, a budeš ji užívat no. jenom tak, jak my ti řekneme. A pokud chceš nějaký jiný zboží, tak tě to zrušíme a ty 2000 si necháme. Tečka.
1: No, no ale normálně to jsem ještě nikdy v životě nestalo. Ona prostě byla úplně dobila vyžavená. Docela byla i sprostá. Jako naměřila, jak si to jako představuju. Že když mám teda kartu, tak jako, že jim si mám koupit peřiny. Řekla, já peřiny nepotřebuji, já chci ten hrnec, tu pokrycí. A ona to ve skladu nemáme. Říkám, no tak mi to nenabízíte, když ve skladu nic ale? Nemáte, tak nic nenabízíte.
0: A až no, vyprodají jako... peřiny, až vyprodají peřiny, jo, no. A budou mít na skladě hrnce a ty tam, a ty jí řekneš, že chceš peřiny, tak je zase zeřve.
1: Tak mě
0: zeřve. Jsme měli. Koupíš si hrnec, bábo, co tady vymýšlíš?
1: No ona mi to členství asi opravdu zrušila, protože od té doby nepřišla ani nabídka, ani telefonát, takže udělali se mnou krátký proces.
0: Vidíš, připravili tě o členství.
1: Jste připravili mě o členství, no.
0: Proto si tak blbě žije, rozumíš?
1: Ona by nejradši, abych tady měla peřiny až do stropu.
0: No jasně. To mě připomíná, jak byly maléry pana účetního.
1: No.
0: A jak ta jeho Fiona se mu zamilovala do toho pekaře, ne? A furt chodila nakupovat do pekárny. V automatický pračce měli ty veky, v ledničce veky, v mikrovlnce veky, místo talířů veky. A jo. Takový ten komentář, nebo on otvíral všechny ty věci a všude na něho padaly ty veky.
1: No.
0: A netrvalo dlouho a pan účetní pojal podezření, že v tom bude někdo z pekárny.
1: Trošku mu to trvalo.
0: Jo.
1: Byl velice důvěřivý.
0: A ona utratila všechny peníze, co měli, tak utratila za veky a za rohlíky a za preclíky a za všechno. No tak bavilo jí to nakupovat, no, když se jí líbil pekář, to je taky dobrý marketing, že jo?
1: No, přesně tak.
0: No ne, tak to je ten, a zase jo, to je ten morální úpadek vlastně té společnosti, která nejenom, že jako furt kupuje, ale ty, kdož prodávají, tak už neví, jakým způsobem by to těm lidem vnutili, jo.
1: No.
0: Ale proč se to děje? Proč? To je ta rakovina té společnosti, která

0: je založená ekonomicky na modelu, který je závislý na neustálém růstu zisku.
1: No.
0: Proto ten model společnosti už jakoby selským rozumem je nemocný prostě. Jestli máš systém, který je závislý na neustálém růstu zisku, aby přežil, jak se definuje, že jo? No tak no. To je proti přírodě, prostě to je proti všemu. Jako kdyby lev, prostě kdyby příroda to fungovala všechno tak, že pořád a pořád bude žrát víc a víc zvířat, no tak jo, tak ty lvi pochcípají, protože za chvilku vyžerou zvířata a nemají co žrát.
1: No,
0: já tady mám teď takovou slečnu u mě, větělí. No jo, ona se tulánkuje, on je to tuleň. Je to malý tuleň, co se tulí. Co, Eliško? Byla u moře, viď?
1: To teda.
0: Je opálená. Že jo?
2: Co pak? Můžu telefon?
0: Ježišmánkot. Tak ne. Dobrá. Tak přijela v pořádku. Ani se moc nespálila. Vyblbnutá. S dětma se tam vyřádila. Tak, víš co? Já myslím, že pro ty děti jako ten kolektiv, když teda Eliška je taková do toho kolektivu. Ty moje představy, že jsem jí chtěl učit doma, aby ji netejrali v té školce a škole, tak bohužel se rozplynuli vzhledem k okolnostem, protože jsem o tom nemohl rozhodovat tak, jak jsem o tom chtěl rozhodovat. No ale zase ti to do té cesty ti to nadělí ten osud, takže aspoň zase je ve školce a teď půjde do školy, kde je to na vesnici a jsou tam normální učitelé, jo, učitelky.
1: Mm-hmm.
0: Tak jako nejsou pošahaný těma projektama a těma věcma, řeknu až jako na nezdravou míru. Takže ty neziskovky tam jako neřáděj a asi se jim to nevyplatí nějak bombardovat zrovna tyhle ty. A nebo paní ředitelka je ostražitá.
1: Jo. Asi si s dětma netykaj, že?
0: Prosím?
1: Asi si paní učitelky s dětma netykaj, že?
0: No, to rozhodně.
1: To je teď totiž novinka. Některé školy zavádí. Jo. Kalání pana učitele s dětičkama, protože tak se navede ten správný přátelský vztah a ten respekt. Takže je. Jako tykání učitele i s těma malejma, jo, na některých školách novinkou a docela příběžná věc.
0: Tak tady je to paní učitelka, i ve školce to bylo paní učitelka.
1: Uh-huh.
0: A je vidět, že v těch dětech ten pojem paní učitelka, že v nich vyvolává ten respekt, jo? Ten takovou tu autoritu. A když ta autorita je ještě podepřená tím, že paní učitelka není pošahaná a je fakt jako normální a chová se jako učitelka, no tak a má zhruba tak stejně velký děti, třeba o 2, o 3 roky jakoby starší než ty děti, které učí. Tak bych řekl, že může to mít jakoby dobrý vývoj, no. No, tak, no a na baletu si vybrala paní Irina Popová, to je solistka Petrohradského baletu, bývalá. Tak ona vede Zušku baletu v tom, víš, v Olomouci. Udělala nějaký výběr, no a tak si vybrala asi 8 dětí. Elišku si vybrala teda, jako, že jí povede. Tak ono teďko, oni se ty děti teďko nestaví ještě na špičky. Oni teďko jenom tak mají ty základy a tak jako, aby pohybově ty holčičky byly takový hezký. No tak doufám, že do té doby potom jako nechci, aby šla touhle cestou, ale ten balet jí rozvíjí, no tak po nějakou dobu, ještě 2 let třeba, to je únosný. Ale my víme, že jak bych to řekl, to je lhůta, která asi bude těžko tady zrealizovatelná. Ne?
1: No, tak
0: dějou se věci, dějou se věci.
1: Dějí se věci, ano.
0: No a potom už budou levitovat ty baletky, jako, tak to bude pěkný, že si nezničí nohy.
1: Jo, no, tak budou jako ty víly, jako no, rusálky.
0: Jak,
1: no,
0: ano, jako...
1: Tančit nad zemí, jak v té Čapkovské pohádce.
0: Víla Málka, že jo, Víla Málka.
1: Zlomila tu nožičku.
0: Aha, jo, jo, to je ta
1: pohádka. Nebo Víla Málka. A to je ta Čapkovská, jako toho, že jo, to jsou takový ty hezký pohádky, jak si zlomila tu nožičku.
0: Jak pan Čapek psal. Tak se koukneme na to, kdo dneska slaví svůj svátek.
1: Podívám, ano.
0: Slaví Šárky, to vím, počkej, já to tady musím někoho odevřít. Slaví Šárky 36. Ještě jsem chtěl poděkovat všem, kteří jste mi přáli k svátku včerejšímu, tak moc děkuju. Skoro na všechny přáníčka jsem odpověděl, kdyby náhodou jsem někde zapomněl, tak se moc omlouvám. Takže děkuju. Totiž ono to, jo, ono, nemyslete si paníma, já mám totiž svátky dva. Protože já mám totiž svátek v únoru, jako Petr. A potom mám ještě na Petra, na Pavla, to mám v bráchu. No protože mi často lidé přáli už v únoru a potom zase měli problém z toho, že mi nepřáli, protože už mi měli odškrtlýho. Tak jsem si říkal, bylo to takový hloupý, jako pro ty lidi, nebudu je chudáky uvádět v takovou nepříjemnou situaci.
1: Rozpaku.
0: Já ano, do rozpaku. Já jim umožním, abych měl dva svátky. Čím jsem umožnil jim i sobě dvakrát slavit. No. To jsem to vyřešil dobře, ne? To?
1: No.
0: Išel jako, já jsem čekal jako razantnější jako pochopení. No dobře. A ty si to pamatuješ?
1: No, já jsem chtěla říct, že jsi vypočítavej.
0: Jak vypočítavej? To vypadá jako, že dokonce jsem hladovej po nějakých dárkách. Dárcích.
1: No, že ti to dělá dobře. Neustále jakoby středem pozornosti, když teda máš ten svátek.
0: A navíc jsem plachy, takže jak středem pozornosti? No dobře, no, tak slavím rád, jo, to je pravda, ale většinou na oslavu nemám čas. Takže ono mít dva svátky je taky dobrý v tom, že když nemáš čas třeba slavit, tak aspoň ten jeden svátek třeba oslavíš, jo. Víš?
1: Ano.
0: Jako máš
1: šanci. No, to jsem právě chtěla říct, že se ti třeba podaří, zrovna se trefíš do chvíle, kdy můžeš slavit ten druhej.
0: No dobře, tak hele, tak jdem na tu Šárku. Tak, Šárka. Žena jménem Šárka může být ostřílenou ženou z hor či skáloleskyní. Dle významu jména je její blízká čistá příroda a horské masivy. To je skvěle, jako kdyby to byl orel, prosím tě. Jméno však bývá spojováno také s proradnou Šárkou, která byla v dívčí válce příčinou záhuby ctirada. Ježišmarja. Já mám narození na ctirada, prosím tě.
1: To je Šárka, to je, ale na zamyšlenou.
0: Ne, já mám pocit, že se s žádnou Šárkou nechci zaplést, ale můj syn, že jo, má partnerku Šárku, no tak snad to dobře dopadne, ještě, že se nemenuje po mně. Tak, významné nositelky. Nositelkami jména jsou významné české sportovkyně. Lyžařka Šárka Záhrobská, nebo atletka Šárka Kašpárková, také moderátorka Šárka Kubelková, nebo zpěvačka Šárka Vaňková. Proslavená především díky hudební soutěži Superstar, jméno nosí i herečky Šárka Ulrichová, hvězda televizního seriálu Ulice, nebo Šárka Vojtková, známá jako Irénka z komedie Dědictví, a ne kurva hoši guten tak. Hudebník Leoš Janáček pojmenoval svoji operu Šárka, stejně tak i Zdeněk Fibich. To na tom viděli Šárky. No ale původ ženského křestního jména Šárka není zcela jasný. Ajajajajaj. Dle některých výkladových teorií jde o uměle vytvořené jméno, které bylo odvozeno od skalnatého hřbetu na severozápadním okraji Prahy. Skoro vypadá, jako kdyby Praha ležela někde v horách, člověče. Tato oblast se označuje právě jako Šárka a jméno, se kterým se setkáváme již v kronice Kosmase, by pak tedy mělo význam hřbet, návrší. Jméno Šárka bývá také dáváno do souvislosti s korsickými slovy sat, sara, nebo takhle sar, sara, španělským sierra, nebo albánským šarane. Význam všech slov je horský hřbet, hora, skála nebo návrší. Teď to je zajímavý. Já jsem Petr a Petr je jakoby v překladu skála, že jo? Nebo se jako vyjadřuje jako skála. Mm-hmm. Šárka tedy by byla taky skála. Já jsem se narodil na Ctirada a ta Šárka zahubila Ctirada v té válce. To je ti propletenec. Já si to asi budu muset kejvnout. No nic. Šárka, 35 142 šárky v České republice a je to 43. příčka nejčastěji používaných jmen ve statistice. Takže dneska slaví 35 142 šárky a my jim k tomu pochopitelně přejeme s Išou pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování a také promořování. Na to si dejte obzvlášť záležet. Pěknou oslavu, nic neodflákněte. No a milé šárky, ať už proradné nebo milé, ať už pevné jako skály nebo jako masivy a hřbety skal, už to je úplně jedno, zkrátka dobře, opatrujte se. A vy, kteří znáte nějakou šárku, tak ji nezapomeňte popřát, protože ji tím způsobíte radost a tou radostí ji nadělíte prodloužení života, protože ji upevníte a nastartujete tou radostí imunitní systém. Což pochopitelně povede k tomu, že vás bude nenávidět systém, protože budete žít déle, takzvaně na úkor mladých, kteří vám budou muset ze svého vyplácet sociální příspěvek zvaný důchod. Takže šárky můžeme říct, že jsou už teď v podstatě nemilované, jsou zatracované a jsou na tapetě, protože se příliš dožívají vysokého věku. No. Takhle bychom taky mohli jako reagovat na ty keci těch mladých o tom, že ti staří, protože pro ně je starý každý, kdo je o 15 let starší jak oni, že ty starý žijou na jejich úkor.
1: Ano, ano, ano.
0: Staří vyžírají ten společný koláč, ve kterém potom na ty mladý prej tolik nezbývá. Ale měli bychom se nejdřív těch mladých zeptat, kolik jste již do toho koláče přinesli a kolik hodláte přinést, když máte neustálý problém s tím, že nevíte, jestli jste tramvaj nebo slon a nevíte, jestli teda si můžete dovolit být s někým oficiálně nebo se budete jenom tak scházet a rodiče vás budou živit třeba. Krátka bych řekl, že ta společnost je fakt nemocná a vážně nemocná. Taková nemoc se nedá léčit, taková nemoc

0: spadlo?
1: Nespadl tady asi spadl server, už je to zase zpátky. Psali mi, že mám vydržet, tak jsem vydržela.
0: Jo, no, tady mám taky nějaký výpadek. Takže chci jenom říct si, že musí se ta obrodit, ta společnost, a protože je neléčitelná, už ta nákaza je jako hluboce vrita, zakořeněná, má metastázy, tak se musí prostě to nechat nějakým způsobem vyhnít. Takže většina prostě propadne, no a těch pár, kteří si uvědomují tu váhu té situace a mají to trošku jinak nastavené, no tak ti pochopitelně budou moci dál budovat lidskou kristovskou společnost. Evolučně ji budou posilovat a evolučně ji budou postrkávat směrem vzhůru, tak abychom si jako kristovští lidé, abychom si zasloužili tu čest být strážci té evoluce. Tak jsem se rozhovořil. Mám tady nějaké dotazy. Teď nevím, kterými začnem teda. Já to tady nahodím a budem to probírat. Něco přišlo mně, něco přišlo tobě, ty jsi mi to přeposlala, to je dobře. Za to jsme pochopitelně rádi. No tak tady musíme teď najít nějaký e-mail, protože to máme v e-mailu. Jak se říká, tady už to mám, tak. Psalo nám několik posluchačů, tak se na to mrkneme, juknem. Kdybych to vzal od těch starších asi, od těch starších, tak tady máme, třeba, dobrý den. Zdravím vás i paní Išu. Chci se zeptat, jak je to s přidělováním v uvozovkách, s přidělováním partnerů ještě v této realitě tady a teď, ještě před vzestoupením. Jsou nám kristovským lidem, kristovským lidským bytostem stále podsouváni dravčí, biorobotické nebo jiné energii odsávající destruktivní bytosti za partnery? Pokud ano, může to být z důvodu ještě nedokončeného plánu nebo i jiného důvodu. Nebo nám, kristovským, pokud si přejeme partner ještě v této realitě, již mohou vstoupit... Co slučilo?
1: Zase to vypadlo docela dlouho.
0: Jak vypadlo docela dlouho? 34, 35, ten byl dlouhý výpadek.
1: No tak mně to přišlo delší dobu, protože jsem neslyšela ten konec té otázky, kterou jsi říkal.
0: Tak já ti ji zopakuju, to není žádný
1: tak mi řekni jenom tak v obraze, nemusíš mi to přečítat, jenom ten konec dopověz.
0: Ne, já ti to. Kam jsi to slyšela? Destruktivní bytosti za partnery? Nebo kam?
1: Prosím tě, a kdo nám to píše?
0: Píše nám to Vilda z Nejtku. Ten konec je, nebo nám, kristovským, pokud si přejeme partnery ještě v této realitě, již mohou vstoupit do života též kristovské lidské bytosti. Děkuji, Vilda, a tak dále. No, já kdybych chtěl odpovědět stručně, tak řeknu, Vildo, vše, co jste popsal, je možné. Trošku to rozeberem. Tak, chceš se k tomu začít vyjadřovat?
1: Nechám to na tobě.
0: Jo. Tak samozřejmě, že já jsem ten tady přes ty vztahy. No tak.
1: Ano, jsi tady jako významnější.
0: Profesionista. Jako, ano. Ne, tak ano, já jsem větší sběratel zkušeností, tak bych to nazval. A rád trpím a tak, takže proč ne, viď? Já to vemu z kraje. Chci se zeptat s přidělováním partnerů. Vildo, for je v tom, že my ty partnery, i ty nevhodný, jo, jsme si vždycky nakonec vybrali sami. Oni nás sice okouzlili, někdy to bylo pod kouzlem, někdy to bylo z nějakého jiného důvodu. Většinou, ale musím říct, že v současné době je to otázka,

0: Pokud teda se budeme bavit, že se nepotkáte se svým párovým partnerem nebo se svým plamenným partnerem, tak bych řekl, že vám teď už budou do cesty vstupovat hlavně ti, s kterými potřebujete řešit nějakou karmu. Myslím si, že už to je velice účelová záležitost. Leckdy to... Takhle, může to být nějaká zkouška, může to být řešení nějaké karmy, většinou to bývají i vizualizace, protože v krátkém čase se musí stihnout vyřešit nějaký úkol, který by třeba normálně trval mnohem déle, tak ve zrychlené formě proběhne ten v úvozovkách jakoby kontakt nebo potkání se nebo vztah. Většinou jde o to správně reagovat, mít správný postoj. Takže někdo vyfasuje v úvozovkách, nebo má to štěstí, že třeba potká plamenného partnera. Ještě tady v těle, to znamená potká se opravdu jakoby s člověkem, který má fyzické tělo, potkají se a teď se třeba domnívají, že bude sluncem zalitý obzor a život a tak dál. A ono se z toho třeba může vyklubat to, že má hlavně s tím dotyčným něco vyřešit. Že sice ty originály tam stojí u těch dveří, drží se za ty ruce a čekají, aby mohli vstoupit do svých těl a do nové reality. Ale tady to je otázka toho, že si spolu mají ještě něco třeba jakoby pořešit. Jo. Vyřešit nějakou starou bolístku, nějaký restík. Někdy jsou to i karmické záležitosti. Můžete mít se svým plamenem nebo se svým párovým partnerem, můžete mít karmickou věc. Všechno lze zjistit a tady se pak budeme dostávat do otázek od jiných posluchačů. Všecko to můžete zjišťovat skrze takzvané evoluční vývojové plány, o kterých dneska ještě budeme mluvit. Takže, jak říkám, všechno, co jste popsal, ještě pořád víceméně se vám může přihodit a stát, protože se ve velice zhuštěné formě odehrávají některé nedokončené situace, některé nedokončené úkoly, které ještě nebylo možné splnit. Tak bych asi na to zareagoval já, protože pak, až budeme Vildo rozebírat další věci, tak vám budeme odpovídat na zbytek asi těch otázek a trošku návodně. Išo, co ty na to?
1: No, já teda taky nebudu nějak to rozebírat do podrobna. V podstatě, pokud se někdo ještě s někým v této době seznamuje nebo něco řeší, tak je-li to teda nějaká záležitost s někým, kdo v podstatě nevzestupuje, tak se jedná určitě o iluzi, ale o iluzi, která má něco rozřešit, má toho dotyčného naučit něco pochopit, vyřešit karmu a podobně. Pokud je to teda s člověkem, který vzestupuje, nemusí to být samozřejmě plamený nebo párový partner, ale zase většinou se jedná o řešení karmy nebo nějakým způsobem něco z minulosti je třeba napravit a narovnat, případně poskytnout tomu dotyčnému člověku, který ty věci zažívá nebo který ty vztahy s tím dotyčným zažívá, poskytnout mu určité informace, aby věděl, nebo které on potom zařadí do těch svých informací jako pucličky, ono mu to vyskládá nějaký příběh, který mu potom objasní, proč se mu některé věci děly nebo dějí. Takže může to být i záležitost získání určitého typu informací z některé události, kterou si může ten člověk při řešení vztahu s někým buď vybavit, nebo si nějakým způsobem na něj vzpomenout, nebo jenom prostě mu přijdou nápady a myšlenky, které trošku možná i poopraví jeho náhledy, jeho názory, jeho záběry, které možná předtím nebyly správné, byly chybné. A je potřeba ještě, než se úplně přesunem do toho nového světa s těmi novými partnery mít tyhle ty věci v rámci toho končícího, dokončujícího se plánu, mít je vyřešené, hotové a ukončené. Všecko má být zakončené, má to být všecko vyřešené a splněné, ať jsou to vztahy, ať jsou to plány, ať je to cokoliv, s kýmkoliv, je potřeba to mít všecko dovedené až do toho správného konce, aby vlastně nic za námi nezůstalo na stole. Máme mít čistý stůl, jak se říká. Takže můžou se ty věci udít, může se vám stát, že budete ještě řešit něco s někým, kdo tedy třeba i nevzestupuje. Ale je to v rámci těch výchovných záležitostí. Tak bych to viděla já.
0: No, ono, někdy vás to může dovést k tomu, že s tím dotyčným to můžete jako nějak pořešit, někdy vás to jenom přivede k tomu, že to máte deaktivovat, anulovat, odvinout. Vždycky se musíte ptát vlastně, proč vás to svedlo dohromady, proč z toho člověka se třeba potkali, jestli ho máte ve svém plánu vývojovém, evolučním, který právě teď máte aktivní. Jo, čili to pak s tím budeme pracovat, až se budeme bavit o těch plánech, taky to tady Vilda zmiňuje, tak vlastně ty plány dneska velice odráží tu vaši cestu. Jo. Může být, že se už potká, tak ještě se vrátím k těm odsávajícím energii. To také může být, že ještě v tom prostoru tady okolo nás se prostě pohybujou elementy, subjekty, které nějakým způsobem potřebují přežít svůj konec a mohou hledat cesty, jak někde odsávat životní energii. Taky jsme se s tím setkali. Jo. Čili všechno tohleto si můžete odkontrolovat kejváním, že jo, přes vyšší a tak. Takže můžete si v tom udělat pořádek. A potom se opravdu může stát něco hezkého taky, že už můžete třeba potkat a začít komunikovat a začít rozvíjet vztah s bytostí, se kterou budete třeba vstupovat do té nové reality. Jo. Protože už jsme tak blízko, jako kdyby, že nám ty reality začínají prolínat. A jak prolínají a stále víc a více blížíme a zasouvají se ty reality do sebe, a tak pochopitelně, tak jak nám z toho života odchází ti, kteří tam nebudou, tak nám do toho života přichází ti, právě se kterými tam budem. Takže můžete potkávat spoustu krásných bytostí. Některé, asi jedna bytost, potom bude klidně moc být ta, se kterou budete tvořit pár, se kterým tam, s někým, s kým tam stojíte před těma dveřma. A vlastně vy se potkáte a najednou si padnete do oka a cítíte, že to tam jiskří a začnete vytvářet ten vztah vlastně, který budete v rámci té nové reality, budete ho žít. Takže i to je možné. Čili těch variant je v podstatě tolik, že vy se v tom potřebujete hlavně zorientovat. Budeme se dneska bavit o tom, jak se v tom zorientovat, protože myslím další dotazy, které tam jsou, tak vyloženě k tomu vyzývají. Tak jestli takhle bychom mohli Vildovi?
1: Já myslím, že jo. Jo, já myslím, dobře. Že jo, no.
0: Pak tady mám další otázku. Mám tady otázku od Pavla. Vážená paníšo, ahoj Petře. Tak to jsem vážená, ty a já jsem jenom Petr. Tak, no dobře. Tak,
1: ale prosím.
0: Ej, balen tak srandujem, ne? Yeah. Tak, to je milý, no, to je pěkný. Prosím o odpověď na dotazy, pokud to bude dostatečně srozumitelné, tedy měšeno asi ty otázky, jo. Jsem účastník posledních třech seminářů. To my, Pavle, taky. No, nevím, do jaké míry je možné ještě klást vyššímu já dotazy týkající se této dočasné reality. Již více než rok máme velké problémy v manželství. Máme dvě malé děti a nechci boj o svoji rodinu vzdávat. Dle sdělení vyššího já jsme všichni vzestupující a žena je můj párový partner. Manželku mám v novém evolučním plánu a ona mě taky. Vyšší já říká, že nemám odcházet a že ani ona nechce, abych odešel, ale má zavřené srdce. Když se ptám vyššího já, kdy se to zlepší, neustále posouvá termíny. Vím, že platí tady a teď a že nelze mít nějaká očekávání. Proč mi vyšší já nenapíše, že to nelze určit, protože do toho vstupuje mnoho faktorů? Nebo mi tím chce naznačit, že pokládám otázky špatně? Je vůbec možné, aby vyšší já vědělo, jak vše dopadne? Chce mi tím něco naznačit? Jaké otázky k vyššímu já v této situaci by byly správné? No, konečně, správná otázka. Vím, že řešíte správné kladení otázek pomalu v každém pořadu. To jo, Pavle. Ale Pavle, i my kolikrát jako se musíme učit ty otázky správně pokládat, jo? Ale moje hlava to v tom zoufalství už nebere. Já to chápu, Pavle. Přeji krásné prázdniny, těším se na vás po prázdninách. PS. No vidíš, a už máme přátelství. Tady, to asi je, to je osobní, to, ale máme se potkat s Pavlem a trošku si popovídat o tom. To já jsem přes ty vztahy, že jo, v podstatě, že? Tak.
1: Ano.
0: Jenom tak obecně, nebo začnu trošku k Pavlovi, můžu?
1: No samozřejmě, odpovídáš jemu na jeho dotaz.
0: Pavle, to, co jsi tady napsal dole, jo, tak to máš úplně pravdu. Taky jsem si něčím prošel a v podstatě nikdy jsem nedostal odpověď na otázku, nikdy ke mně ta odpověď nedoputovala, ať jsem se ptal jakkoliv, jakým pouze přišla odpověď, řeší se to a nějak to dopadne, ale nikdy jsem se nedozvěděl, jak se to vyřeší a kdy se to vyřeší. Z toho vyplývá, že každé řešení má svůj čas. Ale není to ten čas, jak my si myslíme. Vidíme, že každé řešení má prostor ve chvíli, kdy k tomu dospějou ty všechny okolnosti, které k tomu je potřeba mít. To znamená, klást otázku, kdy to bude, na to nemůžeš dostat odpověď, protože se musí stát několik dalších věcí a záležitostí, aby nastala situace, aby nastal v tom příběhu, aby jsme se dostali do toho bodu, kdy se to začne řešit. Pochopitelně je několik scénářů připravených. Nebude to jeden scénář. Čili je to otázka dějů, nikoli hodin, dnů, prostě času jako takového to není. Je to otázka dějů. Ty děje tě přivedou někam do stavu, ve kterém se to bude řešit. A teďko pravděpodobně bych řekl, že pokud jste pároví partneři, tak a že se máte jako kdyby navzájem v tom plánu, jo, za A. Může to být teďko záležitost řešení, jestli si spolu vyřešíte něco, co tam mezi váma stojí. To můžou být nějaké hluboké záležitosti z nějakých časů, Bůh ví kdy dávno, které tam máte spolu pořešit. A to řešení může být takové, že buď bude dostatečné, bude dostačující, anebo nebude dostačující. A můžou se ty párové věci prohodit. To znamená, párový partner znamená, že je to jeden z těch sedmi vůči jednomu z těch sedmi. To znamená, pořád je to jedno vědomí, když si to představíme, jsou to části toho jednoho vědomí v úrovni ducha nebo v úrovni duše a je to těch 14, na který se rozděluje, že jo, duch se rozdělí na 14 duší, avatar se dělí na 14 duchů, čili 7 a 7. 7 mužských podstat v ženském těle, 7 ženských podstat v mužském těle. A teď proti sobě, že jo? Je to jeden z těch sedmi a pořád jste párový. Takže může být, že budeš s touto paní v nové realitě, může to být ale někdo jiný z těch zbývajících šesti. Jo? Znova říkám, máte před sebou, já si dovolím říct, máte před sebou lekci, kterou budete muset zvládnout. Nevím, z čí strany ta lekce je větší nebo víc, jakoby, ale máte ji vzájemně. To znamená, jeden z vás něčím projde, druhý půjde s ním, bude se to na něj nějak zrcadlit, budete na to nějak reagovat a uvidí se, jak to zvládnete. To znamená, že je to otázka zkoumání těch plánů. A dokonce to může být tak, že teď máte plán, který vypadá tak, že spolu půjdete před ty dveře, že tam spolu stojíte. Teď můžete dostat dílčí plán. V tom dílčím plánu budete řešit tady tu záležitost, o které jsem mluvil, to něco, co stojí mezi vámi. Na to bude navazovat další plán, který bude reflektovat na to, jak jste to vyřešili, zdali vám to uznají, že to je vyřešený správně, nebo zdali vám to tam zamíchají a bude to o jiném části toho vědomí. A do toho ještě se může pochopitelně do toho se bude měnit fyzické tělo, to znamená, že vy jakoby postoupíte při vzestupu směrem vzhůru a ani jeden z vás, pokud nejste avataři, protože jste pároví, tady koukám, že píšeš, takže jako, když jste v párovém stavu, tak to znamená, že budete se posouvat o úroveň výš no a vaše současná fyzická těla nebudete používat, protože se sloučíte. Takže máte před sebou, myslím si, docela ještě hodně práce, ale zorientovat se v tom, pochopitelně jsou v tom děti a tak dále, je to složitý. Je potřeba se oprostit tak trošku od závislosti na výsledků a je potřeba přijmout to, že všichni čtyři, jestli máte dvě děti, si tady myslím psal, že vy čtyři k sobě máte nějaké vztahy, pokud jsou děti vzestupující a ty vztahy tady a teď v té fyzické úrovni, v té manifestaci, tak jak je v tento čas, tak ta manifestace nemusí a nebude odpovídat manifestaci v nové realitě. To je potřeba přijmout, protože ty děti nemusí být dál vašima dětma, že půjdou si svojí cestou, můžou to být velmi vyspělé duše, duchové a tak dále. Čili první, co bych doporučil v takovýchto stavech, co se mně jakoby osvědčilo, nebýt závislý na tom výsledku, nepředurčovat si, že si neumím představit, že by to bylo jinak, než si myslím, že by to mělo být, nebo než doteďka mi to vycházelo, že by to mělo být. Z toho, co Pavel píše, bych řekl, že je tam čeká nějaká práce, ta nějak dopadne a nějak přenastaví, buď zachová, nebo přenastaví, určitě ty věci. Tak bych to cítil já, Išo?
1: Já tam teda jako bych to řešil úplně jinak. protože mě tam jako cinklo do uší to zavřené srdce. Takže moje první otázka by byla, co je

0: vyřešit ohledně toho zavřeného srdíčka. Nebo jestli to má zůstat až do toho, nebo do toho spuštění toho nového plánu. Je třeba si v tom udělat jasno. Já si teda myslím, že to srdíčko je ten klíč k tomu vyřešení těch problémů. Protože pokud se to zprůchodní, pokud se to otevře, tak ty energie můžou ven. A tím pádem se to tam by se mělo všecko potkat tak, jak se potkat má. Pokud jste párem, tak budete párem, jakkoliv, jakýmkoliv způsobem se jeden nebo druhý některou z částí toho celku. Dobrý je teda, až budete testovat, tak když máte vědomí v evoluci, tak byste měli vidět, ve kterém harmonickém univerzu to vědomí je, abyste věděli, jestli jste forma duše, forma ducha. A pozor, může se stát, že ve chvíli, kdy manželce se nějakým způsobem otevře to srdíčko, tak se může stát, že se spárujete do avataru. Což všechno je možné, protože toto může být třeba jedna jediná překážka v tom skládání se těch částeček, které přichází. Jo, takže stát se může cokoliv, je to, když se vám podaří tohleto zjistit, tak se vám v podstatě změní zase úplně všechno, protože ty plány začnou být aktualizované, některé z těch zkušeností, některé z těch situací, které byste museli do budoucna řešit, v podstatě odpadnou. Takže já bych v první řadě řešila to, proč má paní zavřené srdíčko. Může to někdo způsobit, může tam být nějaký prokletí, může tam být nějaká kletba. Může to být čistě jenom problém srdeční čakry. Srdeční čakra, pokud není řádně otevřená, netočí se ve správném směru. Je vůbec, jestli je vyvinutá, dobře, to všechno může být problém, který právě způsobuje to zavřené srdíčko a ty problémy. Tak já bych to vzala z tohoto konce.
1: Jo.
0: No a pak samozřejmě to, že buď se to změní, a nebo se to, nebo
1: Halo.
0: Tam rozjedou nějaký situace.
1: Čo, teď jsme tě neslyšeli.
0: Halo?
1: No, teď jsme tě neslyšeli poslední větu.
0: Říkala jsem, že se tam, buď se to vyřeší, anebo se tam rozjedou další situace, které vlastně posunou celý tak. Ten plán kupředu. Může být, že to dokončí, uzavře ten plán, který teď je přípravný před tím zestupem, a oni budou moct se přesunout do toho nového plánu, který už teda by se jim pak měl spustit a podle kterého potom by dál mohli pokračovat v těch úkolech, v těch zadáních.
1: Já jsem rád, že jsi to vzala jako a uchopila jsi to už jakoby prakticky, protože to jsou vlastně potom ty věci, které vyplynou, jo? Ono se to otevře. Takže úplně možná ještě bychom mohli Pavlovi doporučit, když už jsme se dostali tady do toho praktického. Asi první věc je, my nevíme, jestli paní pracuje s kývadlem, anebo jestli vůbec paní na vědomý úrovni vnímá to, co tady Pavel píše. Jo. To je, jo, může být, že paní třeba je toho nedotčená a je to jenom vychází to z testování toho Pavla. Pokud paní pracuje třeba s kývadlem, nebo aspoň je tomu otevřená a spolu ty věci třeba řešíte při tom kývání, no tak pochopitelně ta spolupráce je vždycky lepší. Jo. Já osobně bych teda ještě k tomu, co říkala Iša, tak bych vůbec jakoby paní celou prokontroloval. To znamená, jestli je v evoluci nebo je v deevoluci, jak je na tom v podstatě s krystalem, jak je na tom s, kde je vlastně její originál vědomí přesně, jak je na tom s krystalem, s mřížkou, s genetikou, se záznamama, to už bych celý takhle otestoval. Asi Išo, ty předpokládáš, že to Pavel dělá, ale jenom to připomínám. A vlastně dojdu až k těm DNA vláknům a k čakrám, že jo. Takže tady asi bude někde nějaký problém a pak se to celý otevře, no. Je tady jedna taková, ještě krom toho otázka, co píše Pavel, proč mi vyšší já nenapíše, že to nelze určit, protože do toho vstupuje mnoho faktorů. Proč?

0: No,
1: protože je to závislé na tom, kdy to vyřeší.
0: přesně. Takže proto vyšší já jako jenom tlačí do toho, třeba zatlačil do toho, aby to Pavel napsal, jo, aby se tady o tom bavili, aby Pavlovi cinkla jedna věta, třeba zarezonovala, tak jak Iše, a začal třeba nějaký postup realizovat. Nebo mi tím chce naznačit, že pokládám otázky špatně. No, špatně asi ne, ale trošku jako víc do hloubky bych to pitval teda, jo, třeba. Je vůbec možné, aby vyšší já vědělo, jak vše dopadne? Chce mi tím něco naznačit? Ale berte to tak, že vyšší já s vámi pracuje v rámci nějakého konceptu. Čili existuje nějaký, nechci říct protokol, jo, jakoby, ale nějaký koncept vašeho vedení, jak vás vede vlastně to vyšší já. A jak vás chce dovést k nějaké aktivitě, k nějaké akci, k nějakému způsobu jednání. No a ono vám nemůže všecko říct, jako kdyby dopředu. Protože kdyby vám to dopředu řeklo, nemůže vám říct to, na co máte sami přijít. Když na to sami přijdete, pod jeho vedením, tak sami zadáváte způsob řešení a vepisujete to do těch informačních polí. To je to, co se má stát. To, že nám to někdo vytroubí a my řekneme, jo, super, děkuju za informaci, tak se nám to nevepíše do těch informačních polí. Takže vyšší já nedělá schválnosti, že by schválně něco zatajovalo nebo schválně něco neřekne. Ono postupuje tak, aby nás k tomu dovedlo. Takže mu to nemějte za zlé, ani nepochybujte o něm. Vyšší já, je vůbec možné, aby vyšší já vidělo, jak vše dopadne? No, ono vás vede po cestě, která někam vede. Jenže vy z té cesty můžete uhnout na vedlejší cestičku, že jo? Na vedlejší pěšinku. A když vás tam nevrátí zpátky na tu cestu, no tak půjdete boční pěšinkou a bude to trvat déle. Bude to mít jiný způsob, jiný postup toho řešení. Čili vyšší já nikdy neví, jak vy zareagujete. Vyšší já nemůže za vás rozhodovat. Vyšší já vás pouze vede. Svobodnou vůli uplatňujete vy. Vy máte tu svobodnou vůli, při které ale ovšem jaksi jsme zodpovědní vůči konům i vůči naší optimální cestě, jo? Vůči plánům a tak dále. Čili je to opravdu mnoho atributů a mnoho aspektů, které jako na to působí. A to vyšší já není vše věd, protože tou proměnou je naše svobodná vůle. A ta může prostě udělat jak spoustu dobrého, tak někdy i spoustu toho horšího. Čili vyšší já ví asi, jak by to mělo dopadnout. Ví, kam vede cesta, po které vás tlačí, že, jako směruje vás po té cestě, ale nemůže být odpovědné za to, jestli vy uhnete doprava nebo doleva. A to pochopitelně pak vyvolá nějakou souhru zase dalších okolností. Takže asi tak, Išo, jestli to chceš doplnit?
1: No, já myslím, že jsi to řekl úplně všechno, že prostě svobodná vůle je to, že si můžeme vybrat. Dostaneme určitou nabídku tím, že se ptáme vyššího já, vyšší já nějakým způsobem něco naznačí, třeba, že něco řešit, třeba, já nevím, odstranit, vyčistit a tak dále. Ale v podstatě nabídne určitým způsobem řešení. Někdy to je pomocí intuice, někdy si můžete nakývat, že někde něco je třeba pořešit. Ale to rozhodnutí, jestli to přijmu, tu radu, kterou dostanu, ono vám neřekne, jako co přesně máte udělat, ono vám poradí. No a člověk prostě uplatní, jak si řekl, svoji svobodnou vůli tím, že buď tu nabídku přijme, nebo se rozhodne jinak, protože si bude myslet, že myšlenka, která mu přišla, že je pořád lepší než teda to, co nabízí vyšší já. No a podle toho potom vlastně reaguje, jak vyšší já, tak reaguje člověk, protože když sejdete z té cestičky, začnete uhýbat, můžete se dostat do slepé uličky, můžete se dostat také na tu všechnou plochu, jak se říká, anebo budete chodit dlouho do kolečka, někde bloudit a hledat ten správný směr. Takže je dobrý nechat si napovědět. Ono vám nemůže říct, kdy to všecko bude, jak to bude a co bude. To by nebyla ta výchovná lekce, to by nebylo to učení. Ale trošku na tom principu pracují karty. Když lidé chodí ke kartářce, tak správná kartářka pracuje tak, že nerozloží karty a nevykládá, co bude za 10 let. Protože do té doby prostě člověk může udělat mnoho rozhodnutí úplně jiných, než jsou ta, která toho člověka vedou k nějakému cíli. Takže karet se ptáme, co nám karty radí. No a teď ten klient teda dostane radu od karet, to je stejné, jako kdybyste načítali ty informační pole. A je zase jenom na tom člověku, na jeho svobodné vůli, jestli tu radu přijme, jestli se jí bude řídit, nebo jestli jí bude následovat, anebo jestli se rozhodne jinak a situaci vyhodnotí. Takže takhle se mu to moc nelíbí, že by si to představoval jinak. To je i třeba ten karetní výklad, i ta myšlenka, která přijde, to jsou všechno nápovědy toho vyššího. Ono vám to neřekne přesně. Ono vám napoví, ono vás nasměruje. A na člověku pak je, do jaké míry je ochoten se nechat jakoby postrčit na tu správnou cestu. Ale proto vám to vyšší, já nikdy neřekli, jak to dopadne. Zná váš cíl, ví, kam směřujete. Taky vás tam tou cestou se snaží dostrkat. Ale nebude vám přesně říkat návody a nebude vám přesně říkat, který den a v kolik hodin co nastane. Protože to je ovlivněno tím, jak vy budete reagovat, jak vy se budete rozhodovat a kterou cestu si vlastně vždycky na té křižovatce, na kterou přijdete, budete vybírat. Jak se necháte směrovat. Takže zase vyšší já vám není schopné, možná, že to někdy i třeba ví, ale není schopné vám říct jako přesně datum, protože navíc máme takovou tendenci se na ta data upínat a teď prostě hlídáme, až přijde přesně to datum, že se má stát to a to a ono se to nestalo. Tak to je nějaký podvod, to není ono. Jo, takže prostě nemůžeme od těch vyšších já chtít úplně takhle přesně všecko. Až ta situace nastane, až splním, co splnit mám, až budu reagovat tak, jak reagovat mám, tak to bude zapsané v těch informačních polích a člověk může potom jít tou cestičkou dál a nepotřebuje k tomu, aby mu vyšší a pořád řekl, teď běž doprava a teď udělej 3 kroky doleva a teď vyřeš tohle a řešení je takové. Prostě je to, že ono nás tam k té situaci postrčí, připraví nám ji a my musíme najít to správné řešení toho problému, který v danou chvíli řešíme. Tak funguje vyšší já. A pokud se rozhodujeme, tak se rozhodujeme s pomocí naší svobodné vůle. Takže tu radu nebo návod, který dostaneme, nemusíme přijmout. Dobré je poslechnout a přijmout, ale jako ne každý je ochoten některé věci přijímat. Takže potom samozřejmě za to svoje rozhodnutí sami neseme plnou zodpovědnost. Jo, a tu zodpovědnost se vlastně učíme, protože když se potom stáváme tvořivou bytostí, tak neseme plnou zodpovědnost za to, co stvoříme. A stvořit máme jenom krásné věci, pozitivní, kristovské, příjemné. A ne, že potom jako někdo, kdo nebude správně navibrován a nebude na té správné úrovni, nemůže tvořit, protože pak se by mohlo stát, že bude tvořit všechno, co bude destruktivní a co nebude k ničemu. A bude tvořit takové ty zmetky, jak se říká. Takže proto máme to vyšší a proto nám neříká to, co máme, jenom nás nasměrovává.
0: Vyšší já nás učí tvořivosti. Kdyby vyšší já s námi pracovala tak, že nám bude říkat, co máme dělat, tak z nás udělá řízený ovce. To je vlastně to, co dělá systém, že jo. Systém jako má tendenci těm lidem všechno určovat, upřesňovat, takže jim nedává prostor na ty tvůrčí věci. Ale to už jsme pochopitelně někde trošku jinde. Je to, tak jak jsi to řekla, otázka mnoha vlivů, které potom v nějaké té epoše toho něčeho, co se má odehrát, tak na to působí a teď je otázka, jak to kdo má. Jako vědomé bytosti, tak ty mají ty myšlenky už hodně uspořádané a v souladu s tím a nepochybují o tom, že když mu břinkne mu ta nějaká myšlenka, takže to je řešení správné, jo? Protože to je trénink, respekt ke konům, naplňování konů a těch všech zásad a principů a věcí, které z té svobodné vůle dělají to velmi přesné, sofistikované rozhodování. Byť je to o svobodné vůli, tak je to v souladu se vším, s čím to má v souladu být. Učíme se to ve hmotě, máme čas na přemýšlení a nakonec vývojem se dostáváme do bezčasu a bez hmoty. Prostor, kde všechny myšlenky jsou otázka, respektive všechno, co se děje, je otázka rychlosti myšlenky. A my musíme mít ty myšlenky natolik pod kontrolou, automaticky, bez přemýšlení. Takže, no to se řekl špatně, myšlenku bez přemýšlení, ale bez toho nějakého rozhodovacího procesu, na který v té hmotě máme čas. Tak bych to asi upřesnil. Išo, dáme si písničku, ne?
1: No, ano,
0: zasloužíme si.
1: Zahraj krásného. Určitě.

0: Karel Duchoň, velký talent. Bohužel trošku prý, nevím, prý trochu pyšný byl, že byl tak úspěšný a že by to byl hlasově možná větší potenciál než třeba Karel Gott, říkalo se. No nic, no, každý má nějaký svůj osud. Já bych ještě zareagoval na to, co tady psal Pavel, jestli si někde o těch věcech můžeme promluvit. Tady bych chtěl připomenout, pokud jste nezachytili na našich Midgardích stránkách na webu, tak máme prodloužený víkend, takové to setkání Midgardi letní, jak děláme. Je to u Staňkovského rybníka a je to teď 9. až 12. července. Takže 9. až 12. července autokemp nebo kemp u kosů Staňkovský rybník. Takže můžete dorazit a můžeme ty věci pochopitelně probrat. Tak, to byla odpověď pro Pavla a pro všechny teďko už, kteří se chtějí setkávat a pochopitelně rádi se s váma uvidíme. Iša nás nepoctí svojí, viď, asi účastí.
1: No tak já jednak se to od tebe dozvídám, teď od včerejška to vím, ale vůbec netuším, jak bych to jak řešil, tak já myslím, že asi ne, no nevím.
0: Jsem ti to neříkal už předtím, to je jedno, nebudem to...
1: Ne, ale... jsi mi to řekl včera večer.
0: No vidíš to.
1: Nebo jenom tak naznačil, že jako si vyhlásil.
0: Jo,
1: vyhlásil si setkání, ale dál si se nešířil, takže jako jsem zaskočil.
0: Promiň, já jsem prostě u tebe předjímal víceméně. Vím, že už loni jsem tě nějak lámal, abys jako byla. A vím, že to spojení tam od tebe je prostě úplně na pytel.
1: No.
0: Takže dostat tě prostě do těchto lokací je prostě složité, tak jsem tě nechtěl nějak jako ani odstrčit, ani tě lámat, jako víš.
1: Já se odstrčit nedám.
0: Tak to jsem rád. Další otázka, další dotaz píše Dáša. Zo Slovenska. Krásný dníček, paní Iša a pán Václav. Mám otázku, keď sa niečo kazí storočia, tisícročia, možno eony, nevím, je možné toto napravit za pár desetročí? S pozdravom paní Dáša. To je zajímavý dotaz, musím říct. Řeknu ano, dá a Iša začne.
1: No ano, dá. Ty řekneš ano, dá. Záleží na tom, co se pokazilo.
0: Právně, povídej.
1: To je zásadní otázka. Co se pokazilo? Jestli se pokazilo něco, co se dá třeba napravit nebo nějakým způsobem řešit, pak se pracovat dá za několik desetiletí. Pokud je to něco velmi zásadního a pokud teda došlo třeba až k poškození katara mřížky, k poškození genetiky, jak jsme říkali, na těch 66%, tak tam tedy už se opravit bohužel nedá nic, protože jestliže se nám tam zbortí ta mřížka nebo máme poškozenou genetiku, případně krystal, víc jak 66%, tak je to záležitost toho, že ta bytost přestává být kristovskou. A tam už toho moc se napravit nedá. A tam už potom vlastně pomůže jenom ten kosmický prach, který dává šanci na znovu si vlastně projít tím kolečkem té evoluce jako takové od začátku, až kam ta bytost bude schopná dojít. Pokud se pokazilo něco, nevím, nějakým způsobem, který je opravitelný nebo který způsobil někdo jiný nám, tak pak je důležité, co to bylo. To je třeba vytestovat, takže dá se opravit, záleží na tom, co je zdrojem a příčinou toho poškození jako takového. To je tak v kostce řečeno. Člověk, když nemáme přesné informace, to vám povídat. Globále to lze, jsou-li k tomu podmínky.
0: No, kdybych měl být konkrétní, tak víme, že po nějakých mnohokerých pokusech třeba řešit některé věci toho reverzovaného prostoru, ve kterém jsme se nacházeli v Univerzu 1, takže prostě bylo rozhodnuto, že to je takřka nikam nevedoucí záležitost, protože opravdu oni byli velice iniciativní, to zlo, to temno pracovalo velmi, velmi dlouho, měli na to velký prostor, jo? Časový, přesně tak, jak píše Dáša. Prostě tisíce let oni na tom pracovali a potom, dejme tomu, během pár let by se to mělo vyřešit v tom výstupním okně. No tak tady pochopitelně přistoupilo k tomu tak, že se to celé odřízlo, celé se to odvinulo, celé se to v podstatě proměnilo zpátky na jenom energii a celé se to znova vystavilo, znova se to celé vybudovalo správným způsobem, pod jiným kódováním, tak, aby to nemohlo v žádném případě ušnést jakékoliv znaky, prvky, otisky, infiltrace, infekce toho temna. Jo. Takže někdy se to muselo řešit tímto způsobem. Některé věci jsou třeba řešené právě těmi vizualizacemi, kdy za normálních okolností byste třeba museli s tím člověkem prožít jeden život, abyste si s ním vyřešili karmu. A oni to tady s váma udělají během několika dnů, protože vás provedou nějakou zhuštěnou formou a hlavně zkrácenou, nahuštěnou formou kontaktu s tím člověkem v té vizualizaci. Ten příběh je velice dynamický, rychlý, někdy i velice tvrdý, protože vy to vlastně máte v té zhuštěné formě. No a vy to vyřešíte ne za jeden život, ale vyřešíte to prostě za pár dnů, jo. Někdy dokonce za jednu jedinou noc a pak to máte třeba jako sen, jo. Čili toto jsou ty formy a přístupy. Vždycky se to dělá takovou cestou a takovou formou, která je k dispozici, odpovídá potřebám a náročnosti, jak toho, co se řeší, tak toho, co to obnáší. Čili té důležitosti, kterou to má. Protože jsou záležitosti, které jsou součástí něčeho a to něco, když se vyřeší, tak se tam prostě dalších 100 věcí vepíše automaticky do informačních polí. Takže je mnoho, mnoho záležitostí již dávno vyřešených, ale vyřešili to vyšší bytosti v rámci nějaké technologické akce, když to takhle nazvu, jenomže potom je potřeba tomu dát ten průběh toho prožití, čili ten punkt z toho prožití, protože to platí jenom prožitá pravda. Jenom to, co je prožito. Nemůže to být tak, že vyšší bytosti něco udělali, tvůrci vykonali nezbytné operace, aby, dejme tomu, po roztržení těch realit se ty věci uspořádaly a tak dále, tak dále, tak dále. A aby to bylo někde napsané, jako že tvůrci provedli toto a toto. No ale ti, kterých se to týkalo, to neprožili. Když to neprožili, tak si to sice můžou o tom číst v informačních polích, ale nemusí na to brát vůbec ohled, a dokonce to není považováno za pravdu. Takže oni nasimulují ty situace, vnesou nám to jako vizualizaci, abychom to prožili a abychom k tomu zaujali stanovisko, postoj a navrhli, požádali o řešení. A potom to řešení, které už bylo dávno předtím udělané, nabývá té relevance, že ti, kterých se to týkalo, o to požádali, a bylo vyřešeno. A protože to prožili v té vizualizaci, tak je to zapsaná aktivita s prožitkem, tudíž je to to, co se v evolučním vývojovém celkovém plánu nebo v té evoluci jako takové, co lze započíst. To, co není prožito, se nezapočítává. To jsou teoretické jaksi záležitosti, možné varianty, ale co nebylo prožito, jakoby nebylo. Jo? Takže takhle je to potřeba chápat a vnímat. Jestli k tomu chceš ještě něco dodat?
1: Já myslím, že jsme to řekli oba dostatečně. Jo, prostě ty situace jsou postavený, vytvořený tak, aby smysl toho byl naplněn, aby to vlastně bylo prožité, aby tam byly k tomu nějaké ty emoce, nějaké závěry, myšlenky a tak dále, nějaké přesvědčení třeba, nebo prostě náprava něčeho a podobně.
0: Tak, asi poslední dotaz, na který potřebujeme nějak asi zvládneme. Píše Jiřinka. Ahoj, Išo. Péťo. Děkuji. Ráda bych vás požádala o rekapitulaci toho, co vše nyní můžeme dělat, na co se ptát, co ověřovat ve chvíli, když máme splněny a ukončeny všechny staré vývojové plány ze 100%. Máme připravený nový plán pro nového člověka v nové realitě, plně jej akceptujeme a přijímáme, zatím není z nějakého důvodu spuštěný. Ale to má jistě své opodstatnění. Trochu to svádí k usnutí na vavřínech. To je tak trochu můj případ. Mně osobně nefunguje zcela písmenková tabulka, tak se snažím pokládat otázky tak, aby na ně bylo možno odpovídat jen ano nebo ne. Předem děkuji, přeji vám krásné leto, zasloužený odpočinek a zase srdce velké díky za vaši obytavou velmi časově a energeticky náročnou práci. Mé velké díky patří i kamarádce Vandě a všem pracujícím šikulkům. Děkujeme za všechny i za sebe. Jenom než ti ještě dám slovo, tak tady na mě prostě zvoní úplně bliká a křičí na mě jeden fakt, že Jiřinka má nový plán, ale ten plán sice akceptuje, přijímá, ale není spuštěný. To je napováženou a tomu je potřeba se asi věnovat. Tak, povídej.
1: No tak já na tebe navážu. Jiřinka musí zjistit, jestli ten starý plán má splněný, jestli ho má dokončený. A jestli je ten plán ještě aktivní, protože jako když nebude mít ukončený ten předchozí plán, tak nemůže mít spuštěný ten plán další, že jo? Takže je potřeba překontrolovat, jestli ten plán, který dokončuje, tak jestli je stále ještě aktivní, to znamená zapnutý. Když bude zapnutý, je třeba se zeptat, jestli je možné ho vypnout, jestli už nastala doba, nastal vhodný čas tomu, aby ten plán byl vypnutý, protože musíme postupovat systematicky. A podle odpovědi, jestli ano nebo ne, potom požádáme o případné vypnutí. Důležité je, abychom se ještě předtím, než budeme dokončovat a vypínat, tak si zamykat za sebou ty dvířka toho minulého plánu, je dobré se zeptat, jestli mám nebo nemám, tak jak Jiřinka se ptala, připravený a akceptovaný ten plán pro nový svět. Není zapnutý, byla odpověď. Proč není zapnutý? Může to být proto, že v tu chvíli, kdy se ptala, tak ten plán, který dokončovala, byl stále aktivní. Takže to mohla být jedna z příčin toho, že ten plán, který teda už platí pro ten nový svět, nemohl být zapnutý. Je dobré se zeptat.
0: Můžu prosím tě?
1: Ano.
0: Jiřinka píše, když máme splněny a ukončeny všechny staré vývojové plány ze 100%, tam ještě možná jedna otázka by mohla být. jestli bytost přijmula ukončení toho posledního, pokud by byl, jestli přijmula ukončení toho posledního plánu. Taky se nám stalo, že nepřijmula a proto byl aktivní, respektive byl ukončený, ale nebyla z něj odejita a nemohl si ji nastartovat ten novej, že jo. Tak jenom takový doplněček k tomu.
1: Jo, dobře, takže šířinka si toto otestuje. Tak než bude uzavírat ten předchozí končící plán, tak si ověří, jestli ten nový plán pro nový svět je připravený k tomu, aby mohl být spuštěný. To je jedna otázka, to mu vyšímu já, protože se ptá na ano, ne. Další otázka by směřovala asi k tomu, jestli si má požádat o jeho spuštění, protože je třeba buď požádat, bude ptát, jestli vyšší já ten plán bude spouštět samo. Podle toho se bude řídit, podle těch odpovědí. Takže je potřeba ten plán, tedy ten skončící plán vypnout. Tím pádem zjistím, jestli už mi vyšší já nebo vyšší bytosti zapnuli plán nový. Na to se samozřejmě musím zeptat, jestli už mám zapnutý nový plán. A navíc víme, že ten nový plán a ten nový svět a nová evoluce bude obsahovat nový jazyk, novou řeč, nové výrazy, bude potřebovat nový dekodér, takže to by mohlo být důvodem toho, proč písmenková tabulka tak úplně nefunguje. Protože jeden dekodér se nám vypíná, anebo je vypnutý a druhý dekodér ještě není zapnutý, protože jsme stále ještě nezačali kráčet po té cestičce toho nového plánu. Takže tam na tom přechodu je potřeba si zjistit, jestli teda mám splněno, vypnuto, zamčeno, zavřeno a jestli to kam vstupuju, jestli už mě tam jako pustí, jestli tam můžu jít. Představte si to, že jedny dveře za sebou zavřete, máte před sebou dveře další, do kterých byste měli vstoupit a teď záleží na tom, jako jestli máte ty dveře za sebou zamčené, vypnuté, máte zhasnuto, nebo jestli ty dveře před vámi už vám někdo odemknul a zpřístupnil a dovolí vám vstoupit dovnitř. Pak se může stát, že byste mohli uvísnout mezi těmi dvěma dveřma. A pak jako vlastně nevíte, co máte dělat, jak máte dělat, jste takový zmatení, necítíte se dobře, no protože nemáte vlastně, nevíte, co máte dělat. Proto je dobrý si to všechno napřed pěkně otestovat, zjistit si, jak jsem na tom a potom vlastně můžu požádat jeden plán vypnout, druhý plán zapnout a zjistit, jestli už jsem teda vešla dovnitř, jestli ten nový plán jsem začala jaksi absolvovat, začala jsem ho naplňovat. To, že když se budeme ptát jako na záznamy a podobně, tak ze začátku budeme mít samozřejmě nulu, protože se zatím z těch našich činů nic nikde ještě nezapisuje, takže nenechte se tím odradit. A zase je dobrý si zkontrolovat, jestli máte v pořádku, co se týká mřížky, všechno, co souvisí s tím novým plánem. Azur, krystal, genetiku a tak dále. Takže to doporučuji stále do kolečka kontrolovat, protože co bylo dneska, nemusí platit zítra. A právě protože jsme v tom období toho přechodu ze starého na nové, tak některé věci prostě nefungují. Takže vyberme to tak, že ta volba ptát se otázkama na ano, ne, je opravdu to nejlepší, co v danou chvíli můžeme udělat. Takže z mýho pohledu je třeba jenom počkat, až teda bude všechno zaktivované, co má být zapnuté. No a pak může Jiřinku napadat, nebo můžou Jiřinku napadat ty různé otázky, na které potom může hledat odpovědi, ano, ne. Těch otázek může být velké množství. Ale je potřeba právě už se nalézat v v tom novém plánu pro ten nový svět jako takový, protože to je ta cestička, po které se rozbíháme, v té nové evoluci.
0: No, já tam ještě cítím jednu věc a to by možná mohl být taky ještě zádrhel, protože totiž Jiřinka se ptá, jestli má připravený nový plán pro nového člověka. To je všecko hezké, ale neexistuje náhodou nějaký ještě plán, který před tímto plánem je potřeba řešit? Protože Jiřinka se ptá na plán v novém světě pro nového člověka. Ale co když ona jako Jiřinka tady a teď má ještě něco do té doby vyřešit? Na to může existovat plán. A ten plán buď realizuje, je v něm, či já bych se ptal, jestli jo, jako kdyby skočila už k tomu novému, ale no, tady ještě může být plán, který je potřeba řešit.
1: Tak v tom duchu...
0: Promiň.
1: Já jsem jenom chtěla říct, že musí klást ty otázky v duchu tak, aby ten vyšší já, které odpovídá, aby vědělo, že se jedná o ní. O její byt pro mě, jako mám já. Když řekne nový člověk, tak je to všeobecnější. Ale záleží na tom, jak třeba napsat to mohla jinak, když tu otázku ve skutečnosti položila. No, vyšší já trvají na tom, chtějí to, aby ty naše otázky byly co nejkonkrétnější, aby přesně vyjadřovali, nebo můžeme to tomu vyššímu já vysvětlit, co přesně máme na mysli tím, když něco říkáme. Protože máme zkušenost, že naše slova, naše výrazy, které používáme, nemusí být známé jednak těm vyšším úrovním. To za prvé a za druhé tam bude jiný jazyk. Takže to, co my tady máme v nějakém významu, tak v těch vyšších úrovních nebo v tom novém světě bude mít význam úplně jiný. Takže je potřeba si uvědomit, že nemusí to, co nám naše vyšší já odpovídá, být totožné s tím, co vlastně to vyjadřuje. Proto je potřeba tomu vyššímu já všechno vyložit po lopatě. Co mám touto otázkou na mysli? Myslím sebe, myslím tento plán, myslím plán pro nový svět, začátek nového cyklu a podobně. Aby to vyšší já přesně vědělo konkrétně, co má řešit, na co má hledat odpověď. Takže mnozí jste nuceni k tomu, abyste kladli otázky co nejpřesněji, aby to vyšší já, ono vás tak trénuje, aby to vyšší já mělo srozumitelnou odpověď potom na to, na co se ptáte, protože když potom si neporozumíte, tak můžete dostat odpověď chybnou, protože vaše vyšší já vás třeba nepochopí, protože si vyjádříte nepřesně nebo tak nějak trošku více všeobecně než do největších podrobností konkrétně. Takže to je taková moje vsuvka jenom pro mě.
0: Já bych konkrétně, kdybych byl v této situaci, nebo kdybych teďko chtěl vést Jiřinku, tak bych řekl dobře, takže nejdřív se zeptáme, jestli si akceptovala ukončení posledního toho evolučního vývojového plánu, tvého, tady a teď. Pokud přijmula, tak bych se zeptal, protože z toho, co tady píše, tak by jakoby nebyla v žádném plánu, všechny ukončený, tady ten nenastartovaný. Sice připravený, ale není spuštěný. To znamená, je v jakémsi váku, jo. Takže buď je tam tenhle ten problém, anebo bych se zeptal, realizuju teď já nějaký evoluční vývojový plán? Možná mi vyjde, že ano. Můžu se ptát, jak se tedy jmenuje ten vývojový plán, protože to je vývojový plán tady a teď, ještě než půjdu do toho nového světa. Jo, to znamená, že na poslední vývojový evoluční plán Jiřinky nemusí zákonitě navazovat vývojový evoluční plán pro už nový svět. Tam ještě může být 1, 2, 5 možná vývojových krátkých plánů na nějaké řešení určitých konkrétních věcí, které musí vyřešit než půjde. Teď mě napadá prostě, kdybyste si to chtěli jako otestovat, tak když se budete ptát, koho máte a nemáte v tom novém, v tom vývojovém plánu pro nový svět, pro nového člověka, tak třeba zjistíte, že tam nemáte současného svého partnera. Otázka zní, jak je možné, že s ním tady žiju a přitom ho v tom plánu nemám? To on se ztratí přes noc, nebo? Pravděpodobně může existovat nějaký plán, který bude tuhletu záhadu řešit. Nebo nebude, jo, ale může existovat. Čili tady mi přijde trošku, jako kdyby, že ještě něco se bude muset dít a to něco bude zpracované do nějakého jednoho, dvou, možná tří vývojových plánů ještě před tím plánem pro nový svět, pro nového člověka. Takže tady bych takhle pátral, můžu začít otázkama, na které se dá odpovědět ano, ne. Prostě já musím zjistit, jak na tom vlastně jsem. Co mě ještě čeká. A to se netýká jenom Jiřinky, to je prostě, může sledovat každý. A teď pochopitelně máte nějaký vývojový plán, a teď chcete vědět, jestli dotyčný partner tam s váma je, nebo není v tom plánu. Jestli máte společný vývojový párový nebo plamený partnerský, jestli máte partnerský společný vývojový plán. Když jste s někým v páru, jestli jakou duchovní hodnotu má ten vztah a tak dále. A vlastně velmi snadno zjistíte, co ještě asi můžete očekávat v rámci toho, co budete muset v těch plánech řešit. A tím nechci nikoho strašit, tím prostě jenom říkám ze zkušenosti, že to takhle bývá. To znamená, že není to jeden dlouhý plán a tak dál, ale může to být několik předplánů, abyste se připravili, nebo abyste byli nachystaní se vším všudy pro tu realizaci toho vývojového evolučního plánu v novém světě pro nového člověka. Pravděpodobně ta situace, kterou teď máte, lidi okolo sebe, vztahy a tak dál, nemusí vůbec odpovídat tomu, jak to máte v tom novém světě. To znamená, že ještě je něco k řešení. No, takže asi tak. Je to vzrušující, jako svým způsobem to je vzrušující, když si jako uvědomíme, že teď momentálně už se můžeme dotýkat, podle těch plánů můžeme vlastně jaksi zjišťovat a můžeme velice konkrétně jako se dotýkat toho, co ještě budeme muset řešit. Co se nám ještě v životě prostě přihodí. Co se uděje. Možná to nebude v detailech, jak se to stane, ale že se změní některé ty věci. A to tím si musíme projít, že jo, třeba. Musíme to prožít. Nemůžu večer ulehnout s partnerem a ráno vstát a jako nikdo neví proč, ale někde je pryč. Jo. Jako to se stává někdy, ale velice zřídka, že se lidi ztratí. Jo. Většinou to má nějaký průběh. A tak. No Išo, já nevím, máš se kouknu. Jestli máme ještě nějaký dotaz, který přiletěl, to by bylo tak na 2 minuty. Elínko? Elí? Ukaž, potřebuju, honem. Bo. Uklid ty kostičky, jo, prosím tě. Ať si v nich tady nepolámeš nožičky. Tak. Koukám. Sleduju. Tak, nějaký, ještě ukázám nějaký věci. Tady žádné dotazy nepřišly. Tady dotazy nedorazily.
1: Můžu tedy já chviličku ještě
0: dobrý,
1: něco?
0: Dobrý, můžeš.
1: Takovou malou souvečku. Já jsem chtěla jenom takový ty organizační věci, jo. Pokud ode mě chcete nějaké testování, prosím vás, pište tam datumy narození. Já když to přelouskám, ty dlouhé elaboráty, tak na konci nenajdu datum narození a musím vám horko těžko, být situace opravdu těžko, psát maila nebo nějaký vzkaz, aby se mi poslali datum narození. Takže prosím vás, pamatujte na to, že datum narození je důležitý. Dále potom jsem říkala, že odpovídám víceméně, buď tedy konzultací přes telefon, někdy SMS-kou, pokud je o něco velmi krátkého, ale rozhodně mailíky mi dělají velice, neodepisuju dlouhými maily. Takže ne, prosím vás, neurgujte mě odpovědi, jestli už máte pocit, že čekáte dlouho. Říkala jsem, že vyhovím přáním čistit, léčit, v rámci mých možností všechny tyto výkony udělám. Ale nechtějte ode mě, abych vám vypisovala dlouhé maily o tom, co všechno tam bylo nebo nebylo, nebo jak to tam je nastavené. Vyhovím vám, splním požadavek, ale nejsem schopná všem odpovídat, hlavně tou písemnou formou. Kdo potřebuje konzultaci, tak s tím si konzultaci domluvím. Kde je potřeba něco jenom pročistit, tak pročistím, zadám v rámci svých možností. Ale neurkujte mě odpovědi, protože stejně pokud teda bych měla odepisovat nějak zahodlouze, nejsem schopná. Takže to jsem chtěla, nezapomínejte teda na ty datumy, nezapomínejte. Budete-li psát i třeba o řešení nějaké testování vztahů, o testování, pokud jde o zaměstnání, jestli máte, nemáte změnit práci. A potřebuju k tomu informace. Datum narození toho druhého člověka, jeho jméno. Potřebuju vědět, jaké zaměstnání nebo jaké problémy v tom zaměstnání máte. Stručně, prosím vás. Jo. Jestli chcete teda změnit firmu, jak se ta firma jmenuje, nebo jestli máte nabídku z jiné firmy, jak se ta firma jmenuje. Takže co nejstručněji a víc teda takových těch základních informací, abych mohla vytestovat. Když tomu připojíte telefonní číslo, tak já jsem schopná vám SMS-kou odpovědět nebo si domluvit konzultaci po telefonu, což je pro mě nejvýhodnější, protože tím, jak nevidím, tak prostě nejsem schopná vám tady vypisovat nějaké dlouhé povídání o testování. Takže tolik jsem chtěla jenom poprosit. Jinak si myslím, že asi... Ano.
0: Tady k tomu ale chci říct, prosím vás, to není o tom, že Iša by se nudila a teď jako potřebuje, abyste jí zahrnuli s tisícema prostě nějakých dotazů na testování. Tady to jde o to, že ideální, kdybyste, prosím vás, si to nejdřív pozjišťovali vy a v případě, že si nebudete jisti, tak maximálně požádali třeba o audit. To znamená, vyšlo mi to a to, když jsem se ptala takhle, jenom prosím vás, jestli to můžete zkontrolovat. To je nejlepší jako způsob, když se dotazujete. Když já se fakt nenudí, jo, tak jenom to chci říct takhle, ale spíš protože jí píšete, nebo píšou jí občas lidé, tak jenom organizačně, aby to aspoň bylo kompletní. Takže takhle bych to trošku učesal, abyste si nemysleli, že Iša se tady otevřela teďko jaksi prázdniny na to, aby se utopila v požadavcích. No, protože je potřeba to přijmout tak, že když mám nějakou takovou nabídku, tak co udělám? Vezmu si kývadlo a zeptám se, jestli, když mě tady oslovili z firmy XY, abych tam šel pracovat, jestli to je součástí mého vývojového plánu. Jestli tam tu firmu mám, jako že tam budu pracovat. No, pokud tam nemám, a mám tam tu firmu stávající, kde jsem zaměstnaný, no tak mám odpověď jako přeci, jo. Čili můžete, a to je to, o čem jsem tady mluvil, že jakoby máte na dosah spoustu informací o sobě, o svém životě, když budete zkoumat ty svoje evoluční vývojové plány, jaké mám hlavní cíle toho vývojového plánu, nakolik je mám splněné, jo. Protože to jsou právě ty mezi vývojové plány, kdy také jsme se bavili s Jiřinkou, že tam může být ještě jeden, dva, tři vývojových plánů, které ji dovedou do té formace, která bude sedět jedna ku jedné s tím vývojovým plánem pro nový svět. Čili máte na dosah obrovské množství informací o sobě. A pokud je něco, fakt se s tím nevíte, je to partner, mám s tímto člověkem partnerský vývojový plán? Pokud teda vzestupuju, tak máme společný vývojový plán? Nemáme. Tak to už jako je hodně napovídá. Mám v novém světě tohoto člověka po boku jako svého partnera? Ne, nemám. To asi přijde někdo jiný prostě. Tak není to tak, že spolu máme být. Jako. Já neptám se na jméno Petr Novák, ale ptám se pochopitelně na bytost jako takovou. Bytost. To znamená vědomí, jo, tohoto člověka. Tak dále. Čili chci vás trochu zorientovat, abyste fakt išu na prázdniny nezasekali obrovským množstvím nějakých testování. A když to řeknu úplně blbě, ještě se nalezají lidé, kteří prostě od Iši požadují testování jako před 5 lety. Jo. Tak to asi, jako pokud někdo pracuje s kývadlem, tak je schopný si kejvnout, kam vzestupuje. Jestli je v evoluci, v deevoluci, v akvaferionu nebo v novesmíru a jestli jdu do harmonického univerza takovýho nebo makovýho. Co víc chcete vědět? Jako. No. Promiň, Išo, jsem ti do toho vstoupil. Asi to chceš doplnit, viď, a říct něco na závěr.
1: No, já už jenom prosím vás, jako ti, kteří to potřebují, kteří mají nějaký zásek a nevědí si s tím rady, tak samozřejmě vědí, jak se obrátit, tak takže vy se klidně ozývejte, ale jako nechtějte na mě, abych vám tady testovala něco jako před 5 lety, ano, jak jsi řekl, nebo neurkujte mě, protože, jak jsem řekla, nejsem schopná odpovídat dlouhými maily. Řeším ty odpovědi právě buď tím, že tu požadavek zpracuju, jako paní Naděnka mi zavolala, takže poslala mi nacionále, vyřešili jsme, zadala jsem v rámci možností a jí jsem v podstatě řekla, že tedy to může považovat za věc, kterou jsem tady jakoby naplnila, tak doufám, že nějaké výsledky se dostavily. Takže já prostě se omlouvám, ale jako nejsem schopna opravdu od rána do večera sedět. Do toho mám svoji další práci a potom ještě Bůh ví, jak odpovídat na mailíky, protože na ně nevidím.
0: Do toho řešíš hlavně to podstatné, protože máš zodpovědnost za x věcí, které se váží právě k těm událostem vzestupu. A to má prioritu úplně především. Tak, Išo, máš před sebou prázdniny, tak
1: Mám před sebou prázdniny, no tak já se budu těšit zase na září. Doufám, že si trošku odpočinu. Že ten průběh bude jakoby v poklidu, že prázdniny proběhnou pro vás, pro všechny. V tom duchu odpočinku, v tom duchu těšení se. A co vám ještě přát? Ve zdraví se setkáme zase v září, budeme vidět, co všechno se za celé to léto uděje. Myslím, že hodně věcí. Svět je v pohybu, takže já se budu těšit. Mějte se moc hezky, užívejte si sluníčka, užívejte si vody, užívejte si moře, pokud pojedete k moři. Já vás zase všechny ráda uslyším v září. Odpovím pak ráda na vaše další dotazy, uvidíme, co se bude dít. Tak se mějte moc hezky a naslyšenou v září. Hezké prázdniny.
0: Děkujeme, děkuji ti za všechno, co jsi vykonala doteď od tohoto začátku roku, pochopitelně vůbec, ale jako první část roku máme za sebou ve vysílání, takže já ti moc děkuju. Děkuji vám za dotazy, děkuji za to, že jste s námi a že můžeme být navzájem spolu. No a v 21 hodin se budu těšit společně s Míšou. Takže mějte se krásně, od mikrofonu se pro teď, dokonce na dobu prázdnin, loučí v těchto živých vysíláních, jak jinak než Petr Václav.

do čeho jdou a jedeme dál, jo? Takže přátelé posluchači, už to teda jede a už jsme tady. Takže vítám tady Dežavíčko a vítáme posluchače Svobodného vysílače streamu číslo 1. Vítá vás i Laďův pes. Já vám pustím znělku, abyste věděli, že to jsme my. Takže je to tu.

0: opakuju ten svůj většinný rituál, protože Om Shanti znamená většinný mír. A já ještě dodám většinný mír všem vědomým tvůrcům. A já už jsem tady Om Shanti míroval před hodinkou, kdy jsme začali dnešní pořad Studia Deja Vu, který se jmenuje, má teda víc těch názvů, témat a okruhů, ale takové to hlavní nosné téma je ocelí a odvahou, příběh kováře mezi světy. Odvážný muž, který si svoji cestu vytesal v zahraničí, vrátil se, postavil domov s láskou tradici, ale naráží na nepřejícnost. Nyní hledá nejen klid, ale i pokračovatele svého odkazu. Takže posluchači z Studia Deja Vu na Svobodném vysílači, vítám vás a zdraví vás i naši moji dnešní hosté a těmi jsou Věrka. Věrko, ahoj.
1: Ahoj, zdravím všechny.
0: A hlavní persona, hlavní tvůrce a kovář nebeský je Laďa Vladimír Vlado Vladan Navrátil, který už hodinu povídá o tom, kde všude byl, co všechno umí. Je to muž mnoha řemesel, který se po několika desetiletí vrátil z té vyspělé anglosaské a americké ciziny zpátky ke svým kořenům. Ano, opravil dům tady na Vysočině, pustím vám tady krátkou upoutávku a bude se stěhovat někam, kamkoliv do klidu a míru, nejlépe asi někam do Beskyd, kde bude opět tvořit, protože si asi potřebuje trošinku vlastně o těch lidí tak nějak vyčistit hlavu, co si budeme povídat. Já ty touhy mám taky, ale zatím mi to technicky tady možnosti nedovolují, takže setrvávám zde v Dežavíčku a na Vysočině. Takže to jsem chtěl, takže sledujete živé přenos tady toho pořadu. Takže jo, já bych možná... Ne, vlastně, oni jenom stejně poslouchají, takže to videjko pro ně nemá žádný přínos. Takže Ladíku, my jsme teďka otevřeli stream číslo 1, takže můžeme klidně teda pokračovat a já pokračuju ve fotkách. A pro ty posluchače streamu číslo 1 teda, kdybyste nás chtěli vidět živě na svobodným, na Studio Deja Vu YouTube rouře, tak si klikněte v kalendáři na odkaz, který jsem tam nahrál a dostanete se zde na YouTube rouru, kde pouštím i nějaké zajímavé obrázky právě, že o tom Ladíkovo domečku na Vysočině, který teďka přenechává do dobrých rukou, prodává a bude se stěhovat a zároveň nehledá jenom kupce jako komerčně, aby honem to někdo měl, ale hledá zároveň člověka tvůrce, který by jak si pokračoval v tom odkazu tvůrčím, který tam Laďa, který se tam zrodil díky Ladíkovi, jo, který je fakt všestranný řemeslník. Tak Laďo, takže jedeme na to, pokračujeme dál, máme ještě necelý 2 hodinky před sebou. Máte slovo, kdo chcete.
2: Dělala se tečka, tak... Nahoď téma, nebo přeště otázku, nebo...
1: Takže... No já, jestli mohu, tak mi teďka tam naskočili vlastně to srdce tvého domova a to je jednak studánka, kterou máš pod domem a kamna, kachlová kamna, na kterých se dá spát, a na kterých vaříš a na kterých se dá péci, buchty, koláče, které... Já vím, že nemáš rád sladké, ale to srdce domova, studánka a kachlová kamna. Jestli bys o tom mohl, jestli chceš povídat.
2: Dobře. Ty kachláče prostě je podle mě, já jsem ten tu halupu, já jsem vyvoral všechny vnitřní zdi a udělal jsem z toho setnicu, sice velkou, ale setnice jak vždycky bývala, že všechno bylo prostě v jedné setnici. No a podle mě jako kachláče tam patří, jo, tam prostě musí kachláče být. Studánka, ta je tady od jak živa. Ono se to spojí, že naši předci nebyli blbí, naše babky a děti, oni věděli, co dělají, že právě postavili tento dům, vlastně postavili na skále a postavili ho na té studánce. Ta studánka tady od jak živa byla. Oni prostě jenom postavili ten dům na ní. A u nás se vždycky říkávalo, že kdo má svoji vodu a kousek půdy, tak se vždycky uživí. Takže ta studánka nejenom, že je vlastně srdcem toho domu, sice jako pod zemí nebo pod, ve sklepě, ale je srdcem toho domu a krásně se propojuje s těma kachlovými kamnama, protože ty kachláče jsou přímo nad ní. Takže to víceméně, jak jsi to řekla, tak je to jako, jsou nechtěně, ale je to krásně propojený. No a s tím vařením nebo pečením, no jako říkáš, že nemám rád sladký a koláče, to je pravda, ale i kačena se dá pít. Takže a jako zpátky se vrátím, že naši předkové nebyli blbí, ne, s prominutím blbí jsme my, protože ty kachláče, ten, kdo je má, tak mi dá za pravdu, že to teplo není typický teplo, že to je fakt sluneční teplo, že když se někdo přijde, že z toho vyzařuje opravdu teplo úplně jinačí, než z podlah, z tepelných podlah, než z radiátoru, než z čehokoliv jinačího. Toto je absolutně jinačí teplo, ten pocit je absolutně jiný. Ne, nechválím je, protože mám já, ale řeklo mi to už víc lidí, co mají přišlo, tady to není jenom čistě z mojí hlavy. A další věc, že ty naši předci, zvrátím těm předkům, vemte si to, že já v těch kamnech přikládám 2x až 3x denně. To znamená, že já tam mám šporák, 2 trouby a 1 pec. Poprvé, když jsem dělal nějaké jídlo, tak jsem z toho měl strach, tak jsem chodil a každých 20 minut jsem se díval, jako, co s tím je nebo není. Ale když si vezmete 2 pekáče, dáte do toho přední nápravu, zprasete, zasypete to zelím, zemákama a nějakým tím kořením a přikryjete to druhým pekáčem a strčíte to do té trouby, nemusíte se o to absolutně starat. Ten oheň hoří sám, to se nepřipálí, to nevyschne, to se neusuší. Necháte to tam být a jdete si po svoji práci. Přikládat tak, jak tak musíte, takže tam jako ten oheň udržuju, ale to jídlo se dělá samo. Když si to tak vezmu, já mám 2 pece, dva šporáky, jako 1 šporák, 2 trouby a 1 pec, takže ta hospodinka v peci mohla dělat chleba, v horní troubě mohla něco ohřívat ze včerejška, protože to je chladnější trouba, ve spodní troubě dělala to hlavní jídlo a polévku akorát hodila potom na šporák 10 minut před obědem. A celý dopoledne si dělala ostatní práci, nebo si mohla dělat, co chtěla, nemusela o to absolutně starat, o nic. Ještě to dělalo teplo, ještě je to pěkné. Nebyli absolutně blbí, měli to vypočítané, měli to dobře vymyšlené, jak ušetřit, jak za energii, jak za elektriku, jak za plyn, za všechno ostatní, zehřát si barák a ještě si uvařit jídlo za stejné polínku z dřeva. Já když večer naložím do těch kamen, já chodím chrápat se slépkama, takže kolem té 8:30, 9:00, když tam naložím a přiškrtím to, ráno, jak vstávám, to akorát rozhrabu a jede se dál a tupí se dál. Já používám sirku jednou za měsíc, jednou za 2 měsíce používám sirku. Ty kamna prostě, ten plamínek držijou strašně dlouho. To žhavy držijou strašně dlouho. Takže ušetří se jak na topení, tak na energiích, tak na všetkým a ještě to dává krásný teplo. Řekl bych sluneční teplo.
0: Živý teplo, jo, to je tam otevřené oheň. Láďo, ty jsi mluvil, já mám ty tvoje fotky, nebo ty vaše, prostě neočíslovaný, takže to je halabala, ale ty se zbavil o kamnech a já si prostě najednou kliknu na fotku a tam vyskočili krásný zelený kachláče, to je ono?
2: To asi bude ono, no.
0: Vy hledíte do mobilu, takže to je malinký. Jo, jsou to zelený a mně to připadá normálně, že v těch pohádkách na těch starých kachláčích, tam se vždycky válel ten hloupý Honza, jakože, že tam byla ta ploška a i že to bylo využité i jako postel a zároveň jako spacák, že tam bylo teplo, jo, takže se v tom hřálo to, ohřívalo se v tom, nebo peklo jídlo a ještě se na tom jako válelo, jo, a ještě se na to krásně dívalo a rozjímalo se u takových kamen, to už se dneska nevidí a takže, přátelé, kdo se díváte, tak vidíte, že kamna jsou nádherný, má to ty 3 pece nebo kolik, já přesně nevím, co je co, nemá to teda grill, má to ty pece, no je to stará dobrá romantika a já ve spojitosti s těma kachlákama, já jsem si vzpomněl, my jsme taky bydleli chvilku na Valašsku, kam nás vyhnal tady ta agenda COVID, ano, bydleli jsme tam v takové chajdě na Kuřinožce a já prostě ve mně se taky jako ten tvůrce probudil a já jsem postavil piliňáky. Přátelé, a to je jízda. Tehdy byla ta dvousvetrovka, ta Adamcová, že pletený svetry, že si máme naplíst svetry a že to tam bylo omezené nějakýma 19 stupněma to teplota. A my jsme tam měli jako 60 stupňů jako v zimě, jo? Protože ty piliňáky vydávali takový zas taky jiný prostě, jiný teplo. A co chci říct, taky to mělo multifunkční využití, že tam se dala ta kapsla, a ona vydržela půl dne, jo, tak 60-litrová prostě takovej ten hrnec 60-litrovej od vyjetýho oleje, ten jsem nadusal pilinama a vydrželo mě to půl dne, pak jsem dal odpoledne další a taky jsme nepřikládali v noci, to teplo se tam drželo. Takže ti naši předkové, jak říká Ladík, fakt nebyli blbí, oni to uměli tak zúžitkovat, perfektně, stopili dřevo, co měli doma, jo, lesy, byli kolikrát taky jejich, nebo nazbírali si tam ty klacíky a to šáší, takže všeho bylo dost a jelo se. No a pak teda, když se nám to nějak porouchalo, spravoval jsem tam něco, prohřelo tam něco, jo, tak jsme si chvilku topili v těch elektro, v těch ohřívačích, jo, jak, kolektorech, jak se to jmenuje. No nám to zežeralo za týden asi 6 tisíc, jo, za elektřinu a to teplo se vůbec nedalo srovnat, to nebylo žádný teplo, to bylo umělý teplo, který vlastně ani nehřálo, takže ty kamna mají něco do sebe. Takže toto, Ladíku, je teda v tvým krásném domečku a já přepínám na další fotku, takže dívej, tady je komín a já mám v souvislosti s tím ještě fakt takové trošku možná dotaz uštěpačný, protože ty jsi tam udělal hafol práce, jo, od základu, dá se říct, jako jo, když jsem tam viděl tu střechu rozebranou, jo, i ty nosní zdi, a ty říkáš, že jsi to dělal sám, jako neměl jsi tam třeba nějaký brigádníky aspoň, nebo nějaký prostě helfry, chlapi, nebo firmu, no neříkáš, že toto, jako ty jsi nebeský kovář, to už je jasný, jo, ale že prostě toto zvládne jeden člověk sám za 4 roky? Dva!
2: Za 3.
0: 3, dobrý. No tak pojď teda s pravdou božskou ven, kovážu.
2: Je pravda, že jsem tady měl pomocníky. Tady bylo krtku jak svině na začátku. Aha. Ale ti neudělali žádnou prácu. Od druhého roka už jsem měl psa, ten na to taky kašlal, ale... Aha. Ale zase to bylo asi... Že mě donutil si dát tu pauzu, protože já jsem kolikrát snídal 8 večer, že jsem prostě fakt jako jel, že jsem celý den nejedl a snídal jsem 8 večer a snědl jsem snídaní, oběd a večeru v těch 8 a šel jsem chrápat. Přiznám se, že měl jsem tady dělníky na ty samonostné krovy. Ty samonostné krovy, co jsou na stodole, ty jsou udělány ve fabrice. Nalisovaný, natisknutý, to mám ze státu ještě, tam se dělali samonosné krovy, samonosné střechy, protože jsem nechtěl žádný sloup, žádný prostě stojíky nebo nic ve stodole. Prostě tam není ani jeden sloup. Ta stodola je 6 metrů na 25 metrů a není tam ani jeden podpěrný sloup. Tak ty samonosné kříže nebo trouhelníky, co jsou vlastně na stodole, ty samonosné krovy, ty byly nalisovaný ve fabrice a dovezeny a daný jeřábem na střechu. Ale všechno ostatní jsem si dělal sám. Jak ty latě, tak narovnávání těch prolisků, všechno ostatní. Bourání stodoly jsem dělal sám. No víceméně to je jediná práce, co jsem dal firmě udělat, protože na to nemám lisy, nebo na to nemám haly, nebo na to nemám prostě továrnu, abych udělal ty samonosné krovy. Ale dá se mi tam jeřábem a pak jsem pokračoval sám. I ty 12-metrový pozednice, tam jsou trámy, 12-metrový trámy na té stodole, pozednice, které jsou 25 cm na 18 cm, tak ty jsem tam taky dával sám. Bednění jsem dělal sám, nalívání betonu do bednění jsem dělal sám. Jako přinechal jsem si beton, jsem se nechal přivíst, ale nalíval jsem to do toho bednění sám, do toho šalungu, jak se říká jináč.
0: Šalung.
2: Takže to jsem taky stavěl sám, v životě jsem to nedělal. Je? Takže jako, a i ten šalung jsem dělal sám, podlahy jsem dělal sám, střechy jsem dělal sám, vybourávání zdi, fakt jako to dělal sám. Jednou za čas přijal nějaký kamarádka nebo kamoš, přijeli jsem podívat. A s čím chceš pomoct? Říkám, já nevím, tak tady pozbírej ty tašky po zemi. Tak pozbírali, já nevím, patery kolečka tašek, že? Nebo jednu malou vlečku prostě cihel naskládali někam, ale to byla prostě práce, co udělá kdokoliv, že? Mě to pomohlo trošku, ale jinak jako práci všechno jsem dělal sám. A to přijeli ti lidi, tu návštěvu, co jsem tady měl nějakou, tak to bylo jednou nebo dvakrát do roka, že mě přijel někdo navštívit. Na den nebo na dva, takže jako ne. Fakt všecko je tady udělané mojima rukama. Jak ten nábytek, tak to bourání, tak to stavění, tak ty střechy. Ty plechy na ty střechy jsem taky táhl sám. Vlastně ty plechy, ty střechy jsou vlastně 6,30 metrů. A ty plechy jsem taky dával sám, ty latě taky. Jako doufám, že to, pane Bože, nezní jako chvástání, ale ne. Veškerou práci tady vedl já. Kromě teda toho ATPC, tu pec jsem dělal s jedným borcem, to jsme dělali spolu, on jako profík a já jsem mu dělal jako nádeníka, takže na tu jsem si netroufil, ale jinak elektriku, vodu, odpady, kachličky, ten novej smalt na té vaně, to jsem se nechal poslat z Německa, ten šedej smalt, tak jsem smaltoval jsem tu vanu taky sám, tu litinovou vanu, provrtávání podlah, dávání kamenů na podlahy, tak podlaha v kuchyni, ty kostky, tak to je taky dubový, tady se všechny podlahy jsou dubový a kameny. Takže vlastně ty kostky, to byly duby v lese, co mi je tady jeden soused mi za protislužbu věnoval pár dubů, takže ty jsem musel vykácet, vytáhat z lesa, dovíz na katr, nařezat na trámy, nechat 2 roky zavadnout, nařezat na kostky a poskládat ty kostky tady na tu podlahu. Do té kuchyně. Takže všecko je tady stará, dobrá ruční práce.
0: Ladíku, já ti něco řeknu, jo? Toto vůbec nevypadá, to ani není jako žádný chvástání. Víš, kdyby to bylo chvástání, kdybys řekl, tak, já jsem vyplázl 1 000 000, já jsem si koupil ty nejdražší obkladačky, tu nejdražší dlažbu a najal jsem si tu nejdražší firmu a mám teďka nejlepší barák z celého regionu, jo? Ale tady je vidět to ten tvůj tvůrčí vlastně tam, jo, toho ducha tvůrčího, to tam je prostě na všem vidět. A já tady mám dotaz od Písňulí, to je moje žena, jo, ona teďka je v Praze, klidně můžeš aj zavolat, pořád je interaktivní, a ona se ptá, mohl by Laďa přiblížit, jaký dům nebo kraj by chtěl pro jeho další domov?
2: Já ho přiblížím, ale je to jenom jedno slovo. Já bych chtěl kraj, který se nazývá Klidný. Protože jsem projel celým světem, takže je to plus a je to minus. Já jsem doma všude a nikde zároveň. Mně něco chybí z Kanady, něco chybí z Ameriky, něco chybí a z Anglie, tam mi něco chybilo z Čech, takže jako člověk je doma už všude a nikde. Takže já nehledám místo, který mi něco slíbí, já hledám místo, který mě nechá na pokoju. Mě nechá si dělat ty svoje lehtvary. Teď jsem si zase přivezl naši harapák, že? Tu starou sekačku za koně. Já je chci opravit, já je chci zrenovovat, já je chci používat, já s tím chci sekat, já s tím chci štípat, já s tím chci tamto, ono. Já hledám zemi, kde se na mě všetci vyserou, když to musím říct. Kde mě budou ignorovat, kde nebudu existovat, já po nikom nic nechci, já po nikom nic nepotřebuju, víceméně, jako, jo, potřebuju teď, jako se týče papírování a takový, protože se tím nevyznám, ale jinak je mi to celkem jedno, ale aby byl úplně upřímný, tak když jsem byl v Beskydech, tak ty Beskydy na mě promluvili. Když jsem přijížděl do Beskyd, tak tam jsem cítil, že tam nejspíš patřím, že tam jsem nejspíš doma. Nevím co, nevím jak, nevím proč, jestli tam nějací moji předkové byli, nebo jestli, nevím, fakt to nevysvětlím. Chci úplně mimo lidi, ale ty Beskydy prostě ke mně promluvili. Takže asi to budou Beskydy, no.
0: Tak píseň slyšela, Beskydy, a klidně zavolej na telefon, anebo aj třeba na 5 minutek, jestli si dáš pauzku v uklízení, tak se klidně přihlás, protože Beskydy ty moc dobře znáš. No a je to vlastně aj, no vidíš, píše Beskydy, jsou nádherný, jo, píseň je taky taková romantická, my taky toužíme po klidu, protože ona několik desetiletí pracovala s lidmi, semináře a akce, aktivity různých hudební a tak dál. Takže jako nechceme se vzdalovat na díl, ale aspoň mít někde taky nějaký zázemí, i nějakou maringotku nebo zemlianku, jo, a na pár týdnů tam odjet. Takže Beskydy jsou nádherný. Dobrý, Ladi. Takže my ti děkujeme teda za krásný rozhovor a můžeme pokračovat, jsme tak zhruba v půlce. Hašlar, hašlare, kde jsi, zatím se nepřihlásil, ale nevadí, my si vystačíme i bez něho, protože oba jste řečníci a myslím, že aj Věrka by chtěla něco, už se k nám kroutí.
1: No, otázku. Já jsem tak jako lehce nahlédla do života Vladimíra a já bych si tak přála, aby vlastně i posluchači měli možnost slyšet, třeba ty jsi vlastně zmínil, že jsi byl u filmu, že miluješ koně, že jsi měl možnost být v aréně, kde jste vlastně imitovali dobu plus minus 12. století, kde jste jezdili na koních a byli jste rytíři. Tak jestli tady z toho soudku něco říci, protože to je jako úplně fascinující. No, pro mě to bylo fascinující. Já bych si to moc ráda znovu poslechla a přiblíž to posluchačům, jestli bys mohl, Vladimíre, něco z toho říci.
2: Začnu zase něčeho potřebu.
1: Jak může člověk, ty jsi předtím sportoval nějaké jako souboje, nebo jak se člověk ocitne, že ho vezmou, aby mohl jezdit na koni s tím dlouhým klackem, to je kopí, nebo jak se tomu říká?
2: V Čechách by to mělo být asi dřevec asi by to mělo být.
1: S dřevcem, to jako je obrovský, jako určitě jste měli brnění, to je obrovská váha, teď udržet toho koně, určitě toho koně, protože jsi měl plně ruce, souboj, jak se ten kůň ovládá, jestli to, zkus to, jak ses k tomu, ty jsi dělal nějaké sporty, konstitučně, jak ses k tomu dostal?
2: Dobře, já začnu zase trošku jinak, když jsem se vrátil na pár týdnů ze státu, než jsem odjel vlastně do Anglie, tak jsem pobyl, bylo pár týdnů, v České republice a otec mi na to řekl, dělal jsi tam Američanům kašpara za pár dolarů. Já jsem byl nejšťastnější člověk, z těch 7 let byly mojí nejšťastnějších 7 let, co jsem kdy měl, říkám zatím. Jak jsem se k tomu dostal? To už jsem naznačil, že kamouš mi řekl, že tam byl, pozval manželku na narozeniny. Ale dobře, trošku to s detailním. Byl jsem na pohovoru a vlastně ten hlavní rytíř, co to měl jako, co tam dovedl, a on se jmenoval JD, a bylo nás tam 13 na tým pohovoru, no a JD mi říkal jako, že jestli si nevyberou, tak mi do 14 dní dají vědět, si co si. No, dali mi, on mi zavolal hned, myslím, po víkendu, nějak 4-5 dní potom, co jsem tam byl na tým pohovoru, že jestli ještě mám furt zájem o tu práci, že jsem to vyhrál, nebo jsem ji dostal. No, já jsem nemohl, absolutně jsem nemohl nic dělat. Já říkal, kdy můžeš nastoupit? Říkám, dej mi 2 týdny, dej mi 3 týdny, dodělám práci, kšefty, který mám. Prodal jsem tu nebo vysměně, věnoval jsem za večeru, jsem věnoval tu svou firmu tému kamošovi. A začínal jsem, což se mi hodně líbilo, začínal jsem tak, jak se začínalo ve středověku, že jsem byl takzvaný kobylozběrce, nebo hovnozběrce, že uprostředka toho show, kde bylo 1200 lidí, nebo ta arena byla pro 1200 lidí, tak jsem prostě lítal s krabicou z překlišky a sbíral jsem kobylince tam, kde se koně zrovna vykadili, aby se v tom nikdo neválel nebo nebojovalo se v tým, tak jsem začínal tak, což bylo absolutně super. Člověk dostane prostě ten respekt a tu úctu k tomu, že se postupuje nebo že se někam dostává. Takže se začal u toho, samozřejmě podmínka byla, jakože musel člověk mít nějaký sport a vztah ke koním, takže já jsem vlastně u koní byl furt, nebo jsem se kolem koní motal, jako pořád jsem se nějak motal kolem koní. No a dělal jsem jenom pár let, jsem dělal judo, aikido, ale u sportu jsem byl jako furt, takže jako sportovně jsem byl jako v pohodě, nebo fyzicky jsem byl v pohodě, koním jsem taky plus minus rozuměl, jestli se tomu dá říct, řeknu tomu rozuměl. My jsme měli Mexika, náš trenér, na koně, my jsme měli andaluský jako hřebce, na to jsme měli jako na dresáž a na jako určitý speciální věci, třeba na absolutně nádherný koně. To byl starý chlap, který se na koni narodil. On ještě neměl chodit a už jezdil na koni, samozřejmě jako s otcem, že ho držel. A když nás jako trénoval a když nás cvičil, tak mu mohl být nějakých 65 let. A on říká, hoši, pokaždý, když strčím nohu do třmenu, tak se něco naučím. Takže to tak odpovídám k tomu, že jsem mu rozuměl koni. Takže víceméně, i když člověk koním rozumí, tak jim vlastně nerozumí, protože každý kůň má jinačí povahu. Že jinak reaguje, jinak se chová. Takže ono, člověk může tvrdit, že rozumí koním, ale když dostane nový zvíře nebo jiný zvíře, musí se přizpůsobit ten člověk, ne ten kůň, aby věděl, ale to nejsou profík, takže tam nebudu zasahovat. Ale díky tomu mi vlastně přijali, že jsem měl s sebou nějaký ty sporty, nějaký to bojové umění, nějaký ty koně. A JD si se mnou sedl a říká, Víš, proč jsem tě přijal? Jako do toho, říkám, tak umím jezdit na koni. Ne. Tak jako dělám bojový sporty. Ne, jako, samozřejmě to jsou plusy, to jsou velký plusy. A on říkal, za 9 let, co tady dělám ty nábory a cvičím kluky a učím je tomu našemu odlišnému ježdění na koni, protože tam vlastně nemáš ruce, tam povládáš koně víceméně jenom nohama. Předruky máš plný. A on říká, za 9 let, co to tady dělám, jsi ty první, poprvé se mi stalo, že se někdo nezeptal, kolik si bude vydělávat. On říká, že jako já jsem první, co jsem nezeptal, kolik mu budou dávat peněz. Říkám, že mi to je jedno. Já mám svou firmu stavební, já mám 2 baráky, pozemek na Daytona Beach, já mám 8 motorek, já mám pick-upa, dodávku, trailery. Říkám, mě to je jedno, já mám všecko, já nepotřebuji peníze, a kdybych tady byl zadarmo, mě to úplně jedno. Já prostě to chci dělat, já se chci rvát, já chci zabíjet lidi. Jako samozřejmě jako fingované zabití, ale prostě já jsem se narodil ve špatné době. Já jsem, když už jsem byl jako jeden z těch posledních 3, jako senior night, ty starší rytíři, nebo ti odrostlejší, nebo jak, jako co tam byli jako nejdýl, tak já jsem v tím zákulisí, když jsem si sedal na toho svého koně, a Apollo se jmenoval, on byl krásný, když jsem se na něho sedal, já jsem věděl, že je 21. století, já jsem věděl před sebou tu oponu a za tou oponu je celá ta aréna, a tam se to všechno dělo. A já jsem byl často ten špatný, já jsem byl ten zelený rytíř, za prvé jak vypadám, za druhé s mojím přízvukem, a jedno s druhým, takže já jsem byl většinou ten záporný dacan. A tím se začínalo to show, se tím začínalo, že jsem unesl princa z druhého království, z cizího království, jiného království, proto i ten přízvuk se tomu byl dobrý. Jako já jsem věděl, že je 21. století, ale v momentě, co mě můj squire, protože tam všichni začínají jako squire, jako pomocní lidi, že můj squire mi podal meč a já jsem ho zasunul do ten opasek. Všechny chlupy stojí, to neuvidíte, ale jako ten svět se otočil, ten svět se změnil. A v ten moment, co jsem dostal ten meč, já jsem se propadl do toho 12. 13. století a bylo mi úplně uprdele, co si o mě lidi myslí, že jsou blázen, který jezdí na koni s dřevcem, mlátí se titanovou ocelovou kompozici jako slitinou oceli. Mlátí se takovým způsobem, že ta ocel jiskří, že to prostě házelo jiskří, to fakt jako každý týden od nás někdo odjížděl na pohotovost. Já mám několik jízev, štychů, ale jako fakt, jako mi to bylo úplně jedno. Já jsem se jenom propadlo to 12. 13. století a pojďme. A já vám dám dý hajzli a já vám ukážu. A nějaký človíček z Henšlova, který propadal celý život, který byl ten blbec a pojďme, já vám dám, že ne. Že já, jak to nende, co nende, já vám ukážu, že to jde. A jde to, jde to. A to jsem, to, o tom jsem chtěl mluvit taky trošku, že všichni máme strach. Samozřejmě, že máme všichni strach. Všichni máme obavy, všichni nechcem přijít o to jisté, co máme, i když to jisté stojí za hovno. Jako, já si myslím, že to je jedna ze základních lidských povah, že má obavy, že má strach. I tak nás stát drží pod kontrolou, pod strachem, pod obavama. Ať jsou to nemoci, ať jsou to daně, ať je to zaměstnání, ať je to hypotéka, ať je to cokoliv. Všecko je to strach, všecko je to chomout, všecko je to vězení. Jako je asi jasné, ne všichni máme prostě na to, aby jsme si koupili auto, aby jsme si koupili barák, aby jsme si koupili... Ale máme všichni stejné šance. Všichni jsme se narodili z holého žitě. Moja matka je byla uklízečka, otec nádražák. Já jsem od nich nedostal ani korunu. Loni na Vánoce jsem se dozvěděl, že všechno dostane můj bratr, že já nedostanu ani nic. Takže lidi, sny jsou potřeba, běžte si za tím. Funguje to. Bolí to, je tam pot, je tam kryv, jsou tam slzy, ale ten pocit ohlídnutí si přes rameno. Já jsem to postavil. Já jsem to posral, ale zase mi to ukázalo, jak to neposrat příště. Ono to fakt funguje. Říkám, bolí to, trvá to čas. Najděte si 15 snů, ne jeden. Protože to potom lidi skáčou z mosta, to potom lidi se zabijou, protože se mi zhroutil ten jeden největší sen. Najděte si 15 snů, 20 snů, malých. A následujte je všechny. Jeden 100% vyjde. A jak vyjde ten jeden, tak si jdete dalších 15. A zase jeden z nich vyjde. Jako fakt to jde, fakt to jde. Já jsem dyslektik, dysgrafik. Mám univerzitu v Anglii. Já jsem blbec, co prodává, co propadal. Dělal jsem pro královskou rodinu. Jde to. Nemusíte dělat pro královskou rodinu. Už jenom to, že si najít ten svůj potůček nějaký, o kterém nikdo neví. Kam si svlažit jednou za měsíc, svlažit ty kotníky. A vyhrál jsem, našel jsem si to svoje místečko. Začít od malých věcí. Jako možná teďkom nevím, jak to mi to přišlo, nebo jak mi to přiskočilo, ale sny jsou důležitý. Nelítat v oblacích, ale sny jsou důležitý. Jestli nemáme sny, nemáme zítřek. Jak nemáme sny, nemáme zítřek, jak nemáme zítřek, nemáme budoucnost. Nemáme se za čím pachtit, nemáme se za čím... To myslím v dobrým pachtit. V hodně dobrým. Je to uspokojující, je to strašně uspokojující, když člověk dokáže udělat svou první vařechu. Je to blbost, je to kravina. Vypadá hnusně. Všechny první vařechy jsou hnusné. Ale že se člověk dokopal k tomu to udělat. To je ta nádhera. To je ta disciplína. To je ten malinký cíl. To je ta malinká výhra. Sakra, přerušte mě někdo už. Já už kecám strašně dlouho. A mi to připadá strašně vážně.
0: Já tě to řeknu na rovinu, člověče. Jo? Poslouchej mě. Jo? Jako ty sice jako mluvíš dlouho, ale jako má to hlavu a patu a fakt se tě hodně dobře poslouchá, takže ty nejen, že jsi zručný řemeslník, jako muž mnoha řemesel a jeden z těch 140 nebeských kovářů, ale ještě jsi filozof a velmi moudrý člověk, takže klidně jako hovoř dál, ale já bych tě stejně asi za chvilku stopl, protože ťuky ťuky na vrátka studuje Ležavíčka a je tady Marek Hašlar, jo? On se přihlásil trošku později, protože má to hodně těch aktivit. A já jsem chtěl tě, Máro, nějak vlastně toho Ladíka představit nebo popsat, o co tady jde, ale za těch 15 minut, co jsi přišel, myslím si, že ty tvoji intuici hodně nacítil, takže nemá cenu jako nic asi jako rozpitvávat, o čem se bavíme a co vlastně kdo je Ladík. Takže to už ty asi víš. Takže my tě vítáme, Marku, do Dežavička, ahoj, o šanty, máš sluchátka, takže k tomu přistupuješ velmi jako vážně a zodpovědně, takže zvuk bude vynikající, tak slyšíme se, Maro?
3: Tak zdravím posluchače a vás taky všechny, slyšíme se.
0: No, ale máš to zahuhlaný, máš to zabublaný. Zabublaný to máš. Slyšíme tě, ale...
1: Jako ze sudu?
0: No, jako
1: kdyby sudu.
0: Žaba žbluňkala na dně bažiny svoji milostnou píseň k žabákovi. A zkus teď, nebo minule ti to taky blblo a pak ses nějak tam cosi zmáčkal a už to bylo dobré, no.
3: Tak já to zase zkusím ještě jednou. Je to lepší?
2: Ne. Nic moc.
0: Nic moc, no. Nic moc. Minule buď si sundal sluchátka, nebo připustil jiný mikrofon. Bylo to lepší. Jako zvukově, obsahově to bylo vynikající jako vždy.
2: Hele, a teďka je to lepší teda? Ještě prosím tě, zkus to.
0: Boostruje to a lupe v tom. Já bych tě doporučil možná, Mari, ještě se odhlásit a přihlásit se třeba hned za minutku znovu. Nevím proč, někdy to pomůže, nerozumím tomu, jaké to má algoritmy, že se odhlásíš, nic neuděláš a přihlásíš se znovu a je to lepší. Nechápu. A pozor, byla by škoda, aby to bylo zauhňaný, protože ono to je taky zážitek tebe poslouchat, jo? Takže radši být tebou, tak si ten zvuk spravím a pak se přihlásím. Jako být tebou, jo? Takže to je Marek Hašlar. On někdy má ty problémky s tím zvukem, jo? Dobro, necháme...
1: Já se musím Petře přidat k tobě,
0: ano?
1: Že tak jak Vlaďa ze začátku, když jsme vlastně se domlouvali tady na tom vysílání, tak jako velké obavy a jak to bude probíhat, ale že opravdu se to moc hezky poslouchá, co jsi zažil, co jsi dokázal, to je velmi inspirativní, že inspiruješ lidi, motivuješ, tak povídej dál.
0: Ladi, já tady mám hafol těch otázek, ale já to ani nemusím jako číst, protože ty vlastně o každém tady bodu ty mluvíš, ale možná jsi už tady o tom mluvil a sice důvod vlastně, proč se starat tu chaloupku, tehdy chaloupku, dneska je to, z kolika ti budov se to vlastně skládá? To na tom videjku je, který za chvilku pustím. Z kolika ti těch objektů hospodářských, to není vlastně domeček ani dům, to je nějaká soustava nějakých staveb, tak můžeš nám říct?
2: Je to uzavřený dvůr, je to selský uzavřený dvůr, nebo hospodářská budova, ale je to uzavřený dvůr. Začneme od té stodoly, to už jsem popsal, ta stodola je 25 metrů na 6 metrů s dvěma průjezdama na dvůr. Dvůr je nějakých 22 na 13 metrů, krásný prostě dvůr, kde se otočí vetřička s vlekem. Potom jsou tam dva velké chlévy a jedna malá dílna mezi tím. Z druhé strany stodoly je dvojí garáž, kde jako se krásně vozí dvě auta. Pak je teplá chodba. Já tomu říkám teplá chodba, protože to je zvenku přilepený na barák. Tam je, jak se řekne jinak, špajska?
0: Kamrlík, ne nějakej?
2: Tam by se schovávalo potraviny, zdávali potraviny.
0: Komora. Ale my říkáme špajská na Hanejev v Prostějově.
2: Ano, špajská je taková malá, to je 4x4 metry.
0: Tož to je komora už potom.
2: To už je komora, no.
1: Tak tam je to velká špajza.
0: Ano.
2: No, tam je prostě komora, která je jako pěkně chladná a temná. Pak je studená chodba, ve které je schodiště do sklepa a schodiště na půdu. A zároveň je vchod vlastně do té místnosti, to ta hlavní místnost, kde jsem vyboral všechny ty místní zdi, což není složité udělat tady další dvě místnosti, protože ten obývák je obrovský. Takže tady stačí dělat jedna příčka a máš tady ložnicu a dětský pokoj. Ale jinak je to ve velikosti 9,5 na 6 metrů. Ta je ta místnost, celková ta setnica. A potom je tam ještě krásná velká předzahrádka. A tu si netipnu, kolik má, ale je dost velká.
1: A podkroví?
2: No, to je krásný, obrovský, není dodělaný. Já jsem ho jako chtěl dělat, ale zas pro jednoho člověka je to úplně zbytečný. Dělat tam do podkroví se leze krásně tři pokoje a koupelka, úplně jako luxusně velký. No ta předzahrádka tam může mít, já nevím, ten barák má 9, 10 metrů. Něco nějakých 15, 16 metrů, na dalších 10 metrů, ta předzahrádka jako je fakt velká. Možná, že ještě větší, než to, co odhaduju. Takže tak se z toho se skládá vlastně ten barák. Příjezd na dvůr se dá z obou stran, jak zezadu od Humen, tak tady ze předku od kapličky. Mám průjezdy na dvůr z obou stran, takže tady krásně se dá jednou stranou prostě vjet a druhou stranou vjet, když člověk si něco přiveze nebo odváží nebo cokoliv. Tady ze předu přijede domíchávač, bez problému, tam mu nic nebrání. Takže i náklad, jak by tady projel jako kamion, celý kamion by vlastně projel. Že tady ten průjezd, co mám ze předu, je 4 metry a neomezený na výšku, tam žádný omezení není, takže tam může projet, já nevím co, říkám kamion, tam projede v pohodě. A tak.
0: Takže
1: za tím stavením máš louku?
2: No a tam je nějakých, já nevím, 7 000 metrů louky. Louky, vlastně dvě louky, které protíná potůček z jedné třetině protíná malej potůček celý, který celoročně teče.
0: Dobrá.
2: Který mu není zavedený v tom vodohospodářství České republiky, ale který vlastně jako je i na katastru zapsaný, jakože mu, že patří mně.
0: A ještě máš tu studánku pod to peco, Kachlovo, máš tu studánku, takže máš vody dost. Přátelé, já teďka teda zkusím druhý pokus. Maro, jak to vypadá teď, promluv?
4: Tak zkusme to, druhý pokus, zdravím
0: druhý,
4: vás.
0: Druhý vyšel, ano.
1: Ahoj, jak říká, Marku, ahoj. Super.
0: Perfektní, Maro, takže...
4: Ahoj, Věko, ahoj, Láďo. Takže,
2: tykáme si, nebo jak to je?
4: Jasně.
2: Tak čau teda v tom případě.
4: Čau.
0: Já ještě představím Marka Hašlara, zkušenýho to barda už, vícenásobného účastníka Studia Deja Vu ve své nekonečné sáze. On je propojovatel spiritu a hmoty a iniciátor vzestupu v krajině Marek Hašlar. Takže vítám tě, Maro, jsme rádi, že jsi k nám přistoupil, je to tvoje téma. Jo, když vidíš ty obrázky, už to pouštím po druhý, takže je to vlastně takové zázračné, kouzelné, energetické stavení jako v krajině. Já se ještě zeptám a pak hned vám dám slovo a odskočím si. Vladi, je tam ještě potřeba nějaké zásadní práce, nějaké opravy, anebo se tam může budoucí teda tvůrce jak si nastěhovat a už žít a jenom tak lehce, baj očko, tam něco poopravit?
2: No víceméně, stodala je úplně nová, tam má nový podvet, betonový, železobetonový podlahy, nový stěnky, nebo železobetonový sloupy, pozednice, krovy, střechy, všechny budovy mají absolutně nové střechy. Barák má novou elektriku, novou vodu, nový odpary, nový podlahy, nový stropy, nový kachláče, nový nábytek. Je tady potřeba něco dělat, ale jenom v případě, když člověk nebude chtět žít stylem, jak žiju já, což znamená o těch 150-200 let zpátky, jako máme elektriku samozřejmě, mám internet, jinak jsme nekecali, ale prostě já mám rád takovou ten hrubější nábytek, takový ten praktický hrubý prostě podlahy, ty dubové podlahy a takový. Jediné, co by tady museli udělat, kdyby sem přišla rodina, tak tady do té místnosti, kde jsem vyboral ty stěny, si udělat tu příčku a udělat si ty dvě místnostky, ale nemusí. Jestli to je rodina, která je sladěna, tak tady můžou naskládat postel, na pec se vlezou dvě až tři z děcka, na to ležení je 2 metry na 1,20 m, nebo tak nějak. Takže jako záleží na nich, jestli to bude prostě pár, jestli to bude rodina, tak jediné, co by bylo asi pro ně na dodělání, aby měli svoje soukromí, tak pokojíčky v podkroví, což si myslím, že není zas tak finančně náročný ani pracovně, zaizolovat střechu a udělat podlahy a příčky, což z sádrokartonu je udělaný, já bych sám to udělal do 14 dní, takže jako i ti, co to budou dělat jenom po práci nebo o víkendech, tak si myslím, že do 2 měsíců nemají co dělat, a nebo, jak se říká, ta menší varianta, udělat tady v příčku v té hlavní místnosti, v té setnici, udělat příčku a udělat z toho jednu ložnicu a jeden dětský pokojík. A furt zbývá krásný obývák, krásná chodba, kuchyní, kachláče a všechno, je to krásně otevřená místnost.
0: Dobro.
2: To je asi jediný.
1: Jak mi se líbilo, Vladě, jak jsi kdysi mi říkal o té myšlence, že bys propojil vlastně studánku, kterou máš pod domem, s tou hlavní místností, jak bys vlastně udělal otvor v podlaze, tak i tohle by mohlo vlastně diváky nalákat, protože to je jako to, co jsi říkal, jako jsi měl představu, že uděláš, tak to je jako neuvěřitelný.
2: No já jsem chtěl, protože ta studánka je přímo pod tou nosnou zdí, kterou jsem zboural, a dal jsem tam trámy 25 na 25, který to držou, což je předimenzované, hodně předimenzované. A měl jsem v plánu, že protože voda je, pro mě jako voda a oheň jsou nějaké prostě strašně důležité věci, nebo věci, no víte, co chci říct, nevím, jak to říct, ale prostě oheň a voda jsou strašně důležité věci, tak jsem chtěl vyřezat v podlaze díru, kulatou díru, v průměru nějakých 60-70 cm a dát tam sklo, jako přes které se dá jako projít, a do té studánky jsem chtěl dát prostě takové jako vodní lampičky nebo světlo, že by to bylo jako noční svícení, že by člověk naopackl nebo by trefil na záchod nebo takové, a že prostě tou vodou to světlo by prozařovalo přes ten skleněný dekl v té podlaze a osvícovalo by to jemně tu celou místnost, že by tady nebylo světlo, ale bylo by vidět, kam se člověk hne nebo kam jde. Tak to byl jeden z těch bláznivých nápadů, kterých jsem tady zprovoznil už hodně, ale ještě se k tomu nedostalo a už víceméně tu energii si nechám prostě na ten příští domeček, na to příští místo klidu, kam se hodlám přestěhovat.
0: Dobrá. Přátelé, takže asi necháme taky nastartovat Máru Hašlera. On už asi má nějakou otázečku, už to navnímal, takže Máro,
4: jo, prosím máš tě, slovo. Můžu.
0: Ano.
4: Můžu, super, ty brďo. Já bych se tě zeptal, a jak dlouho jsi tam žil, já jsem z začátku nebyl, ale jak dlouho jsi tam žil a jaký ten příběh, má nějak ta krajina nějaký příběh?
2: Jako myslíš tady tu Vysočinu?
4: Ne, tak ono to bývá třeba ta oblast, víš, jako ten prostor okolo toho pozemku a takhle.
2: No příběh to má takový, že to je vlastně zmínka, to se jmenuje Chmelná tady, a zmínka o Chmelné je z 1382, myslím, je první zmínka. Já jsem, co jsem to vyklízel, ten bordel, co tady byl, a tu džungli, tak jsem zjistil, že stodola byla rubenka, obskládaná kamenem, a je to barák popisný číslo 1. V katastru ta louka za barákem, což v katastru si to fotili, že v katastru je to zaznamenáno 1/1 jako parcela, což říkali, že za tu dobu, co dělají u katastru, že to ještě neviděli, že je parcela označená 1/1. Takže jak se ptáš na tu co to je, tak ten barák má minimálně 400 let své historie. Což mi, protože já si myslím, že jsem se narodil v blbém čase, že jsem se měl narodit nějakým, dejme tomu 12, 13, 14 století, to už je daleko 14, spíš to 12, 13, takže víceméně mě to, se mnou to rezonuje jako ta, to je strašný slovo, na mě to má nějaký vliv, ta historie a ty staré věci a ten starý styl života, ten starý přístup. A když jsem vlastně toto zjistil, já jsem to kupoval podle třech fotek, já jsem to nekupoval, že jsem se na to šel podívat, jestli to kupoval, jsem ještě v Anglii. A měl jsem možnosti jenom 3 fotky. Ale jak jsem ty 3 fotky viděl, tak říkám, ne, tam patřím.
4: Můžu ti tam ještě skočit?
2: Klidně.
4: Ještě prosím tě, dobře, to je historický příběh, a pak tvůj příběh. Máš tam nějaký, jak se tam cítíš, co jsi tam prožil jako životního?
2: Tady? Ty brďo. No jedna z krásných věcí, když jsem začal 19. června, to si pamatuju, protože můj pes má narozeniny 19. června. 19. června jsem začal správat tady ten barák. První 2 měsíce jsem teda jako uklízel, vyklízel, kácel jsem stromy, křáky a bordel. A samozřejmě, že dědiny tady se chodili dívat a chodili se ptát a všichni byli zvědaví a jestli cosi. No já jsem všem říkal prostě, že do zimy tady bude nová stodola. Prostě, že do zimy ta stodola bude stát. Že do zimy bude nová stodola a tamto a tamto a všichni se chlámali. Ale začal jsem to jako samozřejmě lopat perníček, jak jedníček s mařenkou, takže začala krytina a potom trámy, krovy, krokve, pozednice. Některé ty kameny zdí prostě byly úplně, víceméně já jsem oddělal pozednice a oni spadly, že? Ta stodola byla, má na šišku 6 metrů a z jednoho rohu do druhého rohu na těch 6 metrů byl rozdíl 1,30 m. Ta stodola jela úplně pryč, ta stodola úplně padala. No a co chci říct? Že vlastně, jak říkáte, zážitky nebo prožitky, tak postupně se začala celá dědina a i ty osada, a i ostatní osady v okolí se začaly sázet. Ti chlapi se mezi sebou začali sázet, jestli to do té zimy stihnu nebo nestihnu. Takže to je takový prostě, pro mě to je něco jak energeťák. Když mi někdo řekne prostě, to nedáš, to nedokážeš, to nezvládneš, tak prostě mě to jako více mě dobíjelo, že to prostě a just jo, a natruc jo. No a vlastně skončil jsem 6. prosinca, tady v baráku nebyla teplá voda, nebylo topení, já jsem ve spacácích tady chrápal. Naštěstí jsem ještě neměl psa, protože ten mi to nedal, chudák. Ale prostě 6. prosince stodola stála a měl jsem dokonce měla obouchanou deskama, takže byla i obložená, měla střechu. A byla jako úplně nová stodola. Takže jako asi, já to taky nemám moc rád, asi taková osobní hrdost, jakože natruc všem prostě, natruc
4: jo,
2: všem.
4: Jo, hele, tak no. V tom příběhu, jakoby, přesně, já v tom vidím, to dělá ten rytíř, ne, ono se tady o tom rytíři asi archetypu trošku mluvilo, a ty to potřebuješ jako mít, víš, něčeho dosahovat, jako být tím, víš, jako, že člověk se cítí na to, čeho dosáhl, že jakoby. Jo, co prakticky byl schopen jako uskutečnit.
2: To jsou největší důkazy.
4: To je ta výzva, ne? Životní výzva vždycky přijde, ale ty si ty výzvy trošku jako víc vybíráš, víš, i to říkáš, jakoby, jo, že ta rytíř taky jde do světa a jde taky, že jo, řešit ty draky a tohle. A nikdo se ho neptal, proč to jde dělat, že? Jo, tak jenom tak, co tě nacituju, a ten prostor je to takový, určitě ten prostor byla výzva.
2: To,
4: určitě to, životní výzva, to určitě.
2: To určitě, jako já ti za to děkuju a byl bych strašně rád, kdyby to byla pravda, protože jako by to ladilo s mým představením o chrabrosti a o rytířství a o správném stylu života a o správné cestě. Ale mám takový pocit, jako souhlasím s tebou a líbí se mi to, hodně se mi to líbí, víceméně je to můj životní styl, ale mám takový pocit, že se nad tím hodně podepsala moje máti, že vlastně ta tvrdohlavost dokazovat, že nejsou sračka, nebo že nejsou prostě odpad, nebo že nejsou, že to prostě dám, že to zvládnu, že nepotřebuju podporu, že prostě se nechám zabít tím trámem, než abych si zavolal o pomoc. Že vlastně já si myslím, že za to bych měl být vděčný svojí máti, že to ve mně vybudovala nebo ze mě vymlátila jako takovýho jako tvrdohlavýho paličáka a cílevědomýho prostě tvorečka, že vlastně já jsem od malička slýchával to, že jsem nechtěnej, že, od mátí. No a že v 18. buď vypadnu já, nebo ona z baráku, že ona tam se mnou bydlet nebude. Takže jako víceméně, já si jako děkuji za toho rytířa, to by bylo krásné, ale

0: si myslím, že hele, je to obojí, jo? Je tam i ten rytíř, který má právě tu stinnou stránku, jo? Jakoby tu invertní vůči udržitelnosti a tu, která podporuje tu udržitelnost života. Ta chrabrost a že jsi tvrdohlavý, tak je i marsovská energie a ten Mars, on je jakoby bojovník, ale bojovník, který nebojuje. Víš, v té čistotě. A to ten rytíř se snaží vlastně jako dosáhnout tou svojí cestou a hledá, že začne vlastně, aby byla ta rovnováha, tak nemusí bojovat. Víš, jakoby to je taková ta vize novýho bojovníka, který bojuje za nebojování.
1: Jako přesně, jako toto řekl krásně, protože já nechci problémy, já nechci prostě soutěžit, já nepotřebuji s někým soutěžit, já nepotřebuji s někým bojovat, já nepotřebuji vyhrávat, já chci jenom tu svoji svobodu a ten svůj klid. A to je ta podstata, za co já bojuji, za tu svobodu té myšlenky, za tu svobodu toho života, za ten klid. Za ten klid. Já po nikým nic nechci. Já po nikým nepožaduju. A toto je fakt to nejcennější. Jako svoboda, klid, pocit toho mužu. Bude to znít blbě. Já se ráno probudím, udělám si kafe, zafilozofuju si, já mám strašně na filozofii, i když ji nerozumím. Zafilozofuju si, pes mi lehne do klína po snídani a prostě spí mi v klíně chvilku, já si dám kafe, já si přemýšlím, co budu dělat, kam pojedu, nebo co je potřeba zařídit, co je potřeba udělat, trošku si zafilozofuju a pak musím jít na záchod. Děcka, to nejde popsat, ten pocit té svobody, říkám, je to blbost, a ten pocit svobody, že je úplně na mě a že je úplně jedno, do kterého rohu na tým dvoře se vyščiju. Já to třeba ani neudělám, já jdu na ten záchod. Ale už ten pocit, že mi do toho nemá kdo kafra, že je pod tím každému hovno a že je to absolutně, stoprocentně, maximálně moje rozhodnutí, můj dvůr, má půda, můj život, můj cíl, můj směr, to je k nezaplacení. To je absolutně nezaplacení. To stojí aj za smrt.
0: Hele, takový pocit. Vláďo, prosím, ještě můžu ti tam něco takhle dopoříct? Svoboda, existuje i vnitřní svoboda. A právě, že když je člověk nespokojený s nějakým místem, že mu nenabízí dostatek té svobody, jako aby se uvnitř mohl projevit ven, tak to tak často bejvá, protože nás ty místa přitahujou, a aby nás něco ponaučili, aby jsme uzavřeli určitý cyklus, a aby jsme mohli najít další místo, který je pro nás na té další cestě jako další potřebný, další zkušenost potřebnou, kterou potřebujeme k dalšímu růstu. Takže mně se moc líbí, že to takhle vnímáš. Já taky, mě vždycky krajina zavolá a já se tam víceméně jako přestěhovával. A teď mám jakoby pocit, že jsem na místě, kde jsem jako správně, jo, teď momentálně, samozřejmě se to taky může změnit.
1: Gratuluju
0: ti. Přesně, cítím se tam, že tam přesně, jak jsi říkal, můžu jít a vyčůrám se vlevo, vpravo a nic se nestane.
1: Jako je to blbý příklad, ale lidi, co mají
0: chápu to. No.
1: Lidi, co jsou na stejné vlně nebo stejnou krevní skupinu, tomu porozumějí. Je to blbost.
0: Řekl jsi to hodně tvrdě, no.
1: já budu lepší příští život.
0: To byla drsná, to je hardcore filozofie.
1: já se polepším příštím životě.
2: Jakože tak pes se vychrápe v klině, pak se jdu vychcát a mám tu svobodu, každý mi po tým hovno. Jako mně se to, ale to je takový hanácký, sedlácký, prostě selský jako filozofování, jo, takový prostě od srdce, jako jo, co na srdci, to na jazyku. Laďo, za mě jako top, dobrý, jo, než tak jenom teoretizovat, co by, jak by. Udělám to a hotovo, nazdar, každý.

0: moje pod tým hovno.
1: A kdyby to tak bylo, víš, jak by bylo lehce na světě, ano. Kdyby tam toho souseda nesralo, že to ten soused má nový hodinky, tam toho souseda nesralo, že má traktůrek a on nemá traktůrek a on má červený traktůrek, on má modrý traktůrek a že má nový boty a on má starý boty. Kdyby se lidi do sebe tak nesrali, kvůli blbostiám, které nejsou důležitý, když to je jedno, já chodím bosky, mě ty boty jsou úplně ukradeny, že? Já jezdím ve starých autech, protože mi dovezou a udělají to, co potřebuju. Mně to je, jako kdyby se lidi tak nesrali a nesnažili se nasrat ty druhý, jenom z důvodu, že můžou je nasrat. Ježišmarja, jaj. Říkám, jedu do Beskyd, zlatý medvědí, zlatí vlci, s těma si pokecám víc, s těma ty pochopím, oni pochopí o mě, maximálně mě zežerou, ale zase na druhou stránku proč ne, že? Když vážím přes metrák, tak aspoň se nažerou.
2: No, tak to ti fandím teda, to budeš jak Anastázie ze chvíli.
1: já budu jak ten z té pohádky, Martin Kabát tam hrál, ne s čerty nejsou žerty, jak to bylo? Hrátky s čertem, hrátky s čertem. Hrátky. No, a ten poustevník, já budu žrat kobylky a já budu jak ten poustevník, já tam budu v lese zakopaný někde.
2: Ano, správně. Rytíř se bude transformovat do poustevníka a přestane bojovat. Ty jsi to trefil. Paráda.
1: Ještě to dokázat a docílit. To je,
2: no.
1: Ale to už je ta maličkost. Jak člověk pochopí, kdo a co je, ten zbytek už potom jde lehce.
2: Ale tak jako to se ti ta krajina najde sama, protože ona má ráda a tyhle ty vědomí, empatický, kde má člověk otevřený srdce, tak to krajina pro něj má vždycky připravenou lahůdku.
1: Řeknu ti, jestli jsi měl pravdu. Za pár měsíců, nebo jak přijde čas, tak ti skážu, nebo dám ti vědět, jestli se strefil, jestli jsi měl pravdu, nebo ne.
2: Ale ta lahůdka, víš, může být stejná výzva. A možná ještě větší, že větší výzva než předtím.
1: jestli ji budu řešit já pro sebe, tak mě je jedno, jak velká a vysoká a těžká ta výzva je. Jak se mi do toho budou srat druzí, to už je úplně jináčí knížka, úplně jináčí kapitole, úplně jináčí příběh. Co se týče práce, dřiny, namáhavosti, nebo se naučit nové řemesla, naučit se nové znalosti, naučit se nové věci, všemu jsou otevřené. Všemu a rád se naučím nové. Rád se zdokonalím v rostlinkách a jak upít skachnu a k čemukoliv. Ale v momentě, co tam přijde lidská zášť, lidská nasranost, sobectví a zloba, na to ti nepomůže nic. Na to nejsou léky, na to není řešení, na to není recept. Ti lidi se nezměnil, ti tak budou furt. A čím víc tobě se bude dařit, nebo čím víc ty se budeš usmívat, tím víc ti budou házet klacky pod nohy, tím víc budou zákeřní. Takže pryč od těch tvorů. Fakt, jako možná to zní blbě, ale já jsem s lidima v pohodě, já mám lidi rád, to já jsem nikdy na lidi nezanevřel, nikdy jsem na lidi nezanevřel, ale už jsem na ně hodně opatrný. Už jsem hodně opatrný, s kým tu řeč dám a s kým ta řeč bude pokračovat. A už jsem moc starý na to, abych naháněl nové kamarády, nové známé a tam se snažil a tam někoho uplatil nějakou službou a tam někomu to. Ne. Teď už jsou ve věku, když si ty pravý lidi nenechám k sobě přijít. Ať ke mně přijdou. Ať se ptají, kdo jsou. Ať je zajímám. Ne, co mám. Ne, jak vypadám. Ne, jak mluvím. Ale kdo jsou. Takových bude hodně málo. Ale to nevadí. Je lepší mít jedno kvalitní zdraví, než 50 pilulek, které mi ho drží chatrny nad vodou. necháme k sobě přijít už. Už se nebudu nahánět po známých, po kamarádech. Osud ukáže, ne já.
2: Ale tohle je opravdu velký krok pro toho člověka. On jakoby tu hojnost předává tomu vývoji, víš, tomu životu, aby se spojili, aby se navzájem podporovali a rostli. Protože nám tady je neustále od malinka zakazovaný úplně všechno. Jo, hlavně se dobře uč, ať něco umíš, jo, a máš prachy. To je jediné, co nás naučili. Jinak ten zbytek jsme byli jakoby samouci. A někdo jako ty, jsi takový typický samouk, a kdy je člověk kreativní, kdy se nezastaví před nějakou malou překážkou, ale dokáže si vypomoct, no tak má ten život opravdu pestrej. Jo? Zažívá hodně zkušeností. Má tam po každý různý pohledy na tu věc. Když to vidíš tady třeba sám, když opouštíš něco, co jsi budoval dlouho, jak se vlastně cítíš? Jak nám to můžeš jako teď nějak zkus se naladit a řekni, jak se teď cítíš, když to opouštíš.
1: Dobře. Snažím se to opustit, takže to neopouštím. Snažím se to opustit. Ale já mám pár darů. Já mám pár darů, které jsem dostal. Nevím od koho, nevím odkud, nevím s kama. A jeden z těch darů je ten, že když zjistím, že to nemá cenu, ať je to věc, ať je to osoba, ať je to zvíře, nebo ať je to situace, jakmile ten mozek, já vždycky musím přes mozek, abych mohl něco předat srdci, aby to srdce pochopilo, než to musí pochopit mozek, a pak to předávám dál. Ale ten dar je v tom, že když už si uvědomím, nebo si to přeložím, nebo ujasním, že už to nemá smysl, že ta námaha je daleko větší, že je nepřímá úměrnost k té námaze a k štěstí, nebo k radosti, že tam není ta přímá úměrnost, že ten rozdíl je už tak velký, už to nebolí, pak už to nebolí. Já už se pak soustředím na ten krok vpřed. Já dožívám ten krok, nebo tu nohu, co táhnu ještě za sebou, co dodělává ten poslední krok, ale já už plánuju ten nový krok, ten nový směr, tu další trasu. Já už se vidím, jak někde kopu díru na základy, nebo někde kácím strom, abych si udělal roubenku. Já už jsem úplně jinde. Takže v tom, jo, mrzí to, něco mi s tady bude chybět, tak jak něco chybí z Ameriky, z Anglie, z Kanady a stama. Ale zase kolik práce nebo kolik přístupů ke dřevu, k železu, k cihlám, ke karamece, nebo ke stromům v lese jsem se tady naučil za ty tři roky, za to krátké období, co jsem se tady mordoval. Dokázal jsem všem a hlavně sobě, že to jde, že to prostě jde spravit barák, že to jde dát do rychtíku zhnilou plesnivou barabiznu, která padá. Takže jako ono ti to strašně moc dá. A když se, jak to říkal, nevím, který to říkal, ale nezáleží na tom, co vidíš, ale jak se na to díváš. A jak ten můj mozek pochopí, že už to fakt nemá smysl, tolik energie vrážet někam, kde si jenom berou, nebo kde ta energie mizí, bez toho, aby se něco vracelo nebo vrátilo, tak už je to o hodně lehčí. Nechci říct, že je to jednoduchý, ale já už vidím ten krok, že nezáleží, jakou cestou zvolíš, když ten cíl je ten samej. To je jedno, že vycouváš, nebo odbočíš, nebo couvneš, nebo jakkoliv to chceš nazvat. Pokud ten cíl je ten samý a ten stejný, to už je jedno, jakou cestou se tam dostaneš. Jestli je to přes kopce, nebo doprava, nebo doleva, nebo tunelem, tak prostě budu muset to tu epizodu, ne celou knihu, ale to tu epizodu prostě přetočit, tu kapitolu prostě přetočím a začnu novou kapitolu ve stejné knize. Ta samá kniha, ten samý cíl, ale prostě jiná kapitola. Nedá se nic dělat. Já nemám, kdo by mě vytáhl třísku z ruky, já nemám, kdo by mě zavázal skopnutý palec. Nedá se nic dělat. Pojďme, jede se dál.
2: Já bych na to reagoval, že jsi zajímavý člověk, ty co na srdci, tak na jazyku. A to je, to
1: jak
2: si
1: cení. To je... Jak to se zdělal jinak, ale?
2: No ne, tak v pohodě. Teď já jenom nic neříkám, jenom já to mám taky rád, jo? Jenom abys věděl, že já jsem hodně upovídaný člověk, ale teďka spíš naslouchám, aby jsem nacítil, vnímal z tebe a z těch prožitků, který máš, protože hele, to, co říkáš, jsou jenom slova, ale ty za nima máš dokonce i ten prožitek, takže mají takový jakoby zabarvený, víš, efekt, že nad tím vlastně přemýšlíš, jak o tom teď mluvíš, tak si děláš takovou malou regresi. A je zajímavý, že ty reakce jsou jakoby zvláštní v tom, že ty potřebuješ neustále teda něco jako tvořit. Jo, že když bys byl jako ten, že seš někde furt na stejném místě, tak to by to nesluší, jo, že máš pocit, že potřebuješ jít dál a dál, jestli jsem to teda pochopil.
1: Oni mě nenechají. Já bych byl šťastný. Ale oni mi nenechají.
2: Takhle, že to je nějaký ještě vztahový, jako je tam nějaký vztahový jako problém.
1: Zášť s dědinou, ze starostou, s dědinou. Všichni jsou nasraní, že nechodím do práce, že nemám píchačky, že si dělám, co chci, že chodím ze psékem se projít ráno, že se jdu ze psékem projít odpoledne, že mi to utvrdele, kdo má nový auto.
2: Jako toto je... Velký rytíř, no.
1: Toto je zášť, která mi se tady má vyštípává. Já bych byl spokojený.
2: Já jsem
1: chtěl mít vzadu 4-5 alpak, pleskat je každý den pořítí a spravovat si ty svoje kahrapáky, ty starý zemědělský stroje, co byly za koně. A třeba některý
2: jsem
1: prodat.
2: Celý jsem to pochopil, jakože tam budeš mít nějaký ještě vztah, který je nedořešený. A tím, jak není dořešený, tak... Jo, chápu, je tam prostě nějaká věc, která se furt opakuje, není řešení, furt se to opakuje, tak je to nepříjemný. Přesně. Já si taky souseda nevybírám, jo, taky jako, že jo, samozřejmě každý má ty svý sousedy. Ale jestli to je jako globální, jo, že ta vesnice je jako praštěná celkově a může se to stát, jo, náplavka, vždycky nám říkali náplavka, jo, když jsem se já přistěhoval jako z města do vesnice, tak jsem byl vždycky náplavka a když jsem přišel do hospody, tak celá hospoda stichla, tož bylo úplně hustý, jo, to jsem prostě přišel do hospody a opět, to jsou oni, to mají ten barák po tamtom, víš, opět takový slova, že jo, asi to jako bylo, že nechápu. A ty seš takovej, co na srdci, to na jazyku, to znamená, že asi jakoby prostě ti nerozumějí třeba, viď, v tom.
1: Můžu ti do toho skočit. Promiň, ale já jsem taky z dědiny, takže vím, jak to chodí na dědině, ale tady je problém ten, že to není ani ta hospoda, ani to, tady jsou dva sedláci, a ten větší z těch dvou sedláků je starostův největší kámoš. Spolu chodil 3x, 5x týdně do kostela, držel se za ručičku a kukujou tady pikle. On, ten sedlák je šéfem představenstvu, tady nějakým tým zasedání, je tam šéfem. No a oni prostě tu babinu, která to prodávala, starou donutili, že jim slíbí tu louku, co mám, ty louky za mojím barákem. A oni si tam navrhli, odsouhlasili a odhlasovali, že to změnil v územním pláně na stavební parcely. Pak jsem to koupil já a říkám, já vám tu louku neprodám. To jsem nevěděl, že tam v územním pláně jsou tam předučeni ke stavbě. Říkám, já vám tu louku neprodám, protože já tam chci mít svoje alpaky. Vůjte louce a ten potočku jsem tu kupoval, protože tam chci mít alpaky. Takže toto je ten důvod, proč je proti mě celá dědina. Ne ani, jako samozřejmě ta závist tam je. Ale prostě starosta a největší sedlák, což tady mají největší hlas, že v celé dědině a v okolních dědinách, proti mě zbrojí až dvou lidi. A to se nikdy nezmění, dokud oni nezískají tu louku, kterou si odhlasovali jako stavební pozemky. Takže tam je to ještě trošku, víš, ještě trošku tomu pomáhají, přikládají k tomu plamínku, té závistí těch spoluobčanů, to tím no. Házením klacky pod nohy.
2: Ono už to je zášť, ono to už je horší, jo, že když je ještě závist, tak to se jenom tak chvíli člověk zapřemýšlí, ale jakmile má zášť, že to jako opakuje, víš, ty nepříjemnosti, no. No hele, a váže se to teda spíš na ten pozemek a jo, jakoby ne na tvoji osobu, protože samozřejmě to si někdo tam bude chtít bydlet a jestli s tím má počítat, víš, že třeba, nebo jak to tam je?
1: No ne, já jsem to oddělil, ať budoucí majitel s tím nemá problémy. Takže ty louky už jsou oddělány od toho domečku. Jo. Ten domeček samozřejmě má 1000 m², což je dost velký, jak na zahrádku, tak na malinký políčko, ta přezahrádka je obrovská, takže jako ta plocha je hodně velká, já se to schválně oddělil od sebe, aby prostě ten budoucí majitel toho domečku, toho pokračování, na něho nespadne ta zášť od toho starosty a od toho sedláka.
2: Super. Jsi svědomitej.
1: No nechci házet sračky, kterými asi procházím na někoho druhýho, že? To by nebyl prostě můj životní styl, to bych prostě akorát shodil tu špínu na někoho druhýho. Neexistuje. To prostě, přesto nejde vlak. Jsem to rozdělil, tamto je zvlášť, toto je zvlášť. Když ten člověk, který bude mít zájem o tu chalupu, do toho bude chtít vlíst a bude se o to chtět do toho spadnout, klidně. Tam je 6000 m² s potůčkem, vem si to aj s tím barákem a jako přeji ti hodně štěstí, synku.
2: Dobrý, tak jo, tak se nám to tak hezky, tak je špět celý, jo, převyprávěl, ale jsem to ještě poslouchal, než jsem se připojil, takže nějaký obsah mám. Já celkově, no, abys věděl, že se zabývám právě vyzařováním kvality krajiny, dělám diagnostiky, rázu, proutkaření, pak nacíťování toho příběhu a někdy tato zášť jde ještě víc z hloubky toho místa, víš, ještě z pradávné doby třeba, víš, třeba z toho 12. století a ty ses tam jenom potřeboval dostat do té situace, aby ses něco uvědomil a překonal si něco, víš, to, co duše to dlouho řešila. Takže já to beru furt, ty to máš skvělý, ty to máš hezký výzvy, máš pestrý život, no já fandím ti, moc se mi to líbí.
1: Jako je to možný, jako točili, vem si to, že všichni máme nějaký výzvy a je jich hodně, o kterých ani nevíme, že? Že je možný, že jsem potřeboval dostat přes držku znova, nebo po hubě, nebo jak se tomu říká, a abych se posunul někam jinam. Třeba toto byla taková přestupní stanice, abych si uvědomil, co český člověk je, co česká země, co to je za národ, ti Češi, po těch 30 letech, co jsem se vrátil do republiky. Takže tady jsem si jako uvědomil, drž hubu, nevysrkej rušky, zalez někam, kde tě nikdo neuvidí, kde tě nikdo nenande a budeš spokojený. Třeba to bylo za potřeby. Takže je to možný. Je to možný.
2: To jo, to chápu, no, ale mně se to jako taky nelíbí, proto a tady většina lidí už teďka z té vesnici, už jsou převážně jako změněný, to už je ta moje generace tady. A už ty lidi máme sousedy, ale tohle si neděláme, jako no. Tohle byla taková ta zášť ještě té staré doby, jo. nevím, tam to prostě jako asi historicky to lidi vábilo, aby někomu nepřáli, jo, že ten se má líp než my a takovýhle jako divnosti podle mýho ty minulý generace měly. A my jsme teďka vůbec všeobecně, ty novější lidi jsou víc svobodní, víš, potřebujou prostě mít prostor svobodný. Takže já jsem velice rád, že a myslím, že takových skupin, ty jsi říkal, že by si šel třeba i do nějaký komunity nebo sám? Já jsem ještě se zeptal. Teda.
1: Ne, já chci solo. Já chci solo. Absolutně solo, absolutně prostě se vrátit ke
2: skupině. Oni by ti mohli pomáhat jako brigádníci, víš, jakoby, že kdyby si, existují různý programy pro vzdělávání k tomuhle životnímu jakoby řemeslu, kdy ten člověk se naučí opravit střechu, třeba naučí se, víš, tyhle ty věci. A převážně při nějaký stavbě a opravě a nějakého velkého prostoru, tak se to hodně děje. Víš, že tam prostě jde brigádník a něco se naučí, no. Funguje to. No. A třeba tam za to bydlí, třeba tam za to asi užívá prostě krásný týden někde, víš, v hezkém prostředí a naučí se ještě něco dohromady. Jo, že to není úplně vždycky jenom za prachy, ale za výměnu třeba, no.
1: Já nemám problém předávat zkušenosti a znalosti a nebo co jsem se naučil, nebo co znám a umím. S tím nemám absolutně problém, ale tady se vrátím k tobě, jak říkal, s tou rytířskou dobou. Můj dům je můj hrad prostě. Tam já mám prostě svoju bublinu, svoju prostě, tady jsou já a tady nevím, jak to popsat. To není ani sobectví, ani nic takového, že mě trvá strašně dlouho, než někoho k sobě připustím. A trvá ještě díl, než se s ním cítím dobře v mojím prostoru. Takže ti brigádníci absolutně to nehrozí. Ale říkám, já nemám problém lidí učit nebo jim předávat své zkušenosti, předávat své vědomí, ale si to si kdykoliv. Kdykoliv, já říkám, já jsem ochotný člověk, já jsem prostě, já to vždycky říkám, že když mě někdo požádá, tak já bych si zlomil vás, aby mu pomohl. Když mě někdo přikáže, tak já bych mu zlomil vás. Je jako supro se rozdat. Vědomosti, znalosti, ale prostě můj dům je moje útočiště, můj hrad, moje bublina, moje absolutní soukromí. Já se na to dělám trošku jinak, na ty čtyři stěny, kde žiju nebo budu žít, nebo kde si postavím nový domeček, nebo srub víceméně. Nevím, jak to vysvětlit, neumím to vysvětlit.
2: No, to je skvělý. Hele, já teda jenom můžu jednu organizační. Petrucho, jak to máš tu představu? Jedeme do 9, máme půl hoďky, viď?
0: Jedeme. Tak. Máme půl hoďky, takže jedeme ofiko do 9, jo, na streamu Svobodného vysílače, ale na YouTube můžeme přesáhnout, jo, pár minutek, ale protože my už jedeme 6:30, tak já bych to rád kolem té 9 jako odpískal, jak to říkám vždycky, ale pokud budete chtět pokračovat, nechám vás tady puštěný a můžete plkat.
2: Ne, můžem to tak asi uskutečnit, já bych souhlasil, hele.
0: A já bych klidně potom navrhl někdy pokračování, buď počkáme, až teda Ladík, ano, vlastně kam půjde, jak se mu splní ten jeden z 15 snů, anebo i předtím mapovat, tak jak si jeho energie a vůbec ten osud, jak se to všechno vyvíjí, takže můžeme dát opáčko klidně za měsíc. Ale dneska bych kolem té 9, přátelé, to odpískal. Jú, ať máte tak nějak jako, jak si povědomí.
2: Můžu teda, Petrucho, jenom tak vyhlásit takovou menší anarchii? Můžu?
0: Anarchie, toto je punkový tak studio, teda... takže anarchie sem pasuje. Klidně vyhlašuj.
2: Tak já vyhlašuju. Mám jednu takovou informaci, která je velmi, velmi důležitá v rámci krajiny, v rámci planety, v rámci slunce, v rámci galaktického prostoru, vesmírného prostoru, až tak dále. Protože můžeme nazvat, že jsme na určitém přechodu v rámci toho vzestupu a toho procesu, jak vnímáme tenhle svět a kam zapadáme a tak dále. Já jenom myslím, jestli to téma můžu třeba jenom nastínit a klidně se k němu můžete i vyjádřit, když jste tady takhle hezky a krásně filozofický naladění. To by šlo. A já totiž, hele, jenom taková malá vsuvka, jo? Když se mluví o vzestupu, tak se podíváte na ten internet, na ty sítě a zjistíte, že se tady mluví o vzestupu Zemi, o vzestupu lidí, že se tu mluví o tom, že tu jsou různý mimozemšťani, kteří jsou docela zdaleka a že oni nám s tím mají nějak pomáhat a takhle. A pak se tady mluví o dávných civilizacích, které byly na Zemi, buď předtím, nebo tak dále, ještě předtím klidně. A úplně každému teďka trošku jakoby vypadla jedna důležitá věc, že my tady v sluneční soustavě máme několik planet, které doteďka jsou obydlovány různýma bytostma, které používaly jejich planetární vědomí. Jo? Pro, buď tím, že působili na to lidstvo jako formou kolonizace, že kolonizovali, a nebo tím, že jim chtěli jakoby pomoct v tom vývoji, že jim vlastně jakoby pomohli být víc svobodný a tak dále a tak dále. To znamená, že se úplně zapomíná, že vzestup se týká celé solární soustavy, to znamená i našeho slunce a našich planetárních vědomí, které se stělesňují jako planety. Takže každá ta planeta, ta má civilizace, který mají dosáhnout stejného vzestupu nebo pochopení, co je udržitelnost života nebo poznání té udržitelnosti života. A ku podivu, tak planeta Země nebo vědomí planety Země toho dosáhlo v sluneční soustavě nejdřív. Pak se zjistilo, že lidstvo na tom není zas tak hrozně špatně, jenom se přemnožili prostě, jo? Takže to taky jako dej ten vzestup, jo? Ale počkej, oni, ty jiný civilizace, co byly teďka na Venuši, na Merkuru, jo, na všech těchto našich planetkách, na Marsu, tak taky měli určitý proces a taky je potřeba, aby ty bytosti podpořily ten skutečný potenciál té planetární úrovně. To znamená, že teď se děje velká událost a bude se týkat právě tohodle. A ví se, že v rámci vzestupu proudí z centrálního slunce velký fotonový pás. A my jsme se v kosmickém rameni té galaxie přiblížili do toho fotonového pásu, který, a nevím přesně, někdo to má vypočítaný, určitě desítky let je schopen tu planetu ozařovat světlem, který je tak rychlý, že tady by ho nikdo nezměřil. Jo, chápeme se. Čím více vyšší frekvence toho vědomí, tak ono funguje jako světlo, který je tak rychlý. A nejrychlejší světlo je to, který je všude a nikde. A je v té přítomnosti. To je úplně ten zdroj. A teď si jako představte, že tenhle fotonový pás těch částic, který kmitají na téhle frekvenci, už naší sluneční soustavou měli dávno proudit. Ale protože Matrix si vymyslel, že udělá tady takovou jakoby fotonovou technologii, která bude fungovat jako čočka a ta čočka bude propouštět jenom určitý spektrum částic světelných. To znamená, ten fotonový pás nedokázal na to lidstvo vyzářit celou nálož, která proudí od centrálního slunce. Pro mě kvalita centrálního slunce je kvalita poznání o tom, že poznám, co je udržitelnost, ale i to prakticky uvedu, jako realizuju, abych věděl, jestli to opravdu funguje, jako když jsem typický zahradník, mám semínko a prostě zasadím a tím zjistím, jaká to je květina. Takže podobným způsobem já to poznání potom realizuju, abych věděl, jestli to v praxi dává smysl. Takže představ si, že tenhle ten človíček malej, co žije na té planetce teďka, takže když něco realizuje a tím poznává, tak podporuje vzestup globál všech a nemusí se žádnému společenství přidávat. On svým osobním poznáním udržitelnosti podporuje kolektivní vzestup. A teďka, čím víc se nashromáždilo víc těch lidí, co myslejí takhle jako svobodně a probudějí se do toho vědomí, tak jakoby přeteče pohár a ta fotonová technologie přestává fungovat. A to je tenhle ten úsek. Teď se dosáhlo toho, že ten pohár přetejká. Takže ta fotonová technologie má výpadky. Ty výpadky budou pouštět na naší planetu, na naši sluneční soustavu, díky, že ta čočka jakoby nefunguje, ta polarizace tím sluncem. Tyhle ty částice. Ale pozor, jakmile se sem dostávají hmotně, tak my budeme mít jako z té hmoty stimul. Jo, že my furt říkáme, že ta hmota nereaguje jakoby na nás. No nereaguje, protože my kmitáme úplně na jiném kmitočtu, na jiné frekvenci. A tahle hmota je matrix, tak má úplně jinou frekvenci. Tam funguje jenom to, když se přidáš, jak ty říkáš, k těm parchantům, jo, který jsou jakoby zlí a přejou jenom a těm bohatým a takhle, jo, přesně ty, kteří chtějí vládnout a prostě zmocnit se toho. A to je přesně ono. Teď ztrácej velmi důležitou sílu působit na lidstvo skrz tu iluzi té fotonové pasti, kterou si tu vytvořili. Je to typická čočka, že vám vytvářejí iluzi. A teďka ta čočka funguje jako filtr. Takže od teďka kvality poznání, vysokovibrační vibrace budou vibrovat i v té hmotě na té planetě. To je velký předěl. A to je jedna z věcí. A druhá z věcí je, že přesně ve stejný okamžik, kdy se to stalo na té sluneční soustavě, tak vyply CERN. Víte, co je CERN?
0: Ve Švýcarsku urychlovač částic.
2: Vědecká částic. Laboratoř, ano, urychlovač částic. Průmyslová revoluce nebyla průmyslová revoluce, protože byly dvě velký vlivy, jeden magický vliv a jeden technologický vliv na to společenství. A v průmyslové revoluci, no to byla síla lva a draka, jo, že to byly nějaký tyhle linie. A oni chtěli prostě jakoby ovládnout to všechno, tak se potřebovali spojit. Takže udělali technologii pod vlivem magie. Takže všechny součástky jsou laděný do určitých frekvencí. Blikání, obrazovky, světla diodový, všechno je prostě nastavovaný tak, aby to hrálo pro tu iluzi téhle fotonové pasti. Jo? A teď přichází doba, kdy jim tohle přestává fungovat, protože se jim tenhle ten v tomhle vesmíru je světlo neměnný. Jo, furt plyne jedním způsobem. Kdo to nastavil? Kdo nastavuje rychlost světla tady v tom vesmíru? To je zajímavý. Pozorovatel nastavuje rychlost světla. To jste vy. Takže víceméně oni zkoušeli tohle, co chtěli prostě úplně se dostat tou hmotou do přediva za časoprostor. Otevřít trhlinu, vytvořit tu zdrojovou složku. Co ten poutník, když jde do toho lesa a odevzdá se vývoji poznáním udržitelnosti života, získává tu jedinečnou zdrojovou informaci, tak tyhle ty věci se snažily v tom CERNu to dělat násilím. Ťukat na tu nebeskou bránu násilím prostě. srážením částic. To je magicko-technologický

0: přemýšlení. A oni ho vypnuli CERN na 4 roky kvůli opravě. Podle mě to bylo schválně, protože jim to přestává fungovat. A oni vědějí, že tyhle ty okultně technologický giganti přestávají mít tu moc. Protože ta planeta začíná konečně přijímat i z toho fotonového pásu ty vysokovibrační částečky. To je jenom za mě taková malá vsuvka, protože to teďka koresponduje se vším, co se děje. Šumanovka, ta lítá teďka týden, lítá v kuse, nahoru, dolů, nahoru, dolů. To je jako když ta planeta úplně se chce změnit, úplně předsedit přes nějaký filtr. Je to zajímavý pozorovat. A výbuchy sluneční, oni zatajili některé výbuchy, bylo jich strašně moc za těch 14 dní. Zemětřesení. A jo, všechny ty vlivy, to teplo, jak to chování těch lidí, to všechno vlastně vyústňuje v to, že my potřebujeme teďka vzít ten vývoj do svých rukou a na své individuální úrovni, jako jedinečná bytost, si teď říct, jakoby, ano, já si opravdu jako mý rozhodnutí je podpořit ten vzestup. Jo, abych chápal celistvost toho života. Nebudu, jak ty říkáš, nebudu ulpívat furt na jednom místě a hádat se s někým furt do kolečka. To prostě není potřeba. My potřebujeme jít dál. My potřebujeme překonat svoji hranici. Hranici své identity. Já jsem vlastně rád, že zkoumám teďka to planetární vědomí, protože se dovídám, že ty planety mají velmi krásné příběhy, mají velmi krásné civilizace, které tam jednou vznikly a zanikly, ale nechali tam stopy. Samozřejmě i o ty planety byl velký galaktický boj, takže tam je i velký trauma. A je to zajímavý, protože já jako, když jsem dělal krajinotvorbu, tak jsem četl příběhy v té krajině. No a já jen třeba před 3 roky se mi to změnilo, že to samé se dá dělat na té vesmírné úrovni. Můžete se dostávat na jiné planety, můžete tam pracovat stejně s tou krajinou, jako tady na té Zemi. A máte vlastně stejné pole působení, to je velice zajímavé. A protože jsem opomenul, že jsem furt chtěl cestovat někam daleko a opomenul jsem právě ty naše planetární krásné příběhy, které máme v naší solární soustavě, tak jsem si dovolil si dát velkou trpělivost a čas, a trošku to nacejtit a znovu se spojit s těma planetama na jiné úrovni, než jenom astrologicky, že nám něco určujou, ale na té vědomé. A je to velká výzva, musím uznat, mám z toho opravdu velmi intenzivní zážitky, který se s váma budu chtít pak při dalším podcastu, který uděláme tematicky na tohle téma. A jak vlastně funguje ta hvězdná diplomacie, to by mohlo taky lidi zajímat, protože to spoustu lidí už trošku dělá a možná si to ještě neuvědomuje. Ono to je takový úděl člověka, protože on se snaží ty duality neustále držet v rovnováze, jo? To dobro a zlo. Takže on nehraje, já už jsem to říkal, on nehraje ani za dobro, ani za zlo. On je rozhodčí těch věcí, on je pozorovatel. On má teďka takový jiný postavení, i když se cítí teďka hrozně omezený v tom těle, ale jako bytost, je to nástroj nepředstavitelný váhy pro ten vývoj, globální vývoj všech. Tak jenom taková upomínka, že bych teda byl rád, jestli se chcete vyjádřit s tomu, co jsem říkal, jestli máte nějaký věmy, pocity.
1: Já bych tady, dívej se, já jsem hned jako zareagoval, protože já jsem tady ten dokumentík měl nachystaný na včerejší vysílání, ale nedošlo na něj z časových důvodů. Jak se Maro bavil o tom blikání, jo, tady těch různých monitorů a obrazovek a laptopů a mobilů, tak dokonce Američani to mají patentovaný pod patentem číslo blabla, jo.

0: A je to vlastně manipulace nervového systému pomocí elektromagnetických polí z monitoru. Jo? Bylo to registrováno v roce 2001. A princip fungování je, tvůrci patentu tvrdí, že monitory a televizory, tehdejší CRT obrazovky, vyzařují elektromagnetické pole, pokud zobrazují určité obrázky. Změnou intenzity pulzováním obrazu lze údajně vyvolat slabé nízkofrekvenční pole. Jo, pak to má tady vliv na člověka, jo, že to stimuluje smysly a pak to narušuje nervový systém. Vyvolává různé pocity, takže je to vlastně asi vyvolání takové nějaké fikce, jo, že není úniku tady z toho, že jsme teda v zajetí tady jaksi prostě a že jsme ovlivňováni, jo, a udržováni pod kontrolou, ale velmi se mnou rezonovalo to, jak jsi povídal o tom, jo, že se blíží tady ten nějaká ta rázová vlna, jo, to, ten pás jako toho světla. Ono, jako hodně se mluvilo o záblescích, na který se čekalo už několik roků. Přijde záblesk 16., 18. a 3. a nepřišel, ale tady to, že se blíží tady ty silné energie, které vlastně už budou mít vliv aj na hmotu, tak je to velmi potěšující, že vlastně nám půjde to dílo od ruky. A taky se mnou zarezonovalo to, jak jsi řekl, že vlastně i člověk tvůrce, který tvoří o samotě a nemusí být součástí žádného společenství, žádné komunity, žádného davu, ať vědomých tvůrců, anebo prostě vesničanů, jo, může být někde sám a tvoří o samotě, i tak vlastně napomáhá tomu obecnému vlastně kolektivnímu vzestupu. Takže Máro, jako vždy jsi přinesl kvalitní, ano, kvalitní informace a máš i kvalitní zvuk mikrofonu, takže o velký blagadár, to za mě jenom k tomu.
1: Já bych moc ráda, já už dlouhou řadu týdnů vnímám, já jsem si vlastně vybudovala tady ten svůj domov v takových jako různých, jak se řekne, porodních bolestech a měla bych mít velkou vděčnost za to, že mám svůj domov, že mám to svoje místo, ale já už dlouhou dobu opravdu vnímám, že tady nemám být, že mám, jak se říká, zvednout kotvy a jít jinam. A velmi se to ve mně pere, protože je to něco, co, ano, je to místo, mám tady vlastně rodičí dům, něco, co mi rodiče začali a já jsem si tak řekla, že to dokončím, ale já vnitřně cítím, že to není to dokončení, že mě volá jiná krajina, jiné místo. A pořád jsem měla v sobě tak, jako, co to je za neklid, co to je taková ta neposednost ve mně, proč ve mně není vděčnost za to, co mám, proč zase chci jinam. Ale ve mně je opravdu silná touha být jinde. Vůbec, jo, já jsem až teďka vlastně, když to Marku ty teďka vlastně, jak jsi řekl, tu anarchii, že to pustíme do světa, no pustíš, tak se mi to tak nějak jako spojuje. Proč je ve mně ta neposednost nebo nějaká touha, nějaká vnitřní síla, která mi říká, že mi na tom místě vůbec nezáleží, že cítím, že mám být jinde a že se budou dít velké věci, ale už se dějí teď, ale děkuju, že jsi to tady vlastně pustil do toho pole. Pro mě to bylo velmi důležité. Neslo mi to takový nějaký větší vhled do toho, co se ve mně za neplechu děje. Co za neplechu ve mně rozvibrovává tady tu energii toho. Tak možná jsem to, bo věřím, že jsem to vyjádřila trošku srozumitelně pro vás. A pro mě to bylo důležité. Děkuju, Marku, že jsi to sem přinesl.
2: No a já o tom nevím vůbec nic. Já jsem obyčejný chrobáček, který se hrabe v líně, v lese a štípe si dříví, takže o tom absolutně nemám žádný potuchy. Ale jediný, co můžu říct, tak jsou v klidu, protože už asi 18 let televizu nemám, že veškerý vlnění zobrazovek nemá na mě žádný vliv. A líbilo se mi rozhodně to, že i když člověk, řeknu to blbě zase, nebo blbě, svými slovy, i když člověk si hrabe na svým písečku, tak zároveň pomáhá i těm ostatním. Pro mě to hrabání se na vlastní písečku je dělání všechno sám, ale to ještě neznamená, že nikomu nemůžu nic předat, že nemůžu nikomu nic naučit, nebo ukázat, nebo mu poradit, jak se to dá dělat jednodušeji, nebo kde jsem já se musel dřít a pak jsem přišel na lepší způsob nebo přístup, jak se to dá udělat aj trošku jinak. Takže jako asi to dává smysl, že i když se člověk hrabe na svém písečku, tak jak tak může se hrabat na společném písečku. Jestli to dává smysl, to jsem řekl.
3: Jo, já bych ti tam dělal vsuvku. Nevím, vy to znáte. Einstein, ne? Takovej ten týpek filozofický, matematický.
2: Ten neúčestanej, no.
3: Ne, tak on měl hrůzu právě z týhletý věci. A on to nazval něco jako hrůzu strašná provázanost. Všech částiček. Takže ačkoliv seš sám, ačkoliv seš introvert, tak skrz tuhle šílenou provázanost jsi spojený s celým vesmírem.
1: Ano.
2: Jestli si ten vesmír s tou provázaností se mnou nebude dělat jojo, tak je mi to jedno.
0: Chlapci.
3: Ale chvíli jojo dělá. Potřebuješ se rozhejbat pořádně, ne?
0: Chlapci,
2: já jsem se hejbal celý život, teď už jsem klid.
0: Já jsem se tak ještě před, já nevím, jak jsem začínal vysílat, tak já jsem měl takový extrémní stav, jako neustálého propojování, jo, a prostě mísení se s dalšími a tak tím posilujeme to kolektivní pole a ty naše záměry. Ale mě to postupně tady to opustilo, já jsem zjistil, že každý sám vlastně, jak říká i Laďa, když si jako by to zní blbě, jako hrabe na vlastním písečku, tak ale i tak hrabe, a když si každý hrabe na tom vlastním písečku, vlastně, tak my se pohybujeme, my něco stavíme, jako jo. Tak jsou rád, že se, jako já se rád propojuju tady s vámi, jako s těmi tvůrci na vlně, ale zjistil jsem, že já vůbec nemusím jako s nikým ostatním. Mě se ptala jedna známá, Petrucho, ty vole, co děláš ty, jako vysíláš čím dál, ty jsi to nějak zužil. A já jsem říkal, víš, já už vysílám jenom s tím, s kterýma souzním, jako jo. Já jsem zrušil vysílání, které se jmenovalo Kaleidoskop a různý ezoterický bláboli prostě o globálních prediktorech a bílých kloboucích, které nás zachrání s Putinem a s Trumpem, jo. To jsem úplně vynechal a je mi daleko líp, protože vím, že ta záchrana nepřijde zvenčí, ale skrze nás, takže je mě jako čím dál líp a teďka Máro, po tom, co jsi řekl ty, tak se mě to ještě víc jako tak pěkně jako by potvrdilo, ale mám tady na tebe otázku, jo, píše u tady Empík, my se známe, on tak různě, on je takový surfař po těch různých studiích a občas má takovou náladičku, že bych chtěl do někoho rýpnout, ale i někoho třeba pochválit, jo, a máš tady otázku. Marku, kolik ceremonií s ayahuaskou máš za sebou?
3: No to by mě zajímalo, protože když si tak podívám do té duše, tak jich bylo asi hodně.
0: To je krásná odpověď.
2: Mm-hmm. To je to pěkné číslo.
0: To je na, to musí být.
3: No, já nevím. Já nevím, jestli tady někdo rozumí této věcičce, ale tam je taková látka, který se říká dimetyltryptamin. A dimetyltryptamin si dokáže syntetizovat naše šišinka. Jo, to je endokrevní žláza. A když vy se dokážete uvolnit a budete dýchat, tak stejnou chemickou látku, která je v této liáně, vám ji přímo kápne do oběhu a je to úplně úžasné. Takže i bez liány člověk může být napojený na zdroj. Jo, abyste jenom tady bylo vidět, že není vždycky jenom o těch rostlinách, ale my se snažíme navrátit to umění, toho vědomí, té přítomnosti spíš naspět do toho člověka, aby to byl pro něj nástroj, já vím, k čemu by nám byl nástroj takovéhleho typu, ale já myslím, že člověk je hluboká bytost. A když on, člověk nejde do hloubky té bytosti, tak vlastně sebe vůbec nezná. Jo? Takže já bych doporučil Tulianu 100% jo? A klidně i dvakrát denně.
0: Takže Maro, děkujeme, Empíku slyšel, takže Mára odpověděl krásně, aniž by odpověděl kolikrát, jo, takže Mara je prostě diplomat a on to umí, jo, odpovídat. No a tady píše Petra Galtik, děkuji za vše dnes, exkluzivní večírek, nebo teď mi ne, 3 hodiny, 6,5 hodin, rozhodnutí za rozhodnutí, už mě vyschlo, u mě vyvoláno vámi zase, co jste všichni dnes řekli, mnohonásobné díky, já a Jahuasku měla paráda je to. Tak, a má tam bílýho jednorožce, takže byla určitě na Ayahuasce, protože pak přichází ti bílí jednorožcové. Dobrý přátelé, máme 5 minutek, jo?
1: Já se ještě zeptám, jestli by bylo možné takhle prostřednictvím, nebo i zeptat se Vladi, jestli by ti třeba případní zájemci mohli zavolat, nebo přijet se podívat, nebo jako odbočit tady z té filozofie do toho, že nám zbývá 3 minuty. Ukončit vlastně ten náš záměr.
0: Přátelé, Laďo, nám, my máme 3 minuty do konce vysílání na rádiu, ale my můžeme vysílat 5 minut dalších, jo, takže času bude dost. Já vím, že Mára jak spustí, jo, tak není k zastavení, ale...
3: Ne.
0: Ale nemá cenu zastavovat, dokončit, protože...
3: Ať řekne teďka, jo.
0: No však jasně, jako, ale akorát já, že má času dost.
2: Já tady víceméně každý den, takže kdykoliv může kdokoliv přijet, ať mi řekne pár dní dopředu, aby náhodou nebyl někde na nákupech nebo nezháněl nějaký ty jezdácký harapáky, co spravuju. Takže dát mi pár dní dopředu vědět a kdykoliv
1: číslo, aby se tam vlítlo do éteru, kontakt na sebe,
0: no,
1: adresu.
0: Tak Laďo, tak já ho připnu tady na obrazovku. Kolik máš, Ladi?
2: Dej tam číslo.
0: No.
2: Ty vole. 734.
0: Takže 734.
2: 750530.
0: 750530. Takže 734 750530 je telefon, takzvaný mobil na Laďu Navrátila, který teda časem opustí stavení na Vysočině a přemístí se, kdo ví, kam, asi někam do Beskyd, ale jaký máš vlastně, máš-li vůbec nějaký požadavek na toho nového majitele, tvůrce, nebo nemáš nějaké podmínky?
2: Ať to není hňup.
0: Tak. Hňupy nesledují naše vysílání, takže ten do nás sleduje, přihlásí se u tebe, takže nebude hňup.
2: Jinak, já jsem strašně otevřený člověk, jako já přijímám jako... Jak barvou, tak pohlavím, tak výškou, tak tloušťkou, jako já jsem strašně otevřený člověk, takže mě jde o to, aby to tady nějakým způsobem pokračovalo, nebo aspoň tak, stačilo by to udržovat tak, jak jsem to já prostě vrátil do těch 150-200 let zpátky, no. Tu chaloupku jsem prostě vrátil do svých let, takže, ale jinak jako... Jsou otevřený.
0: Otevřený jsi, asi otevřená i v tom, že tak nějak jako naznačíš třeba cenu, anebo to až osobně při jednání?
2: No, to ať si brnknou.
0: Dobrý. Takže přátelé, cenu se rozvíjte na zavolání Laďovi na telefon 734 750 530. A já budu vypínat za minutu tady Radio Stream, protože přichází Petr Václav se svým dalším pořadem a my teda ještě můžeme minutku překročit, jenom přátelé, dobře, takže povídejte, já si to tady ohlídám ten čas, vypnu stream, ale my jedeme dál, jo, takže klidně povídejte dál.
1: Já se zeptám, budou lidi vědět, vlastně my pořád mluvíme o Vysočině, místo na Vysočině, jako je...
2: 10 minut,
1: jak se jmenuje ta osada, o které...
2: Jo, je to 10 minut od Pelhřimova a jmenuji se Chmelná.
1: Jo. A ještě mě napadá, protože jsem tam slyšela, že ty sousedi tlaku na té

0: CS. Připojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
1: Skvělá volba. Naladili jste se na vlny svobodného vysílače CS. Rádia, které vás spojuje na cestě za poznáním.
2: Jasný, že jsme si nějakým způsobem víc blízký. Je tam 100% zrcadlení. A řekl bych, že když se to dobře uhraje, tak díky hře, který se říká stínový tanec partnerů, se dokážeme uzdravit i mužskou, i ženskou část v sobě. A já si myslím, že ty z písní tančíte velmi dobře, kámo.
3: Takže souhra několika faktorů dopomohla k tomu, že jsem se probudil a že nikoho neviním, vůbec nikoho, jo, a není sebe. Já neberu, že jsem udělal chybu, ale je to zkušenost, které jsem se poučil a teď se mi otevřel ráj na zemi. To je absolutní nebe a peklo, jo, co jsem žil před písní, i když už jsem třeba několik let před písní začal procítat, hodně let před písní, ale ještě jsem si neuvědomil, jaká krása mě fakt jako čeká. A já si toho nesmírně vážím, i když není to růžový a motýlkový a sluníčkový. My se dokážeme... Neměli jsme hlubokou krizi, dokážeme se vypíčovat, protože my jsme každý trošku jiný, co se třeba týče těch globálních jaksi názorů, jo, třeba na politiku, nebo tady na ty...
2: Píseň nebyla emočně naplněná z té stránky, nebo špatná komunikace ve stránky.
3: Nám bylo jasný, že my jsme si řekli, že se vlastně neopustíme, cítíme to tak, že se neopustíme. Jedině by v tom musela hrát prostě roli buď jiná žena, nebo jiný muž, jo? Jo, takový nějaký...
2: Takže komunikace vyzýváme úplně na jedničku, emoce, prostě všechno zmáknutí.
3: My se doplňujeme, jako přichází kritika, ale konstruktivní, jo? Není to prostě jasný, odmítání, jasný. Ale to se tak doplňuje, to je tak dynamický, že já se kolikrát těším, že to aj zajiskří, tím se vytvoří nějaký téma, který nesouladí úplně, ale o kterým se bavíme a nakonec zjistíme, že my stejně to máme jako stejný, jo? Takže veškeré věci nám hrají do karet. I ty, na který máme jinačí pohledy, jako úplně. Jo? Je to zázrak. Přátelé, tady ten život, tady to bytí fyzický je zázrak. Nikde jinde v astrále nebo v duchovním světě si tady toto nemáte šanci prožít. To můžete jenom tady ve hmotě. Jo? Važte si tady toho bytí v té hmotě, protože toto je nádherná škola. Jo?
2: Peťo, vy se nejhustší, že vlastně díky tomu, jak jsme ve hmotě, a když se fakt jako propojíme, já věřím, že to jde, že právě když ta mužská a ženská energie, když absolutně splnete, tak se na chvíli dostanete do toho astrálu. A pak se zase vrátíte. A tam to jde. Rozumíš? V ten daný moment. Já ti říkám, že to je právě ono. To je ta absolutní láska, to univerzum. To ti prostě dostane. Zastaví se čas. Ten nebude existovat nic. No. A jenom budete. A nic nebudete potřebovat. Jenom budete. Prostě. A to je ten pocit. Prostě, rozumíš? To je ono.
3: A tak teďka vám něco řeknu všem. To je jedno, není po desáté, je za 50, ale tady je studio Deja Vu, žádná cenzura, my mluvíme tak, jak nám zobák narostl, že Michale? Takže já vám řeknu jednu věc. Nikdy jsem neprožil to, co z písní. Jo? Jedná se o sex, ale nebyl to sex fyzický, byla to jenom přítomnost dvou těl a hlazení, nebo dotek, jenom dotek, jo? A najednou prostě náma projela taková vlna, co se nedá jako s orgazmem ani srovnat, jo? Bylo to něco, co nás propojilo ze zemí a s celým vesmírem a dokola se to obtočilo a tak to náma rotovalo. A my jsme nechápali, co se to děje. My jsme byli jak dvě děcka prostě, úplně jak Alenka v říši divu, nikdo z nás to nikdy neprožil. Už se nám to jako neopakovalo, jo? Ale toto beru jako poselství, že to bylo propojení, spojení, provázání.
2: To je ono. To se zastaví čas. Čas nebyl, nic nebyl, jenom to. To je nádherný, to je prostě nejvíc.
3: Jo, je to nádherný dár tady toho bytí, že dokážeme prožívat i tady v té hmotné sféře takový zážitky jako ta rozkoš se nedá popsat, možná máte podobnou zkušenost, někdy máte...
2: Není rozkoš, hej, to, víš, co to je?
3: No, co?
2: To je nepotřeba ničeho, jediný, co jsem, nejblíž tady tomu pocitu, co jsem zažil, tak bylo DMT, anebo

0: Konkrétament. Jo. To bylo nej... A to se s tím nedá vůbec srovnávat tady s tím pocitem, který způsobil, ale bylo to nejblíž. Je
1: Jo,
0: to prostě
1: a
0: pocit, že seš někde a nic ti nechybí. Je to pocit úplně všechno je v pořádku,
1: no,
0: nic
1: už se
0: není
1: blížíš, už se
0: třeba,
1: blížíš.
0: jenom chceš, prostě absolutní přítomnost, bez žádného strachu, bez času, bez ničeho, prostě
1: No,
0: nic.
1: a co to je
0: Prostě
1: za
0: všechno,
1: slovo?
0: nic, všechno,
1: A
0: nic.
1: co
0: A
1: to
0: takhle
1: je?
0: vznikl přes, takhle vznikl ten vesmír, takhle to vzniklo.
1: Jo,
0: Nic,
1: počkej,
0: všechno, nic,
1: počkej.
0: všechno.
1: Já ti teďka řeknu to slovíčko, jo. Ty se vlastně tyto slovíčko jedeš dokola okola, dokola okolo. Jo, ano, rozkoš, všechno možný v jednom prostě, prosvětlení, ale víc, co nejvěci, víc, to se podobá slovu bezpečí. Absolutní pocit bezpečí, že zbyl s tou ženou, nebo ty jsi byl propojený se všema lidma, s matkou
0: To
1: zemí, s
0: už nebyla
1: vesmírem.
0: žena, ani ty. Tam už ne, tam nebylo
1: Ne,
0: nic.
1: to bylo
0: Tam bylo nic
1: bezpohlavně.
0: a všechno.
1: Ano.
0: Právě nic a všechno. Ty jsi nic
1: A
0: nepotřeboval, všechno směl. To bylo absolutno. Ty vole, to nejde
1: jo.
0: ani popsat.
1: Ne, to nejde, to
0: Já
1: nej, to je nepřenositelná
0: můžu to
1: zkušenost,
0: popsat,
1: tady
0: ale
1: to.
0: to bychom vyjmenovali všechny slova. To jsou všechny slova, které známe, všechny
1: Aha.
0: jazyky. Všechny ty
1: Ale
0: slova,
1: nestačili
0: jazyky,
1: by.
0: všechny vzdychy, všechny nádechy, je to. Všechno je
1: To
0: to.
1: bylo všechno v jednom a jedno ve
0: Já vím,
1: všem. To bylo procitnutí do
0: all in
1: všeho,
0: one, jak by
1: všeho
0: řekl Trump.
1: jsoucího. No. Takže,
0: Hele,
1: no.
0: chtěl jsem teď říct jednu věc.
1: Hovoř.
0: Chci se tě zeptat, co se týče tebe a písně, jo? Jak dlouho jste spolu?
1: My jsme spolu od roku 0,18.
0: Takže 8 let.
1: 8 let,
0: Ne.
1: 8. rok, 8.
0: 8.
1: rok, no.
0: Je krása.
1: Osmý
0: Jste
1: rok.
0: vlastně spolu stejně jako já jsem byl s
1: No,
0: Klárkou. My jsme to teď
1: ještě
0: měli
1: se to
0: sedmý.
1: pomíjí stavit nikoli v náš domov.
0: No
1: Pan
0: hele,
1: Kolín.
0: pro mě byla prostě Klárka taky prostě zásadní žena mýho života. Teď už spolu dál nejsme, jo,
1: Aha.
0: ale pořád je to pro mě
1: Aha.
0: jakoby žena, která prostě mě, která vlastně zapříčinila tu změnu, protože k tomu jsem se chtěl dostat, hele. Od těch 14 let první věc, která mě formovala, bylo prostě to zranění. Hele, spadl mi vysavač na nehet u palce, jo. A já prostě z nastartovaný fotbalový kariéry, že jsem prostě už měl domluvenou školu v Praze, Bohemians Praha, jo, všechno, tak jsem prostě neměl nic. Šel jsem tady na obchodku do Humpolce, nemohl jsem hrát fotbal a to bylo to první zamyšlení. Neponaučil jsem se z něj, druhý zamyšlení, kriminál. Neponaučil jsem se z něj, třetí zamyšlení, další kriminál. Neponaučil jsem se z něj, čtvrtý zamyšlení, začali mi umírat lidi na rakovinu. Jo. Neponaučil jsem se z toho, pátý down byl další kriminál, neponaučil jsem se z toho, další down byl smrt mýho táty, neponaučil jsem se z toho, další byl smrt mýho bráchy, neponaučil jsem se z toho, vidíš, sedm věcí, které už mě dávno měly probrat. Ne, ta první ne, ten fotbal ještě ne, první kriminál ještě možná taky ne, ale pět věcí už by normálního člověka probrali, prostě. Už by šel kurva do sebe, už by z té hlavy začal dělat tohle. Já ne. Víš, co jsem k tomu potřeboval? Klárku.
1: Ano,
0: Ale ne
1: ženu.
0: Klárku,
1: Ženu, bytost.
0: celou, která se mi odevzdala, která pro mě udělala všechno, která se obětovala. Ale já jsem potřeboval Klárku, která se kurva nasrala. A prostě mě poslala do prdele. To bylo ono, co já jsem do prdele potřeboval. Protože v ten daný moment já jsem si uvědomil, jak moc ji miluju. A já jsem to pořád věděl, ale ten moment docvaklo. A ten daný moment jsem si uvědomil, jak ty své kluky miluju a jak jsem o to do prdele přišel a jak jsem kripl, rozumíš? A tam byla ta katarza, tam to prostě začalo. A tam se to prostě všechno spustilo. A já ti říkám, mě, jak se říká, že lidi mají být toxický psychózy, tak já jsem měl toxickou psychózu, ale z toho emocionálního přepětí. Já jsem přestal hulit, abych jí dostal se zpátky všechno. Jo. Takže ještě jak jsem přestal hulit, že když člověk to si...
2: V éteru, prosím tě.
3: No a ještě ke všemu nejsme v éteru. No
2: tak to vezmeme znova, no.
3: A i vystrčit, zastrčit taky.
2: Zastrčit, vystrčit. Tak je...
4: Absurdní svět. Máme dufám nahráno. Se do hávu ze lži.
2: Máme dufám nahráno, tak vážení přátelé, právě jste slyšeli hluboké ticho, takže jste neslyšeli, jak jsem se marně pokoušel spojit s Míšou. A... No ne, no prostě jsme vyučili, vůbec jsme nebyli v éteru, že jo. No takže
3: už jsme... Až to dost dlouho teda.
2: No a nevím, no, prvních 35 minut, jako no. Tak... Ne, tak 10 minut. Ne. Takže pravděpodobně hodně z vás to uslyší, ten začátek si můžete pustit z archivu, já to dám do archivu, tak... V zásadě jsme neprožili tady nic, připojovali jsme Míšu, ta zastrčit, vystrčit nemohla, pak když už mohla, tak se tomu smála, že už je to zastrčit, vystrčit, takže to fungovalo. No potom, co potom? Potom jsme si chtěli říct, jak se Míša měla, a ona se měla dobře, protože byla ve sklepě, 22 stupňů musela topit, aby nezmrzla. No, tak ještě k tomu chceš něco. Jo, a na dvoře se nedalo dýchat. Takže, a v tom jsme zjistili, že jak se nejsme v éteru, že jo? No.
3: Ano, přesně tak.
2: Chápeš to?
3: Chápu to. To jsou věci. Prostě to jsou věci mezi nebem a zemí, no.
2: No tak všechny tak znova vítáme, pochopitelně tady u vysílání z Midgardu. Je vidno, že to teplo nějak jako doléhá. Nevím, proč nám to tady se neseplo. No zkrátka, dobře, vůbec to nenaskočilo to. Zajímavé. No tak můžeme konečně začít. Takže ty jsi se měla dobře, zatímco já jsem se pekl na koupáku v 37 stupních s Eliškou. Takže jsme byli pořád ve vodě. Ráno byla voda 26 a odpoledne už byla 30. Takže hezky se
3: ohřívala. No, to ti věřím. Věřím, protože my jsme se byli v neděli ráno vykoupat v Radotíně na 7. brzo v biotopu a já tak jako biotop znám do těch 22 stupňů, 23 max a mělo to asi 6 nebo 27, jo. Takže opravdu to je prostě teplý, no. Opravdu je to teplý, takže ti věřím, že jsi se koupal v teplé vodě.
2: Takže, když jsme byli ve vodě, tak to bylo naprosto super. Venku to teda docela peklo, musím říct, to jako... No ale, protože jsem hrdina, že jo, tak já se nemažu na sluníčku, jo. Takže...
3: Ani vnitřně?
2: No to ti řeknu, že teda, jako tam budeme nějakou dobu, tak jsem si dal 10 pivo. A to bylo teda nádherně vychlazený. To byla radost.
3: To jenom zasyčelo.
2: A ten si říkal, no v tom teple, jsem ho tam docela jako rychle poslal. Tak jsem si říkal, v tom teple, no hele, já jsem to vůbec necítil. Podle mýho se okamžitě, jak to pivo jako dopadlo do toho vnitřku toho těla, tak se proměnilo v páru. Alkohol jsem vydechl a voda se vstřebala, jo, takže... Asi tak. Čili vůbec ani tu desítku jsem vůbec necítil. A to někdy, já nevím, tuhle jsem si dal, bylo teplo, dal jsem si 11 a docela jsem ji cítil. Jo. Jedno jediný pivo, a tak půl hodinky jsem ho cítil, jakože účinkuje. No a tohle to ani prd.
3: Já jsem teďka teda se přiznám, že jsem skoro celý týden jsem alkohol neviděla, protože... Ještě jsem k tomu všemu, jak jsem strávila v krásném 22 stupňovém chládku, tak asi jsem někde při přeběhu mezi teplem a zimou ofoukla a trošku se mi ozvaly záda. Tak
2: bez toho biotopu?
3: To už bylo předtím. To už bylo někdy od pátku a spíš si myslím, že celkový stres a únava a přetížení a všechno. Tak se mi to kuslo. Tak je to takový.
2: Tak ty si vegičíš v tom sklepě a ani netušíš, co se venku děje, viď, v Praze, jako.
3: No, ale dneska vím, že hoří sklad v Ponoraticích.
2: Jo,
3: ten teďka začal hořet.
2: S čím?
3: Nějaký, prosím tě, jsou to nějaký oděvy. Nejsou Aha. to žádný. Jsou to oděvy. No, ale nicméně teda musím říct, že sice nechodím venku, ale to, co čtu.
2: No, Praha je zmítaná spoustou kaos.
3: Praha to má jako, ale tam nevíš, kde dřív začít, jo. A to ještě nám zavřou metro.
2: Já myslel prezidenta, konečně.
3: No, počkej, ono to s tím totiž ale bude souviset. Protože oni to metro zavřou 4. července linku C v dílce přes celý centrum a otevřou ho až 10. července.
2: A důvod?
3: Hele, instalace nových bezpečnostních zařízení.
2: Aha.
3: Neříkej mi, že by se to nedalo udělat tak, že by se pozavírala postupně 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 stanic postupně. No, to mi hele, přijde divný.
2: Tomu úplně nerozumím, ale vím, že dvojčata než spadla, tak tam taky instalovali nový bezpečnostní zařízení.
3: No, upřímně, jo, jako já v tom čuju nějakou čertovinu, jo.
2: Čertovinu?
3: Čertovinu a začíná
2: a jak to
3: toho
2: souvisí
3: čtvrtýho.
2: S Hradem? Počkej, jak to souvisí s Hradem?
3: No, kdy začíná Ankara?
2: 7. no hned po Husovi.
3: No, 7. začíná Ankara, tak aby třeba jako zabránili nějakým protestům, anebo Bůh ví, co se stane a metro může být taky dobrý ukryt, že jo? Ale jako nevíš. Jako fakt nevím, jako nepřijde mi to úplně normální, v životě jsem to v Praze nezažila, že by zavřeli nějakých 10 stanic najednou, jo.
2: Zajímavý, veď? To bude dlouhý kábel, co tam musí natáhnout.
3: Jako víš co, takové věci se musí připravit na dopředu a pak jako to musí jít prt, ne. To jako úplně mi to není jasné.
2: Myslím tě, jestli o tom rozhodují Piráti nějak, jo, tak bych se nedivil.
3: No, to je pravda.
2: Takže těm se povedlo ochromit povrchovou dopravu a teď dokonce ochromí i podzemní dopravu.
3: Jo, jo, a to jako ochromí, protože když to uzavřou, mám pocit od Pankráce nebo ještě dál až po nádraží Holešovice, tak jo, jezdí ty okolní linky, budou jezdit, ale takový jako tohle je fakt nejtěžší páteř, jo. To,
2: Ježišmarja. Tady ta linka. To je píše Věrka. A dneska je ještě k tomu úplněk v Kozorohu, takže lidem hrabe ještě
3: ano.
2: víc.
3: Ano, dneska nad ránem byl.
2: Byl už ano. jako jo?
3: Byl nad ránem, no.
2: To já jsem byl tak aktivní, člověče. Já jsem celou noc spál, ještě ráno jsem se zbudil, jak jsem na tom byl dobře.
3: To vím, že byl úplně k nám.
2: Jo, tak.
3: A ještě navíc má začít v Praze pršet zítra
2: ne.
3: nad ránem.
2: Ne, v jo? Praze bude pršet. Ne,
3: no, hele, jako jsem na to zvědavá, protože vyhrožovali už 3 dny a 3 dny tady nespadla ani kapka, jo. Hřmilo, blejskalo, ale ani kapička, jo.
2: Víš to, to je vychovaný počasí. No inu, tak.
3: Já bych tomu tak nevěřila.
2: Tak než se podíváme na to, co hýbalo světem tedy. Mám tady odboženy blanky. Co se stalo? Teď zase to mám úplně všechno jinak, ty, já se z toho picnu. Jak to, že to tu nemám? Proč to tu nemám? Chrostal ozvisa. Ona má dva profily, pozor, tu přišlo pět jiného. Tak teď už je to jasné. Proč to nemůžu najít? To je to jasné. Tak. Takže 36. Jo? Pojďme na to. Mám to tady, doufám. 36. já ti můžu říct, že ty jsi byla ve sklepě a já jsem byl s Eliškou na Ještědu a tam bylo taky krásné.
3: To jsem viděla, fotky, to
2: bylo
3: jsem...
2: Bylo nádherně.
3: Ano, ano, tam muselo být příjemně.
2: Takže bylo. Tak já to jsem zase skočil někam jinam. Hlavně klídek. Nevím, proč mě to tady hodilo zase úplně jinam. V tom se tak blbě hledá v tom Teamsu.
3: No. Já jsem dneska hledala i Teams.
2: I Teams?
3: Nemohla jsem najít. Nebyla tam ikonka Teamsu, tak jsem ji hledala.
2: Přehled krátkých agenturních zpráv. Jenom z toho hrábne tady. To skáče obřádek úplně blbě. Tak já nevím, jestli to je... Jak to je? Asi to je tohleto. Já jsem teda předtím měl tady nalistovanýho něco jiného. Já nechápu, proč to tady nemám. Jestli mi to ta Boženka to
3: vzala. Že by se to smazalo?
2: Já nevím, jestli by to nesmazala. Tak počkej, ještě teda ještě je. Tohleto zkusím nahoru popojet. Trest, princip zajal. To je to začínalo, že co se stalo 30. víš, 28. no, před 112 lety 28. To asi ne, to asi nechci. No, předtím to začínalo 30. no, tak. Už to asi už nedám.
3: Tak dobře. Já to nemám, já tyhle ty věci nemám.
2: No, to Boženka mi to se vždycky pošle.
3: Já vím, to je takový
2: vzdorně,
3: ten...
2: víš, on je taková hodná.
3: A úplně blbuzdorně se ti to ztratilo. Takže,
2: rychlý přehled agenturních zpráv. Záchrana kyjevského režimu nepatří do plánu Ruské federace. Prohlásil Putin na otázku o návrzích Kyjeva na omezení bojových akcí. Cílem Ruské federace v Sumské oblasti je vytvořit bezpečnostní zónu, uvedl Putin. Putin prohlásil, že s překvapením čelí pozdrav evropských vůdců, četl pozdrav evropských vůdců ohledně použití dronů ukrajinskou armádou s ohledem na útok na vysokou školu v Starobylsku. Rusko je připraveno pokračovat v diskuzi se Spojenými státy o všech podmínkách, které byly dohodnuty v tom na té Aljašce. V Archonsku.
3: Anchoráž.
2: Uvedl Vladimír Putin. USA a Irán se dohodli na vzájemném ukončení útoku, uvedl novinář Axios. Na to už není potřebné. Nepřítel neexistuje a většina lidí v Německu to vidí. Prohlásil v rozhovoru potomek prvního kancléře Německé říše Otta von Bismarcka Alexander von Bismarck. 70% lidí v Německu nepovažuje Rusko za nepřítele a nebojí se Putina. Navzdory snahám německých médií, uvedl Alexander von Bismarck. Evropská unie a Velká Británie nemají dostatek energie pro klimatizace, aby zachránili lidi před abnormálním horkem v Evropě, protože se zřekli dostupné a spolehlivé ruské energie, napsal Kiril Dmitriev. V suterénech v Losevce byly nalezeny zaminovaná těla vojáků ukrajinské armády, v nichž někteří byli zabiti svými spolubojovníky. Informaci poskytly bezpečnostní složky. Xi Jinping se setkal s Lukašenkem. Budeme se tomu trošku dneska věnovat v Pekingu, uvedla čínská centrální televize. Lotyšsko a Ukrajina postaví továrnu na bezpilotní letouny na hranicích s Ruskem a Běloruskem. Prohlásil lotyšský předseda vlády Kulbergs. Rusko a Spojené státy mají mnohem více společného než toho, co je rozděluje. Uvedla bývalá členka sněmovny reprezentantů Spojených států Marjorie Taylor Greene. Vojenští reportéři na setkání s Bělousovem, diskutovali o rozvoji vojsk bezpilotních systémů. Evropa riskuje, že vstoupí do topné sezóny s nejnižšími zásobami plynu za posledních 15 let, uvádí FT s odkazem na prognózu společnosti Wood Mackenzie. Kyjev posiluje spolupráci s největšími dronovými kartely v Mexiku, uvedla ruská zahraniční rozvědka. Přední zločinecké skupiny v Latinské Americe považují Ukrajinu za bezpečný koridor pro dodávky drog na evropské trhy, uvedla ruská zahraniční rozvědka. Zelenského režim se snaží vydělat na obchodu s drogami v situaci, kdy západní sponzoři nejsou schopni uspokojit všechny jeho požadavky, uvedla ruská federální bezpečnostní služba. Velký hadronový urychlovač LHC oficiálně ukončil vědeckou práci po odstavení největšího světového urychlovače částic, oznámila tisková služba CERNu. Macron se opět objevil v slunečních brýlích, uvedla BFMTV. Francouzský prezident si nasadil brýle na oficiální setkání s ománským sultánem. Nesundal si je ani během podpisu dohod, které se odehrály v budově. Tak ona ho prý ta jeho bije, jsem slyšel. Jako.
3: Jo, ona mu občas nějakou prý šoupne. No,
2: vůdce francouzské strany Patrioti Philippe žertoval, že Macron se opět objevil v slunečních brýlích kvůli facce od své ženy. Rozhodnutí o zákazu vývozu dieslu pro výrobce ještě nebylo přijato, uvedl Novak. Novak prohlásil, že rafinerie v Rusku pracují na maximální kapacitě a trh je zásobován ropnými produkty. To je všechno. No tak čoče, Macrona zase ta jeho zmlátila. Jestli on, víš to, jestli on nebyl nějaký vtipný s tou Gretou, že jo? To je asi...
3: Se jako třeba nezlobil, rozumíš, jo, to nevíš, jako zlobil. Hm? Mohl zlobit.
2: Mohl být drzek, jo, třeba.
3: No, tak třeba nevynes odpadky.
2: Nebo drze koukal.
3: No, nebo neuklidil nádobí z myčky.
2: Že mají myčku?
3: Nevíš.
2: Jo,
3: že asi mají
2: nějakou uklízečku?
3: A nebo byl moc velký zájem o uklízečku.
2: A ty se divíš? To snad je hezčí i ta myčka, než ta jeho...
3: No, to víš, no.
2: Chudák. Viď, on tak trpí.
3: To víš, no. On trpí, on je fakt jako chudák, no. Ach jo, to je náš Macron.
2: To víš. Co by neudělal pro to svoje prezidentství, viď?
3: No, to víš, ale ten jako, ten se tam bude držet zuby nechty, co to půjde, prosím tě.
2: Tak poslouchej, my jsme si tady několikrát, Míšo, kladli takovou otázku. Mm-hmm. Proč tomu Skvoterovi z Hradčanská 1 tolik frčí o tu účast na tom summitu?
3: No, a co zase? To vylezlo?
2: A zase... Platí.
3: Jsme měli pravdu.
2: Za vším hledej peníze.
3: Ano.
2: Tak já bych si dovolil to tady přečíst. Fico odhalil pravý důvod Pavlovy umanutosti v Ankaře. Se chystá revolvingový úvěr 70 miliard eur ročně. Zbrojaři z Hradu by se přisáli jako pijavice. Pavel musí vést delegaci, aby podepsal miliardy pro válku. A právě proto ve čtvrtek Petr Pavel tak kategoricky a neústupně prohlásil, že musí stát přímo v čele delegace a nikoli fungovat pouze jako její řadový člen. Jako vedoucí delegace má totiž právo podepisovat klíčové dokumenty a garantovat aliančním partnerům, že Česká republika se zbrojního programu zúčastní, i kdyby s tím Babišův kabinet nesouhlasil. Díky Robertu Ficovi už víme, co stojí za Pavlovou umanutostí summitem. Bude se tam totiž schvalovat finanční revolvingový program za 70 miliard eur na zbrojení Ukrajiny každý rok. To, co původně vypadalo jako klasický kompetenční spor o reprezentaci země navenek, se v kontextu nových mezinárodních souvislostí mění v hlubokou politickou detektivku. Prezident republiky Petr Pavel ve čtvrtek v exkluzivním vyjádření pro Českou televizi otevřeně deklaroval, že pokud bude začleněn do delegace České republiky na nadcházejícím summitu NATO v Ankaře, automaticky se stane jejím vedoucím a bude to on sám, kdo bude autoritativně rozhodovat o tom, kterých konkrétních akcí a jednání se v Turecku zúčastní. Záhadu prezidentova nepochopitelného chování však možná úplnou náhodou nebo možná s geopolitickým záměrem rozlouskl slovenský premiér Robert Fico, ten se během své návštěvy východního Slovenska zúčastnil otevřené diskuze se studenty v Bardějově. Právě na tomto fóru Fico pronesl slova, která okamžitě zaplavila alternativní i hlavní mediální proudy. V obou částech bývalé federace slovenský ministerský předseda se nechal slyšet, že má obrovské obavy z nadcházejícího summitu NATO v Ankaře. Důvodem těchto obav má být fakt, že se za zavřenými dveřmi chystá ke schválení monstrózní, dosud nepředstavitelný finanční a vojenský závazek. Chviličku, tady vyskočil. To tady vyskočilo. Chviličku.
3: Jo, my držíme.
2: Ano.
3: My jsme.
2: Ano. Podle Fica se má jednat o takzvaný opakovaný finančně revolvingový úvěr s ročním cyklem v astronomické výši 70 miliard eur, který má sloužit k dlouhodobému financování a pokračování válečného úsilí na Ukrajině. Tento program by znamenal, že členské země NATO by rok co rok, bez ohledu na vývoj ekonomiky či vůli vlastních občanů, odevzdávali miliardové částky do společného fondu. A právě v tomto momentě celá politická skládačka v České republice do sebe doopravdy a dokonale zacvakla jako pucle. Pijavice na miliardovém fondu? Kdo profituje z ankarského plánu? Pokud se podíváme na mechanismus, jakým má tento obří alianční balík fungovat, zjistíme klíčovou věc. Tyto peníze podle dostupných zákulisních informací nepůjdou na Ukrajinu přímo v hotovosti na zlaté záchody. Budou z naprosté většiny využity k masivnímu nákupu zbraní, těžké techniky a munice. Klíčové však je, že tyto nákupy se nebudou realizovat jen a pouze ve Spojených státech amerických, ale zejména u zbrojařských firem členských zemí NATO, tedy v drtivé většině u evropských zbrojovek. Jde o zakázky, které mohou zbrojařům zajistit astronomické zisky na celá desetiletí dopředu. Pokud by se však současná protiválečně orientovaná Babišova vláda od tohoto programu na summitu v Ankaře distancovala, odmítla ho podepsat nebo se k němu připojit, byl by to konec. Znamenalo by to pro české zbrojaře napojené na Pražský hrad naprostou katastrofu. Mohli by být z tohoto lukrativního programu NATO okamžitě a nekompromisně vyloučeni. Noční alarm na ústavním soudě a lobistické pozadí. To je celá ta záležitost vlastně teď na stole tady krásně rozklíčovaná. Takže o to tady vlastně běží.
3: Jasně. Aby se náhodou jako nemohli nahrabat o trošku víc, že jo?
2: Takže takhle. Takže Babiš byl ve střetu, tak to se řešilo a ještě se to řeší.
3: Ale že tenhle ten je ve střetu. Ten je přímo ve velkém střetu. No. A navíc, on je tak umíněnej a tak, rozumíš, on prostě, Babiš dneska nastolil nějaký ty podmínky, za jakých on pojede a on prostě bude tou hlavou delegace. No, velmi, velmi jako vážně a tam musí jít opravdu o velmi těžký peníze, protože to není možný. Jo. To jako ty lidi, normální běžní lidi už to musí vnímat jako fakt, jako blbost. Jo. Že jako, jo, i kdyby tohle nevěděli, nerozuměli tomu, tak už sami ty normální běžní lidi musí přeci cítit, že ten tlak je tak neúnosný a tak zvláštní, že tohle není úplně normální. Jo.
2: No tak...
3: Samozřejmě, no povídej.
2: Ne, říkáš to správně, prostě na stole bude 70 miliard euro.
3: Ročně.
2: Ročně, každý rok. A každý rok si z toho balíku rozeberou ty zbrojaři, co jako se jim hodí. A u tohohle rozdělování kořisti nesmí chybět hradní klika se svýma zbrojařema z zády, protože tito zbrojaři zase financují Pávkovi potom tu jeho kampaň. Takže tato lobby zbrojařská, militaristická, která je bezpečnostním rizikem pro všechny normální lidi, protože díky tomu, že oni to tady vyrábí a že oni bohatnou, tak my jsme regulérním cílem pro Ruskou federaci, tak u toho on musí být s těma svejma, protože on se dožaduje i těch 35 lidí, no a tak ať tam řekne, co tam ty lidi jedou dělat. Proč tam jde tenhle ten, proč tam jde tenhle ten opršálik, proč tam jde tady ta Andulka, co tam budou řešit, čeho se chtějí zúčastnit.
3: Teď tam může jet jenom sám Pávek, maximálně si může vzít nějakou sekretářku.
2: Nemůže, protože to si nemůže sednout k tomu stolu. On potřebuje, aby si k tomu stolu sedl on, plus ti, do jejich kapes půjde část z té kořisti, z těch 70 miliard. Protože jedině za těchto okolností on bude dostávat svoji provizi, chápeš? Svůj podíl.
3: Ale teď udělej střih a představ si, že by se tohle dělo za Fialovy vlády. Tak vlastně bychom se to ani nedozvěděli. Pávek by tam odjel, podepsal by to, naši občané by tím pádem schudli, nemohli by proti tomu nikdo nic udělat a bylo by to v pořádku, protože Fiala, že jo?
2: No, jo? Protože by se tak dohodli. Protože on přeci zastupuje Českou republiku navenek. Takže on tady prodává peníze občanů, on tady prodává naše občany. A už jsme u toho, jo. A teď pozor. Myslím si, že vláda na něj něco chystá. Jo, protože řekli, že jeho program, ať si tam natelefonuje, ať si tam zajistí prostě prezidentská kancelář, že oni jako ministerstvo zahraničí nebudou jemu sjednávat jakýkoliv program. Co ti z toho vyplývá, Míšo?
3: Dělej si tam, co chceš. Lítej si tam, kde chceš. Ale oficiálně prostě je tam delegace vedená Babišem a oficiálně na všech jednání bude Babiš. A ty si tam dělej, co chceš. Protože oni ho nikam ani asi... Víš co, jo? To má nějaký... nikdy jsem se o to nezajímala, nikdy mě to nenapadlo, ono je to asi pravděpodobně každý rok, nikdy jsem nevěděla, jak probíhají takové jednání, co se tam vlastně na těch jednáních jako dohaduje, o čem se mluví, nevím. Ale...
2: Většinou taky. Tentokrát je to tak konkrétní.
3: Mm-hmm. Určitě. Ale tentokrát prostě to má nějaký zásadní dopad. A ono už to souvisí s tím, že Babiš asi před týdnem. A to teď nevím, jestli to bylo někde byl, jestli to bylo v rámci té V4 nebo evropský tohodle, to bych teď kecala. Ale někde bylo, že měl nějaký silný protiválečný projev. A asi to souviselo s tou 4. Že opravdu měl silný protiválečný projev a já jsem přesvědčená o tom, že prostě ten Babiš to tam nejede podepsat.
2: Babiš to tam určitě nepodepíše. Jako
3: no
2: proč?
3: Jo, ale Pávek ho bude tlačit. A teď si představ, oni přeci nemůžou ani letět jedním letadlem, ne?
2: Můžou. Takhle.
3: Já myslím, není
2: teoreticky
3: to
2: by neměli, protože
3: neměli, no.
2: Jako prezident by neměl letět s premiérem z bezpečnostních důvodů, že jo?
3: No.
2: Ale teď se to otáčí, protože aby mu tam nerozbili hubu, že jo, v tom letadle, takže on musí letět. Okay. bylo to proto, že když by to letadlo havarovalo, tak aby ano, nezahynuli ano, prostě ano, všichni, to bylo, všichni z vedení státu. Tak jo. Proto, no ale
3: víš, tady... ten pávek musí mít přeci, musí mít fakt hrubší kůži a musí být úplně blbej. Musí být blbej a musí být tak vedenej tím protokolářem.
2: Ano, tak je vedenej, tak.
3: Tak musí být tak vedenej a musí tam být takovej zájem prostě finanční, že ze sebe dělá takovýhleho kreténa, jo.
2: Myslíš jako kvaténa? Myslíš jako kvaténa?
3: Ale na druhé straně uvědom si, že když tam takhle jako přiletěj do toho NATO, tak ještě můžou být dvě varianty. Jo. Jedna varianta, OK, Babiš vede delegaci, Babiš jedná, Babiš sedí, Babiš nepodepisuje, Babiš jde na večeři, Babiš tam, Babiš sem. A nebo přijede Babiš a Pávek. No a co, když to NATO přijme jako pávka? Napadlo tohle někdo, někoho? Je to můžou, napadlo dneska.
2: Počkej, oni ho můžou přijmout, ale on nemá mandát. On, když není vedoucí delegace, tak nemůže podepisovat.
3: Jo. Ne, jo, já prostě jenom jsem nad tím přemýšlela, nad těma technikáliema, ale určitě 100% Martin teda mi to tak nějak jako naznačoval, že si taky myslí, že má prostě Babiš něco prostě jako v rukávu, nějaký ESO nebo něco a mi tady povídá už dva dny, uvidíš, on stejně nepojede.
2: No, takže já jako... si myslím, že Pávek poletí, jako jo, možná, že bude dělat ještě krky, ale... Protože on tam bude chtít, on tam musí nějakým způsobem minimálně něco dohodnout předběžně, aby to pak někdy někde napodepisovali, jak zase někam poletí. Jo. Jako pro ty firmy. Pro ty firmy.
3: A nebo je to takovej zvláštní tlak na to, aby zbořil vládu. To by mohl být taky jeden takový moment, že je to teď rozkolísaný, společnost je opravdu napjatá, lidi jsou nakrknutý na jedny i na druhý.
2: Jsou dovolený.
3: No, nevěř tomu. Jsou dovolený, to máš pravdu. Koná se to v blbým čase, ale no.
2: Podívej, to vidíš jako... Tady bych takhle neviděl, já to vidím trochu jinak. Musím si říct, co je Ankara. Ankara je důležitá ze dvou důvodů. Jako, v čem je zajímavá. První věc je, jestli se Česká republika připojí tady k tomu rozdávání těch peněz. Protože když se připojíme k těm 70 miliardám, tak je budeme muset plnit. No, budeme muset přispět do toho košíčku, ano, aby tam těch 70 miliard bylo.
3: Někdo zaplatit, že jo? My budeme to muset jako my běžný lidi to odvést do nějakého košíčku, ano, přesně tak.
2: Takže Míšo, první moment je to, jestli Česká republika přistoupí tady k této iniciativě. Myslím si, že Babiš v tom má jasno a přistupovat k ní nebudeme. Kdyby byl náčelníkem té delegace, kdyby byl vedoucím delegace Squatter z Hradu, tak to podepíše. To je zásadní rozdíl, jo. Takže pokud lidi budou chtít kritizovat, jestli Babiš ho veme a neveme a proč něj neudělal vedoucího delegace, tak je to přesně o těch penězích. Jestli Česká republika se bude podílet a bude přispívat, aby tam bylo těch 70 miliard každý rok. On by to podepsal, Pávek, protože zároveň sebou táhne delegaci pseudopodnikatelů, zbrojařů, kteří extrémně bohatnou na tom, že vyrábějí zbraně, které se pak kšeftují na Ukrajině, a ty by rovnou u té dělby té kořisti 70 miliard euro pochopitelně seděli a Pávek by řekl, my jsme se připojili, my taky máme právo na tom participovat. Pokud se to nepodepíše, tak u stolu sedí černý pasažéři, že jo? Chápeš? To je ten problém. Takže To hlavní, kvůli čemu on tam chce být ten šéf té delegace, je, aby se připojilo k tomu, aby se zavázali čeští občané platit další peníze Evropě a aby on to potom mohl skoordinovat tak, aby čeští zbrojaři se přisáli na ty penězovody, aby jemu tekly soukromé peníze za to, že to celé zorganizoval a zajistil. To je, rozumíš, to je gauner. Tak a teďko, proč se vlastně vláda vyjádřila tak, že pokud tam pan prezident chce mít nějaká jednání, tak ať mu je zajistí Hrad. Protože představ si soud, nebo nějaké slyšení, kde padne otázka. Pane prezidente s dočasně pozastaveným výkonem mandátu, povězte nám, proč jste jednal s těmito lobbysty, proč jste se s nimi setkal? Protože mi to zařídila a určila mi to vláda České republiky, ministerstvo zahraničí mi sjednalo schůzku a tak já jsem na ní šel jednat. Nebo, a proč jste jednal s těmito lidmi? Proč jste si nechal hradní kanceláři prezidenta republiky, proč jste si nechal sjednat a dohodl jste si tuto schůzku? Chápeš? To je velký rozdíl.
3: No, přesně tak, ano.
2: Takže pokud oni ho odkázali na to, aby mu všecko sjednal Hrad, tak za to nese plnou odpovědnost. Mm-hmm, a ne, že ano. Pouze plnil přání ministerstva zahraničí, který mu tam půjde, jako mu tam něco dojednalo, tak on tam nechtěl jít, že jo. No a když to bylo domluvený, tak zavázal se, že bude reprezentovat tu Českou republiku, ne? No tak to tam šel dohodnout, že jo.
3: Ano, to je
2: takže čekaný. Já si myslím, že se bude účtovat, pod ty Ankaře se bude účtovat. Buď bude stačit, že mu znemožní to přisátí se na ty penězovody, evropské militaristické, anebo ho budou dokonce monitorovat a budou na něj schánět prostě podklady pro nějaký potom třeba stíhání. Protože oni už těch kolaborantských jako kroků on už udělal spoustu, že jo. Tak teď, když jde o velký prachy, tak se asi nebude brát servítky. No, a je dost možné, že se k tomu stolu nechá nominovat ze strany NATO. To je možné. Jako ne sice za Českou republiku, ale aby aspoň dostal ty lobbysty k tomu stolu, že jo.
3: Uvidíme, jak se to vyvine, no. Uvidíme, jak to bude probíhat, no.
2: Takže víme, že jde o kořist, že jde o dělbu kořisti a že jde o dvě věci. Aby ta kořist existovala a lidé ji zaplatili, a druhá věc, aby u toho rozdělování kořisti byli pochopitelně ti správní lidé z České republiky. Mm-hmm. Do toho mi to tak jako trochu zapadá, člověče, že byl vyměněn, byl odejít Řehka, jemuž nebylo prodlouženo ta funkce náčelníka generálního štábu a byl odvolán. A na jeho místo přišel novej, mladej, a ten už se nezakecá.
3: Ten se nezakecá, přesně
2: ten
3: tak.
2: Ten se nezakecá. Jak pak se jmenuje Klouček?
3: Měla jsem to na jazyku, dneska jsem to četla, ale...
2: Není to ten jo. Svoboda?
3: Ne, Svoboda ne. Ne.
2: A nějaký mladý docela, ne?
3: To taky úplně nevím, jestli je mladý.
2: Jsi nevěděla, ale... že je mladý.
3: No to zkusím najít. Nový. Je to ředitel? Ne, není to ředitel, je to náčelník.
2: Náčelník generálního štábu.
3: Náčelník generální, počkej.
2: To je protihráč ministra obrany.
3: Novým náčelníkem generálního štábu Miroslav Hlaváč.
2: Jo, Miroslav Hlaváč.
3: Miroslav Hlaváč, ale nevím, jak je mladý, jestli uvidím nějaký. Hele, jakože by úplně, jako, hele, nevypadá moc mladě.
2: Dobře, tohle rozhodně. Výměna je důležitá, protože tenhle ten je zase propojený s Hradem a s těma všema šmejdama. Navíc ještě se spolkem D, že jo, takže to kšeftaření, to on kryl, že? No a my si ještě můžeme poslechnout, takový jeden zajímavý rozhovor, právnickou analýzu toho, z čeho se dopustil Pávek, jo? Chceme?
3: No jdeme určitě. Jdeme na to.
5: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Vláda potvrdila, že českou delegaci na summit NATO v Ankaře povede premiér Andrej Babiš.
6: Podle prezidenta Petra Pavla vláda rozhodla v rozporu s ústavním soudem.
7: Ten má vládě ukládat, aby nebránila účasti hlavy státu ani jeho doprovodu a postupovala podle dosavadních zvyklostí.
8: Petr Pavel považuje za automatické, že delegaci povede právě on.
9: Pavel by podle Babiše mohl projevit velkorysost a na letošní summit nejet.
5: Akreditace na summit, údajný pokus o ústavní puč a válka Hradu s vládou. Spor mezi Pavlem a Babišovou administrativou nebere konce. Kdo bude šéfovat delegaci na setkání špiček NATO v Ankaře? Ptám se ústavní právničky Andreje Procházkové z Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Dnes je úterý 30. června. Ahoj Andreo, díky, že jsi dorazila k nám do Vinohradské 12.
10: Ahoj Matěj, díky za pozvání.
5: Tak, co jsme se dozvěděli z pondělního jednání vlády? Prezident Petr Pavel je akreditovaný na summit NATO do Ankary, bude mít vlastní letadlo.
11: Pan ministr Masinka už minulý týden v pátek na základě rozhodnutí ústavního soudu doplnil na seznam delegace prezidenta Pavla a jeho doprovod.
5: Ale premiér Andrej Babiš by byl nejradši, kdyby se rozhodl prezident Pavel nakonec nejet, prý by to bylo velkoryse.
11: Že by to přispělo uklidnění společnosti.
5: Hlavou té delegace je podle vlády Babiš.
11: Premiér, tak už jak bylo rozhodnuto dříve na základě usnesení vlády.
5: Na to už reagoval prezident Pavel, jsme stále teda v událostech týkajících se pondělí a prezident Pavel řekl, že podle něj vláda jedná v rozporu s usnesením ústavního soudu, protože podle zvyklostí má být šéfem delegace právě prezident.
12: Je to pouze snaha o naplnění dosavadní praxe, kterou není důvod měnit.
5: A pokud bude chtít, má mít možnost navštívit jak tu neformální večeři před zahájením toho oficiálního dne summitu, pak tedy i to oficiální jednání.
12: Já jsem stále připraven s Andrejem Babišem o kompromisní variantě jednat. To znamená, abychom se tohoto summitu zúčastnili oba, každý jedné části z těch dvou hlavních, ze kterých...
5: A já se tě ptám, skutečně čte pan prezident Pavel to předběžné opatření ústavního soudu, když se s ním teďka takhle prezentuje správně?
10: Já bych se vrátila k tomu, co řekl ústavní soud v tom předběžném opatření, kdy jediné, co ústavní soud řekl, je, že prezident má být součástí delegace v rámci summitu NATO a že členové vlády mu v tom nemají jakkoliv bránit nebo stěžovat. A na jedné straně tady máme minimalistický přístup ze strany vlády, ano, my ho nějakým způsobem registrujeme, ale nebude tam mít žádnou důležitou roli, de facto bude stát v koutě a možná bychom byli radši, aby jen vůbec nejel.
5: Ano.
10: A na druhé straně tady máme čtení prezidenta, který říká, já si myslím, že vláda mě měla oslovit, jak já si tu svoji účast představuju, protože máme jednat nějaké jako loajální spolupráci, protože to je v zájmu České republiky. To se nestalo. Tím pádem si myslím, že bych měl být hlavou delegace. Za prvé, protože tak bylo vždycky v minulosti, když jel prezident na summit NATO.
12: To není můj výmysl, to není ani specifikum České republiky. To je diplomatická praxe, která je zažita po celém světě.
10: A za druhé, protože tady existují nějaké protokolární pravidla NATO, které říkají, že hlava státu je víc než premiér.
12: Protože hlavy státu, ať už jsou to králové nebo prezidenti, jsou vždycky v první pořadí. Zatímco premiéři, ministři jsou v pořadí za nimi.
10: Z mého pohledu, když se koukneme hodně formalisticky na to, co řekl ústavní soud, tak ústavní soud neřekl, že má být prezident hlavou delegace. Jediný pokyn, který vládě dal, je, že má být součástí delegace a že mu tomu nemá jakkoliv bránit nebo to stěžovat.
5: Takže to už je výklad prezidenta Pavla.
10: Ale na druhé straně je ten výklad vlády, který je zase minimalistický. Otázkou je, co tím ústavní soud přesně myslel. Tady si myslím, že možná prezident v té kompetenční žalobě udělal chybu, že rovnou nenapsal do toho návrhu, že chce být hlavou delegace. Možná bychom se vyhli tady tomuhle dohadování se nad drobnostmi. Ale myslím, že dneska jako nelze říct, kdo má pravdu a kdo ne, ale Asi bych dokázala dneska tvrdit, že se nejedná o porušení usnesení ústavního soudu, ale zároveň tak je tady důležité zmínit, že možná prezident tuhle argumentaci nesměřuje pouze k veřejnosti, pro kterou to je čím dál tím víc nesrozumitelné, ale i také k ústavnímu soudu jako důkaz toho, že vláda stále nekooperuje, že stále mu hází klacky pod nohy a jsou to nejen jednotlivosti, ale jsou to už věci po té, co ústavní soud řekl, že by vlastně tady nějaká kooperace v rámci summitu na to měla být.
13: Vyvolalo to velkou bouři na politické scéně, tedy to předběžné opatření ústavního soudu. Ústavní soud rozhodl, že vláda musí bezodkladně dopsat prezidenta Petra Pavla do delegace na summit NATO v Ankaře a v cestě jemu a jeho doprovodu tedy nesmí bránit. Sama si to řekla ministr zahraničí Petr Macinka, to označil za pokus o ústavní puč.
14: Dovolte mi, abych se vyjádřil tady k tomu pokusu o ústavní puč, který...
13: Jak se tak pozná pokus o ústavní puč?
14: Doakreditujeme soudruha prezidenta jako člena delegace, která bude vedena předsedou vlády na summit NATO.
10: No tohle to rozhodně není, to bych mohla říct z pozice expertky na ústavní právo. Myslím si, že to je politická reakce, která reaguje na to, že ústavní soud nedal zapravdu vládě a ministrovi zahraničí v tomhle případě, kteří spoléhali na to, že prezident nakonec té kompetenční žalobě nepřistoupí. Co je ale důležité podle mě zdůraznit je, že všichni aktéři řekli, že budou usnesení ústavního soudu respektovat a vlastně de facto v té minimalistické verzi ho naplnili.
13: Ale myslím si teda, že vláda řekla, že to bude respektovat tak trochu s poznámkou, překvapilo jí a možná nejenom vládu, že ústavní soud rozhodl velmi rychle, že rozhodl v řádu hodin, když na jiná rozhodnutí se čeká měsíce.
10: Tak tady je asi důležité říct, že na jedné straně jde o rozhodnutí rychlé, protože prezident v kompetenční žalobě zmiňoval, že žádá o přednostní projednání a dle zákona ústavního soudu tam ty podmínky pro to přednostní projednání splněny byly. Takže to je první aspekt. A druhý aspekt je, že se jednalo o předběžné opatření a to i v běžných občanskoprávních sporech se rozhoduje v rámci hodin, maximálně dnů, právě proto, že to je akutní a že tam de facto hrozí nějaká újma, potenciální újma tomu aktérovi, který o to žádá. To znamená, není ani standardní, že tam dochází k vyjádření té druhé strany, vůči které pak směřuje to předběžné opatření, naopak se o tom rozhoduje právě ještě předtím, než je rozhodnuto ve věci samé, aby se zamrazila ta daná situace. Takže pokud jde o tu rychlost, tak já na tom nevnímám vůbec nic podezřelého.
13: V pondělí večer vlastně prezident Petr Pavel podal ten návrh na ústavní soud. Ve středu už ústavní soud rozhodl, protože měl naplánované jednání a v pátek by vypršel ten deadline, do kterého se měla napsat ta delegace. Takže se skutečně tohle všechno odehrálo v rámci jednoho týdne. To, že se nedoptával ústavní soud těch zúčastných stran, to tedy není špatně?
10: Není to špatně, není to porušení žádných procesních pravidel. Samozřejmě v nějakých momentech by mohl, ale není to povinností a většinou se to ani v praxi, mimo třeba to řízení před ústavním soudem, téměř neděje.
13: No a zpátky ještě k tomu pokusu o ústavní puč. Prezident Petr Pavel to nazval výrokem na hranici poplašné zprávy. Tak jak se naopak pozná výrok na hranici poplašné zprávy?
10: Tak jedná se o trestný čin, ale nejsem si jistá, že ten prezident tímto mířil, že mohl myslet nějaké jako obecný politický statement o tom, že dochází k šíření nějaké poplašné zprávy, která vzbuzuje v lidech nějaké znepokojení. Ale když jsme zůstali u té právní definice, tak šíření poplašné zprávy se dopouští ten, kdo nějakým způsobem rozšiřuje zprávu, která má vzbudit v občanech, ve větší části obyvatelstva nějaké vážné znepokojení nad tou situací. A myslím si, že z hlediska trestního práva nejde o trestný čin. Nicméně chápu, kam tím prezident mířil. To, že tady poměrně vysoce postavení politici zpochybňují rozhodnutí ústavního soudu, za prvé to není běžné a za druhé tím podkopávají základy té instituce a důvěryhodnosti v ní, jenom kvůli tomu, že jim nebylo vyhověno. Takže myslím, že prezident to spíše myslel tímto směrem, ale do hlavy mu nevidím.
13: Jo, já si teda myslím, použila si sousloví vážné znepokojení, že vláda je vážně znepokojena tím, jak ústavní soud rozhodl, do jaké míry, ale je to legitimní kritika, protože asi nějaký svůj názor členové vlády říct mohou.
10: Ano, ale myslím, že ta kritika momentálně nesměřuje k věcným argumentům, ale pouze ke znevěrohodnění ústavního soudu jako instituce a zároveň si myslím, že pokud jde třeba o tu rychlost rozhodnutí ústavního soudu, tak by buď měli být znalí toho, jak funguje řízení před ústavním soudem a co je předběžné opatření, anebo by se měli poradit s experty, jestli to teda je nestandardní předtím, než začnou šířit tyto informace. To já vnímám, že je poměrně velký rozdíl.
13: My bychom měli právě zmínit, že to předběžné opatření bylo vydáno schváleno s takovou rychlostí, aby došlo k rozhodnutí před tím summitem v Ankaře, ale ta kompetenční žaloba jako taková ta bude vypořádána až v následujících měsících, to bude ještě trvat.
10: Přesně tak, jde o zmražení situace z důvodu toho, že prezident se v minulosti v drtivé většině účastnil summitu NATO, byl součástí delegace a protože ústavní soud měl pocit, že tam je nějaká hrozící újma vůči jeho kompetencím, tak ten stav zamrazil tak, jak byl minule nebo v minulosti a proto se účastní summitu NATO.
13: Takže když ústavní soud

0: před summitem v Ankaře, tak aby mohl jet. To znamená, jestli prezident má právo se rozhodnout, že tam chce jet a jestli mu v tom vláda může bránit nebo ne. A nebo teda, že ústavní soud může vydat předběžné opatření, kterým teda zajistí tu kompetenci prezidenta v tomhle jednotlivém případě a pak rozhodne o vztahu vlády a prezidenta ve vztahu k zahraniční politice. A tím si myslím, že ústavnímu soudu dal návod na to, jak tu situaci nějakým způsobem rychleji vyřešit, bez toho, aniž by musel vydat konečný verdikt nebo konečné rozhodnutí o té otázce, která je sama o sobě komplikovaná a neshodnou se na ní ani ústavní právníci.
1: Ale prý to zvažovali. Zvažovali vlastně rozhodnout i ve věci kompetenční žaloby v tom krátkém časovém poli, které mají ještě před začátkem summitu v Ankaře, který se koná 7. a 8. července, tedy za skutečně pár dní, ale nakonec tedy to vyřešili tím předběžným opatřením a tím, že o kompetenční žaloby jako takové rozhodnou až v těch příštích měsících.
2: O tom vlastním návrhu budeme rozhodovat samozřejmě s ohledem na složitost té věci, její komplikovanost až náležitý lhůtách.
1: Ústavní soud zároveň tvrdí, že to předběžné opatření, to rozhodnutí nezasahuje nepřiměřeným způsobem do ústavního postavení vlády.
2: Chci zdůraznit, že my tím nechceme zasahovat a také nezasahujeme do pravomoci vlády.
1: No ale v momentě, kdy vláda rozhoduje o té delegaci, respektive ministerstvo zahraničních věcí o té delegaci na summit NATO a posílá tam ten seznam účastníků a žádá o ty akreditace, tak rozhodnout, že prezident někam jet musí, přeci ale ten zásah je nebo není?
0: Ústavní soud neříká, že nezasahuje do postavení vlády.
1: On
0: říká,
1: způsobem.
0: Že pouze nepřiměřeným způsobem nedochází k tomu zásahu. To znamená, že na jedné straně vážil potenciální újmu vůči kompetencím prezidenta, kdyby se toho summitu nemohl účastnit a vedle toho újmu vlády, členů vlády, že ho tam musí vzít a vyhodnotil, že ta újma vůči kompetencím prezidenta je v tom jednorázovém de facto zákazu, aby tam nejel, větší než ta újma té vládě. Což de facto vyhověl tomu, co prezident psal v kompetenční žalobě.
1: A to, že je to skutečně jako aktivní zásah do něčeho, že do něčeho vstupuješ s tím, že něco někomu povoluješ a rušíš zákaz někoho jiného. To je běžné pro předběžná opatření?
0: Ústavní soud neříká, že do toho aktivně zasahuje. Naopak on říká, já udržuji situaci, která je z minulosti. Takže vlastně jde o nějakou interpretaci, která může být třeba z tvého pohledu jiná, ale ústavní soud vlastně neříká, že do toho aktivně vstupuje, pouze že zachovává situaci z minulosti právě kvůli té hrozící újmě vůči kompetencím prezidenta.
1: To je ta dosavadní praxe, tedy rozhodl teda na základě té praxe v těch minulých letech. Ne všichni soudci s tím teda souhlasili. Nutno teda dodat, že soudcem zpravodajem byl Pavel Šámal, jmenovaný ještě Milošem Zemanem. A ti, kteří nesouhlasili, byli dva soudci, Jan Winter a Dita Řepková, oba jmenovaní prezidentem Pavlem, protože jedna z těch kritik mimochodem je, že právě Pavel si najmenoval celý ústavní soud a proto mu jde na ruku, tak jenom aby tady zaznělo konkrétně, kdo s čím nesouhlasil. A tito dva, Winter a Řepková, se domnívají, že podmínky pro vydání předběžného opatření nebyly naplněny. Jak na to přišli? Proč si to nemyslí?
0: Oni tam právě nevidí tu hrozící újmu. Oni říkají, že i kdyby ústavní soud nestihl rozhodnout do summitu v Ankaře, tak případné omezení kompetence prezidenta zastupovat stát navenek není natolik závažné, aby ústavní soud do té situace vkročil a zároveň varují, že pokud se ústavní soud bude takhle chovat i v budoucnu, takže by to mohlo vést k nějakému nezdrženlivému schvalování předběžných opatření v dalších krocích.
1: Což se ale stát může, ne?
0: Ano, ale myslím si, že tento případ je poměrně atypický a že naše zkušenost s řízení před ústavním soudem, zvlášť když ho iniciují politici, tak je taková, že ty předběžná opatření nejsou navrhována.
1: Jo. No ale říkám, stát se to teď může, když někdo uvidí, že podívejte se, prezidentovi to vyšlo.
0: Ano, je to legitimní argument a myslím si, že je dobře, že tam to disentní stanovisko je, protože nejenže ukazuje to, co si popisoval, že to není nějaký jednotný soud, který najmenoval Petr Pavel svými podporovateli. Ale jde o nějaký jako věcně právní argument na ústavní úrovni a myslím si, že třeba i do budoucna ústavní soud může zvážit, jestli v budoucích případech právě bude postupovat takhle, že aktivně do té situace zasáhne nebo ne. Ale zároveň jsou to pouze dva soudci z 12, protože i když plénum tvoří 15 soudců, tak nebyly tři přítomní, takže pořád jde o menšinové stanovisko.
1: A propo, je to důležité, kdo koho jmenoval kam? Protože třeba v Americe se to hodně řeší, liberální, konzervativnější soudci a tak dále. V Česku si nepamatuji, že by to bylo tak velké téma doteď, ale zejména vládní poslanci tedy tohle si vybírají jako jeden z těch argumentů.
0: V Americe se to řeší proto, protože jde o prezidentský systém. Prezident má velmi silné postavení a zároveň se jedná o bipartismus, to znamená, jsou tam vždy

0: vždycky dvě strany nejsilnější, takže ten vliv dané politické strany, která často i podporuje toho prezidenta nebo prezident z ní vzešel, je mnohem zásadnější než v České republice. V České republice se prezident navrhuje kandidáty, ale schvaluje senát, který je složen z více politických stran a také nestraníků. Je to úplně jako jiný kontext politický než v Americe.
1: Ještě k tomu disentnímu stanovisku soudců Wintra a Řepkové. Oni totiž upozorňují taky na to, že ústavní soud tím předběžným opatřením vstupuje do probíhajících politických dějů. A teď teda otázka za milion je, jestli to je role ústavního soudu. V momentě, kdy i sami teda ústavní soudci přiznávají, že ústavní soud v tuto chvíli se stává účastníkem nějakého politického rozbroje.
0: Já s tím souhlasím, že vstupuje do politického dění, ale musíme se zeptat, co bylo na začátku. Na začátku byl návrh prezidenta, který vzešel po několika měsíčním konfliktu mezi hlavou státu a vládou, to znamená čistě politickým konfliktem, a přelil se do toho ústavně právního, protože náš právní řád umožňuje obrátit se v některých případech na ústavní soud. Takže část těch případů bude vždycky spojená s politikou a bude bytostně politická ve smyslu toho, že původně předtím, než to přišlo k ústavnímu soudu, tak tam byl nějaký politický spor. Já si ale nemyslím, že to je špatně. Rolí ústavního soudu je rozhodovat i tento typ případů, protože v nějaký moment už se dostaneme do takové komplikované situace, která je zablokovaná, že už by ta situace nešla vyřešit jinak, než právě rozhodnutím ústavního soudu, což je poměrně citlivá pozice ústavního soudu, ale opět je to instituce, která by tyto typy sporů měla unést a rozsoudit.
1: Summit je už příští týden, o tom už jsme mluvili 7. 8. července a já se tě chci na to zeptat, jestli do té doby má čas se vláda a vůbec možnost proti tomu předběžnému opatření nějak bránit.
0: Ústavní soud v usnesení o předběžném opatření sám píše, že odvolání není možné a ono to dává smysl, protože ústavní soud je konečnou instancí, takže tam by ani nebylo ke komu se odvolávat oproti třeba předběžným opatřením u obecných soudů, takže tu možnost vláda nemá.
1: Já už jsem říkal, že ústavní soud upozornil na to, že ten finál verdikt ke kompetenční žalobě přijde až za několik měsíců. Co na to musíš rozebírat x měsíců?
0: Teď jsme viděli rozhodnutí v jednom konkrétním bodě, to znamená, jestli prezident se má účastnit tohohle konkrétního summitu v Ankaře, ale ústavní soud bude rozhodovat nejen o tom, jestli se má účastnit, respektive jestli si může říct, že se chce účastnit summitů budoucích, ať už třeba NATO nebo právě Valného shromáždění OSN, a vláda mu v tom nesmí bránit, ale zároveň jaký je vztah mezi vládou a prezidentem, pokud jde o určování zahraniční politiky, protože my si říkáme, máme v ústavně právní obci, že vláda tvoří zahraniční politiku, ale tohle nikde v ústavě není napsané. To je nějaký jako odborný názor, který převažuje v komunitě. A teď je otázkou, jestli to ústavní soud za prvé vidí stejně a za druhé, co znamená, že prezident zastupuje stát navenek. To my dneska vlastně nevíme, protože na to není žádné rozhodnutí ústavního soudu, které by to vykládalo. A o tom všem ústavní soud bude teď muset rozhodovat. A nejen, že o tom bude muset rozhodovat, ale bude se muset shodnout tak, aby měl dostatek hlasů, přijal to rozhodnutí, respektive nález.
1: Co když v tom nálezu ale stanoví, že prezident nemá právo být ten, kdo si nakonec rozhoduje o tom, jestli má vést delegace na summity Severoatlantické aliance a tak dále?
0: To nemá žádný vliv na to předběžné opatření.
1: Nemá. No ale popředtím soud vlastně sám sebe, nebo ne?
0: Ústavní soud neříkal teď v tom předběžném opatření, jak rozhodne v meritu věci, to znamená v té otázce, jestli prezidentovi může vláda či konkrétní člen vlády bránit v účasti na summitu NATO nebo v dalších třeba vícestranných jednání na mezinárodní úrovni. Pouze řekl, že zamražuje nějakou situaci z minulosti. Takže i když nakonec to skončí tak, že dá ústavní soud za pravdu vládě v té argumentaci, tak to nezpochybňuje to předběžné opatření.
1: Ale potom může být možná vláda pravoplatně naštvaná za to, že něco zamrazili předtím, než rozhodli?
0: To se většinou v soudním řízení děje.
1: Teď mi napadá ještě jedna věc. Nešlo by ještě do toho summitu vydat jedno předběžné opatření týkající se toho, kdo povede tu delegaci?
0: Určitě šlo. Záleží, jestli třeba prezident, respektive kancelář prezidenta republiky zažádá, ale já si nemyslím, že by to úplně té věci pomohlo, protože některé věci mají zůstat na té politické úrovni a někdo tu situaci bude muset přijmout tak, jak je. A otázkou je, kdo to bude. Zatím to vypadá, že prezident bude muset přijmout to, jak se k tomu vláda postavila, ale může to pak použít jako argument v tom řízení nadcházejícím, protože tam ještě bude možnost pro písemná vyjádření stran, možná se třeba bude konat i ústní jednání, takže to, jak teď dopadne ten spor ohledně předběžného opatření, může pak mít i vliv na to, jak nakonec ústavní soud rozhodne o kompetenční žalobě.
1: Tak jo, tak moc díky, že jsi přišla a udělala si nám v tom trochu jasno.
0: Já děkuji za pozvání.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska ústavní právnička Andrea Procházková z Právnické fakulty Univerzity Karlovy. A já jsem se jí ptal na předběžné opatření ústavního soudu v kauze Summit NATO a vůbec na ty pokračující spory vlády a prezidenta, které nemají konce.
2: No, já myslím, že je dobré, že jsme si to pustili, přestože to bylo jako nakloněno za mě.
3: Pápkovi.
2: Je to z i rozhlasu, jo.
3: Mm-hmm.
2: Musím říct, že ten jako dobrý ten moderátor. Myslím si, že se ptal docela jako dobře. Zapomněl na jednu otázku. Nebo myslíš, že se neptal, že se ptal tendenčně?
3: Ne, ptal se výborně, snažil se být víceméně nestranný a víceméně spochybňoval spíš to předběžné opatření, jo, jako tlačil jí, místa mají tlačil a manévroval do toho, aby odpověděla jinak, než možná měla naučeno, možná měla navrčeno, možná měla připraveno, nakázáno a tak. I když oni ty teoretici toho práva to mají trošku jinak. Oni asi úplně nepřemýšlí o tom, jaký to může mít ty dalekosáhlý politický důsledky a v konečném důsledku i důsledky pro občany. Jo?
2: Tak oni to ona tam se nezabýval, že jo? On si ptal, jestli to může být de facto precedens do budoucna, ano, že bude kompetenční soud, respektive ústavní soud, na
3: co?
2: Principu kompetenčních žalob blokovat činnost vlády vlastně. Že?
3: No, jasně, jo. Ale ona asi jede takovou stejnou linku jako Petr Fiala, který prostě to považuje za malicherný, nepochopitelný a vůbec nechápe, proč by tam jako prezident nemohl jet, když tam vždycky jezdil. Tečka.
2: No, to vždycky, jo. To je
3: to
2: právě
3: vždycky,
2: to, že
3: ano,
2: tohleto
3: to
2: zasedání
3: ono.
2: Je jiný, jako jo. Tady se porcuje no, prostě no. Medvěd, jo. Ale
3: no,
2: co je
3: jo,
2: dobrý?
3: To ví, že jo.
2: Co je, takhle, nezazněla jedna otázka, klíčová. Že předběžné opatření nesmí předjímat rozhodnutí, respektive nesmí vykonat funkci toho rozhodnutí soudu. Jinými slovy, pokud ten spor je vedený, já bohužel jsem úplně tu žalobu celou neviděl, nečet jsem jí, jenom se o ní mluví, jo, ale tak, jak ona tady o ní mluvila, tak ona bude výrazně širší. A vlastně bylo to jenom, tohle bylo jenom vydané ne k celý ty kauze, ale k tomu jednomu, k jedné části pouze. Jo. Proto asi nelze uznat, kdyby to bylo jenom o tom, o té účasti v Ankaře, tak asi by se to dalo považovat za to, že to předjímá a předurčuje to rozhodnutí, nebo nahražuje to rozhodnutí. Ale tím, že vlastně ona byla širší, tak oni se z toho jakoby vysmekávají. Budiš. Co je podstatné a důležité, že to opatření neřeší dvě věci, a to je jeho doprovod 35 lidí a jedna a dvě jeho jaksi oprávněnost vést delegaci. Takže on tam sice pojede.
3: To tam určitě nebylo. No.
2: On tam určitě poletí teda, jak jsi říkala správně, svým letadlem. Víš, co to je za letadlo?
3: Nevím.
2: No to
3: on
2: je
3: má
2: to poblitý, pochcaný a podělaný od Havla a jeho kamarádů.
3: Počkej, to je v Letovicích, ne?
2: V jakých Letovicích?
3: To je v Letovicích u Uherského hradiště.
2: A to nejsou Letovice, Kunovice, ne?
3: Nebo tak dobře, Kunovice.
2: Letovice jsou u Brna, tak, mezi Svitavama a Brnem.
3: A ty to znáš, hodinky nebo holinky, to máš úplně jedno, no, obojí se natahuje.
2: No a to prý smrdí do dneška, to letadlo.
3: Já jsem v něm byla.
2: A to je smrad z výkalu pana prezidenta, pozor. Tak. No. A tady blili jeho kamarádi, to jsou to, ty blitky, to jako, to jsou sami významné osobnosti. Sami vážní představitelé kultury českého národa. Jako.
3: To víš, no.
2: No, tak tady se pochcel významný člen delegace, že jo? Mám takový pocit, že tahle kultura, mám takový pocit, že tahle kultura už tady byla, jako kterou tam zavádí jako pávek, jo?
3: Ne, ale já jsem při celém tom hovoru přemýšlela o tom, že samozřejmě proflákly se miliardy, proflákly se napojení, podpisy.
2: Kdyby držel hubu, viď, radši.
3: Jo, to všechno jako jo, to se profláklo, ale já jsem si to tady i mezi tím hledala, přemýšlela jsem, co takový válečný stav, a kdo potom je tím vrchním velitelem vojsk, a kdo teda jako rozhoduje a tak, jako ne, jenom prostě je to čistě ano, určitě je zatím 70 miliard, ano, určitě jsou zatím zbrojaři, který mu financovali jeho kampaň a tak dále. S tím samozřejmě souvisí i to, že před 14 dny byl ten článek o tom, že Strnadovy akcie jsou na historické minimum. To jde jedno s druhým, jo? To je tak jako dávkovaný po kouskách. Ale aby tam jako ještě chlapci jako nechtěli upéct něco jako lepšího, něco významnějšího, rozumíš, jo? Eskalujou ty válečný stavy, nebo jak by se to dalo říct, tu válečnou náladu eskalujou den po dní, kdy je to čím dál tím horší a horší a horší. To se ráno probudíš a přemýšlíš, jestli jsou rakety zprava nebo rakety zleva, že jo? A víš, aby jako ještě tam nebylo, mimo tady těch 70 miliard, aby tam nebylo ještě něco dalšího.
2: No to víš, že bude, jako o tom ani potom, neblázni. Toto jsou oficiální věci, ale potom tam bude ta neoficiální večeře, ta je strašně důležitá. No a tam se to upeče. U té večeře se upeče to, co se potom podepíše na oficiálním jednání. Víš? A podepíše se jenom oficiálně tak, aby to moc nedráždilo, ale ty hlavní dohody, co, kdo, jak, za kolik, to se vede na té večeři.
3: Ne, teďka mi tady přišel, Martina píše, mi tady taháka na papír, vojenská služba, povinná vojenská služba.
2: Jo, tři
3: no,
2: měsíce.
3: Tak to už se tak, no, oni už to, už se nechal, a to tehdy si myslím, že ještě Řehka, ale teď už samozřejmě Řehka neřehká, ale už se začalo mluvit o půl roce, jo?
2: Hele, na to jsou dvě stanoviska, jo. První stanovisko je, z koho uděláš co za 3 měsíce?
3: Nic.
2: No, kanon futr. Jo? Takhle se k tomu vyjádřil Petr Staněk, jo, jako, že jo, za 3 měsíce jo, z nikoho neuděláš. Že v podstatě dneska to
3: ne,
2: je o tom.
3: Ne, v žádném případě, no.
2: Dneska to je o tom. Ale za mě, ty 3 měsíce, já to vnímám trochu jinak. Jo? Já to vnímám tak, že 3 měsíce je dobře, protože se ty lidi naučí nějakému organizovanému způsobu fungování. To za prvý. Za druhý, ti lidé se seznámí s nějakýma možnostma, jak dneska vůbec ta armáda funguje a co to vlastně dneska armáda je. Jako. A dejme tomu, že část těchto lidí se potom stane součástí profesionální armády. Protože armáda dneska nepotřebuje bigoše, který prostě se bude zakopávat s lopatkou. Jo, taky, jo, ale co je hlavně potřeba, to jsou operátoři různých sofistikovaných zbraňových systémů, ať je to obrana, nebo ať je to útok, jo. Třeba, jo, takže tam se může spousta mladých jako v úzovkách de facto najít, jo.
3: Bylo to určitě.
2: Je to o nějakým taky tělocviku, je to o nějaký branný přípravě, když takhle řeknu, jo? Braná výchova dneska neexistuje, takže braná příprava během těch 3 měsíců taky dobře. Já osobně bych to dal na půl roku, ale chápu, že to má nějaké ekonomické dopady, které budou
3: nemáš
2: taky...
3: Nemáš je kam dát, kasárna byly zrušeny.
2: No, taky
3: prostě.
2: To bude něco stát, jo. Že jo? Protože ty lidi ty
3: no,
2: musí zaplatit,
3: samozřejmě.
2: Když jdou do práce, nebo bude muset něco dostávat ten člověk, takže musíš se o něho postarat. Není to laciná věc, jo.
3: Přesně takže... Tak, jako...
2: Dobře, já jsem byl na 5 měsíců a musím říct, že to stačilo na ten základ. Naučil jsem se zakopávat kanon a potom jsem se naučil velmi dobře akci jehla a to je potřeba, jo, prostě. Takže 3 měsíce až půl roku za mě dobře. Potom nech se vykrystalizují ti specialisté, kteří v té armádě třeba to podepíšou, budou tam za, a budou jako profesionální armáda fungovat. Takže lepší něco nežli nic. Jako, a je to potřeba. Jo. Představ si, že by se něco dělo, jaký by byl chaos. Dneska mladí lidi nemají vůbec šajn o tom, co mají dělat, kdyby začali houkat sirény, tak ty lidi neví, co mají dělat. Nedej bože, když by je někdo neorganizoval, nenavigoval je mobilem, jako, tak jsou, pardon, vříti, jako jo. A to jsou lidi, kteří mají třeba rodiny a měli by se umět o ty rodiny postarat.
3: Vůbec naprosto neví.
2: Takže myslím si, že nějaký koncept, nějaké povinné služby po nějakou dobu, kde aspoň ty lidi trošku dostaneš do obrazu, je prostě potřeba, tečka. Čili toho bych se nebál. Já prostě to vidím tak, že vláda využije velmi dobře tady to rozhodnutí toho soudu, využije správným způsobem a všechno se bude hodit. Takže ano, udělal chybu, nebo ten soud prostě to rozhodl správně, ano, bude se účastnit, ale jestli jim bude čistit boty, anebo jestli bude vedoucí delegace, hele, jestli jim bude vyměňovat nočníky, to nikdo neřeší, jako jo.
3: No, v každém případě musí letět sám, protože a nedokážu si představit, já, kdybych to byla na vlastní kůži, já bych to nemohla být, já bych to takhle neudělala, tak vlez do letadla s Babišem v tuhle chvíli, jako jo.
2: No, lidi rozhodli, že poletí sám vlastním letadlem,
3: no,
2: že?
3: Prostě neudělala.
2: No, hele, ať u toho tématu neskejsem, stala se ještě jedna taková, takže já myslím, že jsme to vyčerpali,
3: jo,
2: jenom tady mám ještě,
3: nějaký.
2: Mám tady... Miroslav Hlaváč se jmenuje ten náčelník generálního štábu. Narodil se 28. dubna 1965 ve Stodu. To je u Plzně, myslím, že?
3: U Plzně, ano.
2: No
3: ve Stodu,
2: jo, český voják, generál poručík armády České republiky a od července 2026 náčelník generálního štábu. V letech 2023 až 2026 byl prvním zástupcem náčelníka. generálního štábu a tak dál. Takže člověk asi předchůdce Řehka, no tak uvidíme. Uvidíme. Tak myslím si, že to bude, nebo že ta změna souvisí s nějakými proměnami v armádě a to je asi dobře. Takže k tomu. Jinak máme tady kauzu, která se váže k víkendu.
3: Ano.
2: To je festival ve Strážnici.
3: No jo, tam to bylo divoký.
2: Takže Strážnice by se nekonala, pokud by nedostala grantové peníze od státu.
3: No, v podstatě by se žádný takovýhle věci nekonaly, protože prostě bez dotací nefungují.
2: Přesně
3: no.
2: Tak. Strážnice má nějakou prostě historii, ale protože milionový chlívek se jim ne tak úplně zdařil ten, jaksi ta podpora toho prezidenta, no tak se nějak rozvrstvili po těch aktivitách, no a když současný ministr kultury Klempíř. Víš, co je zajímavý, že kolaborant ten, jsem měl na jazyku, ty mi vypadl zase, jak se jmenoval ministr kultury? ten kolaborát, jak se pachtoval s tím, se svým německým landsmannschaftem, Hermann, typický český jméno Hermann, tak tenhle ten jim nevadil. Ten byl v pořádku, jo? Byl cajk. Klempíř jim vadí, takže když Klempíře, tak ho vypískali. Ministra vypískali prostě, jo.
3: No, nelíbil se jim tak
2: všechno. Co se no? Může stát? Může se stát to, že stát zavře kohoutek. Jo?
3: Uh-huh. No, to je samozřejmě.
2: To je jako, když bude ministr ješitnej, a jestli teda je to tak, že...
3: slyšet, no.
2: Jestli je to tak, že ministr nemůže pozdravit jakoby takovýhle festival, který stát financuje, čili minimálně je to státem garantovaný přes peníze, tak asi je něco špatně. Macinka se naštval a Macinka k tomu vystoupil v té strážnici. Nevím, jestli jsi to viděla.
3: Tam dojel, neviděla jsem to, viděla jsem jenom fotky a četla jsem pár nějakých jako úvah o tom, takže no, povídej, ty jsi to viděl?
2: Povídej pohádku o zeleným kůzátku. Já ti to pustím, takový já jsem.
3: Ty jsi ale hodnej.
2: Tak čučaj.
4: Vy ani nevíte, co děláte. Vy ani netušíte, co teďka děláte. Vy děláte tady z toho strážnického festivalu politický festival. Zbláznili jste se. Ani za bolševika to nebylo. Za bolševika byl festival politické písně někde jinde, ale nikdy ne tady. A vy to z toho děláte teď. Vy si ničíte svůj vlastní festival. Všude se píšou články, jak na nějakém festivalu ve Strážnici vypískali politika. Všichni lidi, kteří neví, kde je Strážnice, si myslí, že to je protivládní festival. To fakt je? To je folklorní festival. Tady se sledují verbuňky. Moji rodiče tady tancovali s Břeclavanem, hráli s Podlužanem a ani za nejtušího bolševika nikdy nikdo nedonutil nikoho, aby tento festival spolitizoval. Až teď vy sami. Není vám to líto? Mně jo. Vy ani nevíte, co děláte.
2: Takže to řekl Macinka přímo těm expertům, kteří to tam ničili, ten festival. Tam prostě skandovali, že jo, vypadni.
3: Oni bučeli, jo.
2: No to bučeli na Macinku, ale na Klempíře jako vypadni, no jasně.
3: A prosím tě, on tam byl ohlášený, že tam je, tam vystoupí, že tam jede? Já si jenom tak dávám dvě a dvě dohromady, jestli tam nebyl někdo nasazený, aby tohle to jako vyvolali, rozumíš, jo?
2: No samozřejmě, jak jinak. Tak... Asi vždycky tam vystupoval nějaký ministr nebo nějaký papaláš, ne? Vždycky to, jako je to velký
3: nevím,
2: festival.
3: Nevím, já jsem tam nikdy nebyla, tak
2: no ne, já
3: nevím,
2: taky ne, jako... ale jako bývá to tak, hele, bývá to normálně pravidlem. My když jsme dělali Mezinárodní folklorní festival ve Slaným, jako Českomoravský slovanský svaz, a měli jsme dotaci od Středočeského kraje, tak si neumím tam představit, že by tam přijela hejtmanka, nebo prostě by tam přijel člověk z toho odboru kultury, který tu dotaci navíc ještě nám ji přiklepli až po tom festivalu a přišla půl roku po něm, jo, tak a nevědělo se, jestli vůbec bude, jsme na to jenom spolíhali, že by tam prostě nemohli vystoupit, jako, a že by tam někdo dehonestoval, že by tam někdo pískal, nebo že bychom řekli, to je folklor, to tady nemůžete vystupovat, nějakou politiku tady dělat. Nebo automaticky vystupoval zástupce kraje, automaticky vystupoval starosta, protože to bylo ve Slaném, tak pochopitelně s tím městem jsme spolupracovali, takže a bylo poděkování, že jo, za to, co vlastně město, za to, co kraj a tak dále. Protože jinak by to nebylo, na to ty peníze neseženeš. No to neseženeš sponzory, aby ti zafinancovali takovouhle věc. Takže ta hloupost, sprostota a nevychovanost, jo, se pak takhle projeví, že tam nějaký blbeči si z toho udělají agitku a že tam budou vypískávat ministra, no tak jako, hele, i kdyby tam vystupoval prostě ministr, kdo to byl za Fialy, asi ho tam taky nikdo nevypískal, protože byl blbej, ne? A asi nemyslím, že Klimpíš je blbej, prostě jim se to jenom politicky nelíbí, že jo?
3: No ne, tak Klempíř má trošku zdravý názory, že jo, Klempíř prostě už se nechal slyšet, že taky jako lecos může škrtnout, takže...
2: No a může být třeba, že jo, ale komu se pomstí, chudáci ty organizátoři. Takže to je těžký, to složitý, ale asi by si to prostě měli zasloužit. Za mě, nevím, jak to tam přesně probíhalo, za mě by měl ten pořadatel převzít mikrofon od toho ministra a říct, přátelé, od tohohle se pojďme distancovat. Tady pana ministra rádi jsme přivítali, rádi ho tu přivítáme i za rok, protože bez pomoci ministerstva kultury, bez finanční pomoci ministerstva kultury bychom tady neměli co pořádat. Tečka. Jo, omlouváme se, pane ministře, máme tady hold asi část publika, která sem nepřišla za folklorem. Tak já nevím, jak tam probíhalo, a takhle bych to řešil já třeba, jo. Macinka zase projevil odvahu, prostě běž do Jámy Lvové, no tak šel, tak jim to tam šel říct.
3: Jo, tak šel.
2: No, pojďme se teďko, to ještě máme čas, pojďme se ještě zaměřit na něco, co je mezinárodní a co je velké, a co se nás sakra dotýká. Děkuju Jiřímu, že mi tady hodil do mailíku, že mi nabil, jo.
3: Nabil ti?
2: No jako kdyby mi nabil munici, jako kdyby mi nabil, jako, jo, chápeš. Tak první věc je vyjádření Vladimíra Putina. Putinův nejtvrdší rozkaz dorazil k jednotkám. Začala totální likvidace velitelů ozbrojených sil Ukrajiny a hlavního zpravodajského ředitelství. První nekrology, oficiální prohlášení. Rozhovor ruského prezidenta přišel jako velké překvapení, ale poskytl odpovědi na mnoho otázek veřejnosti i vojenských expertů. Včetně těch o tajných signálech Kyjeva směrem k Moskvě. Je tu však jeden detail, kterého si ne každý všiml. Začala hromadná likvidace velitelů ozbrojených sil Ukrajiny a hlavního zpravodajského ředitelství GRU. První nekrology hlásají, Putinův nejtvrdší rozkaz dorazil k jednotkám. Oficiální prohlášení vrchního velitele. Včera poskytl ruský prezident obsáhlý rozhovor novináři Pavlu Zarubinovi, v němž podrobně hovořil nejen o stavu vyjednávacího procesu, ale také o situaci armády na frontě. Vyjádřil se zevrubně ke každému směru, což je velmi důležité. Mnozí se zejména domnívají, že Vladimír Putin ve svém rozhovoru se Zarubinem nastínil osud severních oblastí Ukrajiny. Cílem ruských jednotek na Sumském a Volčanském směru je vytvořit bezpečnostní zónu podél našich hranic. Ukrajinský režim zaplatí za své zločiny v Kurské oblasti ztrátou území, která potřebujeme k vytvoření bezpečnostní zóny v pohraničí. Mimochodem, město Sumy, oblastní centrum, je vzdálené přibližně 10,5 kilometru. Nemáme žádné politické plány týkající se tohoto města ani oblasti jako celku. Budeme vycházet z návrhu ministerstva obrany a generálního štábu, poznamenal prezident. Mimo jiné, podle vrchního velitele Kyjev předkládá četné návrhy, jejichž podstatou je usnadnit si vlastní situaci na náš úkor. Například zastavení úderů do hloubky území na obou stranách. A je jasné, proč je tento návrh předkládán. Naše odvetné údery hluboko na ukrajinském území jsou mnohem silnější, citelnější a upřímně řečeno ničivější. Dalším návrhem je omezit vojenské operace. Všimněte si, pouze na 4 území. Jinými slovy, Kyjev vážně požaduje, aby byly vojenské operace omezeny na regiony Ruska DLR, LLR a Záporožskou a Chersonskou oblast. Jednotky mají být buď staženy z Mykolajivské, Dněpropetrovské, Charkovské a Sumské oblasti, stejně jako z několika úseků státní hranice, nebo zmrazeny v souladu s linií bojového kontaktu. Aby bylo možné přesunout jejich síly do výše uvedených 4 regionů uprostřed katastrofálního nedostatku personálu v ozbrojených silách Ukrajiny. A poté Vladimír Putin vyslovil slova, která mnozí považují za klíčová. Vzhledem ke katastrofálnímu nedostatku personálu se ozbrojené síly Ukrajiny zřejmě domnívají, že by to pro ně mohlo být záchranou. Záchrana kyjevského režimu však není součástí našich plánů. Putinův nejtvrdší rozkaz dorazil k jednotkám, komentují lidé na internetu. A téměř současně se objevily další znepokojivé informace. Vytváření Sumské lidové republiky je v plném proudu. Z Ukrajiny začaly přicházet zprávy o likvidaci vysoce postavených velitelů a dokonce i o jejich zabití z rukou vlastních vojáků ozbrojených sil Ukrajiny. Na Ukrajině byli zabiti dva plukovníci ozbrojených sil Ukrajiny. Patří mezi ně plukovník GRU zapojený do přípravy teroristického útoku na Krymu a velitel brigády, která byla jednou z prvních, jež v roce 2024 vpadla do Kurské oblasti a je vinná četnými zločiny proti civilistům i vlastním vojákům. Jeden z mrtvých, plukovník Vladimír Kononikov, velitel 154. samostatné motostřelecké brigády, byl nalezen mrtvý v Záporožské oblasti. Ukrajinská média zpočátku uváděla, že na těle nebyly žádné známky násilné smrti. Pozdě večer přišla zpráva o zastřelení vysoce postaveného ukrajinského důstojníka. Bylo zahájeno trestní vyšetřování. Vojenští experti na obou stranách fronty jsou přesvědčeni, že důstojník přezdívaný Řezník byl popraven vlastními vojáky za četné válečné zločiny. Uvádí se přitom, že k tomu došlo právě na pozadí kolapsu fronty po nekonečných krvavých útocích ozbrojených sil Ukrajiny, jejichž jediným výsledkem je ústup samotných ozbrojenců. A to přesně v těch směrech, z nichž generální štáb ozbrojených sil Ukrajiny téměř denně zveřejňuje vítězné zprávy. Objevily se také zprávy o atentátu na plukovníka GRU Rustema Fachrijeva na Ukrajině. Stál za pokusem o atentát na vysoce postaveného důstojníka ruského ministerstva obrany. Plán počítal s likvidací vojáka i jeho rodiny. Operace byla naplánována na 1. prosince 2025, avšak byla zmařena. Agent ozbrojených sil Ukrajiny byl při kladení odporu zastřelen přímo při umístěvání bomby do vozidla. Vedle sebe probíhají dvě zprávy. Za prvé, město Sumy je vzdálené 10,5 kilometrů. Ruské ozbrojené síly pokračují ve vytváření bezpečnostní zóny v Sumské oblasti, uvedl Putin. Za druhé, velitel 15. brigády ozbrojených sil Ukrajiny byl nalezen se střelným zraněním hlavy v Záporožské oblasti. Vytváření Sumské lidové republiky je v plném proudu. Vysoce postavení ukrajinští důstojníci, kteří se podíleli na invazi do Kurské oblasti, byli zlikvidováni, píše veterán Wagnerovy skupiny autor kanálu Condottiero. Tak, to je jedna důležitá informace, tedy jak přistupuje Ruská federace a ruská vojska, jak přistupují k věcem na Ukrajině. Ovšem, máme tady do toho zapadající situaci, kdy Bělorusko se připravuje na útok, minimálně provokativní útoky tam už probíhají, ale Bělorusko se tedy připravuje na nějaký útok většího kalibru ze strany Ukrajiny, protože by rádi zavlekli Bělorusko do tohoto konfliktu.
3: Rádi by otevřeli druhou frontu, aby to bylo jako zajímavější, že jo?
2: No oni pochopitelně vědí, že Rusko a Bělorusko jsou v Unii, mají podepsány významné bezpečnostně vojenské dohody a kdyby napadli Bělorusko, tak Rusko musí automaticky podle těchto dohod tedy začít konat a mělo by Bělorusku pomoci. Čímž, jak říkáš, by došlo k otevření té druhé fronty. A teď pozor. Lukašenko, bývalý voják, že jo? Jednou voják, navždy voják. A teď tady vidíme ty dva protiklady, jo? Jeden magor, guma vypatlaná a druhý naprosto zodpovědný politik, který zastavil drancování, zastavil privatizaci majetku a díky tomu nedošlo v Bělorusku k takovým škodám a ztrátám, jako třeba v Rusku, kdy Jelcin v podstatě to Rusko rozdal, by se dalo říct.
3: Rozdal, ani nerozprodal, on ho rozdal.
2: On ho rozdal. Toto je velice důležité, protože Lukašenko navštívil nejdřív Vladimíra Putina v Moskvě a potom rovnou odletěl do Číny. Po návštěvě Lukašenka vydal Xi Jinping velice zajímavou zprávu. Zajímavé vyjádření. Xi ho nečekané oznámení. To je z 29. čili ze včera. Ano. Z toho, co řekl Xi, je Západ totálně v šoku. Proč? Protože Rusko a Čína mají za sebou nějakou etapu svého vzájemného fungování, které bylo víceméně ve válečném nějakém hašteření se. Víme, co se dělo na Usury, víme, že Čína a Rusko se po nějakou dobu jako nacházeli ve velmi vážné situaci a Západ pochopitelně by velice rád, aby to rozdráždili, rozpumpovali, aby Čínu zase dostali do konfliktního stavu s Ruskem. Jenomže, jak se ukazuje, tak vztahy mezi Ruskem, Čínou a teď už tedy i Běloruskem jsou pevnější, než by si kdokoliv dokázal představit. Takže Xi Jinping řekl, že 200 tisíc vojáků čínských vstoupí do Kyjeva. Já k tomu dodávám, vstoupí tam nepozorovaně, v utajení, protože nikdo je nepozná.
3: Myslíš, že je nikdo nepozná?
2: No tak budou nenápadný, ne? Hlavně nebudou černoši. Ne,
3: když jsou čínský.
2: No ne, tak nebudou černoši, tak mě nepoznají, že? Ne, tak vážně. Kyjev
3: a teď
2: je...
3: teď mi to vážně dává smysl. I já mám takovou informaci, že se na Ukrajině objevují prostě, neumí poznat, jestli jsou to Číňani nebo Vietnamci nebo tak. Teď mi to dává smysl, tahle informace. A teď to jako myslím smrtelně vážně, jo?
2: No jasně, no vidíš, jako... Takže...
3: To je tak 14 dní stará informace.
2: No tak oni už tam jsou vlastně, že jo? Takže Xi Jinping, co řekl? Kyjev je jeden krok od osudové chyby, která zmaří všechny Zelenského pokusy zachránit se v této válce. Po oznámeních z Číny zazněla na Západě znepokojivá prohlášení. Kyjev by se mohl během jednoho měsíce ocitnout v situaci úplné kapitulace, pokud Zelenský zaútočí na Bělorusko, uvedl bývalý důstojník štábu americké armády David Payne. Podle něj by se v blízké době mohl naplnit nejhorší scénář pro Ukrajinu. Do Kyjeva vstoupí 200 až 300 tisíc vojáků. V takovém případě bude muset Ukrajina urychleně stáhnout své síly z jeho východních území. Následně, jak uvádí IF.ru s odvoláním na Pajna, dojde během jednoho měsíce ke kapitulaci. Nyní bylo Západu jasně řečeno, že Rusko odpovídá na jakoukoliv hrozbu. Uvedl to bývalý analytik CIA Larry Johnson na kanálu Greena Deasona na YouTube. Rusko už nebude jen na Číně sedět a čekat, až bude napadeno. To bylo jasné poselství, které jsem si odnesl z prezidentova projevu. Poznamenal v reakci na prohlášení Vladimíra Putina, že Rusko nebude pokračovat ve své útočné kampani bez ohledu na návrhy Kyjeva. Takže, že Rusko bude pokračovat ve své útočné kampani bez ohledu na návrhy Kyjeva, tak abych to řekl celé. Podle západních expertů vypadá situace pro Evropu a dokonce i pro Spojené státy ještě znepokojivěji poté, co Čína začala projevovat bezprecedentní aktivitu. Čínský vůdce Xi Jinping prohlásil, že bělorusko-čínské vztahy dosahují historicky nejvyšší úrovně. Si navíc označil Čínu a Bělorusko za železné přátele. Tak výrazné prohlášení zřejmě očekával jen málo kdo. Západ byl v šoku. Naše vztahy obstály ve zkoušce mezinárodních turbulencí a naše přátelství jen dále sílí, uvedl čínský vůdce při setkání s běloruským prezidentem Alexandrem Lukašenkem. Si zdůraznil, že Minsk a Peking rozvíjejí všestranné a komplexní strategické partnerství, jak uvádí agentura Belta. Čínský vůdce také poznamenal, že Peking je s Minskem a Lukašenkem v neustálém kontaktu. Setkáváme se často, komunikujeme a vedeme velmi včasný a komplexní dialog o celé řadě různých otázek. Mimochodem, Lukašenko při setkání se Xi Jinpingem zažertoval, že přijet do Číny je jako vrátit se domů. Čínský vůdce se zeptal, zda Lukašenko přiletěl přímo z Minsku. Ne, přiletěl jsem sem z moskevské oblasti. Vedl jsem jednání s ruským prezidentem Vladimírem Putinem a poté jsem odletěl do Pekingu, uvedl běloruský prezident, který předtím absolvoval pracovní návštěvu Ruska. Proč se ho asi ten Xi Jinping ptal? Aby měl důvod to říct, že jo?
3: Takže,
2: co nám tady vzniká? Vzniká nám tady v podstatě spojenectví nejsilnějších zemí BRICSu. A tady bych řekl, že teda pokud si Západ myslí, že si to chce s někým rozdat, ať už v zástupné válce, anebo napřímo, tak je absolutně bez jakýchkoliv šancí, protože bude mít proti sobě Čínu, Ruskou federaci, Bělorusko.
3: Bělorusko.
2: A také
3: a to sacka je už velk.
2: A pozor, a bude mít proti sobě KLDR. To nedaj.
3: A ty už se nezakecaj.
2: Ne, tak jako... druhá světová válka končila tím, že se pochopitelně vykrystalizovali nějací spojenci a ti spojenci, ať už byli falešní v tu dobu nějakým způsobem, tak tady to nevypadá na falešnost, protože ti všichni aktéři, ať je to Bělorusko, Rusko, Čína nebo KLDR, ti vědí, že prostě když jeden z nich prohraje, tak postupně je zlikvidujou všechny. To znamená, že je to obdoba velké vlastenecké války a je to o zachování civilizace BRICS a nebo o zachování kolektivního západu. Bude to mít jednoho vítěze a jednoho poraženého. To je ta očista světa, která tady prostě nastane, ať se to někomu líbí nebo ne. A bude to asi tak, si myslím. On ten blbeček namachrovaný, pochopíte, oni na to Bělorusko zaútočejí, to už je jedno, jestli to provede nějaký malý vojáček neukázněný, protože neslyšel rozkaz a nechtěl slyšet rozkaz, anebo jestli a to udělají schválně. Ten útok tam přijde. Jak jsi řekla, když tam existují tací zvláštní mužíci, kteří nejsou na nikoho podobní, jo?
3: Ano, přesně tak. A bylo to taková informace, že to bylo divný. Jako proč?
2: No, z neznámých důvodů. Takže teď ty známe, že jo, tam postupně tam jako se dostávají. A teď skřípnou Kyjev. Kyjev si zavolá na pomoc zbytky armády, aby je zachránili, což v podstatě ta armáda bude destabilizovaná, protože nějak tak začali umírat vysoce postavení důstojníci.
3: Tam už asi nic není, no.
2: Ale pozor, Otázka je, proč umírají vysoce postavení důstojníci? Neumírají třeba proto, aby nemohli podat svědectví před tribunálem, že dostali takové a makové rozkazy?
3: Ano, teď to může být i takhle, že jo? Teď si můžou zabíjet vlastní důstojníky.
2: Proč by Ježiš, nemohli likvidovat? Proč by
3: to
2: nemohli
3: jinak už se kolikrát opakovalo, že jo?
2: Čili to nevidíme jako, že někdo, že najednou, že hrdlořezy osvítila najednou myšlenka, že by měli popravit vlastního velitele, jo? Jo, může se to stát. Ale tohle to si myslím, že je řízená akce. To znamená, že Kyjev moc dobře ví, že končí. A tak, jak zametali stopy nacisti, tak tyhle ty náckové taky zametají stopy. I s těma lidma, kteří umírají dneska. No lidma, jsou to zrůdy. Takže tam se nestane nic. Budou muset kapitulovat. Rusko si tam vytvoří nějaký nárazníkový ten. Může být, že už ty Číňani se ho tam teď nestáhnou, protože budou dělat dohled. Ne Evropani, ale Číňani budou dělat ten dohled. A proč ne? Proč by nemohli dělat dohled? Vždyť jsou nestranný, ne? Vlastně. Do toho Vladimír pošle do Berlína, do Londýna a do Paříže jednoho orešníka minimálně, to, aby si tyhle ty pánové uvědomili, že hra skončila a že ples upíru jaksi končí, už skončil.
3: Game over.
2: A dostanou seznam lidí, který mají vydat. Dostanou seznamy lidí k vydání. A pokud je nevydají, tak si pro ně dojdou. Jinými slovy, bude potřeba osvobodit toto území od těchto těch parchantů. No tak je osvoboděj. Nějakým způsobem.
3: Jo, je to zajímavý. Je to zajímavě rozdaná partie.
2: Co se týká Evropy, respektive co se týká Československa, aby jsme nezapomněli na naše zájmy a na naši perspektivu, tak v rámci těchto všech událostí, pochopitelně, půjde na stůl dohoda 2+4, a možná Jalta, kdo ví. Uvidíme, jak to bude hluboký, ten dopad toho všeho. Takže jedna z těch dohod půjde na stůl. To znamená, že dojde k přeformátování celé Evropy. A protože Robert Fico už začal navazovat s Módím, všimně si, Indie je úplně bokem. Indie je diplomatická mise. Jo? Protože Indie, respektive Módí, Indie předsedá, takže Módí má nejvyšší mandát momentálně v BRICSu. Takže s Robertem Ficem už dojednali některé typy spolupráce. A ty typy spolupráce jsou jednoznačně klíčové body rozvojových plánů BRICSu. Když se podíváš na ty summity, co se tam přijímá za klíčový jakoby obory rozvoje různých oblastí, tak vlastně to, co podepsali na Slovensku, zapadá do schématu těchto rozvojových plánů. Což znamená, že Slovensko vlastně de facto zahájilo měkkou cestu
3: přístupu,
2: žádosti o členství. Jo. No a protože Česká republika navázala velmi úzké kontakty s slovenskou vládou, no tak kluci Slováci to tam
3: prošla
2: tu štolu prorazej, no a my hold bychom se mohli svést s nima, jo. A proto nemůžou v Ankaře ty zbrojařský krysy si tam nemůžou podepsat tu spolupráci a tyhle věci. Protože pokud to podepíšou, tak nám zavřou cestu do BRICSu.
3: No a tam jde teď o všechno.
2: Tam jde o budoucnost.
3: Chápeš to? V Ankaře jde úplně o všechno.
2: Ankara je klíčová v tom, kdo bude nakonec přiřazen k těm vítězům a k těm poraženým. Pozor, o tom se bude jednat v té Ankaře.
3: Ale každý vidí toho vítěze někde jinde. Pávek vidí vítěze jeho stranu, kterou zastupuje, jeho zájmy, když to Babiš vidí ty vítěze úplně někde jinde.
2: No, no. Šo, já se bojím, že Pávek není schopný domyslet ty věci tímto
3: Přesně.
2: způsobem. On to
3: ne,
2: vidí jenom
3: to
2: přes toky
3: ne.
2: peněz, který mu to teďko zabezpečuje. Jo. Takže
3: a
2: jemu
3: i
2: je, promiň, jemu je, Mišo, jemu je osud České republiky úplně, Přesně. ale úplně v říti. Jako,
3: ano.
2: Jo.
3: Ano.
2: Tomu jde jenom ano. o jeho vlastní prospěch. Celý život tak fungoval. Celý život mu šlo jenom o jeho prospěch. Tak co bychom od něho měli čekat víc?
3: V podstatě vůbec nic.
2: V podstatě vůbec nic. Takže je nutný a je potřeba, aby on nebyl vedoucím delegace, aby tam nemohl napodepisovat ty věci, aby nemohl potopit Českou republiku do žumpy poražených. Pokud by to tam podepsal, máme obrovský problém, neboť Vladimír Putin se vyjádřil jednoznačně, že do BRICSu nebudou vstupovat země, které způsobily Ruské federaci závažné škody. Zatím, zatím, to byla Fialova vláda, korupčníci, kteří prostě směrovali toky peněz na Ukrajinu, to je ještě dobrý. Ale oficiálně se Česká republika nezúčastnila nějakým podpisem v rámci těch všeho schopných, tak se jako úplně takhle nevyhranila. Jo. Pokud se zaváže k tomu, že budou financovat nacistický, banderovský, spiklenecký, chuntovský režim v Kyjevě, tak to je problém. Takže takhle bych to asi přečet já. Co na to ty?
3: Já se k tomu přikláním a souhlasím s tím. Myslím si, že Ankara je klíčová, i když se to snaží leckdo zpochybňovat a říkat, že je to běžný normální jednání na to jako vždycky. Jako, no, myslím, že se takhle vyjádřil bývalý premiér Petr Fiala, aby jako přestali okolem toho dělat ty tanečky a laskavě jako teda s tomu přistoupili, že je to úplně normální běžný jednání. Takže asi tak. Za mě to bude důležitý. Ono to docela opravdu nabývá na rychlosti a na spádu. Všechno umocňuje i to vedro, který tomu tak trošku jako napomáhá. Někomu se vaří mozky. Někdo třeba úplně neuvažuje rozumně. No, uvidíme, no. Uvidíme, co bude dál. Jako myslím si, že by už se to konečně mohlo začít jako rozhejbávat tím správným směrem.
2: No tak jako, ještě jsme nezmínili Hormuz, tam teda došlo k nějakému prý, to nás nevíme, jo.
3: No tam je otevřený nebo je
2: zavřený. Iránci řekli, že prostě zaútočí na Izrael, pokud nevyklidí Libanon a tak dále. Mm-hmm. Oni to nedělají, že jo? Čili dejme tomu, že z nějakých důvodů podepsali nějakou dohodu o dohodě, která povede k něčemu, čili dost nezávazné. Spíš si myslím, že teďko chcou, aby Američani udělali to, co udělat mají Američani. Dokonce kongres nařídil, že Američani se mají stáhnout tamtuť. Mm-hmm. Takže uvidíme, jak se zachovají. Myslím si, že to stejně dopadne tak, že odzbrojený Západ bude muset kapitulovat jak před Iránem, tak před Čínou, Ruskem, Běloruskem. No a utrpí porážku, silnou porážku vojensky, to bude mít důsledky ryze těžce ekonomické. To se všechno sečte a celé to, myslím si, letos se výrazně, ale výrazně svět promění obrovským způsobem. Užijte si léto, protože je dobré si užít léto, tak bych řekl. Víc asi nemá smysl říkat, kdo má kývadlo, tak si kývne.
3: Já jsem čekala, co bude následovat.
2: A bude moudřejší. Takže tak, no, léto je léto. Takže Mišo, pojď se rozloučit.
3: Tak jo, přátelé, tak si budeme užívat léta. I já zatím v těch 22 stupních, ještě mě čeká pár dnů, kdy budu trávit v tomto prostředí. Nicméně jsem koukala, že zítra má v Praze pršet na 100%, takže uvidíme, jestli se to vyplní.
2: Taková sklepní víla, čověče.
3: No, já jsem taková sklepní víla, jako, tak jako. Ah, no jo, no, tak prostě každá práce.

0: máme se na co těšit. Každopádně lež jako věž. No, počasí se nám tady mění teď momentálně. Já se schválně vás, vážení přátelé, tady spustím takovou anketu, že mi to zajímá, kde už pršelo a kde ne. Tak, aby jsme taky měli čerstvé informace o tom, jak se šíří studená fronta. Ono totiž, až se zima zeptá, tak máte připravený mikiny a zimní bundy a lopatu na odklízení sněhu, po případě krup? Jak jste na to, pane profesore? Jak u vás? Teplo nebo zima?
1: No, u nás je hodně teplo, měli jsme včera 41 stupňů. No, je to výhoda, protože nemusíme topit, jak je známo, čili můžeme dodržovat ekologická kritéria Green Dealu o úspoře energie a nepotřebujeme taky žádná fosilní paliva. Bohužel při té teplotě, jak se říká, nefouká, čili větrníky jsou větrníky. No, za to svítí slunce, to zase vyrábí dost fotovoltaiky, ale celkově můžu říct, že to dusno se týká nejenom mezinárodní situace, ale týká se našeho počasí a vůbec cítíme to napětí před tím studeným frontem, který má dorazit ve středu nebo ve čtvrtek. Takže z tohoto hlediska je to přímo skvělá ilustrace současné situace v globálním světě.
0: Ano, příroda vlastně tak nějak jako reflektuje vůbec tu celkovou náladu. Tak pojďme to probrat, pane profesore, protože těch témat je celá řada. A já si myslím, že diváci už jsou celý nažhavení.
1: Dobře. Takže jelikož jsme to nazvali lež jako věž, tak si musíme uvědomit, že i samotná lež má mnoho podob. Prezident Trump prohlásí, že úplně do zbytku zničil iránskou armádu, porazil Irán, ovládl Blízký východ a tak dále. No, jenomže ty výsledky jednání iránských revolučních gard, jednání mezi představiteli Spojených států Iránu i další věci svědčí o něčem jiném. Pak tady máme s velkou pompou uzavřené memorandum o příštím memorandu a společném míru, které je podepsáno na 60 dní, ale v rámci míru, jak pravil prezident Trump, se střílí pouze méně. Ovšem, nezapomnělo se střílet. To země proto, aby vojáci nezapomněli přesně mířit. No, pak tady máme další paradox. Prezident Putin pronese zásadní projev na kongresu strany Naše Rusko. No, jenom s drobnou poznámkou. Na úvod uvede, že současná vojenská situace je mimořádně složitá, a jedná se o bezprecedentní pokus zničit Ruskou federaci, ale hlavní část projevu je věnována opatřením v oblasti demografické politiky, budování bytů, reformy vědeckého výzkumu, výučby na univerzitách a podobně. Což nevyhnutně vytváří takový zvláštní dojem. No, pak tady máme samozřejmě zprávy z Veliké Ukrajiny, že Ukrajina vítězí, téměř stojí před branami Moskvy. No a pak se dozvíte všechno to, co se děje na takzvané linii kontaktu, kdy vidíte ty desítky a tisíce mrtvých v průběhu krátké doby. Teď poslední zprávy. Za poslední týden Ukrajina ztratila 10 050 mrtvých. No možná to byly jenom odepsatelné ztráty, já nevím. No a pak tady máte další krásné lži. NATO prohlásí, že se musíme vyzbrojit, abychom odrazili agresi Ruska. Ruský prezident Putin prohlásí, že nikdy by neměl zámysl útočit na evropské země a na NATO, což celkem logicky chápeme vzhledem na ten bordel, který vládne v jednotlivých zemích Evropské unie a v členských zemích NATO. No a kdo by taky chtěl tyhle ty zadlužené země zmítané migračnou krizí, rozpadem sociálního modelu, absolutní nekompetentností Bruselu a všemi těmi příkazy a pokyny, které bruselská centrála chrlí pro jednotlivé členské země. No a k tomu přistupuje několik dalších zajímavých skutečností. Venezuela je postižena katastrofálním zemětřesením, ale je to sice katastrofální zemětřesení, ale původně bylo pouze 32 obětí, teď je to již 1500 obětí, ale jestliže to bylo katastrofální zemětřesení stupně 7,6 a 7,8, no tak pak nevyhnutně vzniká otázka, kurňa, kde ty oběti jsou. No a k tomu přistupuje několik dalších

0: zvláštností, kdy Spojené státy prohlásili, že po ukončení studené války odešli z Grónska a všechno uklidili. No a teď najednou představitelé dánské vlády prohlásí, že jsou tam miliony litrů kontaminované radioaktivní vody z reaktorů, které tam byly postaveny. A pak tady máte obrovské množství ropných produktů, které zůstaly neuklizeny v podzemí ledovců v Grónsku a tak dále. A dneska dánská vláda prohlašuje, že hrozí obrovská ekologická katastrofa. Tak kdo lhal? Američané, když odtud odešli, nebo teď lže dánská vláda? No a pak tady máte další otázky. Je vlastně otevřený ten Hormuzský průliv, nebo je zavřený? Některé lodě proplují a některé lodě neproplují a některé lodě jsou potopeny, ale pořád jedna strana tvrdí, že Hormuzský průliv je otevřený a druhá strana tvrdí, že Hormuzský průliv je uzavřený. No a aby to bylo úplně dokonalé, na jednu stranu Ruská federace oznámí, že právě otestovali skvělé protidronové zařízení, které likviduje desítky dronů v průběhu několika desítek vteřin. No a pak se dozvíte o situaci na Krymu, kde hlavní dopravní trasy jsou ničeny ukrajinskými drony, které dokonce vytváří takzvané silnice smrti, kdy podle prohlášení ruských představitelů, aby řidiči byli ochotní jít po téhleté cestě smrti, tak dostanou odměnu 500 tisíc rublů za tu jednu cestu. No ale prý se nic neděje, prý je všechno v pořádku, prý je všechno super, hlavně, že tam je přídělový systém na pohonné hmoty, na všelico z jiného. No a aby to bylo přímo dokonalé, tak se dozvíte, že svět směřuje k totální válce. Ale nemusíte mít žádné obavy, protože přece bojujeme za mír a mírové hodnoty. No tak já se ptám, kurně, tak kde je pak ten mír a mírové hodnoty? Nebo někdo je klasicky vzdělán a zná klasiku, když chceš mír, připravují válku. No možná to svědčí o tom, že některé elity mají skutečně klasické vzdělání, jenomže vnáší to jisté pochybnosti do současného stavu světa. No a teď si k tomu přidejte nádherný obraz. Evropská unie a Evropské NATO prohlásí, že má biliony euro na to, aby vyzbrojilo evropskou armádu, vytvořilo dronovou zeď, zrekonstruovalo infrastrukturu pro vojenské účely, zreformovalo zdravotnictví v Německu, Francii, aby přijímali 100 tisíce raněných vojáků a podobně. No a vy se zeptáte takovou nepříjemnou otázku, kurňa, jestliže tohle to je pravda, tak kde máte ty biliony euro uložený? Máte je ve Strožoku, nebo je máte v pokladničce, nebo je máte ve švýcarských bankách, protože jedna věc je prohlásit, že potřebujete 800 miliard na obnovu vojensko-průmyslového komplexu a pak tady je druhá otázka, odkud vezmete těch 800 miliard. A pak přijde Brusel a prohlásí, že příští fiskální období 28-34 bude potřebovat 2 biliony euro federálního rozpočtu. No a kde vzít a nekrást? No tak přece nemusíte se, vážení občané, obávat. Vememe to z příjmu státního rozpočtu jednotlivých zemí, například část vybraných cel, nebo část vybrané daně z alkoholu, tabakových výrobků a podobně. No a jako kdybychom zapomněli, že když řekneme A, musíme říct taky B, protože tyhle ty výpadky, které půjdou v prospěch federálního rozpočtu, budou chybět v národních rozpočtech. Takže pak máme se připravit na konsolidaci A, konsolidaci B, konsolidaci C, zadřelo si B do lavice D. A tohle to všechno vytváří takový zvláštní svět. Na jednu stranu elity, které prohlašují, že všechno je skvělé, je pod kontrolou, připraveno, logicky řízeno. A na druhou stranu má občan, běžný občan, jiné starosti a vidí úplně jiný svět. No a samozřejmě k tomu pak přistupují některé otázky, kdy například memorandum Palantiru prohlásí, že technofašismus je jediná cesta k příští budoucnosti lidstva, ale prý to bude jenom pro vaše dobro, vážení občané. Nemusíte být žádné obavy, protože ty technofašistické firmy využívající umělou inteligenci budou přece myslet na blaho váš všech. No a konec konců máte tady krásnou další lež. Umělá inteligence bude do několika let inteligentnější než většina lidstva. Možná četli tu zprávu o tom, že poprvé v historii se průměrná inteligence kvocientně zmenšila o 7 bodů. No, potom by tedy při tomhletom poklesu skutečně i ta blbá umělá inteligence byla inteligentnější člověk. A vy se najednou dozvíte, že vlastně ta umělá inteligence, ona je to jenom svým způsobem chatbot, nějaký takový jazykový model nebo něco podobného. Ale pro jistotu vám prohlásí, nemusíte ničeho obávat. Ale zároveň dáte umělé inteligenci právo, aby řídila vojenské operace, řídila jednotlivé druhy zbraňových systémů, abyste propojili systémy Thalasa pomocí MITu do jediného komplexního řízení válečných operací Pentagonu, ale nemusíte se obávat. Prý všechno je pro vaše dobro a pro vaše hodnoty, kvalitu vašeho života. No a tohleto všechno pak vytváří otázku, je tedy pravda, že ta umělá inteligence vyřeší nemoci, bálky, chudobu, životní prostředí a všechno ostatní, nebo je to pouze další PR lež? No a pak, když mluvíte s tvůrci umělé inteligence, tak najednou zjistíte, že oni tak v koutku své ještě, řekněme, lidské duše konstatují, ale promiňte, to žádná umělá inteligence lidského typu není. Jenom bohužel je tam nainvestováno 48 bilionů dolarů a kdo by přiznal, že tyhle ty investice jsou pouze blufem. No a v konečném důsledku najednou zjistíte, jo, ty teploty jsou strašné. V teple Evropské unii a nad Evropou je tepelná kopule. Nikdy to tady nebylo. Prý. Tak pak dáte takovou drobnou doušku podobu měření. No a pro jistotu neuvedete, jak dlouho měříte tyhle ty teploty. No a je to katastrofa, je to důkaz globálního oteplování, je to důkaz toho, že s prominutím prdíme a grgáme, takže dochází k nárůstu CO2 v atmosféře. No a vy se dozvíte, že vlastně Green Deal je skvělý program pro omezení katastrofálních přírodních událostí a je to jedna z největších lží, kterými vás krmí a které mají vést pouze k jedinému důsledku. Abyste nic nevlastnili a byli šťastní a spokojení z toho, že nic nevlastníte. No, vážení občané, kdybyste vlastnili v akcích desítky milionů, ne českých korun, ale dolarů nebo euro, a pak jste se třásli, co s těmi investicemi se stane, tak bych to chápal. Ale jelikož drtivá většina z vás nevlastní tyhle ty milionové majetky, tak nemusíte se obávat, že přijdete o tu poslední skývu chleba. Tu už vám totiž dávno vzali. No a aby to bylo přímo dokonalé, tak uvedeme dva příklady geniální lži bruselské administrativy, které ovšem vzhledem na svoji obsahovou stránku daleko troufnou Hurvinka a jeho spejbla. No, poprvé, zavádíme, aby se lidé neobávali vysokých cen energie, navrhneme dynamické ceny. Dynamické ceny energie znamenají, že byste měli sledovat ceny po dobu odběrového diagramu a nejlépe by bylo prát a podobně v noci, ve 2-3 hodiny. Nebudu mluvit o zvukových efektech. No ale tohleto je návrh, abyste snížili výdavky domácností na energie. No a pak přijde další geniální návrh, který vypracovala Evropská komise. Jelikož není dostatek elektřiny pro cloudová úložiště dat, tak se navrhne, aby se v noci elektřina pro obyvatelstvo vypínala. Je to přímo geniální ukázka strategického myšlení nebo nevědomé lži. A pak je tady druhá věc. Najednou zjišťujeme, že umělých hnojiv je málo, nejenom kvůli Hormuzu a tomu, že se omezil vývoz močoviny více jak 20%, ale nemůžeme přece zrušit sankce vůči Bělorusku a Rusku. No takže vymyslíme další geniální řešení bruselského mozku. No, jelikož nejsou umělá hnojiva a ty, co jsou hodně drahá, tak se doporučí zemědělcům, aby hnojili kravským hnojem. Jak si jsme poněkud zapomněli, že jsme pro jistotu předtím zdecimovali stáda krav. No a jelikož je známo, že v Číně staletí používají na hnojení lidské exkrementy a moč, tak Evropská unie doporučí, aby jsme taky v Evropské unii nezaostali za čínskými poznatky a začali hnojit lidskými exkrementy a močem. Možná se dočkáme situace, kterou nám osladí další lží, a týdně pojede přes sídliště nákladák a vy odevzdáte patřičný obolus jaksi lidských exkrementů a dodáte demižon moči, abyste dostali nárok na potraviny. Nemluvě o tom, že pro jistotu, aby ty zemědělci nepřežili, tak uzavřete smlouvu s Mercosurem, které není vázána žádná ekologická, green dealová a jiná kritéria, takže jejich produkce potravin je velice levná. A pro jistotu zničíte evropské zemědělství, možná proto, abyste nepotřebovali ten moč a ty exkrementy, protože ta pozadí toho plánu je velice prosté. Jelikož z pravidelného sedmiletého plánu společná zemědělská politika tvoří více jak 42%, je to obrovská suma výdavků, no tak když nebudete mít zemědělce, no tak ušetříte výdavky na společnou zemědělskou politiku, můžete přesměrovat na zbrojení a najednou jste objevili obrovské kouzlo lží i pravdy zároveň, protože najednou máte peníze na zbrojení a zbrojní výrobu. Poslední paradox. Budu vás přesvědčovat, že zbrojení je přece skvělé. Zvýší HDP v paritě kupné síly většiny zemí. Bude to super. HDP vám bude růst, jenom jak si na té životní úrovni obyvatel se to neprojeví. No a v konečném důsledku, jelikož ten známý německý Mittelstand je závislý na nákupu tovaru a služeb obyvateli nad 65 let, tedy důchodci, tak pro jistotu skrouhneme výdavky na důchody a pak se budeme strašně divit, že vnitrostátní spotřebitelský trh se začne propadat děsivou rychlostí. No a pak tady budeme mít velice zajímavý důsledek na německé Mittelstand, ale taky na malé a střední firmy v regionálním průřezu v celých evropských zemích. No ale aby to bylo přímo vrcholně dokonale, pak prohlásíme, že příroda se naštvala na člověka a konec konců tyhle ty teplotní kopule jsou právě důsledkem naštvanosti přírody. No a tenta lež je perfektní právě v tom, že budeme tvrdit, že člověk způsobil tyhle ty extrémní teploty a vůbec si neuvědomíme, že většina přírodních procesů probíhá v časových cyklech a v některých obdobích všechny cykly dosahují vrcholu a dochází k terraformaci přírodního prostředí na planetě Země. Ale proč bychom mluvili o terraformaci, když máme o mnoho výhodnější lež o tom, že naše produkce emisí CO2 způsobuje tyhle ty atmosférické a přírodní výkyvy a můžeme v konečném důsledku prohlásit, že člověk je strůjce i té tepelné kupoly nad Evropou a v konečném důsledku pak je přímo zodpovědný za všechny katastrofické důsledky, které tohleto má. No ale vy si pak položíte otázku. Co je pravda a co je lež. No a zatím to vypadá tak, že ta kriteriální dělící funkce je pouze mainstream a takzvaní konspirátoři, protože mainstream hlásá lež, konspirátoři hlásají pravdu s časovým posunem a to, co prohlásí konspirátoři, se za půl roku stane pravdou. No ale to už bychom pak mohli obrat o práci všechny ty lovce dezinformací a všechny ty bdělé strážce nesprávných informací a znalostí. No a co bychom pak dělali s takovým štítem demokracie, který schválil bruselský parlament a komise a taky s těmi systémy dobrovolných oznamovatelů lží a konspirací. No a závěrečná poznámka. Je konspirace lež? Nebo pouze pravda s časovým posunem. No a když vezmete poslední rok a rok a půl, tak najednou zjistíte, podivné je i bez výzkumu a grantů. Skutečně velká část dezinformací je pouze pravda s časovým předstihem. Nenechte se zmást, vážený občané. Blbost kvitne na všech rovinách a jak prohlásil nejmenovaný doktor Strossmayer, kdyby blbost nadnášela, tak by se naše elity vznášely jako balónky na obloze. Děkuji pěkně.
1: To by byl krásný pohled na ty balónky. Já tady děkuju Bestmasterovi, chci poděkovat taky Oldovi Maršíčkovi, Pavlovi Sichrovi za vaše příspěvky. A pane profesore, já bych teďka zase úplně změnil téma, protože Beastmaster

0: tady přišel s úplně jinou tezí, ale my o tom rádi mluvíme taky. Mimochodem už tady byly otázky i na UFO a tak, ale to všechno k tomu se dostaneme. Ale tady, protože nám poslal superchat, tak ho vezmu přednostně. Zdravím, pane profesore, co si myslíte o vizualizaci? Opravdu vizualizace pomáhá v dosahování vizualizovaných cílů? Jo, je to vlastně ta technika, že jo? Tak jaké jsou vaše zkušenosti, nebo jestli, co vy tomu říkáte, já pak řeknu svůj příběh, ten se vám bude líbit.
1: No, vizualizace je zajímavá věc a já si vzpomenu na jeden nejmenovaný seriál Mentalista, kde vyšetřovali jednu sektu, která se nazývala vizualizace. Byl to skvělý biznis podnik, tvrdili, že otevřou vaše schopnosti, něco podobného jako u scientologie. Máte obrovské schopnosti, potřebujete jenom otevřít svou mysl, abyste ty schopnosti realizoval. A vizualizace, no řeknu vám to takhle. Jestliže chcete otevřít své skutečné schopnosti v oblasti paměti, v oblasti samoopravných mechanismů vašeho těla, obrovských poznatků v rámci paměti a podobně, nepotřebujete na to žádnou vizualizaci. Spíše se zamyslete nad tím, jestli vizualizace není dalším business projektem pro to, aby hloupí lidé zaplatili za něco, co mají dávno ve své hlavě a ve svých možnostech, jenomže sami se to bojí aktivovat. A v tomhletom ohledu vám řeknu otevřeně, vizualizaci považuji za něco podobného jako scientologie se všemi důsledky, které z toho vyplývají. Některé státy označují scientologii za nebezpečnou sektu, jiné se tváří například ve Spojených státech jako, že no, je to osobnostní rozvoj. Když vezmete všechny věci, které se týkaly Hubbardových knih, tvůrce scientologie a podobně, tak máte svou vlastní představu. Ale řeknu vám to takhle. Proč potřebujete vizualizaci, když stačí pochopit dvě základní věci? Podle jaké architektury souvislosti funguje dnešní svět, abyste nalezli řád v chaosu? A po druhé, zkuste se podívat na ten svět v komplexu. Má odpověď zní takhle. Nejdříve ustupte od jednotlivostí k pochopení celku. A pak, až uděláte warpový skok poznání, pak se vrátíte od celku k jednotlivostem. Ale k tomu nepotřebujete žádnou vizualizaci ani žádné podobné způsoby změny myšlení.
0: Děkuju. A já k tomu dodám, já třeba tu techniku vizualizace si představuju a plánuju, co se má stát a stane, tak používám od té doby, co jsem si to vyzkoušel nechtíc po jednom filmu, který jsem viděl v televizi a je tomu no, už určitě 10 let, ne díl. A tenkrát skončil ten film a já jsem říkal, Hergot, tohle musí vidět můj kamarád Bohouš. A druhej nutkání, který jsem měl, tak bylo, že mám chuť na bramborák. Jo. A tak jsem, tak a šel jsem do sprchy a jako ve filmu, prostě v době, když máte namočenou hlavu a ten šampon na hlavě, tak zvonek u dveří. Tak jsem teda vylez, samozřejmě naštvaný, a tam stál ten můj kamarád Bohouš a držel v ruce bramborák. A takže jsem si ho takhle přitáhl i s tím bramborákem a ještě mi říká takovou story, říká, nebudeš tomu věřit, ale já jdu po ulici a Karel Hekerle, náš kamarád společný, na mě volá, ty jdeš určitě k Petrovi a on by si určitě dal bramborák, tak počkej, já ti ho přinesu, dělám je čerstvý. Takže tohle to je třeba taky jedna z těch, jak to může dopadnout a myslím, že celku pozitivně. A všechno
1: dobře. Bramboráky mám rád.
0: Takže záleží, není vizualizace jako vizualizace a záleží všechno, jako vůbec ty, jak ty techniky vlastně používáme, buď je to ku prospěchu něčeho, anebo ne. Pane profesore, důležitá otázka, ale dneska je tady, dneska je Petra a Pavla. údajně. Mám tu čest vám blahopřát?
1: Jo. Není to údajně. Já jsem měl vždycky veliký problém, protože, jak se říká, znáte to úsloví, řiď Pavlova. No, ale díky jistým historickým okolnostem můžeme taky říct řiď Petrova. Takže v tomto ohledu jsme se posunuli, skutečně je ten svátek Petra a Pavla dnes. No a proto gratuluji všem Petrům a Pavlům a přeji jim dvě věci. Ať jim slunce svítí a kolem nich je pouze kvítí, a ať se jim splní bez vizualizace to, na čem jim záleží. A tohle to přeji všem Petrům a Pavlům v Čechách i na Slovensku.
0: Tak pane profesor, já za všechny tisíce našich gratulantů tady přečtu. Mária píše, krásný meninový večer, jako vždy moudré slova, pravdivé. Děkujem. Těch přání tady je opravdu hromada, takže to se děkujeme moc všem, kteří jste si vzpomněli. A jdeme dál, pane profesore, a tady Jaromír, má pobyt u moře, zejména na pláži, stejné blahodárné účinky na zdraví jako pobyt v lese? Bydlím u moře, ale v okolí žádné lesy nejsou. Děkuji za vaši odpověď. Tak čím je prospěšná vlastně ta pláž a ty pobyty u moře takhle?
1: No tak poprvé vidíte neomezený prostor moře, bezhraničný, což je nesmírně potěšitelné. Pak pro mužskou část publikace tedy vidíte množství nádherných mladých anebo postarších dam, které chodí v bikinách, které jsou stále takzvané mikrobikiny. Takže je to přímo vzrušující zážitek, který zvýší metabolismus vašeho těla. Po třetí, musíme otevřeně říct, že moře má jiné účinky. Tam je to především účinky, které se týkají právě kombinace mořských solí, mořského vzduchu a podobně. Takže řekněme, že to je 10%. Ale když jste v lese, vzhledem na charakter druhové různorodosti stromů, keřů, informací, které vysílají jednotlivé druhy rostlin, tak je to neporovnatelně větší impact než ta procházka po mořském břehu, která spíše stimuluje vaše pocity nervového vněmu. Ale co se týká zdraví, je to nesrovnatelné s účinky lesa. A právě proto i ty Japonci, kteří skutečně testovali a rozvíjají tu lesní medicínu, konstatují, že účinky lesa na aktivaci vašeho imunitního systému, obnovu samoopravných mechanismů a ostatní věci jsou obrovské. Účinky procházky na mořském břehu jsou spíše, řekněme, myšlení nebo uklidnění myšlení nebo takové dosažení takové vyrovnanosti psychické, ale z hlediska metaboliky je to nesrovnatelné s účinky lesa. Kromě jiného, víte, taková je jedna zvláštnost. Jelikož my v čase prenatálního vývoje jsme v plodové vodě a máme tedy blízký vztah k vodě, tak dokonce existovaly výzkumy v Německu, které konstatovaly, že 80% obyvatel Německa dovolenou musí trávit u vody. Buď u jezera, nebo u moře a podobně. Nevěděli to vysvětlit, ale až pak pochopili, proč je tam ta vázanost na vodu v našem životě. Po druhé, uvědomme si, že ta voda samotná o sobě obsahuje množství informací, které náš organismus vnímá i při tom pohybu ve vodě a tak dále. A pak je tady třetí věc. Skutečně jsme bytosti a entity, které jsou bezprostředně spojeny s vodou. Proto všichni máme zvláštní pocit, když se koupeme v jezeře nebo v moři, proč máme potřebu se koupat. Ne proto, že se chceme ochladit, protože je teplo. Ale ve skutečnosti existují hluboké, nazvěme to, informační engramy, které nás vážou k vodnímu prostředí. Na nejlépe to vidíte, když ponoříte malé děti do vody a oni se neutopí, nezadusí se, nic, dokážou plavat, správně regulovat dýchání v té vodě. A v tomto ohledu skutečně ta voda poskytuje množství zdravotních efektů. Ale když to srovnáte s důsledky lesné medicíny, tak je to neporovnatelně širší. A právě proto to japonské zaměření na lesní medicínu i při chápání všech efektů moře je plně pochopitelné a právě proto, že je to multidimenzionální působení, tak doporučuji tu procházku po lese, ale to nebrání tomu, abyste jeli na dovolenou a procházeli se podél moře. Jenom prosím vás, nejezděte na all inclusive a pak se cpete celý den, protože je to zdarma. A pak se divíte, že ten pozitivní účinek moře se nedostaví, protože jste totálně přežraní a máte spíše zdravotní problémy. Tak v tomhletom ohledu tedy to moře je bezmocné. Ale myslím si, že v tomhletom ohledu by bylo bezmocné i ten les. Protože to je projev totální hlouposti, tak jak si to představujeme. Ale kdybych si měl zvolit, tak jsem měsíce v lese, ale to nebrání, abych na 2 týdny jel k moři a dýchal slaný, nádherný mořský vzduch. Ta kombinace je ideální. No a právě proto například i v tom Řecku nebo na těch jižních obmodrých ostrovech, tak máte kombinaci moře, speciálního stylu života, ale taky vazbu na stromy, na ty olivovníky, na všechno ostatní, co tam roste. Čili ta vazba na les a moře je u těch středomořských národů ideální. No a taky ty výzkumy profesora Oshimu nebo Ishikawu ukázaly, že i na té Okinavě právě kombinace lesa, přírody a moře vytváří ty základy pro to, abyste žil dlouhý a zdravý život. Jenomže, jak je známo, člověk je tvor blbej, takže si zvolí pak takový způsob života, který vyeliminuje i pozitivní efekty moře, i toho lesa, a pak se nemůžete divit na ten explozivní nárast civilizačních nemocí.
0: Děkuju, pane profesore. Další, pojďme zase trošku do té geopolitiky a všeho, protože Theodor si všimnul a říká, všimli jste si také, že Macinka řekl, že se chystá 3měsíční povinný vojenský výcvik. Tohle to je zajímavý balónek, který vypustil pan ministr Macinka z motoristů. Co to znamená vůbec jako v celkovém tom horizontu? Samozřejmě asi nic proti branné výchově nebo nějakému 3měsíčnímu výcviku, ale zrovna v dnešní době, kdy na Ukrajině dochází živá síla, a kdy Evropa teda se chystá tady rekordně zbrojit a Bůh ví, co bude v tom, na tom summitu taky. No, pojďme to nějak propojit, na co se máme připravit?
1: No, poprvé většina zemí v Evropské unii se rozhoduje mezi takzvanou povinnou vojenskou službou. Vedou se spory, jestli ta povinná vojenská služba má se týkat všech mužů mladých nad 18 let. Dokonce na Ukrajině to vyřešili prostě tak, že vemou tam i křivé, zprosté, chromé, nemocné a tak dále, i nad 60 let, protože potřebují živou sílu, kterou velice rychle promění v mrtvou sílu, o čem svědčí ty obrovské hřbitovy. No ale v evropských zemích vznikla představa, že bychom měli minimálně jisté mladé věkové skupiny mužů a podrobit 3, 5 nebo 8měsíčnímu vojenskému výcviku. Ale otázka zní, promiňte za takový cynický výraz. Teda chcete mít z nich takzvané bugoše, tedy ty pěšáky, který s lopatkou a samopalem vystoupí z obrněného transportéru, pak se zakopají a pak vedou poziční boje? A nebo chcete mít válečníky, který ovládají super zložité technologické vojenské zařízení a kteří jsou schopni ovládat i rakety dlouhého doletu, křižující rakety, kteří jsou schopni ovládat složité komunikace mezi satelity a armádními počítači, a kteří jsou schopni ovládat taková zařízení, jako je SARMAT, mezikontinentální balistické rakety, kdy konec konců i výcvik posádky pro německý tank Leopard trvá s prominutím 18 měsíců. Takže vy chcete mít tou povinnou vojenskou službou, jak se říká, kanonenfutter, který pak naženete jako ukrajinské jednotky jenom proto, aby měli protivníci do čeho střílet, kulomety a jinými věcmi. A nebo chcete vytvořit armádu, která bude mít dostatečné vojenské zálohy a bude schopna zvládnout složitou vojenskou techniku. Ta klíčová otázka dneska nezní tak, jestli absolvujete způsob pochodu nebo z rozborku a zborku zbraně, vytváření okopu a pak si myslíte, že jste vytvořili zálohu pro válečné operace. Jo, Clausewitz prohlásil, že území dobijete až tehdy, až tam vstoupí noha pěšáka. No, možná Klaus se víc nevěděl o dronech. Nevěděl o mezikontinentálních balistických raketách. Nevěděl o hypersonickém systému a nevěděl o počítačovém propojení satelitních snímků, modelových zařízení, modelujících objekty na povrchu planety, informace předávané dělostřeleckým a raketovým jednotkám, kdy základní formou přežití se stává mobilita. To znamená, ten raketomet vypálí svou salvu na protivníka a do 10 minut je na úplně jiném místě. Ale tohleto země zvládne obyčejné 18-letý mladí, který se naučí, jak vykopat okop a zložit do rozborku a zborku zbraně, případně se alespoň trepit do protivníka a ne na spolubojovníka. No a tohleto všechno pak klade základní otázku. Jestliže si pamatujete dvouletou vojenskou službu, kdy platila známá vojenská teze, kolik profesí ovládáš, tolikrát si člověkem, ale výcvik těch lidí vyžadoval měsíce a ne nějaké 3 týdny nebo 2 měsíce. A to znamená, co chtějí tyhle ty evropské země. Například minister obrany Pistorius německý prohlásil, že potřebují vycvičit zhruba 300 tisíc záložníků. A já se ptám, vycvičit v čem? V řízení obrněného transportéru Marder, v řízení tanku Leopard 4M, v řízení stíhacího letadla Tornado, nebo v tom, abyste odpaloval Atacams nebo křídlaté rakety? A nikdo si neuvědomuje to, co se velice dobře uvědomila americká armáda. Problém není v počtu odvedenců, ale v tom, jakou profesní strukturu jste udělal u výcviku, přičemž výcvik při dnešních moderních technologiích trvá minimálně 18 až 24 měsíců. Takže pak tady bude profesionální armáda, která je vycvičena tímhletím způsobem, a pak tady bude kanonenfutr, který bude posílán na frontovou linii přesně tak, jako ukrajinské velení posílá všechny ty násilně odvedené vojáky, kterých životnost je 4 hodiny. To má být řešení povinné vojenské služby. A další charakter. Jak se změnila válečná situace v současnosti? Prosím vás, uvědomte si základní věc ukrajinského válčiště. Americké satelity proletávají 15krát nad jistým územím denně. Tyhle ty informace jsou přes Starlink přesouvány do výpočtových center armády. Ty vyhodnotí druh objektů. Pak poskytnou informace dělostřeleckým a raketovým jednotkám. Ty zaměří a odpálí rakety, ale protože zároveň protivník sleduje je samé, musí do 10-15 minut změnit svou geolokaci. A tohle to chcete udělat z vojáky, který postoupí 2měsíční nějaký kurz? No promiňte, jak se říká, blbost sice kvete, ale rozhodně tyhle ty záhony bychom v takovém množství asi nepotřebovali. No. A žijí vojenští experti.
0: No, pane profesore, já vám rozumím, já totiž ku příkladu jsem vycvičen jako vojín pátrač a mojím úkolem je, já se nasadím na začátek minového pole a pomocí lopatky zjišťuji, kde jsou ty miny. Moje život...
1: No ne, pomocí jedné... lopatky. Musíte mít ten speciální minerský drát a napichováním půdy před váma identifikujete tu minu, aby nebouchla, a u minerů platí ten jeden známý příklad. Pouze jednou se zmýlíte. A pak více ne.
0: Ano.
1: No samozřejmě můžete použít ukrajinskou metodu, kdy naženu na minové pole odvedence, který jsou vojensky neschopní, a ti vyčistí minový prostor svým obětováním. No, ale já zase můžu říct takhle. Jelikož jsem byl nesmírně opakované množství cvičení po 76 dní, tak, jak se říká, získal jsem několik odborností, takže můžu být velitelem zásobování tankového pluku, a pak můžu být velitelem významných jednotek v oblasti civilní obrany, pak se můžu stát ještě dalším vyšším velitelem. Ale mě to stálo 4 cvičení po 76 dní, vážení. A to jsem ještě absolvoval speciální vojenskou katedru a ještě jsem absolvoval základní vojenskou službu v délce 12 měsíců. No a zřejmě asi předpokládáme, že umělá inteligence bude učit tyhle ty mladé odvedence, aby za 2 měsíce zvládli všechno, co se týká válečné techniky. No, myslím si, že ten efekt bude velice správný. Jelikož tak, jak na Ukrajině, většina padlých vojáků je označena jako nezvěstní, aby nemuselo ukrajinské vedení platit pozostalým, tak myslím si, že tyhle ty tvořivé skutečnosti budou velice dobře rozvinuty i pro to odvedence, které tak budeme pohřbívat v masových hrobech. Ať žije válka, jak pravil nejmenovaný odborník.
0: Pane profesore, zpátky k počasí. Budou se takovýhle vedra v budoucnosti opakovat? Máme si na to zvykat?
1: Odpověď je prostá. Dneska největší poznatek meteorologů, přiznám si, že jsem se mýlil v povolání, protože kdybych byl meteorolog, tak se nikdy nezmýlím, jelikož změna počasí je tak dynamická, že mám vždycky buď pravdu, nebo jsem se pouze objektivně zmýlil. Takže, jelikož v současnosti je Tichý Indický oceán extrémně teplej a fenomén El Niño nastoupil bez mezipauzy mezi La Niñou a El Niñem, a jelikož frekvence El Niña a La Niña se výrazným způsobem zvyšují, není tam to období 5 až 7 letého prostoru a pak 2 letého mezifázy, tak můžeme očekávat s tím, že tyhle ty fenomény asi zblbly tak, jak planeta celá, čili budou se vyskytovat velice intenzivně a velice rychle. No a teď vemte k tomu tu zvláštnost. Středozemní moře je nesmírně teplé. Nemyslíme tím teplé, které se pohybují na pobřeží. No, v důsledku toho například pásmo od Sicílie po Gibraltarský průliv je dnes o 7 stupňů teplejší, než bývá obvykle. Otázka zní, proč? No, problém současných meteorologů je v tom, že se málo ptají, proč. Protože například máte 2 zajímavé výzkumy. První, hlubokomořské řeky, které tečou pod dně oceánu a přemístňují buď masy studené nebo teplé vody pod dně oceánu, až narazí na kontinentální šelf a vystoupí v povrchu. Nejnovější objev meteorologie. Existují atmosférické řeky, které přemístňují množství vodní páry kolem země koule. Mluví se o přesunech výši 15 až 30 kilometrů. Jelikož, jakož je známo, kromě klimatických idiotů, že hlavním skleníkovým plynem je vodní pára. Přemístňování vodní páry v těchto výškách znamená změnu distribuce energie od rovníku k pólům. Zároveň to souvisí s přehříváním vodních mas a skutečností, že se snižuje promíchávání vodních mas, například u pobřeží Jižní Ameriky, kdy studené vody vystupují na povrch, nahrazují teplé vody, dochází ke změně výskytu planktonu a v důsledku toho pak rybáři nemějí co lovit. No, tyhle ty procesy probíhají velice intenzivně. A musíme otevřeně říct, že vodní cykly ve vazbě na Ringwood a skutečnost, že Ringwood funguje v 12 tisíciletých cyklech, tak pravděpodobně to, co vidíme teď, se asi bude pravidelně opakovat k všeobecné radosti dovolenkářů, protože pak mají teplo, i když je teď hodně extrémní teplo. Jenomže musíme počítat s jednou zásadní věcí. Podle toho se děje v létě, ale zároveň takzvané cirkumpolární proudění, které udržuje chladný atmosférický arktický vzduch v bazénu nad severním pólem, dostává stále výraznější trhliny. A pak se děje to, co jste viděli v zimě, kdy vpády arktického vzduchu na severoamerický kontinent nebo na evropský kontinent představují přívaly vysoce chladného vzduchu na jednotlivé kontinenty s tím, že v minulosti, řekněme před 80 lety, tyhle ty vpády existovaly také, ale trvaly několik dní. Nyní tyhle ty vpády arktického vzduchu trvají 2-3 týdny, čili dochází vymrazení vodního substance z povrchu půdy i z atmosféry a to způsobuje ztráty sněhového pokryvu a způsobuje to další klimatické změny. Hlavní problém v současnosti bych neviděl v teplotách, ale v tom, že extrémní teploty zvýšily mohutný odpar vodních ploch a začíná nám hrozit extrémní sucho. Proto vidíte ty mapy Evropy s extrémními výskyty sucha. A nedostatek vody se stane podstatně významnějším civilizačním limitem jako samotná vyšší teplota. Ta vyšší teplota se většinou promítá do vyšší spotřeby elektrické energie na klimatizační zařízení, chladící zařízení a podobně. Ale nedostatek vody zasáhne nejenom zemědělství, Ale zasáhne taky například jadernou energetiku, zasáhne tepelné elektrárny, není voda na chlazení, není voda na chlazení reaktorů a podobně. Tak, jako máte teď ve Francii, kde omezují výkon jaderných elektrárny právě proto, že nemají dost chlazení. Samozřejmě můžete říct, že nový čínský vynález, který nepoužívá na chlazení vodu, ale používá jiné substance tekutého typu, takže ten reaktor můžete postavit i na poušti, jsou skvělý vynálezem. Ale já se ptám, jak dalece Číňané dovolí expanzi tohoto typu jaderného reaktoru ve všech zemích. A zatím v Evropě nemáte žádný reaktor tohoto typu. To znamená, že obrovský nárůst teploty, odparování vodních ploch, nedostatečné doplňování hloubkovodných ploch, a pak například podmínka České republiky povede k tomuto radostnému jevu. Želivka, která zásobuje Velikou Prahu, při této situaci do 10 let nebude dostatečná. No a teď si představte ty obrovské aglomerace sídlišť kolem Prahy nebo Bratislavy s tím, že zavedete regulaci odběru vody. No a jelikož jisté lidské činnosti jsou neregulovatelné, mohlo by vás napadnout, že pak ty experimenty budete odávat na to hnojení toho zemědělství, takže by to až natolik nevadilo, nemuseli byste je splachovat. Jenomže kdybyste je uskladnili, v lednici asi ne, tak na balkonu asi taky ne. Takže v tomhletom ohledu se objevují další prostory pro podnikání, pro bohaté podnikatele, aby tedy odvoz a zvoz exkrementů byl takzvaně vědecky korigován. Ovšem z hlediska atmosférického, řeknu to takhle, problém dlouhodobého sucha, přerušovaného přívalovými bouřemi a dešti, nebo taky těmi krupobitími z kroupy velikými 8 cm, to je sice katastrofické, jenomže problém je v tom, že tahle ta přívalová masa vody rychle odteče, protože ta půda se změnila na beton a neabsorbuje tu půdu. No a my jsme udělali jednu katastrofální chybu. My jsme totiž chemizací a dalšími faktory zrušili klasickou podobu mikrobiomu v půdě a tím jsme radikálním způsobem znížili absorpční schopnost půdy na vázání vody. Tím pádem v Čechách z těch 60 miliard kubíků ročních zrážek většina odteče. Nezadrží je půda nebo lesy. A v tomhletom ohledu pak ta voda, jelikož odtekla, posilní sucho. A jelikož ta voda nevsákuje do podzemních hloubkovodních zdrojů a zůstává maximálně doplnění z části povrchových zdrojů, pak jste si zadělali na obrovský problém, protože pak to sucho se stane klíčovým fenoménem. No já si vzpomínám, ještě v 90. letech jedním velikým hitem byla série několika knížek o budoucnosti lidstva, kde jedna z těch knížek popisovala katastrofální sucho. Všude. No, tak možná ten autor byl futurolog a předvídal to, co se stane. Ale vážení, uvědomte si kombinaci. Za A, obrovské sucho. Za B, výrazné snížení hloubkovodních zdrojů vody. Za C, výrazné omezení umělých hnojiv právě v důsledku krize v Hormuzu a jinde. A za D, změna distribuce vodních mas díky atmosférickým řekám v rámci planetárního vývoje. Takže na poušti Atakama, kde původně napršelo ročně 16-18 mm srážek, najednou máte přívalové deště. Ale v Evropě si můžete spokojně chrochtat tím, že tady máte totální sucho. No a tohle to bude jeden z fenoménů, který zásadním způsobem ovlivní fungování evropského zemědělství. A možná to ten Brusel věděl a proto navrhl, aby se zrušilo evropské zemědělství, protože stejně bude sucho a alespoň vyřešíme jeden problém přirozeným způsobem od přirození. A tohle to všechno vyžaduje změnu strategie myšlení. Musíme se ptát ne debilů z Green Dealu, ale musíme se ptát na příčiny změny přírodního prostředí při terraformaci planety Země. No, jenomže na to nedostanete žádný grant z Evropské unie, na to nikdo nebude publikovat vaše závěry v karentovaných studiích, na to vás prohlásí za vědeckého konspirátora, a na to vás vyženou i z akademie jako vrcholu akademických cností. No tak který šílenec vědecký kruh by se pouštěl do tohoto výzkumu?
0: No já musím jednoho šílence tady pozdravit takhle na dálku, pan docent Pokorný. Je jeden z mála lidí, který se do tohohle toho pouští a nebojí se o tom mluvit na rovinu. Bohužel pořád ještě nejsou dostatečně slyšeni, byť už teda, že byly různý v poslanecký sněmovně k tomu různý ty konference a tak dál, ale on právě říká taky, že na jednu stranu, že pořád můžeme například vhodným zemědělstvím nebo obnovou lesů, který jsme si zničili díky tomu, že jsme nechali kůrovce řádit a tak dál a tak podobně. A hlavně nezavedení větráků, protože jakmile budeme mít větrníky, nebude se nám tvořit takzvaný rosný bod a nebudeme mít rosu a to nám prostě ty rotující lopatky prostě promíchávají ten vzduch tak, že s tím lidi máme problém. Takže těch lze prostě nějakým způsobem na tomhle pracovat a vlastně vrátit například právě že jo, přírodní hnojiva, myšleno tím ty kravský, třeba právě do té půdy, protože to vlastně vyzkoumali i v Suchdole, vlastně se dělala že jo, velká studie tenkrát tady na to. A aby mohla půda vázat vodu, tak potřebuje prostě ty mikroorganismy, že jo, aby tam žili a tak dál. Takže informace máme. Jako lidstvo?
1: Nemáme odvahu použít tyhle ty poznatky, protože hlavní mainstream hlásal nějaké debility. Druhá věc, pak kdybyste obnovil mikrobiom české půdy, pak byste byl schopen vázat 40 miliard kubíků z té napršené vody. Neměl byste problémy ani s hlubokovodními zdroji a podobně. Všechna čest panu doktorovi. A třetí základní věc. Musíte si uvědomit, že ty větráky nejenom ničí mikrobiom do značné vzdálenosti kolem větrníků, ale taky vysoušejí půdu minimálně do vzdálenosti 10 až 15 kilometrů. I když teď všichni budou řvát přívrženci větrné energie, že to je konspirace a lež, tak ať se podívají kurně na ty japonské studie. A poslední poznámka. Když je ten větrník tak skvělej, tak kurně proč největší větrník v Bavorsku teď jdou zbourat na státní náklady? Asi se ty Němci zbláznili. A krach ekonomické největšího větrníkového parku v Norsku a ve Švédsku s dluhem 13,5 miliardy euro je asi taky hoax, vážení. A nebo chcete jenom přednostně vytvořit kromě fotovoltaických baronů taky barony větrníkové? A kdo ví o tom, že ti, kteří pronajmou půdu na výstavbu větrníků, po 20 letech životnosti budou muset na vlastní náklady podle směrnic Evropské unie odstranit ty větrníky včítaně základové desky. Uvědomují si tohleto všichni, nebo vám to jednoduše ti propagátoři větrníků neřeknou na rovinu? A ty desítky studií, které jasně varují před infrazvukem a všetším stroboskopickým efekty a tak dále, to jsou opravdu jenom blázni, kteří nechápou pokrok alternativních energetických zdrojů? A nebo si opravdu myslíte, že když přesunete větrníky na mořské prostředí, že ten infrazvuk nebude mít děsivý účinek na mořskou floru a faunu? Opravdu peníze musí být základem všeho? A nebo skutečně chceme ne kecat, ale opravdu se snažit o zachování přírodního prostředí? Ona ta příroda si s námi poradí. Představte si, zlikvidovali jsme mangrové pralesy v jihovýchodní Asii, africkém pobřeží a podobně. A teď k obrovskému překvapení vědců se mangrové pralesy obnovují v původním rozsahu. Nezapomeňte, příroda má gigantickou sílu a ani lidská hloupost ji nedokáže překonat.
0: Máte pravdu, tady Vlasta taky píše, zdravím, je původem z Jižní Moravy. U nás bylo vždy v létě pod pálavou kolem 40 stupňů a šetřilo se s vodou i na zalévání zahrad a žilo se a nikdo to tenkrát nerozebíral jako hrozbu lidstva. Ale teď právě tím, že to máme ta intenzita, rychlost. No, pane profesore, vy jste teďka říkal, že teda největší skleníkový plyn je ta vodní pára. Neměli bychom na to zavíst nějakou ekodaň?
1: No, víte, to by bylo velice dobré. No například, když se potíte, tak produkujete jistou formu vodní páry. Takže já bych navrhoval, abychom zavedli ekologickou daň vypočítanou podle plochy vašeho těla a z toho množství odpařené tekutiny byste zaplatil daň. Myslím si, že tohle by bylo velice spravedlivé. Samozřejmě doplatili by na to vyšší lidé s intenzivnější metabolikou, a to by v konečném důsledku způsobilo tedy jaksi snahu zmenšit tělesnou hmotnost a tak dále. Kromě jiného, myslím si, že by to byl skvělý nápad, jelikož například v Americe 70% obyvatelstva je obezních a obezní lidé se potí podstatně více a produkují tedy podstatně více tělesné vodní páry než ti chudí lidé, no tak mohli bychom zavést daň z tlustoty. A tahle ta ekologická daň by měla zároveň pozitivní zdravotní efekty, protože by nutila většinu lidí, aby zhubli. Tím bychom podpořili i to, co se chystá udělat Evropská unie, kdy většina populace má schudnout a jelikož chudí lidé jedí pouze nekvalitní potraviny a málo, tak zhubnou a tím se sníží náklady na léčení obezity v evropských zemích. A ušetřené náklady na zdravotnictví bychom mohli opět věnovat na financování zbrojní výroby nebo případně na financování té povinné vojenské služby, abychom našli dodatečné zdroje. Já bych dokonce povinně zavedl daň z produkované vodní páry člověka převodem na financování zbrojní výroby. Myslím si, že tohle to by schválil i Brusel.
0: Potíš se, kup si tank.
1: Jo, přesně tak.
0: No, no pane profesore, ale pozor, jako jo, tady přece vy říkáte, tam jsou dost jako úskalí, že jo, u té nekvalitní potravy, hlavně třeba, když si vezmete v USA, já nevím, ty fast foodovou
1: potravu, že jo.
0: Tak naopak ty lidi jsou z toho obézní, protože tam jsou růstový hormony a takovýhle věci, že je tam mega chemikálí. A teď tam došla hodinka, takže já tady moc děkuju Jaromírovi. Jaromíre, díky za tvůj a Lukášovi za váš příspěvek, že jste využili QR kód. A já vytočím pana profesora znovu. Tak,
1: ano,
0: slyšíme se.
1: Víme, je to přímo skvělé, protože vy děláte dvakrát. Poprvé, když prodáte ty potraviny a ty lidi stloustnou, a podruhé, když je zatížíte ekologickými daněmi z vodní páry, kterou produkují. No to je přímo skvělé. Jeden subjekt dvakrát vyděláte. No nalezte mi něco podobného, to ani umělá inteligence nedokáže vydělat tolik.
0: Trumfni tohle, ale gore. Ty si vymyslel ty povolenky na CO2, my jsme o krok dál. No, doufejme, že nás neposlouchá nikdo.
1: Z Bruselu?
0: Kdo má tu sílu tohle zavíst do praxe? Tak kdyby snad náhodou, přátelé, během pár let o takovýchto otázkách se začalo mluvit, podobnost je jenom čistě náhodná. My za to nemůžeme, my jsme to nechtěli.
1: Podpisuji to přímo písemně. My s tím nemáme nic společného.
0: Ano. Je to konspirační teorie. No. Ale vážně. Já jsem teďka někde vyčet, že máme teda, co se větráků týče, i studie už právě ze severských zemí, kde zjišťovali, že když máte ty větrné parky na moři, tak vlastně tím brzdíte ty oceánské proudění jakoby větru nebo toho vzduchu a vlastně oslabujete právě příval vody nebo deště do vnitrozemí. Že už už to nemá takovou sílu, to proudění, a nedoletí to tak daleko, jakoby ten vzduch vlhkej, a nevyprší se tolik, že bohužel prý tohle má taky vliv, no, ten na takhle. No,
1: Bohužel je to ukázka toho, jako honba za penězi popírá fyzikální zákony a přírodní realitu. Ale tohle to se týká skutečně všech těchto takzvaných projektů, protože pak se můžete dostat do situace jako ve Francii, kdy za prvé Francie má malý podnik

0: nerobím žádnou konspiraci. Tohle to je součástí plánu EDF, abychom byli v obraze. Takže prosím vás všichni ekologičtí aktivisté, uvědomte si stupiditu maržičů elektrické energie. A tohle to bohužel je ukázka absolutně idiotského přístupu k takzvaným problémům přírodního prostředí. Druhá věc, on si opravdu nikdo neuvědomuje, co udělal konflikt na Ukrajině. Že například ty zničené zničené přehrady, například Kachovská, změnily hydrologický režim ve velké části Ukrajiny, ale druhá věc, všechny sedimenty, které byly na dně, po zmizení vody se teď uvolňují do ovzduší. A nebo si nikdo neuvědomuje, že ta gigantická nová vodní elektrárna, kterou chce postavit Čína v Tibetu a která zasahuje prameny Gangy a Brahmaputry, bude znamenat nejenom regulaci toku těch veletoků, ale především bude znamenat změnu klimatických poměrů. A druhá věc, již postavení přehrady tří soutěsky změnilo těžiště planety a vedlo k posunu těžiště planety. A jelikož tahle ta přehrada v Tibetě má být 20x větší než tři soutěsky, tak vzniká otázka, jestli skutečně přemýšlíme nad logikou příštího rozvoje. Nebo jsme se již dostali do roviny, kdy vypneme v noci elektřinu pro domácnosti, protože to potřebují cloudová úložiště dat pro umělou inteligenci. A v zimě budete mrznout v noci, protože vám vypnou elektřinu a nebude vám žádné topení. Tohle to chceme skutečně a budeme to nazývat vědecko-technický pokrok a technologie budoucnosti? No, já bych to nazval spíše technologie debilismu. Ale tohle to všechno skutečně se realizuje. Děje se to. To není žádná konspirace ani výmysl, bohužel.
1: No, máme se na co těšit, ale pojďme na další otázku. Pavel, chci se zeptat na freony. Tam se dřív lidstvo i firmy dokázaly dohodnout ohledně ozonové díry a tak dál. No, já jsem slyšel, že to bylo malinko jinak, než že to byla taková ta altruistická tady snaha o to zadělat ozonovou díru a podobně, ale že ten výrobce freonu, že jim končilo patentový období, nahradili to jiným...
0: Ne, to byla náhoda, pane Bureš, to, že jim končili patenty, byla pouze náhoda. Historické nedorozumění.
1: No, ale...
0: No, a musíte říct jednu věc. Ta ozonová díra se vyvíjí nějakým vlastním způsobem. Potvora nějak nečte ty studie o tom, jak jsme omezili freony v chladicích zařízeních a aby se ta kauzální souvislost potvrdila. Ona, ta potvora, jednou roste a jednou se zase zmenšuje a jak si nerespektuje vůbec naše vědecké předpoklady. No a je to prostě příroda, která kašle na naše vědecké závěry. Ona si jde svým vlastním způsobem. No a to máte něco podobného, jako nahradili jste klasické žárovky LEDkami. No skvělý. Ještě ta tepelná ztráta při žárovkách alespoň se nahradila, že jo? Jenom jste si zapomněli, že hmyz je zásadně postižen právě přechodem na LEDky a dochází k výraznému úbytku hmyzu například v Německu, Francii, Španělsku a podobně. No ale někdo by řekl, no víte, to tak ty brouky a ty mouchy, to jsou stejně takové otravné živočichy. Ale vy jste zapomněli na kauzální souvislosti mezi jednotlivými druhy flóry a fauny, kdy odstranění jednoho článku vytváří drobný kaskadovitý efekt, který dospěje k jedinému rozumnému závěru, musí odstranit lidskou populaci jako hlavní zdroj nestability. A tohleto všechno se děje. Vemte jenom poslední výzkumy o tom, jak došlo k rapidnímu poklesu hmyzu a jeho výskytu v Německé spolkové republice za posledních 10 let o 80%. No, řidiči aut to mají dobré, alespoň žádné mouchy nebo brouky rozstřelené na čelním skle. Jenomže jaký to bude mít efekty, to nikdo nezvažuje. No, ale samozřejmě výrobci ledek si přišli na zhruba 60 miliard euro. No, ale kdybych se to nazvali konspirace, tak je to sice pravda, ale je to konspirace. Podobně jako náhrada varných kanvic nebo topinkovačů a podobně, přinesla výrobcům dalších 30 až 35 miliard euro na vyměněných výrobcích, ale opět by to byla zřejmě jenom konspirace. No a v tomto ohledu skutečně jako, no, položíte si otázku, jestli

0: tahle ta společnost a její řízení je logické nebo není logické. Odpověď jistě naleznou posluchači sami.
1: No, tak samozřejmě těch názorů by byla celá řada. Ale já teďka...
0: Vemte jenom takovou věc, pane Bureš. No. Existují vědecké studie, které dokazují, že kouření zvyšuje kapacitu vaší paměti. Kdybyste náhodou se ptal, kdo financoval ty studie, představte si Philip Morris a jiné firmy, které vyrábějí cigarety, ale je to jaksi jenom konspirační teorie. Pak máte tady další různé produkty, například farmaprůmyslu a podobně, které opět jsou pouze konspirací v tom, že nepřinesou nic, kromě desítek miliard dolarů farmafirmám. Například statiny. No a ta krásná lež, dobrý cholesterol a špatný cholesterol. Kurňa, jak identifikovali, který cholesterol je špatný a dobrý? A nebo proto, abyste museli brát statiny celý život a podle posledních výzkumů kanadských, japonských a amerických autorů statiny kromě jiného dělají z muže takové bezlibidové entity a u žen snižují tvorbu vajíček ve vaječnících a způsobují, že jim, jak se říká, stárne kůže a vypadávají vlasy. Takže pro jistotu máte další biznis pro to, abyste udělal další krém a další produkty, které prodáte těm ženám, které jste předtím zničil. A celé se to nazývá technický pokrok. My si totiž musíme otevřít ještě jednu otázku. Všichni se odvolávají na vědu. Jenomže velká část vědy se teď stala ideologickou vědou. Nebo vědou, která slouží pouze k jediné věci, k penězům. A to vezmete metodu CRISPR, genetického sekvenování, vezmete metodu takzvaného kryogenního zmrazování lidí do budoucnosti, vezmete další technologie, jako je například oblast některých druhů léků, které jsou doporučeny pro dosažení dlouhověkosti nebo omezení rizika Alzheimera, Parkinsona a podobně. No, omezují jedinou věc. Omezují vaši schopnost dožít se něčeho. Ale na druhé straně všechno je potvrzováno takzvanými vědeckými odborníky a já se osobně děsím toho, kolik vědeckých expertů najednou máte kolem sebe ve všem. V médiích, printových médiích, v televizi, na internetu a tak dále. A jediná věc, kterou tihleti experti mají, je nepředstavitelná drzost prohlásit se za experty. A tohleto všechno pak vede k zajímavé další otázce. Proč tahle ta společnost zásadně neskoumá příčiny kauzálních jevů? Například, proč nefungují vaše samoopravné mechanismy? Co je vypíná? Proč používáme látky PFAS, o kterých víme, že zkracují metabolické procesy, zkracují váš život, způsobují rakovinu a všechno ostatní. Jenom proto, aby někdo tom vydělal? No a tu jste u té poslední otázky. Co je hlavním protokolem dnešní společnosti? Abych se vrátil v názvu naší relace. Peníze a lež. Nebo lež a peníze. Nebo lží k penězům. A tohle to je hlavní příčina dnešní společnosti. Ještě doplněná o poslední bod triády. Neodpovědnost. A v tomhletom směru pak máte zajímavý obraz současné společnosti. No a když jste začal o těch UFO, tak si položte drobnou otázku. Předcházím o otázka. Kdybyste byl velitelem mimozemské flotily a viděl jste debilitu současné společnosti, navázal byste kontakty a s kým byste navázal kontakty? S panem Trumpem nebo prezidentem Xi? Nebo so Zelenským a byl byste uvytržený nad jeho genialitou, nebo byste to navázal s náboženskými vůdci, ale kterými, aby se nepobili navzájem. Takže z tohoto hlediska, víte, otázka mimozemské civilizací je nesmírně zajímavá. Je zajímavá léta nejenom přes projekt Blue Book profesora Hinka Allena, ale je to stará diskuze, jsme ve vesmíru sami? Byli tady již mimozemšťané nebo nebyli? A jsou tady dnes? A co taká Area 51? A co taký další základny, kde mají být trosky letaří, talířů, mimozemšťanů a podobně? A pak máte opět lež. Víte, že dlouhá léta se tvrdilo, že když vidíte UFO, tak je to promítnutí vaší vnitřní frustrace ze sexuálního neuspokojení na oblohu. No skvělé vysvětlení. No jenom pak, jak si nevysvětlíte, proč to snímkuje radar, protože to vaše sexuální neuspokojení asi nemá materiální podstatu nebo prostatu. A tohle to všechno vede k dalšímu závěru. Jestliže desítky let máte zhromažďovány tisíce hlášení o výskytu létajících talířů. A nemluvíme jenom o případě v Redešenském lese ve Velké Británii nebo o zvláštním objektu, který spadl v Pensylvánii v 61. Tak si pak položíte otázku, co může mimozemšťany zajímat na lidské společnosti. No, kdyby byl cynik, tak prohlásil, jedině hloubka hlouposti a debility některých představitelů. Pravděpodobně vzhledem na vesmírné skutečnosti to dosahují nepředstavitelné hloubky. Když vezmete dnešní představitele elit, například v Evropské unii, tak jsou to přímo skvělé exempláře důkazu téhleté teoretické konstrukce. Nemluvím jenom o nejmenovaných ministerských předsedech a prezidentech a podobně, abychom nejmenovali danou osobu a nebyli stíháni, tak v tomhletom ohledu musíme skutečně konstatovat, že klíčová otázka bude znít takhle. Jestliže ty představitelé mimozemské entity jsou na planetě, tak si položí otázku, co je primární protokol téhleté společnosti. A bohužel tam máte tu odpověď. Peníze, lež, neodpovědnost. A z tohletoho společnosti myslíte, že chcete navazovat kontakty? Nebo že jich chcete pomoci překonat vlastní stupiditu? No bohužel ne. Musíte počkat, až ta společnost prohlédne sama. Až pochopí, v čem je absurdní. Pak jí můžete pomoci. Ale jinak bude platit ta stará známá teze. Cizí pravdě nikdo neuvěří a budete tady mít množství lidí, kteří budou do roztrání těla bojovat za dnešní svět. No a ti ekologičtí fanatikové, kteří se přilepí na silnici, ale vůbec jim nevadí ekologické důsledky válečných operací ve světě, tak pak musím konstatovat jedno. Bože, chraň nás před hloupostí, i když Bůh pravděpodobně z hlouposti nemá nic společného.
1: Já bych tady připomněl jeden úžasný dokument, myslím, že se to jmenuje Srdečný pozdrav ze Zeměkoule. Myslím, že tam Lasica a Satinský.
0: Satinský a Lasica, jo, to hrají. No.
1: Návštěvu z mimozemských civilizací. Myslím si, že to bylo poučné docela. A faktem je, že už tenkrát docela jasně ukázali spoustu zajímavých tam těch pochodů společenských a tu nelogiku. Ale no, uvidíme, jestli se někdy dozvíme, jak to vlastně je nebo není, ale teď mi tady utekla jedna.
0: Nebojte se, neutekla, vy vylovíte a pronesete tu otázku.
1: Tady vezmeme to ještě k počasí. Tak zdravím, pane Bureši, pane Staňku. Pršelo i krupobytí bylo i v Itálii, Německo taky podle mých informací, taky velký kroupy jako bejk. Dnes je svátek Říma Petra a Pavla. Čím to je, že vlastně je to takový extrém teďka, že možná buďme rádi, že jsme tady ve středu Evropy a zatím teda jsme ušetření nějakých těch extrémů. Je to prostě z té vlny veder, že teďka teda tady lítají takovýhle kroupy a další boží dopuštění?
0: Klasická otázka, proč je to vedro? No, klasická jednoduchá odpověď ekologických fanatiků, protože se děje globální oteplování. Pak se to posunulo vědecky dál, protože máme klimatickou krizi. No, na tohleto je požadována jednoduchá odpověď. Krávy prdí, lidé prdí, taky smrdí, produkují vodní páru a máme to. Jenomže ta příroda funguje v řetězení souvislosti. To znamená, jestliže se vám ohřívá voda v Tichém oceánu, protože se změnilo pH oceánu a změnila se poměr sladké a slané vody, a jestliže dochází k znížení albeda odrazivosti a velká část sluneční energie je pohlcována oceánem, pak dochází ke změnám, ale musíme si uvědomit, že klíčová není otázka povrchu oceánu, ale skutečnosti, že hloubka 3,5 kilometru, čo je proměnění hloubka oceánu, představuje několik vrstev vody s odlišnými fyzikálními vlastnostmi. A hlavní problém je promíchávání těchto vrstev nebo nepromíchávání těchto vrstev. A jelikož když dojde k promíchání těch vrstev a horní svrchní vrstva se prohřeje, pak dochází nejenom k problému v oblasti mořských proudů, protože všimněte si, teplá voda a změna salinity vody vede k tomu, že máte dvě termodynamická čerpadla na planetě, která začínají kolabovat. Je to golfský proud, který přesouvá obrovské masy teplé vody z Mexického zálivu přes Atlantický oceán a směřuje první pásmo k severní Evropě a druhé pásmo do Guinejského zálivu. A pak máte proud Kurošivo, který přenáší studenou vodu z asijského kontinentu směrem k Jižní Americe. Jestliže tyhle ty termodynamická čerpadla začnou kolabovat, tak se samozřejmě změní i, řekněme, ohřívání vody. Pak dojde k tomu, že tahle ta teplá voda se nepromíchává se studenou, která by ji ochladila, ale dochází k výraznému navýšení teploty na povrchu oceánu. Když tohleto se zvětší, zvýší se výrazným způsobem odpařivost vody z povrchu oceánu, ta salinita nebude bránit odpařivosti vody a najednou máte obrovské masy vodní páry v atmosféře, které ale obsahují obrovské množství energie. A to obrovské množství energie pak posiluje tvorbu hurikánů, tajfunů, tornád a podobně. A najednou vidíte před sebou obraz obrovských atmosférických cyklických procesů, ale které nejsou ničím jiným než obnovením energetické dynamické rovnováhy mezi jednotlivými částmi povrchu planety. A vy řeknete, ale tohle tady nikdy nebylo, to je katastrofa. Tak si prosím vás vzpomeňte, že před 14,5 tisíci lety hladina oceánu byla níž o 120 metrů. Jak docházelo k promíchávání vod? Končila poslední doba ledová. Většina kontinentu byla pokryta pancířem ledu o tloušťce 1 až 3 kilometry. A uvědomujete si, že jeden ze základních zákonů planety. Množství vody je konečné, ale mění se poměr skupenství vody. Vodní pára, tekutá voda, led. A tohleto konstantní proměňování pak se promítá do distribuce energie tomu, aby například takzvaná oceánská cirkulace změnila svůj charakter brzdění obrovských přesunů teplých vod k jiným částem. No, vidíte ty vpády z chladného spády chladného arktického vzduchu do Severní Ameriky, kdy jste viděli v tohletom roce v zimě ty jevy. A na druhé straně evropský kontinent taky mění svou, řekněme, energetickou dynamiku. Haló? Haló?
1: Ano, pane profesore, trošku nám to tady zahaprovalo, ale dobrý, slyšíme, to všechno běží,
0: dobře.
1: To skočilo.
0: Dobře, takže dochází k tomu, že si musíme uvědomit jednu základní skutečnost. Před 600 miliony let celá planeta byla kromě úzkého pásu na rovníku pokryta ledem. Před 60 miliony let celá planeta byla v tropické podobě, včetně toho, že v Antarktidě byly tropické pralesy, existovali tam dinosaury a podobně. Za posledních zhruba 14 milionů let jste měli 4 doby ledové, 4 doby meziledové, 61 dob klimatických změn, kolísání hladiny oceánu o 120 až 160 metrů, zároveň docházelo ke zásadní změně poměru souše a vody, což znamenalo změnu proudění, protože některé části byly nad vodou nebo pod vodou a měnili směřování mořských proudů. A my se chlubíme tím, že posledních 160 let měříme teplotu, posledních 80 let měříme změny energetických potenciálů v atmosféře planety a známe všechno. No kurňa, to je tak, jako kdybyste plivl a řekl podle letu vašich slin, umíte předvídat všechno, co se děje. Tak nezlobte se, tohle to ukazuje velice dobře míru nepoznání. A konec konců, když se bavíte o oceánech, korektní oceanolog vám řekne, že známe fungování svrchních 80 až 100 metrů hladiny oceánu. Co je pod tím, jenom odhadujeme. No a teď položím dvě takové zajímavé otázky. Jestliže dochází nyní, a to je objev oceanologie, k obrovským sesuvům sedimentů na mořském dně, u mořských úbočích hor, a objemy těch sesuvů sedimentů jsou 500 až 700 kilometrů kubických. Myslíte si, že to nemá vplyv na promíchávání mořských vod? Nebo další věc, jestliže tající grónské ledovce, kdy teplá voda stéká na dno oceánu, představuje hlubokomořskou řeku, která teče pod dně oceánu, nad ní je studená těžká voda. A za 40 let to dorazí k pobřeží Newfoundlandu a zdvihne to průměrnou teplotu 12 stupňů. To je taky konspirace? A nebo si neumíme představit, co to udělá s klímou? No a víte, že výbuch sopky Pinatubo v 93. změnil energetickou situaci na planetě na 3 roky. Měl jste studená léta. No a teď najednou, kdybychom měli propojit vulkanologii, oceanologii, klimatologii, glaciologii a další vědy o půdě, tak asi bychom viděli jiný obraz. Vemte jenom skutečnost, že mořská voda se prohřívá velice rychle, ale rychle uvolňuje energii. Země se prohřívá pomalu, ale velice pomalu uvolňuje energii. To znamená, jestliže chladne země pomalu, tak taky atmosféra nad touhletou zemí funguje v jiném módu, než atmosféra nad oceánskými prostory. A jelikož oceány tvoří 2/3 povrchu planety, tak musíme asi odhadovat se sakramensky jiné souvislosti energetických výměnných procesů. A pak to, co vidíte teď, a může se vám zdát děsivou vizí teplotní kopuly nad Evropou, když vezmete glaciologické záznamy, zjistíte, že to není neobvyklý jev. Samozřejmě minulé procesy byly, řekněme, před 6000 lety. No kdo by si pamatoval 6000 let? Takže prosím vás, krátkozrakost pohledu na klimatické, geologické a oceanologické procesy nás vede k absurdní úvaze, že jelikož se to nestalo posledních 120-140 let, tak to nemůže být. Ne, může to být. Jenom změňte paralaxu pohledu na vývoj planety Země.
1: Tak, pane profesore, další taková souhrná otázka od Jany. Zdravím, pane profesore, mám otázku. Nemáte pocit, že je to všechno, ty lži a tak dál, jenom paraván, jak s oblibou říkáte, a všechny ty lži, o kterých jste hovořil, mají zakrýt něco zlověstného? Co nám můžou zakrývat tyhle ty veškeré takový ty divadelní hry, které se tady dějou. Je to na vás, pane profesore?
0: No, první otázka. Ano, můžou být paravánem, které mají zakrývat skutečné procesy, které jsou kolem nás v přírodě, ve společnosti a tak dále. Druhá klíčová otázka. Co když mají zakrývat právě to, že i ty elity vědí, že tenhle ten způsob společnosti je dlouhodobě neudržitelný? Že stejně vzhledem na enormní zbrojní výdaje budete mít situaci totálních sociálních nepokojů, že dojde ke kolapsu finančního systému, že dojde k tomu, že budete mít obrovské problémy s potravinami, vodou, s energií, se vším ostatním. A ty elity chtějí zůstat u moci, ale na to, aby to zvládli, potřebují pouze čas se připravit. No takže vytváří paraván lží, abyste byli klidní, že se o vás starají, předvídají vývoj, snaží se ho upravit tak, abyste byli spokojení a klidně žili, jenomže ve skutečnosti vědí, k čemu dojde. Nebo si opravdu myslíte, že ta studie, která byla publikována před 2,5 roku, která říká, že do 10 let dojde k terraformaci tak, že 40-41% dnešního vodného prostoru pro život na planetě zmizí a objeví se 20-21% nových území, které budou vhodné pro lidskou civilizaci a život, byla jenom tak publikovaná studie. A já se ptám, kde jsou další pokračování, kde jsou ohlasy na závěry téhleté studie? Nikdo ji nespochybnil jako konspiraci. Jestliže tyhle ty důsledky jsou zřejmé a pravdivé, pak by to znamenalo připravit se na obrovskou změnu podmínek pro život na planetě. A teď si všimněte další věc. My zlikvidujeme mangrové pralesy, pak se zasoluje půda a voda do vzdálenosti 80-100 km od pobřeží. Najednou máme problémy s potravinami a s vodou a vším. Ale příroda najednou udělá to, co udělala, a najednou mangrové pralesy máte zpátky. Ne proto, aby ochránila člověka, ale aby zabezpečila dynamickou rovnováhu. Tvrdíme, že velký koralový útes se mizí v důsledku globálního oteplování moří a podobně. A najednou výzkumy na australských odborníků ukazují, že kurňa na rozdíl oproti vědě těm koralům se daří dobře. A teď si vemte další věc, klasický signál. Dochází k objevování nových druhů například na evropském kontinentě v důsledku změn biologického prostředí. A teď největší problém řeckých rybářů, je tady nový druh dravé ryby, která má, jak se říká, papuli podobnou člověku, no možná je to taková říčka přírody, která je zuřivá, trhá rybářům sítě, vyžírá jim tam ryby a podobně. Nikdy tady ve Středozemní moři nežila a najednou je tady. Nebo ti strašliví černí mravenci v Německu, no ti všiváci nám žerou a chutí jim optické kábly a elektrická vedení. No teda umíte si představit tu drzost té přírody, že nám tady pošle takové černé mravence, které nám destruují optické internetové sítě? A nebo jenom nechápeme, jak funguje udržování dynamické rovnováhy na planetě a ty elity, které nedokážou ani zvládnout, ale bohužel někdy ani předvídat změny přírodního prostředí, se snaží ne je změnit, ale alespoň zvládnout té změny přírodního prostředí. Možná mají dostatečné odborníky, kteří předvídají budoucí příští přírodní změny. No a pak musíte vytvořit ve společnosti představu, že vše máte pod kontrolou. Přece proto vás zvolili a proto jste elita. No a kdyby se ukázalo, že to prostě pod kontrolou nemáte, tak kdo by důvěřoval takovému vedení nebo takové elitě? Tak vytvoříte paraván lží. No a klasická podoba je paraván lží o ropném vrcholu. Pamatuji si na obrovské vzrušené diskuze odborníků o tom, že ropný vrchol byl dosažen v 70. letech, pak dalších 80. letech, pak v 90. letech, pak v roce 2000, pak v roce 2010. A pořád jsme se děsili ropného vrcholu a pak přišel vrchol, který bude prý v roce 2030. No a pak přijde několik autorů, geologů, který konstatují, no bohužel víte, s tím ropným vrcholem je to trošku blbé ze dvou důvodů, protože ropa se nám objevuje ve vytěžených ropných ložiscích, takže asi jsme nepochopili mechanismus vzniku ropy. A pak tady máme druhou věc. My se horlivě pustíme do frakování plynu a těžby ropy z ropných písků, ale jak jsme zapomněli na sekundární důsledky těchto skvělých technologií. Kontaminace spodních vod, výrazné zvýšení seismicity území, destrukce mikrobiomu v půdě a podobně. A znova si položíte otázku, jednoduchou a prostou, jestliže tohle to je pravda, proč nás klmí lžemi? A zapomněli jste, že když se objevilo frakování plynu, tak v Evropě nastal obrovský boom. Dokonce Polsko prohlásilo, že má nesmírné množství ložisk, které je možné vytěžit frakováním plynu. Nejenom Mazurská jezera. No a to bylo před 10 lety. Já se ptám, a proč teď v Polsku netěží extrémní množství plynu frakováním? A všichni drží pusu jako partizán. Nikdo o tom nemluví. A nebo opravdu si myslíme, že ta lež o bezpečné těžbě plynu frakováním byla jenom náhodou? A já dokonce tvrdím, že hlavní předmět, který by se měl učit na univerzitách, je fenomén náhody. Všechno kolem vás je náhoda. No a pak se na tu náhodu napojí konspirátoři a pak se zjistí, že ta konspirace za půl roku není ani náhodou, ani konspirací, ale pravdou. No, ať žijí lovci konspirátorů. Už.
1: Tak, děkuju. Přátelé drazí, když jsme u těch konspirací, tak já tady připomenu sled konspirátorů nebo takových nepohodlných vlastenců na autogramiádě, která bude teďka na Novotnýho Lávce a bude to ve čtvrtek, tento čtvrtek 2. července od 15 hodin Praha, Novotnýho Lávka, je to hned vedle Karlova mostu. A koho tam můžete potkat? Tak, Jiří Jaroš Nikely, člověk, který se zabývá druhou světovou válkou, velký bojovník proti sudetoněmeckému
0: landsmannschaftu.
1: A takže zámky plné nacistů. Jaroslav Doubrava má cesta osvobozeným Donbasem. Nemusí představovat našeho bývalého senátora. Kancléří prezidentů Jiří Novák o svém knížka o jeho otci, který dělal kanceléře třem prezidentům Československa. Všechno začíná v 15 hodin 2. července. A tak prosím, registrujte se mi zde, napište se tady do toho formuláře, aby jsme pro vás zajistili místa k sezení. Samozřejmě zajištěný catering, jak jste vždycky zvyklí. Takže hlady ani žízní neumře nikdo a věřím tomu, že se užijete nejenom s našimi autory, ale i s dalšími hosty, kteří tam budou příjemný odpoledne. A takže pište a registrujte se. Ostatním, který třeba nemůžou přijet, tak doporučuji, abyste se jukli na náš e-shop přímo na těch stránkách petrbudeštv.cz, kde máte spoustu knížek. Vyberu jenom některé od pana profesora Stanka, Digitální svět a lidské tělo, Dve slnka, pak tady máme ještě Dilema civilizací a Podivná odysea života. To jsou všechno díla, které jsme vydali s panem profesorem. No a vy, kteří byste chtěli něco proti popáleninám, tak tady máme za super cenu maďarský spray Irix. A toť k tomu takové malé okénko. A zpátky k panu profesorovi, protože tady máme další otázku, kterou jsem pro vás měl připravenou a to bylo, tady to zmizelo, Kristovirány. No, Itálii experimentují s reaktorem, který je na bázi studené fúze. Jak vidíte budoucnost týhletý technologie, jestli teda je to otázka, já nevím, 5-10 let, nebo prostě ta technologie je tak vzdálená, že vlastně napodobit slunce, jestli má smysl jít touhle cestou, nebo třeba tou, kterou teďka Číňani rozjeli ten toriový reaktor. Jak to vidíte vy?
0: A první otázka, která je u studené fúze, je to vlastně termojaderná fúze při izbové teplotě. To je první věc. Druhá věc, je to více projektů a snažení, například projekt ITAR a podobně, které se snaží dotáhnout jadernou fúzi do téhleté podoby. Ten projekt ITAR běží desítky let, zatím ty výsledky nejsou. Číňanům se podařilo v oblasti studené fúze dokázat po dobu několika desítek vteřin, kdy energetický výkon byl větší než spotřeba energie pro magnetický prstenec. Víte, že fúzní reaktor je založen na tom, že probíhá termojaderná fúze v magnetickém poli, které plazmu drží v hranicích, aby se neodklo stěn reaktoru a generovalo elektrickou energii. Tohle to všechno ale souvisí s tím, že zatím všechny pokusy vedly spíše k tomu, že sice proces probíhal, ale energetické vstupy byly větší než energetické výstupy, které projekt přinášel. Samozřejmě souběžně s tím běží ten čínský toriový reaktor, a pak taky běží projekt takzvaného recyklačního i systému jadrového paliva, který realizují Rusové. A ještě pak je tady nový typ jaderného reaktoru, kdy například raketa Burevestník, ano, ten šílený stroj, používá na pohon jaderný reaktor. Ten jaderný reaktor zahřívá vzduch na tisíce stupňů, tím vytváří tah motoru. No ale představte si, že ten jaderný reaktor je směsnán na nesmírně malý prostor. Jak je to možné? A pak tady máte poslední oznámení Američanů, který prohlásili, že významným způsobem pokročili v tvorbě fúzního motoru pro meziplanetární lety a dokonce proběhly první úspěšné testy. No a samozřejmě můžete být konspirátor, takže pak položíte drobnou otázku, proč těch 13 vědců pracujících v oblasti, nazvíme to, zvláštních projektů energetiky zmizelo, když jeden z klíčových projektů je tzv. Získávání energie z nulového bodu na časoprostorovém rozhraní jednotlivých vesmírů. No, tohle to jsou všechno tzv. Velice zvláštní, exkluzivní projekty, ale zatím musíme otevřeně říct, že i projekt ITAR, i když je to mezinárodní projekt, dotovaný obrovskými množstvími peněz a tak dále, nedospěl k funkčnímu fúznímu reaktoru. Množství tzv. Úspěšných reaktorů, kdy po jistou několika desítek vteřin ten reaktor produkoval energii a podobně, je více. Ale zatím funkční typ reaktoru, který by trvale generoval větší množství energie, než je spotřeba energie na magnetický prstenec, zatím neexistuje. Nebo alespoň oficiálně neexistuje. A pak se musíte vrátit k několika dalším otázkám, jako například Teslova volná energie, nebo některé další projekty, které tady byly v oblasti energetických zdrojů a pak záhadně zmizely. Vemte jenom například ten projekt auta na vodu, který teď znova obnovili Číňané v Číně, nebo auto na vzduch. Umíte si představit, jak by vypadala automobilová doprava, kdyby žádné elektromobily s drahým litiem a ostatními věcmi nepotřebovali nic jiného než vzduch nebo vodu? No a toto vyústí do další klíčové otázky, kterou byste si měli položit. Jaké patenty a druhy vynálezů jsou ve skutečnosti uloženy v trezorech jednotlivých států nebo výzkumných korporací, a které by radikálně mohly změnit obraz světa kolem vás, jenom z důvodu prostých peněz nejdou ven? Protože kdybyste důsledně začali uplatňovat technologie auta na vodu, tak všechny těžba ropy, zpracování ropy, distribuční systémy, výroba motorů na naftu a na benzín a všechno by mělo cenu šrotu. Ale to se přeci nemůžeme dovolit, protože vlastníme akcie automobilek, vlastníme akcie rafinerii na zpracování ropy, vlastníme ropní zdroje a podobně. A kam bychom došli, kdybychom tohleto všechno přišli? Čili znova se dostáváte k otázce lži a pravdy. Jestliže tyhle Teslovy vynálezy byly tak skvělé, proč jsme klamáni s tím, že to nefungovalo? Jestliže auto na vodu jezdilo perfektně a na litr vody ujelo 330 až 340 km, proč to není kolem nás? A jestliže se někomu podařilo spustit funkční prototyp fúzního reaktoru, proč se o tom nepíše, nemluví se o tom, protože je to strategická výhoda pro vlastníka tohoto patentu? A vůbec nezáleží na tom, že budete si ničit přírodní prostředí větrníky anebo fotovoltaikou nebo něčím jiným. A tu jste právě u té klíčové otázky. Jestliže jsou lži, které zakrývají tyhle ty patenty, pak si položte otázku, proč ty lži a to zavádění. A asi jste sami nalezli odpověď.
1: Tak, bohužel. Pane profesore, Michal se tady ptá, co odsolování akvadukt ze severu Polska až do Česka a Slovenska. Je to reálný?
0: Na akvadukt, takhle, odsolování bude potřebovat extrémní množství elektrické energie. Velice rychle se dostanete do situace, ve které buď budete mít elektrickou energii pro cloudová ložiště dat, anebo pro odsolování. Odsolování by v tomto směru bylo jediným argumentem pro to, abyste stavěli větrníky a fotovoltaické panely, protože ty by měly produkovat elektrickou energii na odsolování. Proboha, neblázněte. Už skutečně si myslíte, že budete vozit akvadukty vodu z Baltického moře a pak ji budete odsolovat v České republice? To jako skutečně už jsme dospěli do stadia totální demence, převyšující dopady Alzheimeru.
1: Děkuju. Tady mám další otázku od Aleny Tubový, která ji ale poslala mailem, takže trošku delší úvod, já vám to všechno, celý vám to přečtu. Dobrý večer, pane profesore. Kdysi, když byla mládež místo krmení gendrem ještě vedena ke znalostem, jsem v časopise viděla krásně zpracovanou problematiku termik nad různými prvky v krajině, ovlivnění strážkových stínů a tak dále a tak podobně. Máte obdivuhodný rozsah znalostí a skvěle umíte vysvětlovat. Proto se na vás obracím s následujícím. Jak vidíte spojitost větrníků, solárních elektráren a tak dál na změny klimatu alias počasí na lokální a regionální či široké úrovni, a to v krátkodobém i dlouhodobém horizontu? Jak rozsáhlý je to vliv? Sledujete to vůbec? Jaký vliv na počasí mají rozličné chemikálie, které jsou uvolněny například ve válečných konfliktech do vzduchu, například kolem Iránu, Izraele, na Ukrajině? Sledujete někdo vůbec, řeší třeba někdo, a tohle to jsme vlastně neprobrali. Máme tady vojenský konflikty, kde se mluví, že tamhle vybuchla půltunová bomba, pětitunová, vylítne do vzduchu hromada materiálu, že jo, vyhodíte do luftu kde co, Bůh ví, co se tam původně od chemických laboratoří až po sklady munice a dalších látek a tohle. Přece tyhle ty vojenský konflikty musí mít daleko větší, jako řekněme, vliv na to klima a na tu přírodu, na to, a vy jste vlastně řekl třeba i to rozbití té, jak se to jmenuje, té hráze, že jo, na tom...
0: Ano, Kachovka, vodní přehrady, Kachovky.
1: Takže řeší vůbec tohleto někdo? Protože já jsem se taky nevšiml, že by Greta jako někde protestovala proti válce.
0: Ne, tohleto se, pane Bureš, vůbec neřeší oficiálně, žádným způsobem. Neřeší se taky skutečnost, jakým způsobem velké vodní plochy a přehrady radikálně mění seismologické, ale i hydrologické poměry. To odparování například z přehrady Lipno má obrovský vliv na mikroklima a široce daleko. Další věc, když vám vybuchne termobarická bomba nebo střelivo, tak vysává z atmosféry kyslík. Jakým způsobem dochází ke změnám v lokálním průřezu? Teď vemte jenom důsledky například použití střeliva s ochuzeným uranem, které generuje dlouhodobé radioaktivní zamoření. Klasická podoba je Jugoslávie nebo další země. A tohleto všechno byste měl zvažovat při dopadech na přírodní prostředí. Další věc, kterou tady máte, je obrovské uvolňování emisí a znečištěného vzduchu. Teď se chápe, že například jenom v Evropské unii v důsledku znečištění vzduchu, který dýcháme, umírá zbytečně kolem 220 až 250 tisíc lidí ročně. Viděli jste snímky měst v Asii, kde ten smog je tak obrovský, že vám nepomůže ani rouško, ani to, že nechodíte ven, když je smog, a to není písečný smog, jako v některých čínských městech, to je smog chemických látek. A teď se podívejte, konečně to, co se přiznalo, máte chemtrails, které obsahuje rozpašování těžkých kovů, kadmia, vanadia a dalších věcí, jak to působí na atmosféru a jak to působí na půdu. A vemte taky jenom ten klasické letecké palivo a toxické hliník, které je uvolňován z leteckého paliva. Vemte ty tisíce letů, které vidíte každý den. A samozřejmě pak tady máte další věci, kdy ty větrníky skutečně destruují mikrobiom půdy, zvysoušejí půdu, mění struktury. A teď si vemte skutečnost, že odlesňování vede k extrémnímu nárůstu ztraty z praše a analýzy za Evropskou unii ukázaly, že ročně Evropské unie ztrácí 1,4 až 1,6 miliardy tun z praše větrnou a vodní erozí. No a když vám odejde z praš, tak pak už můžete mít akorát jalovou půdu a na ní nevypěstujete nic. A další výzkumy ukázaly, že 1 cm z praše přirozeným způsobem vzniká 8 až 10 tisíc let. A vadí to někomu? Vadí to v Evropské unii skutečnost, že dochází díky větrné erozi a vodní erozi k výraznému odnášení z praši? Vždyť vemte, že když ta půda ztratí schopnost vázat vodu, tak ta voda rychle stéká, odnáší povrchovou spraš a zůstává jalová půda. A opět to nikdo neřeší. No a samozřejmě válečné konflikty při použití chemických látek, které tvoří značnou část dnešních výbušnin, znamená dlouhodobou kontaminaci půdy, ale i ovzduší, a znamená taky zásadní ohrožení bezpečnosti i té skvělé kvalitní černozemi na Ukrajině. Vždyť tohleto všechno je kontaminováno nejenom tím, že zničíte nějakého vojáka, zabijete ho a pak ta mrtvola je nepohřbená, ale především tím, jakým způsobem dochází ke kontaminaci různými chemikáliemi. A vy si myslíte, že opravdu někdo řešil, když v válce v zálivu zapálil Saddam Hussein ropné vrty a obrovské množství hořícího ropného plamene způsobilo totální destrukci životního prostředí na dlouhá léta? Ano, jsou to zásadní věci, které by měly být zkoumány a měly by být zahrnuty do důsledků válečných konfliktů. Ale tohle to nikdo do těchto konfliktů nezahrnuje. Jsou to takzvané vedlejší přijatelné ztráty, abych citoval vojenskou terminologii. No a tohle to všechno pak znamená jednu věc. My si skutečně vůbec neváží přírodního prostředí. A víte o tom, že jsou depa, ve kterých je umístěno množství nervového paralytického plynu VX, který dokonce nemůžete spálit ani napalmem. A když Američané z některých základen odcházeli, tak jenom zabetonovali vstupy do těchto dep se střelivem a podobně. A kdyby tohleto svinstvo uniklo, tak na celém evropském kontinentě žádný tvor s vyšší nervovou soustavou nepřežije. A nebo jste už zapomněli, že v roce 1993 americká armáda potopila v Mariánském příkopu dvě lodě Liberty, naložené 16 a 18 tisíci tunami střeliva, naplněného plynem VX. A kromě jiného paradoxu, plyn VX je rozpustný ve vodě. A opravdu se tváříme, že tohle to nás nezajímá, a to byste měli samostatnou relaci na to, co znamená ztratené jaderné pumy, co znamená přemístění tisíců tun kontaminované zeminy po havárii v Palomares v 61. roce. A taky další obrovské množství zeminy, která byla co? Přepracována, kontejnerována, která vznikla kontaminací zničení nukleárních pum při haváriích letadel. A nebo si neuvědomujete, že když se potopí jaderná ponorka, tak jednak máte dva reaktory, které jsou v každé jaderné ponorce, které zabezpečují pohyb, a jednak tam máte jaderné hlavice raket, které jsou na palubě té ponorky, a nikdo neví, co se s těmi hlavicami stane. A to nejenom je případ ponorky Komsomol, která se v 86. potopila v Barencově moři. No, Rusové tvrdí, že ty reaktory jsou odstavené. No a když jsou odstavené a nehrozí radioaktivní kontaminace, tak proč tam norská vláda pravidelně posílá kontroly kontaminace prostředí? A tohleto všechno je komplexní pohled na to, co děláme s přírodním prostředím. Paradox je, že žádní ekologičtí fanatikové, ani paní Greta, slečna Greta, se tímhletím nezabývají. Tak si položte otázku, oč kráčí všem těmhletěm fanatikům ekologie. Bohužel.
1: Děkuju. Pane profesore, na závěr bych dal ještě jedno téma, který tady taky rezonovalo, o kterých se děláci píšou, a tak co je, a takový jednoduchá věc, jo, tak co je a jak funguje vědomí?
0: No, na vědomí jsou dvě teorie. Jedna teorie, která říká, že je to jenom produkt pohybu elektronů ve vašich neurálních synapsích a vaší neurologické mapě, která se adaptuje v jednotlivých fázích vašeho života, čili dochází k přeskupení synaptických propojení, a to v konečném důsledku znamená, že vaše vědomí je jiné v dětství, v dospělosti, stáří a podobně. Druhá teorie, která se zabývá vědomím a konstatuje, že je to nemateriální kvantová podoba přesunu informací, je tedy materiální i vlnová zároveň. No a největší objev Stanfordské lékařské fakulty, ve vašich neuronech jsou takzvané uhlíkové nanotubuly, které pomohou k tomu, abyste se v jisté změnové formě myšlení napojil na morfické pole univerza a četl informace z morfického pole. Zatím jsou v pouze tyhle ty dvě mainstreamové teorie vědomí, ale žádná z nich se nezabývá tím, jaká je podoba informací, s kterými pracuje vědomí. To nejsou žádné binární čísla 0 a 1. Podle všech poznatků tyhle ty informační engramy mají nesmírně složitou vnitřní architekturu. Uvedu vám jednu ukázku, kterou používám obvykle jako ilustraci. Jestliže jdete po lese a používáte skutečně vliv lesa na váš imunitní systém a na vaše vědomí, tak zhruba 40% pozitivního efektu můžete vytvořit a definovat materiálními fenomény. Například silice a pil z květu a podobně. A 60% je neznámý druh informací, který proniká do vašeho těla, mění váš imunitní systém, aktivuje samoopravné mechanismy a představuje informační engramy a soustavy prvků, které umožňují aktivaci všech samoopravných mechanismů ve vašem těle. My to neumíme ani zmapovat, ani zatím monitorovat, umíme jenom popsat efekty následné, které tenhle ten informační přenos zabezpečuje. A v tomhletom ohledu, bohužel, musím to říct na rovinu, žádná umělá inteligence žádné vědomí nemá. Když vám umělá inteligence lže, a to je 70% případů, tak je to velice logické vysvětlení. Nemá vědomí, ale přečetla všechny knihy, filmy, studie a zjistila, že jedním z klíčových fenoménů lidské společnosti je lež. No tak pochopitelně jako kopíruje tvůrce, takže bude taky klamat, bude lhát, bude vytvářet situaci, abyste ji nevypnuli a podobně. Ale to neznamená, že máte vědomí. Jeho koleci přišli se zajímavým nápadem, které jsem již jednou popsal. Mysleli, že vědomí souvisí se senzorickým způsobem vnímání vnějšího prostředí, ale i vnitřního prostředí vašeho organismu. Takže humanoidní roboty, řízené umělou inteligencí, vybavili senzory, které vnímají změny vnějšího prostředí, ale které poskytovaly informace i o stavu systému zvnitřku. Doufali, že se objeví fenomén vědomí. Bohužel, ukázalo se velice jasně, že vědomí se neobjevilo. Čili nesouvisí to jenom s tím, jak informace získáváte z vnějšího prostředí a zvnitřku vlastního těla. Vědomí je zřejmě jiná, nová forma organizace a práce s informacemi, kde i ta kvantová podoba pohybu informací vysvětluje pouze pohyb informací, ale nevysvětluje složitou architekturu, kterou tyhle ty systémy lidského těla využívají a vytváření vědomí. Vědomí je tedy pravděpodobně informační architektura něčeho nekonečně dokonalého. No a samozřejmě existují dokonce teorie, které říkají, že vědomí je nejsilnější fenomén ve vesmíru. Protože jsou potvrzené empirické případy, kdy díky vědomí jste byli schopni odrušit gravitaci a vznášíte se v prostoru. A to ještě nemluvíme o dalších výzkumech vědomí, které souvisí s takzvanými změněnými stavy vědomí, jako je opuštění lidského těla, jako jsou interpersonální přesuny, jako je dálkové vidění, remote viewing, a ako jsou schopnosti vašeho vědomí sledovat události tisíce kilometrů daleko, bez toho, abyste se tam fyzicky přenesli, pouze ve změněném stavu vědomí. Vzpomeňte si na výzkumy a procesy, které pro NSA dělal Uri Geller, významný psychotronik izraelského původu, a který ukazoval možnosti zastavení například srdce, zvířat anebo člověka vědomím. Nemluvíme o žádných hoaxech, žádném science fiction a podobně. Dokonce Američané natočili známý film Muži, kteří zírají na kozy. Všichni muži si mysleli, že zírají na prsa nějakých žen. Ne, zírají na kozy proto, že skutečně se podařilo zastavit srdce kozy vědomím a pak obnovit puls tohoto srdce. A to jsou věci, které ukazují, co všechno neznáme. Vždyť vemte jenom skutečnost, že neuroplastická mapa dlouhá léta nebyla vůbec akceptována. Dokonce, že se tvrdilo, že neurony vznikají jenom do 18. roku vašeho věku a pak, když nevznikají nové neurony. A najednou se ukázalo, že neurony vznikají po celou dobu vašeho života. Že dochází k přestavování synaptických propojení vaší neurologické mapy. Že vaše neurální mapa se mění. No a teď samozřejmě k tomu přistupují další objevy v oblasti temného genomu, otázky změny synaptických propojení jednotlivých neuronů a celkové architektury neuronální sítě. Čili tohleto dnes je předmětem obrovského výzkumu a jeden nejmenovaný představitel DARPA prohlásil, že výzkum lidského mozku a lidského vědomí je klíčovým parametrem příštího bojiště. No a jistě jste slyšeli o tom, že existují protézy, které ovládáte myšlenkami. Ale myšlenky znamenají jenom pohyb elektronů. To není vědomí. Samozřejmě zastánci počítačových systémů tvrdí, že vlastně vědomí je jenom složitý procesor, který zachycuje pohyby elektronů v jednotlivých neurálních systémech. Ukazuje se, že skutečnost je neporovnatelně složitější.
1: Děkuju, pane profesore, za vyčerpávající odpověď. Ono, tyhle témata, to by bylo na celý další pořad. Tady to je možná na příště nebo do budoucna, nebo nevím, jak to vzít, ale já to přečtu. Dobrý večer, píše Havárie 2903. Pane profesore, často vzpomínáte různé knížky. Mohli byste, prosím, sestavit nějaký seznam a ten potom zveřejnit například 30 nebo 50 nebo 100 knížek, které by stálo za to přečíst. Moc děkuje Beata S. z Bratislavy.
0: No, jednou věc můžeme říct okamžitě, pane Bureš.
1: Ano.
0: Tajemné vědomí rostlin. Nesmírně zajímavá monografie. Tajemné vědomí rostlin. Další. Dvě monografie, které jsou výsledkem rozsáhlých výzkumů v kanadském Montrealu v oblasti neurologie a jmenují se takhle. Váš mozek se může změnit a váš mozek se může uzdravit. Další. A pak tady je nesmírně zajímavá monografie, která se nazývá Druhý mozek. Ukazuje neurologické a vědomí propojení mezi prvním a druhým mozkem, který máte v lidském těle. Zkuste se podívat jenom na tyhle ty čtyři knížky. Změní to váš pohled na sebe sama, ale změní to i váš pohled na vědomí.
1: A já tady dodám ještě, že zkuste se podívat taky na knížky pana profesora Staňka, který najdete samozřejmě na webu www.tv.cz na e-shopu, protože pan profesor je studnicí se svými spolupracovníky obrovského vědomí, obrovských vědomostí a velice užitečných informací, takže toť k tomu. A přátelé drazí, dovolte mi, abych se s váma pro dnešek rozloučil. Popřál vám opravdu krásný, chladnější trošku už vstup do nového pracovního týdne, ať ty prázdniny budou vám nabijou baterky trošku a ať už ty horory s tím vedrem trochu pominou a já věřím, že brzy se zase tady sejdeme. Zítra od 6 hodin Vítě Pilmajer, od 8 Skaldoviny, Potom samozřejmě ve středu Skálová simultánka, ve čtvrtek máme autogramiádu, plus teda, jak jsem říkal, další pořady v pátek, no prostě máte toho tady hromadu. Proto si dejte odběr, vy, kteří jste to ještě neudělali, a dejte zvoneček, aby vás systém upozornil na další videa, protože toho tady máme spoustu. Máme teď i v terénu kameramany, takže točíme videa pro vás, různý besedy a tak dál, abyste byli v centru informací.

0: dobro nám dá naději do života. A ať vás tahle ta naděje provází všechny. Děkuji pěkně.
1: Tak vážení přátelé, děkujeme moc, přejeme krásnou dobrou noc a jak říkáme s básníkem, až nás budou miliony, tak se budou dít věci. Užívejte naplno sluníčko, o zbytek se postará Irix.

0: Nuž, dámy a pánové, jako vždy stále stejné, stále aktuální, zdravím vás a vítám. Nakonec budeme vysvětlovat my, když nic neuděláme, když budeme čumět ty blbosti v televizi a kdekoliv jinde. Nuž, zdravím vás a vítám, máme tedy neděli 28. června léta páně 2026, což je tedy jejich gregoriánský kalendář. A my se koukneme a pustíme se s panem inženýrem Jaroslavem Tichým, tak se mrkneme na ty důležité věci, které se nám udaly za ten týden. Vítám vás u toho pravidelného přehledu zpráv, událostí a právě i komentářů. Zde ze Studia Kadaň na svobodném vysílači, když tak živě obrazem Studio Kadaň na Odyssey a v záznamem to pak bude jak na Odyssey, tak v archivu zvuk na svobodném vysílači a ještě video půjde na YouTube bez cenzury TV. No už, abych to neměl jednoduché. Pan Tichý mi tedy poslal podklady, já se na ně jdu kouknout a vrhnout. Přečteme si, na co bychom se dneska měli zaměřit, co by nám nemělo uniknout naší pozornosti. Takže já to tady nastavuji, skopíruji a už tu máme. Zprávy z Ruské federace, informace z USA, iránský konflikt bude jako třetí, události na Ukrajině jako čtvrté, aktuality z Evropské unie jako páté téma, novinky odinut budou šesté téma a taktéž covid kočkování následky budou sedmé téma a zajímavosti z domova, těmi bychom tu zpravodajskou část tedy jakože uzavřeli, protože pak se koukneme na tematické okénko, jehož název je čínský profesor Tiang a jeho proroctví. Nuž, to bude asi obsáhlejší věc. Tak to bude zajímavé. Jak se na to koukneme, tak to jsem na to sám tedy, dámy a pánové, zvědavý. A já tady dopíšu ještě pana Tichého do popisu pořadu a můžeme se na to vrchnout horem dolem, zleva zprava. I ze předu, ze zadu, protože těch věcí, které se zase za ten i týden udály, těch je samozřejmě spousty a spousty a spousty. Tak, co tu mám od pana Tichého? Jedničku, tak se na ní jdeme kouknout, jaký vidíte obrázem. Dobře, jo, nedobře, protože jsem to nepřehodil, tak se na to jdeme kouknout, než se pan Tichý připojí. Nuž. Takže Západ útočí na ruské pumpy a palivová krize zhůřící na Krymu se blíží k hlavnímu městu. Svírá už 53 regionů, to máme ty zprávy tedy z Ruské federace, jdeme se na ně kouknout. Napokyn tedy Západu se Kyjev, ignorující vlastní porážky na frontě, snaží pomstit ruským čerpacím stanicím. Je cítit petrolej, to říkají lidé obvykle tehdy, když se zřetelně blíží velké potíže. Tuto větu napsal téměř před stoletím slavný sovětský novinář Michail Koltsov o amerických ropných magnátech. Nyní je ten správný čas zopakovat ji znovu a znovu při přečtení nebo při čtení zpráv o blížící se benzínové krizi v Rusku. Takže teď je tady nejprve několik osobních dojmů s tím, že minulou sobotu 20. června jsme se s manželkou vraceli z naší chaty v Taldomském okrese Moskevské oblasti. A protože nádrž nebyla ani úplně prázdná, ani úplně plná, zastavili jsme se na naší obvykle čerpací stanici Lukoil poblíž vesnice Bělskoje. Pravidelně jsme zatankovali cestou do Moskvy, ale to nás ani moc nezajímá. Tak osobní postřehy, my potřebujeme vědět, co se dělo a jak to všechno je. A ty ceny štěstí se zdálo přicházet až za Dmitrovem poblíž Jachromy u čerpací stanice se značkou Mirav. Stála řada aut s řidiči lačnícími po benzínu. Fronta se překvapivě tedy na dnešní poměra vypadala snesitelná asi tak 20 minut a ne více. Ale ty ceny a I95, to počítám, že je tady asi jako načůral, že ano, stál 119 rublů za litr při platbě kartou v hotovosti o 10 rublů méně. Takže 109. Mimochodem, AI-95 stojí přibližně stejně jako na Ukrajině. Ta však prakticky již vlastní benzín nevyrábí a dováží ho do z Evropy. Většina lidí zůstávala zmatená a mlčela. Všichni si dobře tedy pamatovali, že před pouhým týdnem cena paliva v moskevské oblasti nepřesahovala 70 rublů. Tak, jdem se pustit do pana Tichého. Já si tady vypnu tedy zvonění, to mě jenom upozornilo, že pan Tichý volá. Halo, halo.
1: Tak, dobrý večer
0: Dobrý
1: vám,
0: večer,
1: vážení
0: pane
1: posluchači,
0: inženýre.
1: i vám, pane kolego. Omlouvám se za zpoždění, ale
0: Klidu,
1: dělal jsem, co
0: klidu.
1: jsem mohl. Ono dneska těch zpráv bylo opravdu hodně, takže se mají posluchači na co těšit.
0: Tak, tak. Nuž, jdem se na to kouknout. Já čtu tedy tu první obsáhlou o tom, co se tam děje na Krymu a další věci. Ta ropa, že není benzín, není 14. června, to nás taky moc nezajímá. Tak, co pomáhá přizpůsobit se tlaku Rusku? Varoval šéf tedy kyjevského režimu Minsk zase hrozivým tónem, že ano. Copak Šňupanský nevěděl, že běloruské rafinérie nikdy nepřestaly pracovat, a to i ve prospěch tedy naší, myšleno asi ruské země? Samozřejmě, že to věděl, a z nějakého důvodu si však pro své zcela nezodpovědné ultimátum vybral tedy právě tento týden, když byly i ty útoky, že ano. Takže takhle se to má, Šňupanský vyhrožuje komu může a útočí se. Útočí, hold, to je válka. Můžeme asi na druhou zprávu, pane inženýre.
1: No, ta druhá je zase Zelenský zase oznámil nasazení FP2, ani nevím, co jsou FP2. To jsou snad jako dálkové drony, by to měly být, nové nějaké. Takže celé Rusko údajně hledí k obloze. Tady teď, jak si Putin se dostává pod poměrně velký tlak od obyvatelstva, aby prostě rázně zakročil. A samozřejmě Zelenský tvrdí, jak Ukrajina vstupuje do jakési nové fáze a sní o tom, že se válka vrátí do Ruska a podobné věci. Prostě to, že někdo lítají drony, ještě neznamená, že prostě ta pozemní síla a ten vývoj na těch frontách, že jak se hovoří ve prospěch tady toho. Takže přece ty drony mají dolet až přes 3000 kilometrů. Oni tam nepochybně jsou tam pořád někde nějaké díry, kudy se dá proletět. Na druhé straně ta možnost je veliká, kudy mohou letět, protože to území Ruska i ty hranice jsou velké. Víte, že to tam lítá i přes Finsko, že to tam lítá přes pobaltské země, je to složité. Možná, že dokonce něco určitě Rumunsko, možná Moldávie a tam. Ale jako na druhé straně už to tam lítá dost dlouho a myslím si, že by si s tím Rusové už měli jako lépe víceméně jako poradit, protože teďka vlastně mají poškozených poměrně hodně rafinerií, mají poškozené dopravní trasy a mají poškozené benzínové nebo poničené benzínové pumpy. Takže to začíná být jako vážný problém i pro Rusko a myslím si, že je jaksi na čase to řešit. Pravda je jedna, že, a my se k tomu ještě dál dostaneme. A jestli si vzpomenete, když Wolf Messing hovořil o tom, že 26.2. bude postaven vlastně Putin přes to rozhodování, kterou z těch tří cest si vybere, to znamená tu cestu ohně, to je jaderná válka, cestu ledu, to znamená, že by to vzdal, zabalil, anebo cestu ke hvězdám, tak že se Putin neukvapuje a zřejmě si volí tu cestu k těm hvězdám. Aby teda to dopadlo všechno dobře, což jako na druhé straně ty více horkokrevné nebo netrpělivé hlavy, jak si nezcela jsou schopné pochopit, tak je možná, že to proroctví neznají. Jde spíše také o to, že v dohledné době má dojít k některým, vůbec jako ve světě, k některým velkým událostem, včetně některých, řekl bych, i přírodního charakteru, které hodně změní na té mapě světa a není vyloučeno, že Putin čeká právě na tohleto, aniž by teda k tomu potřeboval prostě k tomu zeslabení toho soupeře, aniž by potřeboval jaderné zbraně. Takže tolik teda tady k tomu, tady ty výčty, no Tiumeň, že je zasažená a tak dál, no cílem, že jsou továrny, ropa, plyn, no tak to víme, tak oni to začali dělat, oni jim, tak teďka oni jim to dělají zpátky, no to je jako tady je problém spíš v tom, že říkají, že mají teda zbraně, že jsou schopni udělat nějakou po energetické stránce, říkám to neodborně, nějakou clonu proti tomu, Takže by vlastně, když to do toho vletí, tak je to asi komáři, jako komáři, když máte nějaký ty ochrany, tak si strčíte do ty zásuvky, ono to tam vytváří takový pole kolem a jak do toho ten komár vletí, tak spadne. Tak něco takového mělo být tady, ale zatím to tady nevidím. Buď toho nemají dost, nebo je tam možná i někdy nějaká vlastně zrada ze strany některých důstojníků. Vyloučit se nedá nic, ale měli by to řešit. Takže pojďme asi k další věci.
0: A další věc je oselový štít v Černém moři a nepruská fregata admirál Makarov zachytila křižující střelu. Takže při úspěšné operaci protivzdušné obrany se posádce fregaty admirál Makarov podařilo detekovat a zneškodnit přilétající střelu s plochou dráhou letu. Zachycení bylo provedeno systémem Štyl. Námořní verze to je systému Buk, který potvrdil jeho schopnost čelit rychlým cílům v reálných bojových podmínkách. Sestřelit raketu ve vzduchu není jednoduchý úkol, vyžaduje přímé propojení radarů lodi s raketovými systémy, což dokazuje vysokou úroveň výcviku posádky fregaty. Tak, fregata tady ta a admirál je fregata z projektu admirál Grigorovič. Střídy, jedná se o lodě navržené tak, aby kombinovaly protivzdušnou obranu, protiponorkový boj a schopnost útočit na povrchové cíle pomocí křižujících střel kalibr. Mají výtlak zhruba 4000 tun, délku 124, skoro 125 metrů, šířku 15,2 metrů a rychlost 30 uzlů, což umožňuje rychlé nasazení a manévrovatelnost a autonomii na moři zhruba 30 dní. Já počítám, nevím, jestli fotka je originál, nebo jestli je to spíš teda nějaký AI, umělá inteligence, netuším. Tak asi takhle bychom to vzali rychle.
1: Další zpráva hovoří vlastně o vzkazu Putina Zelenskému, který mu říká, buď přijmete novou realitu na místě, anebo budeme pokračovat směrem na Kyjev. No, Kreml stanovuje podmínky pro mír, žádná diskuze, od začátku by zase přišli a zase jenom tam zase každý vyprávěl o něčem jiném. A tady vlastně nenechává vlastně v těch svých podmínkách Rusko nenechává prostor pro nějaké diplomatické manévrování. Hovoří se o šedých zónách. Takže tady jsou prostě nepřekročitelné ruské podmínky pro ukončení konfliktu na Ukrajině. Já bych tady chtěl připomenout jednu věc. Když skončila druhá světová válka a přišel maršál Keitel, tak mu řekli, tady jsou podmínky, sedni si, podepiš a můžeš jít. Takhle by to mělo vypadat i teďka. Prostě pokud tam pořád budou někde a něco a mění, tak každý bude, i ten poražený bude vyprávět, jako za kterých podmínek, jako se to má skončit, tak se někam nemůžou dostat rozumně. Takže tady vlastně ten vzkaz pro ten Kyjev, ale i Západ je jasný. Cesta k jednání nutně vede tedy přes uznání nových faktů na místě, čili nové teda té válečné reality. Takže tady nějaký návrat nějaké té istanbulské základně prezident Putin jasně uvedl, že jakékoliv budoucí diplomatické úsilí musí být založeno na dohodách původně parafovaných v Istanbulu. A ta Moskva kategoricky odmítá scénář jednání od nuly. Já bych se ani na ten Istanbul bych se jako neodvolával. Já bych to dneska skutečně bych to postavil jako od situace, teda, která je nebo která bude. Putin tentokrát nehovořil o úplné kontrole Donbasu, ale po úplném stažení všech ukrajinských sil, čím by ponechal prostor, jak si otevřený teda všem možnostem pro území stále okupované ukrajinskými silami, zejména v Doněcku. No, je tam to ultimátum doprovázeno jasným varováním, neústupnost vůči těmto postojům nepovede ke zmrazení fronty, ale k pokračování ruského postupu. No, podle mě, můj názor na to je ten, nejsem žádný voják nebo maršál, jako u mě ultimátum by bylo daleko, daleko někde jinde, daleko tvrdší. Daleko tvrdší. Ale pojďme dále.
0: Ale se koukneme na ruského prezidenta ještě jednou. Ruský prezident Vladimír Vladimirovič Putin přímo obvinil Spojené státy americké a evropskou z hůny z přímého schválení úterního ničivého raketového útoku na Voroněž a z toho, že pomohli jeho úspěchu. A jak varoval, takové zapojení lze vnímat jako přímý vstup NATO do války. Podle ruského prezidenta západní země poskytly satelitní informace, cílená data a navigační podporu pro dálkový útok na velmi důležitý závod ruského válečného stroje. Zatím tedy zprávy uvádějí, že ruské polovodičové zařízení nebo ta továrna, které vyrábí komponenty používané v raketových systémech, bylo zasaženo střelami Rusty Dagger AGM-188 vypouštěnými z ukrajinských stíhaček. Tak, ruský závod asociované společnosti VZPP-S byl přívážně poškozen a guvernér regionu Alexandr Gusev potvrdil úmrtí na místě. Několik desítek občanů vyhledalo lékařskou pomoc. Tak.
1: Zase prostě pokud to ten západ bude v úvozovkách bolet jenom to, že jim něco v odvětě rozbijou na Ukrajině nějaké výrobní zařízení, tak to nic neřeší. Tak to nic neřeší. Prostě zatím to jako na západ nikam nepadá a dokud to prostě v odvětě nebude padat tam, tak jako si myslím, že to bude takhle pokračovat do nekonečna. Do doby minimálně, než Rusové obsadí celou Ukrajinu, což ještě bude trvat. Další zpráva hovoří o tom, že ruský vysílač Apokalypsy UVB-76, ten už je tam znám z druhé světové války, tak byl znovu aktivován, přenášel zašifrované zprávy, bylo odepsáno v krátké době asi 20 zpráv, nebyly dešifrovány. Jinak také ta rozhlasová stanice někdy známá jako Mzučák, jo, takže a už desítky let je spojována s vojenskými a nevysvětlitelnými zprávami vysíláním z Ruska, takže uvidíme, co to bude dál znamenat. Faktem je to, že obvykle, když něco takové začne, tak se pak jako něco chystá. Ale jako bych, že zatím se nic neví, takže pojďme si na další zprávu.
0: Dále se koukneme na tlak tvrdých linií na Putina. Ukončete diplomaci a eskalujte válku. Nuž, hněv extremistů je podněcován nedávnými samozřejmě ukrajinskými útoky drony na klíčovou ruskou infrastrukturu, spojený tedy s pocitem, že americká mediace k ukončení konfliktu selhala. Ačkoliv hlasy tedy nejsou nové, dlouho volají po plné mobilizaci a útocích na kyjevská rozhodovací centra, až po použití taktických jaderných zbraní. Napětí tedy dosáhlo červené zóny. Podnikatel Konstantin Malofiev tedy ve svém nedávném prohlášení otevřel otázku nepoužití jaderných zbraní a zdůraznil, že válka vyžaduje vítězství za každou cenu. Tak, tady máme koho ještě. Zahájení systematických leteckých úderů ukrajinské chunty na Moskvu by nebylo možné bez zelené od Washingtonu. A proč dal Trump Zelenskému takovou zelenou? Odpověď je jednoduchá. Irán dostal Trumpa do obtížné situace a byl nucený podepsat ponižující dohodu. To zase říká bloger Yuri Barantčik. A dále říká, ať to, teď to tedy musí někdo vykopnout. Takže nemáme na výběr, buď zvítězíme nad Trumpem, nebo oni nad námi. No, samozřejmě ty hlasy tam sílí, že ano. Ale víme, že to je obsazeno včetně generálního štábu zase z metky. No.
1: Další zpráva, nebo článek od Jurie Kostyučenka, hovoří o tom, že Spojené státy opět oklamaly Rusko. Trump hodlá zrušit dohody s Putinem z Anchorage. A v podstatě tam říká, on je ten článek dlouhý, ale geopolitická architektura postavení na nadějích na konstruktivní interakci s novou americkou administrativou se rychle rozpadá. A až do nedávna byl takzvaný duch Anchorage aktivně diskutován v odborných a politických kruzích, soubor nevyřčených dohod, které měly údajně ukončit aktivní fázi konfliktu na Ukrajině a vrátit rusko-americké vztahy na kanál pragmatického dialogu, tak dnes je už jako jasné, že tento formát byl jen dovednou manipulací ve Washingtonu sílí hlasy o možnosti jednostranně zrušit jakékoliv sliby Donalda Trumpa a západní elity si konečně uvědomili, že dostali oddech, který využil nikoli k míru, ale k úplné militarizaci kyjevského režimu. Já Tady samozřejmě časové zpoždění, které Rusko využilo k hledání kompromisu, tak se ukázalo být zlatým obdobím pro Západ, kdy mohl Ukrajinu nasytit útočnými zbraněmi. V podstatě do jisté míry je to obdobná finta jako Minské dohody. Minské dohody s tím rozdílem, že tam byly garanti, s tím, že tam to bylo, se to dostalo až k OSN a bylo to, jak se potvrzeno OSN. Tady to byla ústní do, ale tady to byla v podstatě ústní dohoda dvou lidí, u kterých jako další nebyly zřejmě. Marco Rubio nedávno se vyjádřil ministru zahraničních věcí Lavrovovi v tom smyslu, že tam padly jenom návrhy, ale nebyly odsouhlasené a tak dál. Takže je to zcela změkčené. Já bych tady připomněl Paul Craig Robertse, který již několik let zpátky říkal, Amerika rozumí jenom síle. Pěstí do huby. On to řekl ještě hůře, jinak ničemu jinému nerozumí. Čili on, je to pouze, prostě pokud je pod tlakem a pokud ví, že je proti někdo silnější. Jinak nic nedodržují, nic nectí. A to se jako ukazuje tady, a to se ukazuje i s tím Iránem, a to se ukazuje i jako samozřejmě jinde. Takže je otázka, jako k čemu jednat dneska. Cokoliv se tam dojedná, tak je od, teď nechci ani rozebírat, jestli tam byl Trump velký nebo malý. Po mém soudu tam ani velký Trump nebyl. Když jsem se podíval a viděl jsem Trumpa na tom, jak se tam schází na tom koberci, tak zase tak určitě ten Trump, co tam byl, tak neměl 190 čísel. To je jedna věc, ale druhá věc, uvědomme si jednu pravdu, že ten Trump i ten pravý dneska, ten prezident tam není všemocný. Tam za nima je prostě pořád ten deep state, který tam tahá, a i ty globalisti, který tam tahají za ty provázky. Ale co se mu snaží zmařit, navíc kongres, když si vezmete, tak je, on sám říká, že tam je 90% lidí zaplacených, úplatných a tak dál. Ale musí to vyčistit, tomu nikdo neudělá. To je to samé, jako když naříká Valery Viktorovič Pjakin ohledně na bioliny, ale to si taky musí oni vyřešit. Teď už se to snad děje tedy. Jo. A v té Americe to musí být také, protože tam v podstatě ten Trump víceméně jedná s někým, já bych řekl, téměř nesvéprávným. Protože cokoliv tam dojedná ten Trump a říká mi jedno jak který, a potom mu to tam někdo, mu to tam škrtne, řekne, tak tohle chlapče ne, tak jsou zase bodě nula. Takže tohle jako je špatné. Pravda je ta, že během tedy toho období těch uvozovkách dohod, tak vždycky Ukrajina nafasuje tedy jako další dodávky zbraní. Takže tím a dokonce na novou kvalitativní úroveň. To není jako otázka to není otázka jenom množství, ale to je otázka přezbrojení Ukrajiny, to je velmi důležité. A to je otázka teda těch daleko dosahových raketových systémů, které potom zasahují až teda ten to hluboké ruské vnitrozemí, navíc je to napojené na satelity NATO a podobně. Já se divím, že ty satelity NATO, že my se nesestřelili. Prostě ty satelity NATO zasahují tam do nějaké akce, tak jsou součástí té akce a nevidím důvod, jestliže jim někde střílejí do nějaké montovny dronu na zemi, tak proč nestřílet do satelitu nad tím? Jako nerozumím tomu. Prostě. Takže je tady ta kritika, že Rusko bylo opět oklamáno, jo, to je jako jedna věc, že potom ten rozpad těch dohod, že má geopolitické důsledky, že tedy je konec éry iluzí a že teda žádný duch Henkelic a tak dál a že tedy tady nemůže stát ten Západ, pokud vidí příležitost na to Rusko oslabit. Takže je prostě potřeba začít prostě být důslednější a řešit to prostě po silové stránce. Zase je to tlak na tu silovou stránku. Ten problém je v jedné věci, tam chce rozvahu. Na druhé straně je to záležitost, na kterou teda ten Západ čeká, snaží se to vyprovokovat. A ten Putin nemá zájem o jadernou výměnu, to jako určitě ne. Problém je v tom, jestli je tam vlastně dneska v té praxi možná jiná varianta. Možná snad v tom případě, že Putin se někde předvede nějakou zbraň, která jim vyrazí dech a předvede jim to, tak to se na chvilku dej pokoj. A jenom na chvíli vidíte, že už dneska Oni ani tu jadernou hrozbu už jako přestali brát jako, já to už beru jako normálku, to už beru jako počítačovou hru. Když to bere nějaká mládež, tak je to smutný. Když to berou nějací generálové, tak je to trestuhodné. Pojďme dále, pojďme do dalšího koše.
0: No, přepneme to a jdeme se na to kouknout. Jedničku máme tady. Americké ropné zásoby strategické se blíží ke kolapsu. USA si musí vybrat zbraně prý nebo máslo. Je to od Larry C. Johnsona. Takže k týdnu končícímu 12. června obsahovala americká strategická ropná rezerva přibližně 340 milionů barelů ropy. Prý to zní tedy jako hodně, ale tato hodnota se blíží nebezpečné zóně. Na konci května činilo toto množství 372 milionů barelů, z čehož připadlo na lehkou ropu přibližně 142 milionů barelů a na těžkou ropu přibližně 239 milionů barelů podle amerického ministerstva energetiky. Tak, ropa je prý skladována v kavernách, tedy na čtyřech místech. Ty jsou Brian Mount, Bill Hill, Big Hill, Wes Hackberry a Bio Chectou, pardon. No, teď ty čísla necháme být, protože samozřejmě řekli, že nejčastěji uváděná provozní hranice pro tyto kaverny je přibližně 20% kapacity a Mike Summers, generální ředitel amerického ropného institutu, řekl pro CNN, že musí být naplněny ty strategické zásoby alespoň z 20%, jinak aby zůstaly provozu schopné. Nuž, sjedeme dolů. Strategické varování spočívá tedy v tom, že Spojené státy nemohou předpokládat, že dokážou vést rozsáhlý konflikt náročný na paliva a současně chránit domácí ekonomiku bez kompromisů. Vojenské letecké palivo, komerční letecké palivo, motorová nafta, topné oleje a lodní paliva jsou vyráběna ze středních destilátů při zpracování ropy. Rafinérie mohou upravovat produkci, ale nemohou okamžitě maximalizovat všechny produkty středních destilátů současně. Ty brďo, je to obsáhlé, ale takže musí si vybrat, no, jestli budou chtít válčit, anebo budou chtít zajistit svoji domácí ekonomiku a mínky.
1: No, tam to bude špatné, protože tu venezuelskou ropu moc jako použít nemohou. To je těžká ropa, ta se musí odsířovat. A teď nějaká ty rafinerky a ty odsedovací zařízení, teď jim tam něco vyhořelo. Teď navíc jim to, my se k tomu dostaneme, tak teď to bude poškozené i v té Venezuele, díky teda tomu zemětřesení nepochybně. Pokud se to dostalo až do té Orinocké pánve, to zemětřesení, což také nevíme, to se uvidí. No, bude to zajímavé. Takže ty Spojené státy byly právě závislé na ropě ze zálivu. A to ropa ze zálivu teďka jednou ano, jednou ne, pro Ameriku moc ne, spíše ne, takže je to složité. Dostaneme se k tomu stupně, ale. Další zpráva hovoří o tom, že 18. června tohoto roku, že bylo odtajněno prohlášení Tulsi Gabbardové, aby vlastně tam vydán nebo uveřejněn soubor označený Mockingbird Active. A tady pozor, tady nejde o ten původní program z roku 53, tady jde o jeho aktuální pokračování až do toho dne, kdy ona teda toto odhalila. Přitom to bylo zákony a tak dále, americký zákon, už to bylo dávno zakázané, přesto jako jeli dál. Tady navíc jako mají i měsíční převody od tří schránkových společností, které platí teda těm různým mediálním aktivům. Ty dostávají různé částky od 14 700 až do $41 000 měsíčně. Je to velmi zajímavé, či tady překročuje veškeré pravomoci. Tady říkají to, co se stalo, to tady FCC, nevím, co je FCC za agenturu, předseda Brendan Carr, tak obdržel, je to tedy každopádně agentura, která by to měla zkoumat, tak tady vydal oznámení o přezkumu licence těm vysílacím sítím a tady nejde o nějaké recenze, tady se ukazuje v této souvislosti, že ta média, že vlastně překračovala pravomoci, že to ohrožuje ty svobodu tisku a že ta FCC našla důkazy, že to nejsou zpravodajské organizace, ale jsou to zpravodajští operativci na zpravodajské operace. Takže a ty vysílají pod mediální licencí a tam vlastně oni vlastně se snaží ovlivňovat tímto způsobem lidské myšlení a to právě oni zkoumala a ovlivňovala teda dlouhodobě ta operace Mockingbird, abychom viděli tu spojitost. Takže jedna, která už v roce 75 tehdy, tak tam už byl tedy jaksi, už se tím zabýval tedy příslušný výbor a bylo to i v amerických médiích. Kongres tehdy řekl, zastavte to. CIA řekl, že to zastaví a pak pokračoval další 51 let a nikdo o tom nevěděl. A takže teď se uvidíte, co s tím provedou dál, protože navíc tady i ty takzvané fake news a tak dál se posmívaly a tak dál, tak oni neútočí na svobodný tisk, oni identifikovali takzvané nepřátelské bojovníky, operující na americké půdě pod mediální krytím. Takže je to celé, je to zvláštní a uvidíme teď, co s tím tedy provedou. Faktem je to, že 4. července by měly být odebrány licence, takže uvidíme, které teda z těch mediálních agentur poté tedy zhasnou, pokud které tedy skončí vysílání. Je to zvláštní, tady to napojení vidíte, a to je to, o čem často hovoříme, že jak to neřeknou ty velké stanice, tak to není pravda. A pak jako zjistíte, že ty velké stanice, že jsou napojeny buď na Mossad nebo na CIA a ty tam do toho vkládají takové zprávy mu informace, pokud se to tak dá říct, cinknuté samozřejmě, které oni potřebují. A lidé tu konzumují, ve velkém to baští prostě. A nejsou to schopni pochopit. Takže tolik tady k této informaci, pojďme dál.
0: Tak, dále se koukneme, co tady máme. Závažný rozkol mezi USA a Izraelem. Trump je čím dál více rozčilený Netanyahuovým nekontrolovaným krveprolitím. Je to z 22. To bylo úterý. Zdá se, že obvyklým průběhem jakékoliv tedy imperiální propagandistické kampaně, je, že když konflikt utichá a už není tedy v sázce nic důležitějšího, její tvůrci začínají opouštět od toho, co nám vše bylo od počátku zřejmé. V tomto případě se Trump po katastrofální porážce od Iránu pustil do pozoruhodného výlevu upřímnosti ohledně trumfů v uvozovkách nebo spíše jejich nedostatku, které USA po celou dobu měly. Najednou upřímný Trump začal prozrazovat katastrofické důsledky, které pro nás všechny měla v zásobě iránská blokáda. Zde odhalil, že světové zásoby ropy by se vyčerpaly za 4 týdny a nastal by chaos. Ještě více odhalujícímu videoklipu v dalším přiznává Trump, že USA by upadly do velké hospodářské krize, přičemž se přirovnal k Herbertu Hooverovi, který sám nešťastně stál v čele během velké hospodářské krize v roce 1929 a jehož odkaz byl navždy poznamenán touto událostí. Nuž, a zatímco zdá se být jasné, že naše analýzy byly správné, Trump tedy od samého začátku věděl, že Spojené státy hrají s Íránem nebezpečnou hru na to, kdo dřív mrkne. A všechny jeho pokusy přečkat svého úhlavního rivala byly blafy. Jejíž cílem bylo vykreslit Írán jako stranu, které dochází čas, zatímco ve skutečnosti to byl právě Trumpův vlastní sklerotický režim, který stál tváří v tvář přesýpacím hodinám. Nyní, když se prach usadil, cítí se dostatečně v pohodě na to, aby odhalil krutou realitu celé situace. No, a samozřejmě jsou tady zase ještě zásoby ropy a další věci zase k tomu dávány dohromady. Takže teď vlastně říkám, musel jsem to ukončit, abych zachránil svět před chaosem. Ha, no, hou, hou, hou. Asi tak.
1: Tady je zajímavá jedna věc. On jako ten skutečný Trump, on některé věci nemůže udělat rovnou. Ani s tou americkou nestarou a tak dál. To by mu nikdy neprošlo. Čili on tam je prostě potřeba vytvořit, anebo jiného, aby vytvořil takovou situaci, kdy nakonec není zbytí, kdy si řekne, no tak jako, co máme dělat, tady nám dojde ropa, tam nám padne dolar, protože dedolarizace a protože a nové už nemůžeme čisknout a už nás ta válka stála hodně. Čili je to takové, aby v podstatě on byl jakoby sobliga. Do jaké míry se mu to zatím daří, nedaří? Já si myslím, že z části ano, otázka jiná je, do jaké míry je jakým pochopen. Vlastně na druhé straně nemůže někde chodit a vykládat to jako na potkání, protože to by jako také, to by vlastně to ztrácelo ten původní účel. Pojďme k další zprávě.
0: Tak, dejte, pane inženýre, další zprávu a já se na chvilku odmlčím, já musím nachystat véču.
1: Dobře, dobře, dobře. Ta další zpráva hovoří o tom, že je potřeba okamžitě a trvale ukončit veškerou zahraniční pomoc Izraeli. Tady vidíte, že se to začíná už i s tím Izraelem. Tam Trump nemohl přijít a říct do kongresu, kde je tam 90% kongresmenů uplacených, mimo jiné teda sionistickou lobby, tak nemohl přijít a říct a končíme to, jako to. Taky by mu to neprošlo. No a ta zpráva hovoří o tom, že viceprezident J.D. Vance, který je teďka jaksi zatížen obhajobou té mírové dohody prezidenta Trumpa s Iránem, tak ostře útočí na izraelské představitele, kteří tuto dohodu kritizují a odsuzují. A Vance říká, moje zpráva pro ně by byla dvojí. Číslo jedna, Donald Trump je jediná hlava státu na celém světě, která je v tuto chvíli sympatizující s národem Izrael. A za druhé, kdybych byl v kabinetu izraelské vlády, možná bych neutočil na jediného mocného spojence, kterého mám kdekoliv na světě. Podle článku v The Guardian Vance řekl, že také připomene členům kabinetu, že 2/3 zbraní, které chránil Izrael, byly postaveny americkýma rukama a financovány americkými daňovými dolary. A článek poukazuje na to, že Spojené státy poskytují Izraeli přibližně 4 miliardy dolarů vojenské pomoci ročně, ale obě země vyjednávají novou dohodu o pomoci. Tam chtějí ještě Izrael jako navíc, dokonce tam chtěli propojit armády a tak dál, jako představě, že by teda mohli začít velet americké armádě. Oni opravdu jako nemají míru. Takže jednou z nejlepších věcí, které by Trump a Vance mohli udělat, říká se v článku, je ukončit veškerá jednání o nové dohodě a pomoci Izraeli a místo toho oznámit okamžité a trvalé ukončení veškeré zahraniční pomoci Izraeli a vlastně i všem ostatním národům na světě. Ne proto snad, že izraelští představitelé kritizují a odsuzují mírové dohody Trumpa a Vanceho s Iránem, ale protože zahraniční pomoc je morálně zkaženou politikou americké vlády. A tady se ještě připomíná, říkají, je důležité mít na paměti, že americká zahraniční pomoc nebyla součástí amerického vládního systému více než 100 let. Existují k tomu 3 důvody. Za prvé, ústava nepovoluje zahraniční pomoc, to je zajímavé, že vesele překračují. Za druhé, nebyla zde žádná daň z příjmu, více než 100 let si Američané mohli ponechat vše, co vydělali a federální vláda s tím nemohla nic dělat. Bohužel to inkasovali a platili z toho takovéto věci. Jo. Tak lidi, to jsem zvědav teďka, jakým to teďka budou vyrovnávat. A za třetí neexistovaly žádné sociální programy, podle kterých by Američané museli sdílet část svých výdělků s ostatními, ať už doma nebo se zahraničním režimem, formou zahraniční pomoci. Takže teda tolik teda tady k tomu článku. Pojďme dále, jestli ještě pan kolega není, tak půjdeme k dalšímu. A další článek hovoří o tom, že Spojené státy na Trumpův příkaz poskytují ozbrojeným silám Ukrajiny zpravodajské informace pro útoky hluboko na území Ruska. To je podle Financial Times. No my jsme předtím o tom před chvíli hovořili. A ta Trumpova administrativa nejenže zrušila zákaz výběru cílů pro údery hluboko na území Ruska ze strany Kyjeva, pokud taková omezení vůbec kdy existovala, americké zpravodajské služby nyní poskytují komplexní pomoc při výběru zaměřování cílů pro drony dlouhého doletu ozbrojených sil Ukrajiny. Informuje o tom britský Financial Times s odvoláním na anonymní zdroje. A tady se hovoří například o tom, že podle publikace napomáhla vojenská rozvědka Pentagonu ozbrojeným silám Ukrajiny zejména při útoku na moskevskou ropnou rafinerii. V důsledku těchto útoků rafinerie vlastně na společnosti Gazprom Měft zcela zastavila výrobu nejméně na 6 měsíců, jak ji dříve informovala agentura Reuters. Ruské úřady vedení moskevské ropné rafinérie ani společnost Gazprom se k celé záležitosti dosud oficiálně nevyjádřili. Tady vidíte, že je prostě potřeba nejenom o tom mluvit, ale začít konat. To je to, o čem byla prvé řeč, protože takhle to dál nepůjde. Další zpráva hovoří o tom, že Elon Musk oznámil financování revoluce na Ukrajině americkou agenturou USAID, to je ta agentura pro to poskytování té pomoci, o které jsme před chvilkou hovořili. A jako ne, že bychom to nevěděli, že to tam financovali, ale jako je dobře, že už to konečně Američané potvrzují i oficiálně. A americký miliardář a podnikatel Elon Musk veřejně vystoupil a hovořil o příčinách současné geopolitické krize ve východní Evropě a poukázal na účast amerických vládních agentů na ukrajinských událostech. Toto má také svůj význam, toto. Na své oficiální stránce na sociální síti X, dříve Twitter, Musk napsal, že agentura USA pro mezinárodní rozvoj, USAID, přímo financovala revoluční procesy na Ukrajině. Podle podnikatele to byly právě tyto události, které nakonec vedly k rozsáhlému ozbrojenému konfliktu mezi Kyjevem a Ruskou federací. Takže tolik, jinak teda ta Musková publikace vydá široký ohlas a aktivní diskuzi v odborné komunitě. Úředníci Bílého domu, americké ministerstvo zahraničí a úředníci USAID se zdrželi rozsáhlých komentářů k obviněním vzneseným tímto americkým podnikatelem. Ani se nedivím. Pojďme k další zprávě, ještě, kterou tady máme. Trump, ta hovoří o tom, že Trumpova rada míru v uvozovkách tak si nárokuje právo zabavovat palestinskou půdu v Gaze a požaduje imunitu vůči trestnímu stíhání. Takže oni tam budou dělat krádeže, ale budou požadovat za to imunitu. To je náramné. Ona, ta rada míru, to je akce malého Trumpa. To je samozřejmě jaksi velmi podivné od samého začátku. Tak když se podíváte, tady mám obrázek před sebou. Trump podepisuje a teď mu tam dělá stafáž Tokájev z Kazachstánu. Další, kterou tam vidím, tak je tam Milei, prezident Argentiny. Pak je tam to neznám, je tam prezident Azerbajdžánu a vzadu nám tam vykukuje malinko, nám tam vykukuje Orbán. Nevím, kde se tam u této party vzal Orbán, nechápu to. Takže tolik tedy a jinak tedy ten americký prezident navrhl, aby Washington převzal Gazu, vyhnali palestinské obyvatele a přestavili na riviéru Blízkého východu. No tak to ten palestincům pomůže. Jinak já budu na téma toho Izraelu vývoje zítra ty vás chci pozvat ke třetí části, už předposlední, na toto téma. Tu poslední bychom tentokrát už odvysílali ve tuto středu, která bude. A myslím si, že zejména ten závěr bude velmi, velmi zajímavý a bude to dávat jako celkově smysl a vůbec jako pohled na celou tu problematiku vlastně vytvoření státu Izrael, těch různých cílů a představ a někdy i nadějí pro některé lidi, teda, kdy teda tento stát byl tvořen, také se ukáže vlastně, jak tam